Nonet opus 147 Josefa Bohuslava Förstera hrálo české noneto. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Žána Sibelia neměl lehký start na koncertní pódia. Původně zamýšlený solista odřekl, narychlo solový part tehdy nastudoval český houslista Viktor Nováček, pedagog na akademii v Helsinkách. Později při chystaném berlínském provedení došlo k něčemu podobnému a solistou byl narychlo Karel Halíř, jinak koncertní mistr berlínského dvorního orchestru. Dirigoval Richard Strauss. Na našem snímku je solistou Ilja Gringolc, Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Žána Sibelia. Hráli Ilja Gringolc a Göteborský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Klavírní sonátu A-dur opus 26 Václava Jana Tomáška nyní přednese Petra Matějová na kladívkový klavír. Sonáta má 4 věty.

Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze nese označení epizoda ze života umělce a skladatel si v ní s nadsázkou vyřizoval účty s irskou shakespearovskou herečkou Harriet Smithsonovou, která tehdy hostovala v Paříži a do které byl Berlioz beznadějně zamilovaný. Takže jsou tu scény jako z krásného i těžkého snu. Chicago Symphony Orchestra řídí Claudio Abbado.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nikdo není dokonalý a ač je to k nevíře, platí to i o ženách. Jedna je přesvědčena, že má krátké nohy, druhá pihu na krku a třetí šedivý pramen ve vlasech. Ale ženy jsou v odstraňování svých nedostatků velmi obratné a tak si na krátké nohy nazují boty s vysokými podpatky, pihu na krku překrýjí sametkou a na šedivé vlasy připnou barevnou sponu. Také hudební nástroje jsou nedokonalé. Žádný z nich neumí všechno, ale to je dobře, protože z toho vyplývá jejich charakter. Někdy by však skladatel přece jen potřeboval dostat z nástroje něco, co mu není dáno. A tak musí sáhnout po nějakém hudebním módním doplňku, po nějaké ozdobě, kterou by nedokonalost překryl. Stejně jako to dělají naše okouzlující ženy. Dejme tomu, barokní skladatel začne psát skladbu pro čembalo. Chtěl by, aby ty delší tóny dostaly přízvuk. Ale to čembalo neumí. Ať se ťukne do klávesy jakkoliv, vždycky zazní stejně silný tón. V takovém případě sáhne skladatel po ozdobě zvané příraz. K těm delším tónům se předrazí sousední nota. A přízvuk je na světě. Nebo tón čembala ve vyšší poloze se velmi rychle ztrácí, zní velmi krátkou dobu. Bylo by potřeba ho prodloužit. Tento nedostatek lze zmírnit takzvaným nátrilem, tedy přidáním sousední dvojice tónů. Nebo také obalem, ten už představuje tóny 3. Tímto způsobem se vytvořila celá šperkovnice různých hudebních ozdob a módních doplňků. Jsou velmi nosivé a jasné je, že jich skladatelé začali brzy využívat i k jiným účelům, než k vyrovnání nedokonalostí. Staly se z nich skutečně ozdoby, které činí věci, k nimž jsou připojeny, krásnější, než jsou. Dodávají skladbám lesku, odpichu, někdy i humoru. Skladby francouzských klavesinistů bývají často úplným katalogem všech možných přírazů, obalů, nátrilů a dalších ozdůbek.

To byla Kuprénova skladba Zvonkohra. Zlatým věkem hudebních ozdob bylo baroko. Například napsal-li skladatel Donat repetici, automaticky to znamenalo, že interpret bude opakovanou hudbu dle svého uvážení zdobit. Baroko vystřídal střídmější klasicismus a na svět přišel klavír, který dovede hrát dlouhé tóny jako kterýkoliv jiný nástroj a umí podtrhnout akcentem kterýkoliv z nich. Ale čembalová barokní ornamentika se přenesla i do klavírní literatury a její náznaky najdeme třeba i u Mozarta.

Bez pomoci přírazů se neobešli ani romantici. Kdyby Smetanova Jiřinková polka začínala takto. Bylo by to celkem pěkné, ale přidá-li se k počátečním tónům příraz, polka poskočí, dostane lehčí krok i humor.

Na nátrily a přírazy nezapomněl ani Frédéric Chopin, když psal své vražedně virtuózní etídy. Tato etída je zaměřena na přírazy.

Symfonie Gustava Mahlera jsou hudebně filozofické kolosy. Jsou fascinující svou šířkou i hloubkou. Snad jedině čtvrtá symfonie působí relativně odpočinkově, nadlehčeně. Poznáme to už na samém počátku v sólu dvou fléten. Je to jen mnohokrát opakovaný jeden tón, což by mohlo být fádní, kdyby mu skladatel neudělil příraz. Hned je tu víc života, pohybu a zároveň je tento úsměvný začátek možno chápat jako jakýsi skladatelův příslib posluchačům, že tentokrát u jeho symfonie nestráví 3,5 hodiny.

Ve šperkovnici s hudebními ozdůbkami a módními doplňky září jeden obzvlášť parádní kousek, který se už staletí drží při životě. Je to trilek. Jednou působí jako šum, jindy jako hukot, po třetí jako jiskření, po čtvrté jako bouře. O Beethovenově valštýnské sonátě řekl Romain Rolland, že je to prudký jitřní sen. Ostatně té sonátě se říká jitřenka. Ta se obzvlášť krásně rozjiskří v závěru, čím jiným než trilkem. Ten hrají pianistovi dva prsty pravé ruky, malíček odskakuje k vysokým tónům a kreslí prostou pastorální melodii. Publikum sedí se zatajeným dechem nad tou krásou a klavírista se tiše modlí, aby ten prstolam přečkal bez úhony.

Klavíristé mají před trylky respekt. Je to takový testík toho, jak rychle se dokážou prsty na klávesách vystřídat. Palcem a ukazováčkem lze trylkovat celkem snadno, ale zkuste si trylek čtvrtým a pátým prstem. Já to raději neskouším. A už vůbec se mne neptejte na to, jak se dá trylek vyloudit hlasivkami. Koloraturní sopranistky to musí umět velmi dobře, jinak by nemohly zpívat třeba party z oper Giacomo Rossiniho, který své půvabné interpretky rozhodně nešetřil.

U opery ještě zůstaneme. Salome Richarda Strause končí děsivou scénou. Salome drží v rukou useknutou hlavu Jana Křtitele. Nad motivem odpovídajícím svou ledovostí krvelačné ženě zní dlouhý trylek, který stupňuje děs tohoto panoptika.

a do třetice opera. První dějství Bergova Vojicka končí mohutným trylkem, který nehraje jeden nástroj, nýbrž celý orchestr. Je to předzvěst hrůzy, která na hrdiny dramatu čeká.

Trylek nesmí chybět v žádném instrumentálním koncertě. Pravidelně jim končí kadence, ona část koncertu, kdy orchestr umlkne a kdy začne umělcovo solo, na němž hráč předvede všechno, nač jeho ruce stačí. Čeká se však na jeho závěrečný trylek, jeho poslední trumf. Je i znamením pro orchestr, že exhibice končí a že se má připravit ke svému tutti.

Ženy se zdobí šperky, aby sváděly muže, a také v trylku je cosi ďábelsky svůdného. Trylek dokáže nebezpečně stupňovat naše napětí, naše očekávání a naši touhu zvědět, co se v příštích okamžicích stane. Inu, vážení posluchači, za chvíli se nestane nic jiného, než že skončí Da Capo věnované hudebním ozdobám. Tartiniho sonáta zvaná Ďáblův trylek, která tento pořad uzavře, však budiš chápána jako výstraha celému mužskému pokolení. Krásná žena a krásná hudba jsou svody, kterým se těžko odolává.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější 4 koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozy di Praga a Oldřich Vlček.

Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera zkomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu Zařízení Syra Colina Davise.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také sólistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, Nepřekonatelnou Rusálkou nebo Jenufou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Osmadvacetiletý Ludwig van Beethoven si svou devátou klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

0: Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy.
1: Ať už velký Johann Sebastian Bach své varhaní triové sonáty psal jako cvičení pro svého nejstaršího syna Wilhelma Friedemana nebo ne, je tato šestice sonát velmi efektivní jako cvičení pro varhaníky a velmi efektní jako koncertní kus. Název triová sonáta odkazuje na to, že Bach zde vede tři hlasy zcela samostatně, a to jak v pravé a levé ruce, tak v noze, tedy pedálu. Třetí větu triové sonáty číslo 6 hraje Ivan Sokol.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Igor Stravinský a finále z baletu Pulcinella hraje Orfeus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. Předsedkyně Evropské komise navštíví pobaltské státy zasažené dronovou hrozbou. V pražském Rudolfínu má dnes českou premiéru opera Lidský hlas v podání kanadské umělkyně Barbary Hennigan. A počasí bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
4: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
5: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a udržel tým financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
4: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
6: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
4: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí, zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitelé ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníků.
7: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
3: Předsedkyně Evropské unie Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
8: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Festival Pražské jaro dnes uvede v české premiéře operu Lidský hlas v podání kanadské umělkyně Barbary Hennigan, a to na koncertě v pražském Rudolfínu.
9: I love to be my own boss.
10: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
11: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan. Jak bude to vedení sebe sama vypadat, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
12: Ona sama bude zpívat tu hlavní postavu, přitom bude dirigovat Českou filharmonii, budou na ní namířeny kamery, které budou snímat její dirigování, ale také její mimiku a vlastně i herectví.
11: S neotřelým provedením opery Francise Poulenca vystupovala umělkyně letos v New Yorkské filharmonii nebo milánské La Scale. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme 23 a víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
13: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika. Příjemné úterní ráno, tak už jsme to slyšeli ve zprávách. Čeká nás další opravdu horký letní den, i když je stále ještě jaro. Ale myslím, že to bude den plný energie, doufejme i dobré nálady a inspirativních příběhů. A my tady v ranní mozaice na Vltavě opravdu uděláme všechno pro to, aby vám s námi bylo krásně od prvních minut. Připomeneme si českého malíře Jaroslava Věšína. Byl to současník Mikuláše Alše a Alfonze Muchy. Proslavil se hlavně v Bulharsku, tam založil taky vysokou výtvarnou školu. No a právě tam o něm navíc vzniká nový dokumentární film. A podíváme se na skok i do Plzně. V divadle Josefa Kajetána Tyla má právě dnes premiéru nový muzikál. Nese název Obejmout vlny. Vznikl podle původní rozhlasové hry a my nabídneme detaily i atmosféru kolem dnešního velkého večera. Dobré ráno za celý tým přejí Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková a doufejme, že to bude den také plný skvělé hudby. Ráno to platí určitě. Johannes Brahms, Miles Davis nebo Josef Suk, to jsou jména, která figurují v první hodině našeho playlistu. Dobré ráno.

0: Housle a klavír rozezněli Josef Suk mladší a Paulu Badura Skoda a byla to hudba Johannesa Brahmse, konkrétně část jeho sonáty v tónině Adur.
1: A začneme zprávou, která je čerstvá opravdu pár desítek minut. Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Informovali o tom velké tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označuje za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní.
0: Sonny Rollins, který se narodil v New Yorku v roce 1930, spolu vytvářel podobu moderního jazzu. U jeho základů stál spolu s Charlie Parkerem, Milesem Davisem či Johnem Coltraneem a vytvořil si svůj styl kombinující tradiční jazz s bebopem a R&B.
1: Rollins nahrál za svůj život přibližně 60 desek. Mimochodem, když Daniela zmínila jméno Milese Davise, tak tohoto muže si ještě budeme připomínat. Ten by totiž právě dnes oslavil stovku.

0: Zvláštní smysl pro nástrojovou barvu měl Pavel Vranický. My jsme poslouchali část jeho baletu Pantomimy Lesní žínka a hrál nám Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Marka Štylce.
1: Muzikál Obejmout vlny, který nově uvádí divadlo J.K. Tyla v Plzni, sleduje poslední hodiny Heinricha von Kleista a Henriette Foglové před jejich společnou smrtí, a to u Berlínského jezera.
0: Intimní drama postupně odkrývá nejen osudové setkání obou postav, ale i básníkův vnitřní svět a okolnosti jeho posledního rozhodnutí.
1: A přímo na jedné ze zkoušek se byla podívat i naše kolegyně Anděla Blašková.
2: Režie se ujala Gabriela Petráková.
3: Náš příběh vypráví o historických postavách, o jejich konci života. Je to takové velké romantické plátno, odehrává se v roce 1811. Jak k tomu sklonku života došli, to už bych nerada prozrazovala, protože to je to, o čem ten příběh celý hrajeme. Je to nesmírně dramatické a vzrušující.
4: Je to zoufalec.
5: Největší duch naší doby.
4: V divadlech ho nehrají.
5: Budoucnost ho pochopí.
4: Nebo zatratí.
2: Inscenace trvá něco málo přes hodinku a byla napsaná přímo pro divadlo J.K. Tyla. Jak vlastně vznikala?
3: Tato inscenace byla původně napsána Tomášem Syrovátkou jako rozhlasová hra a Zdeněk Král k ní napsal tehdy hudební podklady. My, když jsme to poslouchali, tak nám přišlo, že je to téma, které se vizualizuje vám před očima, že by to zasloužilo dramatický divadelní tvar, takže jsme se zeptali Zdeňka Krále a Tomáše Syrovátky, jestli by do toho šli a udělali z toho muzikálové divadlo. Oni řekli, že ano, a celou tu rozhlasovou hru přejmenovali, protože v rozhlase se to jmenovalo Heinrich a Henrietta, přejmenovali na Obejmout vlny a přepsali to pro divadelní účely.
2: Dáme slovo autorovi hudby, Zdeňku Královi. Jak moc se ta hudba proměnila? A proměnila se vůbec?
6: Z té rozhlasové hry jsem vzal jenom dva motivy, které jsem zpracoval do písní, takže ta hudba je úplně jiná. Jeden ten hlavní motiv z té původní hry se tam objevuje, ale tam ta hudba byla jenom instrumentální pro tu rozhlasovou hru, kdežto tady je to všechno zpívané. To znamená, že melodie těch písní je úplně jiná, je vlastně jenom stejná harmonie nebo vlastně ten hudební podkres u dvou věcí. Tuším, tady je myslím 17 písní, takže je to vlastně opravdu jenom taková jako připomínka té rozhlasové hry, ale je to úplně jiná hudba.
7: Bloudil jsem sám vprostřed mlhy.
2: V představení se objeví šéf muzikálu Josef Hruškoci. Jaká je vaše role?
8: Hraju Heinricha von Kleista. Je to takový rozervaný básník, utrápený životem, to, co se mu stalo. Neví, co má dělat, potřebuje trpět. Asi to je jeho to nejzákladnější. A je to díky tomu, jaký měl dětství, co prožil ve válce, co všechno se mu děje a prostě nedokáže být sám.
1: Říká o své roli v muzikálu Obejmout vlny šéf muzikálového souboru Josef Hruškoci. Inscenaci má tedy na programu Malá scéna divadla J.K. Tyla v Plzni a můžete si zajít na představení dnes od 7 večer.
0: No a my teď máme na programu Charleston stěhováků Pián, Serge Gainsbourg.

0: la musique. Au fond, à quoi que ça sert de discuter? Comme l'a dit l'autre, à chacun son métier. Tirer sur le pianiste, c'est pas notre boulot. Nous, on tire sur le piano. Nous, on tire sur le piano.
1: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
2: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
1: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Trochu španělské klasiky nám dopřál Federico Moreno Toroba a hrál nám jeho hudbu Rolando Sad. Byla to část sonatiny Adur. Teď z jiného hudebního soudku.
1: Ano, je to tak. Trompetista, skladatel a hudební vizionář Miles Davis by se právě dnes dožil 100 let. A Český rozhlas Jazz, naše sesterská stanice, při téhle příležitosti právě dnes od 8 hodin ráno až do dnešní půlnoci nabídne speciální vysílání Den s Milesem Davisem.
0: No a my na Vltavě také samozřejmě toto výročí reflektujeme. David Brada připravil sérii milesovských jazzových podvečerů. Poslouchat můžete v pondělí anebo na našem webu. No a jednotlivé díly se věnují například albu King of Blue, Davisově spolupráci s Gillem Evansem nebo období druhého velkého kvinteta. No a ve čtvrtek vás zveme k poslechu jazzového koncertu v 21 hodin. Bude to jeden z posledních Davisových koncertů.
1: Dnes máme úterý s datem 26. května. Ještě 4 minuty a bude 6:30. A pokud před sebou právě dnes máte nějaké velké, těžké úkoly, tak přejeme hodně štěstí a jedete-li autem právě teď šťastnou cestu.
0: A také dodáváme Milese Davise.

Hraje nám Miles Davis, známý i svou tajemností a charizmatem. Často hrál otočený zády k publiku, protože chtěl, aby lidé poslouchali hudbu, ne show. My jsme teď slyšeli skladbu But Not For Me a tuhle skladbu nahrál roku 1957. Dnes máme 26. května roku 2026 a půl sedmé a jednu minutu k tomu.

Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Teplický okresní soud se dnes vrátí k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpikává 3letý trest za 2 znásilnění a pokus o znásilnění. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Dnešní líčení začne v 9 hodin. Brno rozšíří nabídku městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim vyčlenila zhruba 20 bytů, které se městu nedaří pronajmout. Nájem se bude pro jednoho studenta pohybovat okolo 8 000 měsíčně, včetně energií. Byty bude od června nabízet realitní společnost města Brna. Studenti si je budou moci pronajmout nevybavené. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme kolem 23. Víc zpráv hledejte na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A v kultuře se chystá celá řada akcí, postupně je pro vás mapujeme. Začíná například Nisa Film Festival. Trojzemí Německa, Polska a České republiky se opět promění v živý přeshraniční filmový prostor. A 23. ročník festivalu nabídne víc než stovku filmů.
2: V pražském Rudolfínu vystoupí Česká filharmonie spolu s kanadskou sopranistkou a dirigentkou Barbarou Hennigan. Na koncertě zazní mimo jiné česká premiéra jejího zpracování opery Lidský hlas Francise Pulenka.
1: Festival Procházky uměním zahájí koncert violistky Jitky Hosprové v prostorách Trojského zámku v Praze. Festival propojí hudbu s architekturou a historií.
2: A Muzeum map ve Zlíně si dnes připomene 2 roky od otevření. Připraveny jsou komentované prohlídky expozice o vojenském mapování s jejím autorem Zdeňkem Kučerou.

0: Dnes podruhé Josef Suk, tentokrát ale otec zakladatel, tedy otec hudebního rodu. Josef Suk a jeho trio pro housle, violončelo a klavír cémol a ansámbl Smetanovo trio.
1: A teď připomeneme Čecha, malíře, současníka Mikuláše Alše a Alfonze Muchy. Jeden Evropan v Sofii, přesně takový je název dokumentárního filmu, který právě vzniká ve střižně v bulharské metropoli. Je to snímek režiséra Petra Bakalova a pojednává o českém malíři z konce 19. století.
0: A toho si Bulhaři velmi považují. Založil tam totiž malířskou školu, jmenoval se Jaroslav Věšín.
2: Franz Ferdinand, to je štět, kojtu...
3: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu Arcivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portretistou, ale odmítl ji a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
2: 1897 godin, krajina 19. věk.
3: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel. To už v Bulharsku působil jiný český malíř Jan Mrkvička. Na konci 19. století už Bulharsko mělo svoji státnost, kdy se s pomocí Ruska osvobodilo z područí Osmanské říše. Jaroslav Věšín se tedy rozhodl jít učit do nového slovanského státu.
2: Věšín je první bulharský batalist.
4: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
2: Те по едно и също време са учили. Věšín je došel v Bulharsku.
3: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci.
2: Film se jmenuje Jeden Evropanec v Sofii.
3: Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
2: Prvo v rodný grad na Věšín, grad Vrany.
3: Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě, v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšinovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Český rozhlas.

0: Tak tohle byla smutná písničkářka Tereza Richterová. Smutná je píseň na albu Místa krajiny a dozněla v 6 hodin a 46 minut. Vám ale přejeme, ať vás neopouští úsměv.
1: A na Vltavě pro vás v 1:30 odpoledne máme povídky. Jedna z nejvýraznějších současných českých autorek, Bianka Belová, vydala 4 knihy. Za svůj román Jezero získala Magnézii literu a napsala také celou řadu kratších textů. V dnešní povídce odpoledne uslyšíte u nás na Vltavě její dílo s názvem Hrázný.
0: Vypráví o samotě, o touze po blízkosti i o životě v pohraniční vesnici. Účinkovat bude Josef Somra a my vám nabízíme teď ukázku.
2: Beru si dalekohled a Čuba hned špicuje uši a staví se, protože myslí, že půjdeme na obchůzku. Dívám se přes přehradu na druhou stranu, kudy vede silnice. Teď tu projede tak 5 aut za den. O víkendu víc, když přijedou Pražáci. Po okrese jedou 3 cyklisti. To je tady hotovej dav. Po svahu červeňáku jde nějaký houbař. Jak zapadá slunce, začíná se trochu ochlazovat a na hladině se dělají vlnky. Mám tuhle denní dobu rád. Měl bych na obchůzku mrknout, jestli na přehradě někdo nepytlačí. Pytláka jsme tu už ale neviděli dobře 2 roky a tak se na to taky můžu vyprdnout. Po tom dlouhým suchu je málo vody a ryby jsou malý jak kozí bobky. Léhni si, blběno, řeknu Čubě a ona sklopí uši a léhne si.
1: Povídku Bianky Belové Hrázný nám bude v 1:30 odpoledne na Vltavě číst Josef Sommer. Snad jsme vás nalákali k poslechu.
0: A teď naskok do německého baroka s Johannem Davidem Heinichenem.

0: A část sonáty pro dva hoboje, fagot a baso continuo B-dur Johanna Davida Heinichena nám hrál ansámbl Zéfiro.
1: Umělá inteligence dnes dokáže vytvořit obraz, který nikdy neexistoval a přesto působí skutečně. Kde začíná pouhá iluze, kde už končí realita? I nad tím se teď pozastaví literární kritik Jan M. Heller.
2: Před pár dny se objevila zpráva, že Evropská unie zakázala používání softwaru, který dokáže z fotky oblečeného člověka udělat fotku nahou. Nevyžádané deepfakey skutečných osob vytvářené umělou inteligencí se staly jednou z položek připravovaného zákona o umělé inteligenci AI Actu. Ne, že by nebylo fascinující myslet si, že když něco zakážeme, tak to zmizí, ale snad ještě zajímavější je, na jakou půdu jsme se tímto krokem vůbec dostali. A vůbec o té zajímavosti nemluvím v tak doslovném významu, jak to možná vyznívá. Co se tady totiž vlastně děje? Máme co dočinění se softwarem vytvářejícím obrazy, které jsou a současně nejsou pravdivé. Partie, které jsou podle současných společenských pravidel našeho kulturního okruhu odhalené, tedy zejména obličej a hlava vůbec, mohou být na fotce obrazem skutečné podoby člověka. Partie, které mají zůstat zahalené, takovým obrazem nejsou. Mohly by jim být, ale právě že jen mohly. Jsou to jen jakési sekundární znaky. Nejsou o ním obrazem, ale zastupují ho, označují. Společenská nepřijatelnost zvlíkacích aplikací jistě není předmětem sporu. Co má zůstat skryto, nejď zůstane. Tady však už nejsme svědky odhalování něčeho skrytého, ale vytváření něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Na toto vytváření se váže rovněž uměle vytvořená intimita, touha a paměť. Není tu tedy ve hře jen lidská důstojnost, ochrana osobnosti a psychické integrity a podobné právnické pojmy, dokonce ani nejen digitální násilí, jak to výslovně nazvala nizozemská europoslankyně Kim van Sparentaak. Je to příznak posunu v dlouhých dějinách vztahu mezi subjektem, objektem a obrazem v evropské civilizaci. Obraz už nic nereprezentuje, obraz nahrazuje. Právě to je něco, čeho by se zrovna evropská kultura mohla dost bát. Italská renesance nejen přinesla krásné barvy a proporce, ale rehabilitovala subjektivní vidění, perspektivu. Současně proti subjektivnímu vidění vždy existoval protiproud. Od manýristické, lehce znepokojující deformace po modernistický rozklad možnosti reprezentace jako takové. O tom byly napsány celé knihy. Po anonymitu masek na benátském karnevalu, po cinematické obrazy Michelangela Antonioniho, které však přestávají garantovat smysl. A klidně až po přebarvené, přeestetizované a vůbec přepálené filmy Paola Sorrentina, které na první pohled vypadají jako pozlátko a bombast, ale, a tady přijde to důležité, jeví se nám tak právě tehdy, když nevíme, co hledat za nimi. Itálie se mi do myšlenek vkrádá intuitivně, ale ona to není náhoda. Tam bych se nechodil učit, tane mi na mysli věta jakéhosi dávno zapomenutého českého politika, pronesená v nějaké televizní debatě v porevolučních časech. Ale jo, právě tam. A právě my středoevropané, kteří máme potřebu skutečnost a svoji zkušenost nějak rámovat, interpretovat. Takový Cesare Pavese je u nás známý spíš jako básník, ale je také autorem krátkých próz, které našemu způsobu vnímání působí skoro šok. Právě na našem tématu se to dá dobře ilustrovat. Ne, že by se jeho hrdinky nesvlékaly. Svlékají se a ochotně. Jenže tam, kde bychom v okamžicích intimity čekali buď sestup do jiné roviny, traumatu, identity, paměti, nebo aspoň osobní konflikt či sociální kritiku, u Paveseho se nic takového neděje. Eskalace, zasvěcení, vykoupení, nic. Jen stav světa, slunce, šumění moře a tiché posuny, které nejdou vzít zpět. Zpátky do našich dnů. Dobrali jsme se toho, že umíme softwarově vytvořit silný obraz, za kterým nic není. To je pravý opak toho, co dělají Paveseho hrdinky. Žijí silné životní epizody, které neumějí, nemohou nebo nechtějí konceptualizovat. Možná bychom to mohli říct i anachronicky. Epizody, které nejsou převoditelné na Instagramové storíčko. Poslankyně má pravdu, ale ne celou. Apky nejsou zlo. To my ztrácíme půdu pod nohama, když nám realita přetéká někam, kde ji nemůžeme uchopit, nebo se naopak ztrácí pod nánosem významu. A někde zatím zase jednou zní prastará otázka. Co vlastně smí obraz?
1: A tak přidám ještě jednu otázku. Žijeme v době, kdy obraz zachycuje svět, anebo už v ní nežijeme? Dnešní úvaha byla z pera Jana M. Hellera.
0: V 7 hodin vám nabídneme zprávy a po nich vás vezmeme na novou výstavu Ivany Šrámkové do Jablonce nad Nisou. Ocitnete se tam ve světě hravosti a barev.

0: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: Jakub Fránek Tropické noci.
3: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
3: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
4: Přejeme dobré ráno, teď je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Ukrajina po víkendovém raketovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Resort financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. A počasí bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu, rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
6: Resort ceny reguluje kvůli zdražující ropě v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nanechávají peníze posílat podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí.
9: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
10: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
9: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
11: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
9: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Teplický okresní soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Projednávání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
12: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Feri zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Podle agentury skonal ve svém domě ve Woodstocku ve státě New York po dlouhodobých zdravotních potížích. Rollins patřil k nejvýznamnějším osobnostem moderního jazzu, za svůj život nahrál asi 60 desek a získal řadu ocenění. Mnohé jeho skladby, jako například St. Thomas, Oleo anebo Doxy, se staly jazzovými standardy. Spolupracoval mimo jiné s Milesem Davisem či Charlie Parkerem. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu. V roce 2012 koncertoval také v pražské Lucerně.
3: Počasí.
6: Čeká nás jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách pak teploměr bude ukazovat kolem 23 stupňů Celsia a podrobněji zprávy na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, přejeme i v další hodině našeho dalšího ranního vysílání. Vypadá tu, že venku bude odpoledne pořádně horko, tak takové malé osvěžení nabídneme v následujících minutách. Doufáme, že vám k příjemnému startu do nového dne přidáme i trochu inspirace, barev a dobré nálady. Podíváme se třeba na to, jak se vlastně točí o umění. Režisér a pedagog Pavel Jirásek o tom napsal novou knížku, kterou nám v ranní mozaice taky představí. Zamíříme společně do Pardubic na předpremiéru nového filmu Jana Svěráka Pět švestek. Je to komedie o pětici seniorů. Vstoupí do kin už pozítří. A čeká nás i návštěva galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou, kde práce vystavuje Ivana Šrámková. A jsou to konkrétně sklenění ptáčci, krasohledy, ale i velkoformátové obrazy. Zavedou nás do světa hravosti a barev. Přineseme reportáž už za pár minut. Ještě jednou příjemný poslech za celý dnešní ranní vysílací tým přejí Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Hrát nám bude lipské smyčcové kvarteto Jevgenij Kysin nebo Czech Baroque Ensemble a začíná Akamus, tedy Akademie für Alte Musik Berlin, a tu je hudba Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Bernhard Fork vedl Akademii staré hudby Berlín a byla to část symfonie D dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: A máme pro vás malé pozvání v galerii Nisa Factory v Jablonci nad Nisou. Otevřeli novou výstavu. Dostala název Sochy a obrazy a představuje díla výtvarnice Ivany Šrámkové.
0: Návštěvníci tu mohou vidět figurální plastiky inspirované světem zvířat i velkoformátové malby, kterým se autorka intenzivně věnuje.
1: A pozornému oku určitě neunikne, že setkání s její tvorbou začíná už před samotným vstupem do galerie.
2: My tady teď před sebou máme dvě vitrínky s ptačím hejnem.
3: Některý jsou pojmenovaný, jo, že třeba tenhle ten má tady nahoře takový kámen, který má, vypadá jako lebka, jo, vidíte to, jo. A mý děti jako říkali, ten má tady takový číro na hlavě, ten vypadá jak Elvis Presley. Nebo tamhle ten s tím olůvkem na hlavě, tak ten zase říkají, že jako Woody Allen.
4: Ivana Šrámková, sochařka i malířka, často ve svých dílech využívá motivy zvířat. Na její nové výstavě v jablonecké Nisa Factory lidé nejčastěji uvidí ptáky. Ty Šrámková doplňuje o nazbírané předměty, jako jsou kamínky, kusy dřeva i plastu.
3: Nohy jsou bronzové, takže se musí vymodelovat nohy, že jo, ty jsou z vosku. A pak já vlastně modeluju z vosku to tělo toho ptáka, k tomu přidám přesně vlastně tu věc třeba, kterou ho chci doplnit. Pak teda sklář zase to zaformuje, vypaří z toho ten vosk. Takže někdy to je prostě za měsíc, někdy třeba za půl roku.
2: Kromě dřeva, bronzu, skla se tady docela často opakují i korálky. Užíváte jako oči těch ptáků, ale tamhle ta socha dvou ptáků má celý krk a hlavu z korálku.
3: Začalo to tím, že jsem chtěla opravit věci, které se mi nelíbily. A tohle je kombinace teda úplně všeho možného, protože to je vlastně hutní sklo. Tohle je tavený sklo. A pak tady jsou ty korále. Ta barevnost mi vnukla ten název Peruánci, že jsou takový prostě s těma korálem a ta bledě modrá, že jo, červená. Tak.
2: Další socha ptáka, který má zajímavý příběh, je tamhle v zadní části galerie.
3: Můj syn byl v Portu na Erasmu, takže my jsme tam docela často byli a tam jsou velikánský bleší trhy. Tam jsem třeba viděla dýně, tak jsem si říkala, ta dýně fakt vypadá jako hlava ptáka s tím zubákem, to bylo jasný hned. No.
2: Kromě těch menších a větších soch, které tady návštěvníci uvidí. Tady můžou si prohlédnout i vaší malovanou tvorbu.
3: To malování je asi to, co mě poslední roky baví víc ještě než to sklo.
2: My tady vidíme poměrně kontrastní díla. Třeba tady stojíme před obrazem, který má název Nejisto.
3: Ty růže, to je jako střelnice, že jo, rozstřelená špejle a pod tím leží člověk. Pak je tam smrťák a zmizení. Jo, že je to takový jako příběh, ta růže jak žije, pak je tam ta stará růže, pak je tam postřelená růže, ten smrťák a tady už je takový mihotání.
4: Kurátorem výstavy je Oldřich Palata.
5: Já si myslím, že je docela důležité připomenout, že Ivana Šrámková ovšem vytváří i díla do veřejného prostoru. Například v Přerově je most, který ona dotvořila svými sochami, které jsou z bronzu a jsou to velké sochy, socha zubra, ale také ptáka s rozevřenými křídly a tři velké betonové stromy, takže sochařka par excellence i ve veřejném prostoru a v současné době dělá práce i jinam do Uherska.
4: Na výstavě lidé uvidí taky její interaktivní dětská díla, původně vytvořená pro výstavu v Japonsku.
5: Samozřejmě bych rád připomněl ještě i ty její kaleidoskopy a krasohledy i v venkovním prostoru a rozhodně to nesmíte minout.
4: Doplňuje kurátor Palata z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Na co jít do kina?
1: Co si pustit v televizi?
2: Jemu se, myslím, letos trošku vymstilo, že vlastně pustil dva svoje filmy během jednoho roku do kin. Je to taková zvláštní hra producentů nebo distributorů, vlastně jsem to moc nepochopila a myslím, že se ty dva filmy navzájem maličko vytloukaly.
3: Tenhle ten film je půvabný, je to herecký skvost, taková hříčka barevná, natočená ve stylu Wese Andersona v kulisách s jeho oblíbenými herci a to je další radostná záležitost.
0: Alice Aaronová a Jana Podskalská a jejich glosy a doporučení v Mozaice na Vltavě.

0: Tohle byla hudba Františka Xavera Richtera, konkrétně část jeho moteta Superflumina Babylonis. Hrál nám Czech Barok Ensemble pod vedením Romana Válka.
1: Nová komedie režiséra Jana Svěráka Pět švestek už pozítří vstoupí do kin. Film o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi, se natáčel v Řecku a potom také v Pardubicích. A v hlavních rolích
0: Oldřich Kaiser, Lenka Termerová, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák.
1: A reportérka Šárka Rusnáková viděla snímek na pardubické předpremiéře.
2: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout, a oni, ty naši hrdinové, vypadnou. A taky už jsou letitý a čeká se, že taky vypadnou z toho života.
3: Říká režisér a scénárista Jan Svěrák o své nové komedii Pět švestek. Tentokrát na ní nespolupracoval se svým otcem, ale se dvěma syny. Ondřej se staral o mikrofony a František stál za kamerou.
2: Vlastně jsem to bral i, že je to taková trošku moje povinnost, když mě táta dal tu příležitost. Jako mladýmu mě bylo 24, když jsem dělal obecnou školu, a na Frantově je 35, takže bych ho mohl tím províst.
4: Dá se to nějak porovnat, vlastně to, co jste zažil se svým tátou a teď, co zažíváte se svým synem?
2: No, můj tatínek byl mnohem trpělivější a on jak je kliděs a není v roli režiséra, který musí prosazovat svou vůli, tak myslím, že mu to šlo se mnou mnohem líp, než mě to jde teda s Frantou. Já se mám ještě hodně co učit.
3: Vedle Řecka se film natáčel i v Pardubicích, kde měl také předpremiéru. Objevuje se v něm třída míru, nemocnice i místní kanceláře. Režisér byl s výběrem lokace velmi spokojený.
2: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaní.
3: V Pardubicích se líbilo také jednomu z hlavních protagonistů filmu Oldřichu Kaiserovi.
5: Znám Pardubice, nejsem tady poprvé, dokonce vím, jak vypadá Marcello Mastroianni, který vlastně tady chodil po Pardubicích.
3: Kaiser hraje kapitána lodi, se kterým jeho přátelé vyplouvají na svou možná poslední plavbu. Do dalších hlavních rolí režisér obsadil Petra Kostku, Danu Sislovou, Jana Vlasáka a Lenku Termerovou. Její dceru si zahrála Petra Špalková, která film viděla poprvé právě na pardubické předpremiéře.
6: Jsem z toho filmu nadšená. Tomhle se to naplnilo, to moje očekávání, že to bude nesentimentální a vtipný film o tom, sice, že stárnutí je prostě složitý proces a život občas bolí, ale že v tom lze najít i humor, i krásné chvíle, tak já jsem byla vlastně nadšená.
3: Premiéra filmu Pět švestek je naplánovaná na 28. května. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: Carla Bley, tak to byla výrazná americká jazzová skladatelka, taky pianistka, aranžérka, která rozhodně patřila k nejodvážnějším osobnostem moderního jazzu a proslavila se tím, že spojovala jazz s ironií, divadelností, rockem i avantgardou. My jsme vám nabídli její skladbu Five Banana v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června, řekl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, s tím, že napřed se jeho rezort vypořádá s připomínkami. Těch je asi 400. Novela by pak podle Klempíře mohla platit od začátku příštího roku. Návrh mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Osvobozeni by měli být například seniori nad 75 let. Unijní ministři pro evropské záležitosti dnes v Bruselu mimo jiné začnou s přípravami na červencový summit. Rada bude také jednat o aktuálním stavu vztahu mezi Unií a Spojeným královstvím. Česko bude zastupovat poradkyně předsedy vlády pro záležitosti EU Milena Hrdinková. 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Český rozhlas podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl, rezignoval ke konci dubna. Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním shromáždění budou jeho součástí i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila vystoupí na setkání i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní parlamentní komory pak převezmou symbolické klíče k Senátu. Senát si letošní výročí připomíná také výstavami a konferencemi. A počasí bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách kolem

0: půjčování knih, ale také prostorem pro vzdělávání a setkávání.
1: V Zákupech na Českolipsku se slavnostně otevře nová expozice historických kočárů. Uvidíte tam například kočár císaře Ferdinanda Dobrotivého.
0: A v pražském centru současného umění DOX se v 18 hodin koná akce s názvem Poeziomat v Gulliverovi a nepčtení o vzducholodích. Návštěvníky čeká literární program inspirovaný fantazií, dobrodružstvím i světem vzducholodí.

0: Už od chlapeckých let byl Michel Blavé označován jako nejlepší francouzský flétnista. Není divu, že většinu svých skladeb věnoval právě svému nástroji, jako třeba toto koncerto, které doznělo v 7:38.
1: Jak se natáčí o umění? Dokumentovat krásu, přesně takový název dostala výpravná publikace dokumentaristy, muzikanta, pedagoga a loutkáře Pavla Jiráska. Monografie má podtitul Eseje o českém filmovém a televizním dokumentárním filmu o umění a vychází z přednášek Pavla Jiráska na JAMU.
0: Sám autor knihy ji pokládá za jakéhosi průvodce dějinami zmíněného filmového žánru, jak zmínil s redaktorem v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem.
2: Našli bychom ty zakladatele slavné, kam třeba patří Karel Plicka nebo čeští avantgardisté. Ti kromě toho, že natáčeli filmy o umění, tak je natáčeli jako umění. Často volili velmi avantgardní obrazovou formu. Na nich se dá velmi učit. Pak je třeba nesmírně zajímavá česká nová vlna. Vždycky se mluví o těch hraných snímcích, ale tam vznikla celá řada opravdu noblesních, vypovídajících, kvalitních dokumentů a umění bylo pro tvůrce těch 60. let velmi zajímavé. Problém byl potom politicky se 70. 80. lety. Ale ohromný boom těchto filmů vznikl po roce 1990 a to v okamžiku, kdy producentem těchto filmů přestal být krátký film. Najednou bylo vzduchoprázdno a chopila se toho postupně československá, potom česká televize, což trvá dodnes. A vlastně v té situaci, když dnes přemítáme, jestli mít českou televizi a jakou jí mít, tak v tomhletom konkrétně tedy v dokumentárních filmech o umění nebo koprodukcích těchto filmů má nezastupitelné místo.
3: Jaká je vůbec podle vás definice dokumentárního filmu o umění? Kdy to ještě je dokumentární film o umění a kdy už ne, kdy přechází do jiných filmových žánrů?
2: My jsme o tom hodně diskutovali s přáteli i se studenty, jestli vůbec můžeme takto vymezovat žánr dokumentárního filmu, že je to specifický žánr o umění, jestli se vlastně na to nehodí cokoliv jiného, módy, které se učí a modely a jiné žánry, jestli třeba investigativní film klidně může vzniknout o umění. Ale když jsme si pouštěli filmy, které byly úspěšné o umění, tak tam bylo vždycky jakoby ještě něco navíc. Bylo to cítění do světa toho umělce, že režisér a třeba i kameraman nebo celý ten tým, štáb se ponoří do světa umělce, který je velmi osobitý a bez nějakého spolupochopení, bez nějaké účasti na tom světě se vlastně úplně dokument o umění natáčet nedá.
3: Ti tvůrci se inspirují uměleckým jazykem toho umění nebo toho umělce, o kterém točí, což je, jak častý asi je v českém dokumentu, který se věnuje umění.
2: Velmi častý, projevoval se už velmi intenzivně u té avantgardy. Velmi dobře to dokázali vystihnout právě ta 60. léta. Třeba pan Špáta, když natáčí film o Josefu Sudkovi, tak někdy u určitých záběrů si nejsme jistí, jestli vidíme fotografii Josefa Sudka, anebo jestli vidíme Špátovu parafrázi. Tam jde vidět to hluboké souznění a pochopení vůbec bytosti toho fotografa, o kterém se ten film točí.
3: Knížku členíte do kapitol podle nějakého logického úsudku, které filmy patří k sobě nebo filmy na jaká témata patří k sobě?
2: Já jsem postupoval nejprve chronologicky, to znamená zhruba do těch 60. let jsem se snažil zohledňovat jakýsi čas, jak šel a jak tvaroval vývoj dokumentárního filmu o umění. Potom od těch 60. let už to spíše člením na jednotlivé druhy umění, s tím ale, že vlastně to není vyčerpávající encyklopedie, tam čtenář nenajde všechny dokumenty, které byly natočeny. Já volím určité případy, jsou to vlastně takové případové studie, které se navzájem doplňují. Ukazují třeba u výtvarných umělců, jakým způsobem se dají ty přístupy řešit. A myslím, že jsou i velmi inspirativní, protože člověk, když si přečte třeba tu kapitolu a stojí před ním nějaký takovýhle téma, nějaký takový úkol, tak má přehled toho, jakým způsobem jeho předchůdci i vlastně současníci ten problém řeší. Jestli jdou třeba vachkovskou cestou, nebo jdou cestou špátovskou, nebo jdou cestou třeba více edukativní a tak dál. Ta kniha nepřináší tu odpověď, tohle je ten nejlepší, nejdokonalejší způsob. Naopak, ona je cestou dialogu. Ten dialog tam probíhá právě mezi těmi analýzami filmů a zároveň i s tím čtenářem. Asi se těžko ta kniha bude číst jen sama od sebe, proto za každou kapitolou jsou doporučené filmy, které je vhodné zhlédnout a na jejich základě potom ta kapitola dává nějaký hlubší smysl. Vidíme film a pak ho vlastně nějakým způsobem analyzujeme a hledáme, jakým způsobem je řešen.

0: Pavel Jirásek nám dal návod, jak je možné číst jeho knihu Dokumentovat krásu. Vydalo ji nakladatelství Janáčkovy Akademie muzických umění.
1: A za malou chvilku budeme mluvit ještě o jedné pozoruhodné knížce. Nese název Až do 120 let a je o stoletých židech přeživších holokaust.

0: Silným hlasem a emotivním vystupováním je proslulá zpěvačka Catherine Russell, která nám dospívala v 7:46.
1: V budově židovské obce v Praze včera představili knihu Až do 120 let, publikace fotografa Jindřicha Buxbauma a autora textů Daniela Soukupa. Obsahuje snímky a texty o 15 stoletých židech, kteří přežili holokaust. Název knížky odkazuje k tradičnímu židovskému přání, k narozeninám, tedy až do 120 let. Symbolizuje ideál dlouhověkosti a naplnění životního úkolu.
0: Buxbaumovy fotografie zachycují muže a ženy, kteří překročili věkovou hranici 100 let a jejich životní dráha byla spojená s tragickou zkušeností Shoa. Doprovodné texty literárního historika Soukupa dodávají jednotlivým portrétům kontext, jenž umožňuje nahlížet jejich životy nejen jako osobní příběhy, ale také jako součást širší historie židovského lidu a jeho duchovního dědictví.
1: Stojí za listování, za prostudování, za přečtení a prohlédnutí knížka Až do 120 let.

0: Evgenij Kysin s berlínskými filharmoniky vystřihl část první věty koncertu pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva.
1: 9 minut nás dělí od 8. hodiny, je ještě pozvání k poslechu po 10. dopoledne. Hostem dnešní vizitky bude ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kiršnerová.

0: Do playlistu naší mozaiky přispěl také Josef Haydn. Tohle byla část jeho divertimenta pro flétnu, housle a violončelo D-dur.
1: A do našeho vysílání teď přispěje básník Pavel Reichmann, protože právě jemu patří naše série básnění, vybírá své oblíbené verše a zaměří se tentokrát na poezii Boženy Správcové.
2: Básnění. V loňském roce vyšla básnická sbírka Pověk od Boženy Správcové. Hned jsem si ji koupil, jelikož mám veškeré její knížky a vždy jsem zvědav, co novýho napíše. Sbírka má všechno to, co na poezii Boženy obdivuji. Především do nejmenších detailů, koutů nebo zákoutí vyniká přesnost obrazů. Hovorová mluva nenásilně střídá spisovnou češtinu a opačně. Brilantně je využitá celá škála jazykových variací, slovních spojení, slova často již zapomenutá nebo zřídka používaná, jsou nenuceně zakomponovaná do básní. Působí vždy přirozeně a nevyumělkovaně. A také mě udivuje nenápadný, často laskavý humor. Božena ovládá rodný jazyk jako málo kdo. Ze sbírky Pověk jsem si vybral k přečtení báseň Vlakem, a to nejenom proto, že jsem byl větší část svého života Eisenponákem, ale hlavně kvůli tomu, že tahle báseň má všechny tyto veličiny básnického umění, o kterých jsem mluvil. Božena Správcová, Vlakem. Jezero lemováno vlakem, a jak on čiperně po ovčácku ubíhá ty vody, aby se nerozutekly. A kolik šustění, špitání, štěbetání je v tom vlaku, jásotu, jídla a transalpského jodlování, kolik jen riku a tance a radování. A já v něm, jak ryba vodami procházím, pronikám, až mi špičák vykukuje. O, jak si ten svět rozkošnicky obývám. A pozor, vás vidím nahé, vidím vám zajizvené rány, jelita na smutné zelenkavé kůži. Vidím vám do ledví, do žalů, vidím vám do žaludků. Na vaše veselé, zednické, lyžařské rejdy já hledím a směju se. Na vaše dětinské, plačtivé, pisklavé rejdy já hledím a pláču smíchy. Na vaše fígle a fejky já hledím a za břicho se popadám. Jak jste krásní, jak jste oranžoví, jak jenom sáláte, jiskříte. To všechno ten vlak, všechno ten převzácný jezera třpit.
1: Už před časem pro nás natočil básnění pardubický básník Pavel Reichmann, četl a také komentoval text nazvaný Vlakem autorky Boženy Správcové.
0: A budeme pro vás mít také zprávu z Moravské metropole. Brněnské knihovny se dnes zájemcům představí v parku na Obilním trhu. Podrobnosti ve zprávách za pár minut.

0: Je 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Spojené státy udeřily na jižní Írán, za porušení příměří útok nepovažují. Brněnské knihovny se dnes zájemcům představí v parku na Obilním trhu. A počasí slunečno s teplotami až 32 stupňů. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. Nová pravidla by se týkala i zhruba 390 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří teď v Česku ochranu mají. 7 zákonů včera schválila vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedeni na úřadu práce. Výjimku by měli mít děti a seniori. Nově se také pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. A podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
4: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
2: Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
5: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik íránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících íránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-íránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
2: Knihovny nejsou jen k půjčování knih. Na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program cílí na školáky i dospělé. Zájemci si budou moci vyzkoušet tvůrčí dílny, virtuální realitu anebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena, Petra Pospíšila, bude mít letos na místě své stánky přes 20 brněnských knihoven.
6: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna Brněnského biskupství.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme 23 a více informací na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, vážíme si toho, že posloucháte Vltavu, že trávíte tuto část dne právě s námi. Čeká nás další teplý a slunečný den a my vás za chvilku osvěžíme, pozveme vás do světa silných emocí, hudby i filmových příběhů. Festival Pražské jaro právě dnes nabídne jeden z nejočekávanějších večerů letošního ročníku. Kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan uvede s Českou filharmonií Pulenkovu operu Lidský hlas, a to opravdu výjimečně. Bude zároveň zpívat i dirigovat orchestr. Přineseme také rozhovory s tvůrci filmu Třetí noc, který v Cannes zaujal příběhem záchrany židovských dětí během druhé světové války. A podíváme se i na dokument Hranice věrnosti režisérky Diany Fabiánové. Je to film o důvěře, vztazích a také hranicích partnerství. Vážíme si toho, že jste s námi. Vítejte u poslechu úterní ranní mozaiky s datem 26. května. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková, Claude Debussy, Nikolaj Andrejevič Rimský-Korsakov a nebo Henrikus Aloysius Brückner tvoří hudební sestavu, která nás provází dnešní mozaikou.

0: Hrála nám kapela Regia Musicalis pod vedením Roberta Huga a byla to sonáta Henrika Bricknera.
1: Rezidence Barbary Hennigan patří rozhodně k hlavním událostem letošního ročníku festivalu Pražské jaro. Kanadská sopranistka a dirigentka během několika dnů představuje v Praze různé podoby své umělecké osobnosti.
0: A to od komorního recitálu s klavírem přes spolupráci se smyčcovým kvartetem až po dva koncerty s Českou filharmonií.
1: Od 8 večer Barbara Hennigan uvede ve Dvořákově síni Rudolfina Pulenkovu operu Lidský hlas, a to v originálním pojetí, ve kterém zároveň zpívá i diriguje orchestr.
0: A umělkyni si k mikrofonu pozval Daniel Jäger.
2: I'm bringing, you know, everything that I am.
3: Přináším na festival vlastně všechno, čím jako hudebnice jsem. Když jsme přemýšleli, které aspekty mé práce jsou nejdůležitější, vybrali jsme 4 různé projekty, které jsou mimořádně náročné. Uvidíte, že vyžadují úplně všechno. Je to taková olympiáda. Ne triatlon, ale vlastně 4-boj. A já jsem nesmírně poctěna, že tu mohu být a sdílet to s publikem právě tady. V Praze jsem byla dosud jen jednou, takže mám opravdu radost, že jsem mohla přijet.
4: Pražskojarní rezidence Barbary Hennigan začala ve středu 20. května recitálem s pianistou Bertrandem Chamayou.
3: S ním spolupracuji asi 5 let od chvíle, kdy jsme poprvé začali společně hrát komorní hudbu. Bertrand je, jak možná víte, velký solista, který se věnuje komorní hře jen občas. A já měla to štěstí, že chtěl vystupovat právě se mnou. Vytvořili jsme pro Pražské jaro velmi zvláštní program, přesahující běžnou zkušenost, s jasným vnitřním obloukem. Obsahuje vlastně 3 různé podoby spirituality. První je křesťanská spiritualita Oliviera Messiaena v cyklu Zpěvy země a nebe, kde sledujeme trojici Messiaenovy rodiny. Jeho samotného, jeho ženy a jejich syna Pascala. Ale zároveň i nebeskou trojici, která byla součástí skladatelovi hluboké katolické víry. Pak jsme vybrali 2 klavírní skladby Alexandra Scriabina, který byl také mystickým skladatelem. Myslím, že jejich středobodem je síla ohně. A tím třetím dílem je pravděpodobně nejtěžší skladba, jakou jsem kdy v životě zpívala. Jmenuje se Jumala Taret a jejím autorem je John Zorn. To je americký jazzový skladatel a hudebník, je to také malíř a spisovatel, má vlastní hudební vydavatelství, zkrátka genius. Jeho písňový cyklus je inspirován bohyněmi finské mytologie a každá část se soustředí na jinou. Bohyně moudrosti, lesa, vody a nebo měsíce. Někdy zpívám finská slova, jindy ze sebe zase vydávám zvuky bez konkrétního významu. Je to něco jako moderní bel canto. Opravdu šílené. A klavírní part, který hraje Bertrand, je stejně náročný. Naprosto virtuózní. Nevím, jak to dokáže, a oba jedeme na samé hranici svých možností.
4: Barbara Hennigan poté na festivalu vystoupila v neděli 24. května s proslulým Belčak kvartetem a teď jí čekají 2 koncerty s Českou filharmonií, se kterou bude spolupracovat poprvé ve své kariéře.
3: Znám ale její pověst, takže moje očekávání jsou velmi vysoká, protože vím, jak skvělý orchestr to je. První program, který spolu uvedeme, a to v úterý 26. května, bude něco, co hráči nikdy nezažili. Jde o Polánkovu operu Lidský hlas na text Jeana Cocteaua. Tuto operu jsem už několikrát zpívala v klasické podobě, například v pařížské opeře, v Teatro San Carlo v Itálii i jinde. Je o ženě, která prožívá rozchod a má zlomené srdce. Jenže ona zároveň mluví o své fantazii i o tom, jak důležité je umět lhát. A v určité chvíli začneme mít pocit, že možná nic z toho není skutečné. Možná žádný její milenec vůbec neexistuje. Možná si jen představovala, že má vztah třeba s Bradem Pittem a že ji opustil. Proto jsem celé dílo přesunula do roviny extrémní fantazie. Umístila jsem do orchestru 3 kamery a za něj velké plátno. Zpívám, ale zároveň budu i orchestr dirigovat. Je to projekt, který jsem vytvořila v roce 2021. Premiéra byla v Paříži a od té doby jsme ho uvedli na řadě míst. Naposledy letos v La Scale v Miláně, anebo před 3 týdny u New Yorkské filharmonie. A přivést ho do Prahy je nádherné.
4: Barbara Hennigan přiznává, že pro orchestr je to velmi náročné, ale zároveň nesmírně zábavné.
3: Hudebníci musí být absolutně soustředění, úplně ponoření do představení. Jsme v tom společně. Není tam jediný okamžik, kdyby si někdo mohl říct, teď jen počkám na svůj nástup. Pak zazní také Straussovy Metamorfózy, což je hudba, která tomuto orchestru dokonale sedí. Je to skladba pro 23 smyčců, takže každý hráč je v ní vlastně solistou.
1: Barbara Hennigan je rezidenční umělkyní Pražského jara. Dnes od 20 hodin se s ní tedy můžete setkat v pražském Rudolfinu. Tuhle neděli potom povede masterclass pro studenty z celého světa. No a hned příští úterý se znovu vrátí před Českou filharmonii a tentokrát uvede hudbu George Gershwina a Arnolda Schönberga.
0: No ale minulostí je včerejší pražskojarní koncert. Na něm znělo Berliozovo Faustovo prokletí. Jak dopadl tento vynikající večer, respektive očekávaný večer, to se dozvíme za chvíli od Jindřicha Bálka, který byl v sále.

0: Marta Kloučková vydává s Davidem Doruškou novou desku. Tohle ale bylo album z roku 2019, ze kterého jsme poslouchali ukázku v 8.20.
1: A ještě se vracíme k festivalu Pražské jaro. Včera tam zaznělo dramatické oratorium Faustovo prokletí francouzského skladatele Hectora Berlioze. Ve Smetanově síni obecního domu vystoupil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou svého nového šéfdirigenta Tomáše Netopila.
0: A na provedení tohoto monumentálního díla se podílel také Pražský filharmonický sbor a mezinárodní solistické obsazení v čele s americkým tenoristou Paulem Applebym v roli Fausta. A koncert sledoval také náš spolupracovník, hudební publicista Jindřich Bálek, kterého vítáme ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Jindro, velká pozornost se upínala k Tomáši Netopilovi, který je od téhle sezóny novým šéfdirigentem FOKu. Podařilo se mu vystihnout Berliozovu mimořádně barevnou a taky dramatickou partituru?
2: Já myslím, že se to podařilo. Měl jsem dojem, že Tomáš Netopil je takový spolehlivý lídr toho dosti velkého ansámblu. Samozřejmě, že dosáhnout jemné barevnosti na tak velké ploše je vlastně velmi náročné. Samozřejmě člověk má bezprostředně v uších takové ty úplně nejslavnější orchestry, jako byl Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, kde ta barevnost je ještě o něčem jiném. Tady přece jenom jsem měl dojem, že kdyby se to dílo ještě týden zkoušelo, že by se z toho orchestru dala ta barevnost dostat větší, nicméně neměl jsem pocit, že by orchestr nebyl soustředěný, nebo že by to dílo nebylo, že by tu nebyla snaha ho provést maximální péčí. Tomáš Netopil je neobyčejně muzikální, neobyčejně zkušený, ale měl jsem dojem, že někdy taková ta zvláštní nálada toho díla, kterou není tak snadné vystihnout, která je hodně bytostně francouzská, hodně romantická, hodně lyrická, takže by to potřebovalo ještě o něco hlubší ponor do té partitury. A já vlastně nevím, jestli se dnes v běžném pražském koncertním provozu tohodle dá dosáhnout.
0: To asi necháme nezodpovězené, tuhletu otázku, ale to dílo klade ohromné nároky na všechny ty zúčastněné složky. Na orchestr, na sbor a samozřejmě na solisty, tak začněme právě jimi, Paul Appleby a hlavně představitel Mefistofela, Alexander Vinogradov.
2: To je zajímavé. Samozřejmě Faust je dílo, ve kterém má Mefisto navrch a zejména v tomto provedení, ale tady to bylo i pěvecky tak, protože Alexandr Vinogradov byl naprosto suverénní basista, který měl velký nosný hlas, zároveň přesvědčivý herecký projev. Trošku jsem přemýšlel nad tím, že je to přece jenom původně Rus a necítí tu francouzštinu tak bytostně. Já sám nejsem žádný frankofil, ale měl jsem dojem, že přece jenom ten part potřebuje někde víc takovou tu saloní francouzskou eleganci, takový ten smysl pro esprit a tyhle ty záležitosti, zatímco Vinogradov víc stavěl na silném volumen svého hlasu, ale byl to v každopádě nejsilnější výkon. Vedle něj se ten Faust chvílemi trošku ztrácel, možná spíš výrazově než technicky, bylo to spolehlivě zvládnuté, ale měl jsem dojem, že tam je to zase náročné tím, že Faust je tady hodně lyrická postava a není úplně snadné na ploše mnoha desítek minut vystavět všechny ty árie tak, aby to člověka pořád vtahovalo. Takže i tady jsem měl pocit, že byť je to velmi dobře zaspíváno, takže by takový ten výrazový ponor do té postavy a do té její životní tragiky mohl být vlastně výraznější, včetně toho, že samozřejmě ani Appleby není rodilý mluvčí. A třetí důležitá pěvecká osobnost je Štěpánka Půčálková, kde mám pocit vlastně v jiných barvách něčeho podobného, že to bylo neobyčejně spolehlivé a ona tam má vlastně dvě árie, z nich zejména ta druhá doprovázená hobojem je jeden z absolutních vrcholů Berliozovy lyrické tvorby a měl jsem dojem, že to bylo čistě krásně zaspívané, ale že kdyby se opět všichni víc koncentrovali, takže by to ještě mohlo být silnější. A samozřejmě tím, že jsem seděl v polovině sálu Smetanovy síně, tak jsem si říkal, že tohle dílo by přece jenom patřilo víc do Rudolfína. Ono se o něm říká, že je monumentální, dramatické, ale zároveň velmi jemné, velmi takové náročné na koncentraci, takže mám dojem, že by patřilo spíš tam.
0: Otázka, jestli by se všichni účinkující do Rudolfína vešli.
1: Berlioz to je hudební vizionář, je to taky mistr orchestrace. Bylo právě ve včerejším provedení slyšet, jak moderně a odvážně jeho hudba dnes působí?
2: To je zajímavá otázka. Berlioz ve své době skutečně objevil jednak tu monumentalitu, ale já jsem po včerejším dojem, po včerejším provedení měl víc ten dojem, že Berlioz je neobyčejně citlivý hudebník, který někdy má ten problém, že jsou tam části trošku nevyrovnané, že jsou tam hudební čísla, která zní malinko banálně, a pak jsou tam některá naprosto okouzlující a geniální. Berlioz byl takhle trošku rozervaně geniální, řekněme. Takže to dílo je pozoruhodné, je mnohem víc lirické než dramatické v podstatě, a to je jeho velká zajímavost. Je to vlastně i jiné uchopení té postavy faustovské, než je u Goethe. Tím Goethem je to inspirováno velmi vlastně vzdáleně, takže vlastně se dá říct, že objevnost toho díla je veliká, ale je to dílo křehké a tím vlastně náročné. Možná bychom neměli zapomenout také na výkon Pražského filharmonického sboru, který v podstatě v těch vokálních partech byl velkou oporou toho provedení. Ten sborový part je v podstatě nejpestřejší, protože jednou musí zpívat opilce v Auerbachově sklepě a jindy vojáky a jindy naopak komentovat lirické scény. To všechno tam bylo velmi zvládnuto, ale já bych na to dílo potřeboval intimnější a soustředěnější atmosféru a takový zásadnější ponor, řekněme.
0: Říká hudební publicista Jindřich Bálek, se kterým jsme mluvili o včerejším koncertě v rámci festivalu Pražské jaro. Zaznělo Berliozovo Faustovo prokletí v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Tomáše Netopila. Mimochodem, vy si můžete poslechnout, pokud jste neslyšeli včerejší přímý přenos, tento koncert na našem webu vltava.rozhlas.cz.
1: Jindřich Bálek, měj se hezky.
2: Pěkný den.

0: a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám hrál také teď. Byla to hudba Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova, část svity z opery Zlatý kohoutek.
1: Teď pro vás máme jedno pozvání. Český rozhlas Vltava vysílá už pozítří speciální vydání pořadu Art Café a pestrý bude taky víkendový program věnovaný projektu Drama Tapas, který vznikl ke 20. výročí divadla Letí. 8 krátkých her od současných českých autorek a autorů nabídne originální, odvážné, ale i provokativní pohledy na dnešní svět.
0: Oslavy pak o víkendu pokračují na pražské Štvanici, kde Vltava nabídne speciální poslechový prostor věnovaný podcastu Drama Tapas a v neděli se uskuteční také veřejná debata s tvůrci projektu.

0: Tempo presto nastavil Antonín Kubálek, hrál nám tuto část sonáty pro klavír Františka Xavera Duška.
1: My teď budeme mluvit o jednom zajímavém filmu, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes. Hrdinský čin záchrany židovských dětí před transportem do vyhlazovacích táborů za druhé světové války. To je námět filmu Třetí noc. Podobnost s příběhem Nicolase Vintna ta vůbec není náhodná.
0: Francouzský snímek nás ale zavede do Lyonu za doby fašistického režimu s režisérem filmu a významným hercem Danielem Otejem a s dalšími představiteli natáčela přímo v Cannes naše spolupracovnice Marie Sikorová.
2: Režisér snímku a také slavný herec Daniel Otej mi vysvětlil, že se jedná o skutečný příběh záchrany 108 židovských dětí, a to z území jižní Francie, takzvaného fašistického režimu. A to díky určité byrokratické mystifikaci, říká. Je to jen jedna z událostí, která navíc není nijak všeobecně známá. Jedná se o odboj za války. Všechny tyto neznámé příběhy lidí ukazují, jak byl vlastně odboj velmi silný a přítomný, kolik lidí se mu věnovalo. Už jen tím, že třeba falšovali doklady a kolika lidí se také dotknul. Záchrana dětí i židovského obyvatelstva byla větší, než se nám může zdát. Hlavní roli inspektora Gilberta Lesage stvárnil francouzský herec Antoine Reynards, který k tématu dodává srovnání s Holandskem, odkud bylo až 90% židovského obyvatelstva odvezeno. Ve Francii je to až 25%. Nižší číslo, které ale zůstává hrůzným svědectvím. Ukazuje to navíc podle něj i na to, jak odvážné bylo obyvatelstvo Francie a kolika lidem se věnoval odboj k záchraně Židů.
3: Quelque chose qui me travaille depuis longtemps, je suis un enfant de l'après-guerre, donc si vous voulez, la Shoah, on n'en parle pas parce que
2: Daniel Otej přidává jednu osobní zkušenost. Narodil se až po válce a v té době se o hrůzách holokaustu ve Francii, jak říká, moc nemluvilo, protože se lidé cítili vinni za to, že přežili. Později v době jeho dospívání se začalo o holokaustu více mluvit a říká, jak byl pohoršen z toho, co Francie mohla dopustit na svém obyvatelstvu. V této době je podle něj tedy potřeba se poučit z historie, aby se to neopakovalo. Podobnost totiž vidí třeba v souvislosti se vztahy k migrantům, a to nejen ve Francii.

0: ale vůbec v celé Evropě.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une vision mais légitime très binaire de cette période parce que c'est une période très manichéenne.
0: Herec Antoine Reinhardt říká, že tohle období je nahlíženo velmi dvojsečně, binárně. Na roli Gilberta Lesage se mu líbilo, jak se musí rozhodovat, v jakou chvíli je nutné zaujmout nějaké stanovisko, v jaký moment musí tato postava vzít rozhodnutí. Inspektor Lesage byl skutečnou postavou, který se podílel na této záchraně obyvatelstva Francie. Složité období, dodá herec. Na jednu stranu se mluví o loajalitě k režimu maršála Peténa, na druhou stranu ale je to určitá nenávist vůči německým okupantům, tedy dvojsečnost.
2: Oui, je pense que c'est important effectivement de raconter toutes les histoires qu'on peut raconter.
0: Zachráněnou židovku stvárnila jedna z nejmladších představitelek francouzské kinematografie, herečka a režisérka kosovského původu Luana Bajrami. Na druhou stranu snímek může podle ní přinést i určitou analýzu válečné doby a zkoumání i toho, jak někoho nesoudit, nerozdělovat jen na ty dobré a zlé. Sama herečka se narodila v 0. letech. Podle ní je potřeba diskutovat nad skutečnostmi a historickými událostmi a ideálně přenášet i tímto filmovým způsobem, více humánním.
2: Des histoires du cinéma, de l'art qu'on aborde du coup d'une façon plus humaine peut-être.
3: Nous, nos personnages, ils sont même pas par rapport à la politique. C'est pas eux qui décident, eux ils obéissent. Ils obéissent et ils ont des critères.
0: Nelze soudit jednotlivé postavy. Daniel Otej vysvětluje, že film ukazuje osobnosti, které o ničem nemohly rozhodovat. V podstatě poslouchali kritéria, která jim byla nařízena. Co je ale podstatné, je, že se zasadili o to a snažili se v kruté době a za riskování tato kritéria obejít. Děti, které byly určené k transportům, zachránili. Děsivé je podle něj to, jak byla humanita, přístup k člověku, redukována právě na nesmyslná úřední rozhodnutí.
3: L'humanité est réduite à ça, voilà. On a tous ces personnages ont une conscience, c'est-à-dire que
0: snímek Třetí noc ukazuje především svědomí, které všichni v danou chvíli mají. Důležitou složkou je pak i víra, dodává režisér Daniel Otej. Z Cannes Marie Sýkorová, Český rozhlas. I'm gonna sit right down and

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Tohle byly Marta Archerič a Ivry Giltis a hudba Claude Debussy, konkrétně část sonáty pro housle a klavír.
1: Nás teď bude zajímat, kde jsou v osobnostních vztazích hranice věrnosti, jak s nimi lze hýbat a je takové posouvání ku prospěchu věci a vztahu, anebo právě naopak. I tohle jsou otázky, které si ve svém novém celovečerním dokumentu Hranice věrnosti pokládá slovenská filmařka Diana Fabiánová.
0: Film přichází do českých kin a v Mozaice ho teď bude hodnotit naše spolupracovnice, filmová publicistka Alice Aronová. Alice, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Film je o vztahu manželské dvojice. Jaký příběh konkrétně vypráví?
2: Tak on vlastně vypráví nebo odpovídá na otázku, zda láska může ustát intimní vztahy s ostatními dalšími lidmi. A snímek zkoumá nejen manželský pár, ale i jejich dvě děti a reflektuje otázku, nakolik je možné být dobrým rodičem i mimo tradiční model rodiny. Takže já bych řekla, že z hlediska tématu odvážná sonda do života manželského páru, kde krize vyústila v otevřený vztah a následně oba manželé tuto skutečnost sdělili i dvěma malým synům. A tento proces vlastně spustil reflexy vztahu i v širší rodině u prarodičů, který tento alternativní model začali srovnávat se svým tradičním manželstvím v éře normalizace. Takže diváky čeká příběh o různých podobách lásky, o rodinných tajemstvích, o lži, o pravdě. O tom všem je tento dokument.
0: A za ním stojí dokumentaristka a producentka, slovenská dokumentaristka Diana Fabiánová, která zachycuje osobní i profesní život tímto, jaký to vyšlo, ten koncept.
2: Ona je vlastně 40-letá žena, jak zaznělo, dokumentaristka, zároveň ona je vlastně jako i známá producentka na Slovensku a léta mimochodem působila na Slovensku jako ředitelka festivalu Jeden svět. A mimochodem, to mě pobavilo, ona je i zakladatelka sociální sítě Laskatu, což je první offline seznamka ve střední a východní Evropě. Takže se ukazuje, že téma lásky a vztahů, já bych to označila, že je to zřejmě její vášeň. Proto vlastně i natočila tento film. Takže to, co já oceňuji, to je ta její odvaha jít z kůží na trh, protože hlavní hrdinka se jmenuje Diana, je to její příběh, je to ona sama, celou dobu vlastně ji sledujeme před kamerou, jak ona hovoří a reflektuje dané situace na kameru, včetně jejich nejbližších, ale přesto bohužel já musím říct, že ta její výpověď klouže po povrchu, ona není vlastně analytická a bohužel to sdělení filmu není přenosné pro ostatní páry. A to, co vlastně je velká škoda, a to mě hodně ve filmu chybělo, tak to jsou ty humorné situace. Chyběla mi tam i nadsázka, nadhled, vše je vlastně bráno příliš vážně.
1: A i když jste, Alice, řekla, že Diana Fabiánová má vášeň pro lásku, tak z toho, co jste před chviličkou řekla, mi přijde, že dokument spíš řeší témata manželské krize, nevěry nebo podoby otevřeného vztahu. Jsou tahle témata ve snímku zpracována originálně ve srovnání s jinými současnými filmy?
2: To je právě to, že vlastně toto téma už daleka není originální. Takže my jsme viděli řadu dokumentů, řadu hraných filmů a já bych tam jenom připomněla film Hranice lásky z roku 2022, což byl česko-polský hraný snímek. A ten také vlastně pojednával o hledání hranic v lásce a sexu. Navíc on byl i o těch erotických představách, o snech. Hlavně ukazoval i tu sexuální realitu, takže byl mnohem více odvážnější, otevřenější v rámci daného tématu v odkrývání tabu a pro mě třeba i Hranice lásky vlastně byly upřímnou výpovědí té dané generace, která to vlastně natočila z hlediska zkoumání vlastní intimity a jejich mantinelů. A toto bohužel Hranice věrnosti nenabízí. Takže já tento film bohužel vnímám jako takovou trošku exhibicionistickou maníru.
0: Takže spíš nejít na film nebo jít.
2: Já bych vlastně řekla slova režisérky, to se někdy vyplatí ocitovat v závěru slova tvůrce, kdy ona řekla, cituji, film může fungovat jako trenažér, může posloužit na otevírání citlivých témat v rodině i mezi partnery. Konec citace. Takže řekla bych, je to na divácích, zda se vypraví či ne.
1: Kde končí důvěra, kde začíná nevěra? I o tom je snímek Hranice věrnosti režisérky Diany Fabiánové s hodnocením. Přišla do dnešní ranní mozaiky Alice Aronová. Alice, děkujeme, hezký den.
2: Krásný den, naslyšenou.

Hudba Edvarda Elgara dozněla v 8 hodin a 54 minut a byla to část Enigmy, hráli vídenští filharmonikové s Johnem Eliotem Gardinerem.

0: teď jedna novinka. Základy mocné středověké hradby, silné přes 2 metry, našli archeologové z Národního památkového ústavu a společnosti Archaia Brno pod jižní branou hradu Veveří, která v současnosti prochází velkou opravou. Stavební práce na opravě jižní brány a skleníkové terasy hradu začaly na konci loňského roku a zároveň právě s tím začal taky záchranný archeologický výzkum.
1: Státní hrad Veveří označují odborníci za moravský Karlštejn, původně pozdně románský a raně gotický hrad prošel během staletí mnoha přestavbami a zásahy 20. století, kdy měl být přestavěn na kongresové centrum, jej silně poničili. Od roku 89 do roku 99 chátral.
0: Tak teď už se snad kroky ubírají k lepšímu. Jak uvedl Josef Kovář z Archaii Brno, objevili i dosud neznámou část veverského podzemí, a to odvodňovací kanál z druhé poloviny 19. století. V letech 1872 a 73 postihly hrad silné přívalové deště a potom taky sesuvy půdy a současné skleníky byly vybudované až po nich. Takže možná dobrý tip na to, co o prázdninách navštívit. Hrad Veveří.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do sněmovny se dnes znovu vrátí návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Ten počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Zástupci vládní koalice ale návrh hájí, podle nich by pomohl začínajícím podnikatelům. Policisti varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné. Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderu za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří. Italské Benátky budou pravděpodobně dál vybírat poplatek za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce poplatkem regulovat nadměrný turismus. Naopak se zrušením taxi počítal středolevicový kandidát Andrea Martella. Počasí bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách pak 23. A více zpravodajských informací najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Řekněte, kdy jste byli naposledy v cirkuse? My vás za chvíli vezmeme právě do světa, který voněl pilinami, zněl potleskem a každý večer stavěl nové město pod šapito. Světa cirkusových rodin, artistů, maringotek a nekonečných cest. Fenomén českého cirkusu nás fascinuje dodnes a právě legendární cirkus Kluckský teď připomíná i Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, které navíc letos slaví 20 let. Co všechno se za tu dobu podařilo schromáždit a proč jsou příběhy lidí od cirkusu stále tak přitažlivé? I o tom si za okamžik budeme přímo tady ve studiu povídat s historikem a kurátorem Hanušem Jordanem a také kurátorkou Lenkou Šaldovou. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková. Snad to bude také příjemný poslech hudby Josefa Haydna, Davida Popráha nebo Francesca Manfrediniho. Teď Gražina Augustčík a Uršula Dudžak.

0: Tadeuš Sigitinský je autorem doznívší písně, zpívali nám Gražina Aguščik a Ursula Duďak.
1: Cirkus, maringotky, vůně pilin a svět, ve kterém se po generace mísilo dobrodružství, svoboda, ale taky tvrdý život na cestách. Přesně tenhle jedinečný svět už 20 let připomíná Muzeum České loutky a cirkusu v Prachaticích a oslavy 20. výročí nabídnou nejenom setkání pamětníků a artistů, ale taky unikátní exponáty.
0: A to od historických plakátů až po připomínku slavného cirkusu Karla Kluckého. No a našimi hosty už jsou kurátor, historik a člověk, který zasvětil českému cirkusu velkou část života, pan Hanuš Jordán. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
0: A také kurátorka Lenka Šaldová. I vám dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Já se ještě ohlednu za 20 lety Muzea České loutky a cirkusu. Vzpomenete si, pane Jordane, na ty úplné začátky? Na to, jestli vůbec bylo složité prosadit myšlenku samostatné cirkusové expozice?
2: Hlavně byl ten koncept. Spojení lidového loutkářství a cirkusu. A že se nám podařilo vlastně ten koncept vytvořit, obhájit. Já myslím, že to ani tak těžké nebylo. Spíš bylo těžké, aspoň z hlediska mého, jako tvůrce té části cirkusové, jak vlastně cirkus výstavně prezentovat. Byly naprosto minimální zkušenosti, dvě výstavy, jedna v 50., druhá v polovině 60. let, takové ty panelové, které dělal podnik Státní cirkusy u nás. Takže šlo o to, co vlastně z toho cirkusu ukázat. A došli jsme k tomu, že musíme vytvořit i nějakou scénickou iluzi toho cirkusu manéž. Nebojte, i na piliny dojde, až budete na výstavě, i ty tam máme reálné a čerstvé. A cirkusové rekvizity, modely, a nejenom na těch fotkách, ale i na těch dalších trojrozměrných předmětech, jako jsou kostýmy a další osobní předměty lidí světem jdoucích. Na tom jsme postavili tu stálou expozici, která už teda žije 20 let.
0: Snad tam budu moc osobní, když se vás, pane Jordane, zeptám, čím si vás vlastně cirkus a loutka získali, kde se zrodila ta vášeň pro tento fenomén?
2: Možná, kdybyste věděli, tak se trochu potlačuji smích. Já jsem kluk z Letné. Na Letné byly dva fenomény, cirkusy a Sparta. A protože jsem vystudoval historii, tak mě samozřejmě zajímaly kulturní dějiny a už jsem se kolem toho ochomítal. No a potom nastala šance, protože v roce 2004 Národní muzeum koupilo skutečně rozsáhlou sbírku spíš archivní povahy brněnského cirkusového sběratele Antonína Hančla. No a potom to začalo.
1: Hanuš Jordán nám popsal, co je v té stálé expozici Muzea České loutky a cirkusu v Prachaticích, ale vy jste k tomu 20. výročí muzea připravili a otevřeli novou výstavu Cirkus v proměnách doby. A tak se kurátorky Lenky Šaldové teď ptám, co je na ní k vidění?
3: Autorem téhle výstavy je samozřejmě zde přítomný Hanuš Jordán a je to výstava, která se dívá na historii českého cirkusu od úplných začátků až po současnost a ukazuje nejrůznější téma žhavá do dneška. Začínáme nejstaršími fotografiemi, nejstarším rukopisem cirkusovým, o kterém vám určitě víc poví sám a končíme žhavými tématy, jako je mají v cirkuse své místo zvířata.
0: Vy jste mluvila o tom rukopisu, ten mě zajímá. Ty plakáty jsou z roku 1823, ten nejstarší český cirkusový rukopis z jakého roku?
2: Ten nejstarší, vůbec ne. Ten nejstarší cirkusový rukopis je uložen v regionálním muzeu v Litomyšli a napsal ho Hostinský. Měl krásné zapamatovatelné jméno Ignác Pecival a ten Ignác Pecival ve 30. letech 19. století jezdil s prvním českým cirkusem Josefa a potom syna Emanuela Beránkových a jezdili hlavně po východní, severní Evropě. A on jako starý Hostinský napsal své zápisky. Dva díly se zachovaly, třetí nikoli. A tam velmi svérázným takovým neotesaným jazykem napsal, co si všechno pamatuje po těch mnoha letech a proč je ten rukopis tak důležitý, protože mnohdy na ně bylo zapomínáno. Za prvý, v roce 1917, zase tu další část, kterou my dneska neznáme, využil Alois Jirásek a napsal povídku Voltigeur Percival. No a tu znal Eduard Bass. No a Eduarda Basse to byl jeden z inspiračních zdrojů pro tvorbu Cirkusu Humberto.
1: Český cirkus prošel obrovskou proměnou od těch kočovných rodinných podniků až po nový cirkus, jak už jste zdůrazňovali, bez zvířat. Jaká etapa pro vás, pro oba, je v té cirkusové historii nejzajímavější? Lenko.
3: Tak popravdě řečeno, já o cirkusu nejvíce dozvídám právě od svého kolegy, protože to moje téma je loutkové divadlo a vlastně i můj podíl na Muzeu české loutky a cirkusu je v té loutkářské oblasti.
1: A prolíná se to někde, tyhle dvě oblasti?
3: Ano, tohle to je vlastně to, co říkal Hanuš Jordan úplně na začátku, že ten koncept propojit v jedné budově historii cirkusu a loutek má vlastně velkou logiku, protože ze začátku i ty lidoví loutkáři, které prezentujeme, tak obohacovali svůj program některými disciplínami cirkusovými. Takže ta logika není to jenom uměle vytvořené spojení, ale ta logika tu samozřejmě je.
1: A jenom krátce, pan Jordán, ještě nejzajímavější historická etapa cirkusové oblasti?
2: Mě spíš zajímá nikoli takové ty slavné, velké, taková ta výrazná, takové ty výrazné přívlastky, ty k cirkusu vždycky patřily od P.T. Barnuma. Ale mě hlavně zajímá, jak cirkus umí reagovat na dobu, jak cirkus umí reagovat na proměny společnosti, co lidi zajímá, co chtějí a co nechtějí vidět, jak se prostě ukazuje i rozdělení společnosti na cirkusu, třeba na tématu, zda vůbec ukazovat jakákoliv zvířata, zda prostě předvádět zvířata, která vlastně pochází, žádný zvíře není z divočiny, že všechny jsou z odchovu. Na tom se velmi jako společnost dělila. A taky, jak nachází nové formy ve spojení s divadlem. No, já se snažím vždycky dokazovat, jak už se tohleto dělalo na začátku 20. století, že to není z nového spojení cirkusu s divadlem, ale mám to osobně velmi rád.
0: Říká kurátor a historik Hanuš Jordan, který zůstává společně s kurátorkou Lenkou Šaldovou naším hostem.

0: Hudba Francesca Onofria Manfrediniho dozněla, byla to část jeho koncertu pro housle, hrál orchestr Barocco Sempre Giovane.
1: 20 let si teď připomíná Muzeum České loutky a cirkusu v Prachaticích a tak si o tom povídáme s Hanušem Jordanem a Lenkou Šaldovou přímo tady u nás ve studiu. Doslova fenoménem své doby se potom stal cirkus Klucký. Roku 1925 pořizuje Karel Klucký třímanéžový cirkus pro neuvěřitelných 10 000 diváků. Pane Jordane, čím byl tento podnik tak výjimečný, že na něj pamatujeme dodnes?
2: No určitě velikostí, rozsahem toho programu a tím, že něco velkého, co normálně vlastně jezdilo v Americe, v případě třeba cirkusu Barnum Bailey and Ringling Brothers, tak, že bylo v malých středoevropských podmínkách. On to nebyl jediný třímanéžový cirkus, i takový další byly v Německu. A ono to u nás nahrazovalo to, co jinde ve světě bylo, ale i na východ. A to byly stále cirkusy, cirkusové budovy, cirkusová vlastně divadla, která ten cirkus zase nabízela jiné vrstvě diváků, takovým střední třída, vyšší třída, aristokracie. No a čím byl výjimečný určitě, tím, jak pracovali se zvířaty, což v té době byl obrovský fenomén. V 20. letech se vlastně kvalita cirkusu vždycky stavila na tom, jaká neobvyklá zvířata, co ta zvířata umějí, Kluckého 24 slonů. A tohleto určitě vytvořilo nějaké povědomí, včetně takových narrativů, jak byl to vysoký, krásný, štíhlý muž, určitě byl krásný, ale neměl ani 1,75 m, protože máme jeho frak v expozici. Ale chci říci, že ten Karel Klucký starší, my budeme mluvit hlavně o mladším, vlastně dokázal po první světové válce, kdy ten cirkus byl úplně zdecimován, zůstalo mu něco kolem 15 zvířat z těch stovek, o kterých jste mluvila, tak vybudoval ale odnesl to prostě nervy vyčerpání a od toho roku 1926 se ujímají vedení toho velkocirkusu, o kterém se bavíme bratři Karel Mladší a Rudolf Klucký.
0: No ale když se vrátím ještě do dob největší slávy, tak třeba to legendární číslo se 24 slony si vůbec nedovedu představit, jak se realizovalo. Máme o tomhle nějaké informace?
2: No, až se přijdete podívat na naši výstavu cirkus,
0: tak tam bude 24 doby, slonů.
2: Tak tam to uvidíte na samozřejmě na historických fotografiích, ale taky můžete k těm slonům tam vidět něco jiného.
1: Cirkus tady býval symbolem svobody, cestování i dobrodružství. Nás o víkendu čekají velké 20-leté výroční oslavy přímo v Prachaticích. Lenko, co chystáte? Na co se mohou návštěvníci těšit?
3: Tak je to pro nás samozřejmě vzpomínka na to, jak jsme před 20 lety začínali. Zmiňme tady možná ještě jedno velmi podstatné jméno, Jindřiška Patková, která byla autorkou té loutkářské části a i tehdy jako začínající muzejnice spíše pomáhala. A ten program připravuje hlavně naše tamní skvělá kolegyně Hanka Patrasová, tady ve spolupráci s Hanušem Jordánem, a čeká nás, samozřejmě nás čekají cirkusová vystoupení, loutková představení a koncert skupiny Jelení loje. No a komentované prohlídky výstavy, o které tady si povídáme, Cirkus v proměnách doby. Začínáme, protože je to v rámci muzejní noci, tak začínáme v 5 odpoledne a až do večera strávíme společně krásný cirkusovo-loutkový čas.
0: To tady v jednom dni v rámci muzejní noci, ale výstava Cirkus v proměnách doby bude k vidění dokdy?
3: Ještě další den, pak v sobotu, bude pokračovat program dalšími komentovanými prohlídkami právě výstavy Cirkus v proměnách doby, která bude k vidění nejméně do konce října tohoto roku.
1: My se pomalu, ale jistě, blížíme k závěru školního roku, k letním prázdninám. Jaká by byla vaše pozvánka pro ty, kdo ještě Prachatice a Muzeum České loutky a cirkusu nenavštívili?
2: No tak Prachatice je takové, je to úžasné, historické město, je to městská památková rezervace. Já, protože jsem rodák z Prahy z Letna, jak jsem říkal už na začátku, jsem si ty Prachatice, kde jsem doopravdy byl poprvé před 21 lety, tak jsem si velmi oblíbil. Prachatice mají spoustu zvláštností, hlavně, jak já tomu říkám, mají to mnichovské podalpské podnebí. Je tam prostě krásný vzduch, modré nebe a ty památky.
0: Tak to je samozřejmě spoustu důvodů, proč navštívit Prachatice a tento kraj a hlavně Muzeum České loutky a cirkusu v Prachaticích, které slaví 20 let. A o cirkusových legendách, maringotkách i životě v Šapito jsme si teď povídali s historikem a kurátorem Hanušem Jordanem a kurátorkou Lenkou Šaldovou a my moc děkujeme za vaši návštěvu.
3: Děkujeme za pozvání a hlavně zveme všechny. Přijeďte se podívat do Prachatic.

0: Akcent.
1: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
0: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.

0: Tohle byl Roy Hargrove a jeho kvintet, dohrál v 9 hodin a 30 minut a na jazz zůstaňte na ledině i nadále.
1: Mozaika. Legendární trumpetista, skladatel a taky jedna z největších osobností jazzové historie. To byl Miles Davis a dnes by oslavil 100 let. Český rozhlas Jazz proto svoje dnešní vysílání zasvětil právě jeho hudbě.
0: Mimořádné výročí připomíná speciálním programem, který je plný slavných alb i méně známých nahrávek a ty budou znít éterem až do půlnoci. No a ve studiu už je, aby nám o tomto programu řekl více hudební dramaturg a moderátor Petr Vidomus. Dobrý den. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: To speciální vysílání je opravdu dlouhé na jazzu od 8 od rána až do dnešní půlnoci. Co z toho bohatého programu, který bude výhradně Davisovský, bychom si neměli, Petře, nechat ujít?
2: Tak je to velmi těžké takhle vypíchnout něco konkrétního, protože jako Davise tam vysíláme skutečně po celý den až do půlnoci. Mohl bych upozornit třeba na velkou debatu o odkazu Milese Davise pro dnešek, která probíhá právě v těchto chvílích až do 10:30. Hosty jsou trumpetista Petr Harmáček a kytarista Libor Šmoldas. Dále například ve 14 hodin odvysíláme živě přímo z vinylových desek pořad Vinyl Session, který bude o vztahu Milese Davise k hiphopu, zejména se tady bude týkat jeho vlastně posmrtně vydaného alba Dubab z roku 91. Dále například to bude večer záznam našeho poslechového večera z Radio Café, který jsme zaznamenali. To bude vlastně v 19 hodin a tam ten program vlastně obstaral kytarista a pedagog Willem Spilka, ale je toho mnohem víc, podrobnosti najdete na webu.
0: Třeba 3 koncerty Milese Davise, které to budou.
2: Přesně tak, v průběhu dne odvysíláme 3 koncerty. V 15 hodin to bude koncert mého oblíbeného takzvaného ztraceného kvinteta Milese Davise s Wayneem Shorterem. Je to záznam z Francie z festivalu roku 1969. O poznání známější je druhý velký kvintet, jehož záznam odvysíláme v 18 hodin, ale taková skutečně lahůdka je koncert z archivu australské stanice ABC Jazz. Je to 2,5-hodinový koncert z Melbourne roku 1988 a ten odvysíláme v 21

0: ansámblů studentů pod vedením Davida Dorušky, Vojtěcha Procházky a dalších, ale také pedagogů školy, což je třeba vedoucí katedry Jaromír Honzák, samozřejmě také zde autor některých pořadů na Vltavě. A bude tam také ukázka záznamu ghanských hudebníků z ansámblu Ghana Dance Ensemble.
1: No ale v hlavní roli dnes hraje Miles Davis. Pokud s ním chcete prožít dnešní den, máte možnost díky poslechu a díky vysílání stanice Český rozhlas Jazz. O tomto programu nám podrobnosti řekl Petr Vidomus. Díky za to.
0: Hezký den.

0: Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Hanka Gregušová s Ondrejem Krajňákem nám předvedli ukázku z jejich alba Twin Flame. Vyšla v roce 2017, tedy tato jejich deska 9.43.
1: Umělá inteligence dnes umí vytvořit obrazy, které neexistují a přesto působí skutečně. Kde končí tedy realita a kde začíná pouhá iluze? Nad tím se teď zamyslí překladatel Jan M. Heller.
2: Před pár dny se objevila zpráva, že Evropská unie zakázala používání softwaru, který dokáže z fotky oblečeného člověka udělat fotku nahou. Nevyžádané deepfakey skutečných osob vytvářené umělou inteligencí se staly jednou z položek připravovaného zákona o umělé inteligenci AI Actu. Ne, že by nebylo fascinující myslet si, že když něco zakážeme, tak to zmizí, ale snad ještě zajímavější je, na jakou půdu jsme se tímto krokem vůbec dostali. A vůbec o té zajímavosti nemluvím v tak doslovném významu, jak to možná vyznívá. Co se tady totiž vlastně děje? Máme co dočinění se softwarem vytvářejícím obrazy, které jsou a současně nejsou pravdivé. Partie, které jsou podle současných společenských pravidel našeho kulturního okruhu odhalené, tedy zejména obličej a hlava vůbec, mohou být na fotce obrazem skutečné podoby člověka. Partie, které mají zůstat zahalené, takovým obrazem nejsou. Mohly by jim být, ale právě že jen mohly. Jsou to jen jakési sekundární znaky. Nejsou o ním obrazem, ale zastupují ho, označují. Společenská nepřijatelnost zvlíkacích aplikací jistě není předmětem sporu. Co má zůstat skryto, nejdřív zůstane. Tady však už nejsme svědky odhalování něčeho skrytého, ale vytváření něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Na toto vytváření se váže rovněž uměle vytvořená intimita, touha a paměť. Není tu tedy ve hře jen lidská důstojnost, ochrana osobnosti a psychické integrity a podobné právnické pojmy, dokonce ani nejen digitální násilí, jak to výslovně nazvala nizozemská europoslankyně Kim van Sparentaak. Je to příznak posunu v dlouhých dějinách vztahu mezi subjektem, objektem a obrazem v evropské civilizaci. Obraz už nic nereprezentuje, obraz nahrazuje. Právě to je něco, čeho by se zrovna evropská kultura mohla dost bát. Italská renesance nejen přinesla krásné barvy a proporce, ale rehabilitovala subjektivní vidění, perspektivu. Současně proti subjektivnímu vidění vždy existoval protiproud. Od manieristické, lehce znepokojující deformace po modernistický rozklad možnosti reprezentace jako takové. O tom byly napsány celé knihy. Po anonymitu masek na benátském karnevalu, po cinematické obrazy Michelangela Antonioniho, které však přestávají garantovat smysl. A klidně až po přebarvené, přeestetizované a vůbec přepálené filmy Paola Sorrentina, které na první pohled vypadají jako pozlátko a bombast, ale, a tady přijde to důležité, jeví se nám tak právě tehdy, když nevíme, co hledat za nimi. Itálie se mi do myšlenek vkrádá intuitivně, ale ona to není náhoda. Tam bych se nechodil učit, tane mi na mysli věta jakéhosi dávno zapomenutého českého politika, pronesená v nějaké televizní debatě v porevolučních časech. Ale jo, právě tam. A právě my středoevropané, kteří máme potřebu skutečnost a svoji zkušenost nějak rámovat, interpretovat. Takový Cesare Pavese je u nás známý spíš jako básník, ale je také autorem krátkých próz, které našemu způsobu vnímání působí skoro šok. Právě na našem tématu se to dá dobře ilustrovat. Ne, že by se jeho hrdinky nesvlékaly. Svlékají se a ochotně. Jenže tam, kde bychom v okamžicích intimity čekali buď sestup do jiné roviny, traumatu, identity, paměti, nebo aspoň osobní konflikt či sociální kritiku, u Paveseho se nic takového neděje. Eskalace, zasvěcení, vykoupení, nic. Jen stav světa, slunce, šumění moře a tiché posuny, které nejdou vzít zpět. Zpátky do našich dnů. Dobrali jsme se toho, že umíme softwarově vytvořit silný obraz, za kterým nic není. To je pravý opak toho, co dělají Paveseho hrdinky. Žijí silné životní epizody, které neumějí, nemohou nebo nechtějí konceptualizovat. Možná bychom to mohli říct i anachronicky. Epizody, které nejsou převoditelné na Instagramové storíčko. Poslankyně má pravdu, ale ne celou. Apky nejsou zlo. To my ztrácíme půdu pod nohama, když nám realita přetéká někam, kde ji nemůžeme uchopit, nebo se naopak ztrácí pod nánosem významu. A někde zatím zase jednou zní prastará otázka. Co vlastně smí obraz?
1: Možná tedy už dávno nežijeme v době, kdy obraz zachycuje svět. Slyšeli jsme ranní úvahu od Jana M. Hellera.
0: A teď uslyšíte skladbu pro jazzovou zpěvačku a ansámbl.

0: Nicméně orchestr Wolfgarding se obešel bez jazzové zpěvačky navzdory zadání této skladby.
1: Musím říct, že dnešní vysílání na Vltavě je tak trochu stovkové. My jsme tady mluvili o jazzmenovi Milesi Davisovi, který by dnes oslavil stovku a v letošním roce slaví stovku. Ještě jedna velká, výrazná osobnost, ale Ondřej Cihlář už nám řekne detaily. Vítej u nás ve studiu.
2: Dobrý den, dobré dopoledne. Ano, je to Hurvínek, který paradoxně je...
1: Starší než jeho otec?
2: Teď jsem to chtěl říct, ale ono to tak není. Takže ne, ale který nahradil Kašpárka právě v různých těch kabaretních skečích, který doprovázal z Pejbla. A ten tedy oslaví letos, myslím si, že už oslavil na začátku května 100 let a my dnes si o něm budeme povídat a budeme si povídat o jeho proměně právě z kabaretní dvojice, tedy se svým otcem s Pejblem, která původně dělala skeče a satiru pro dospělé, aby se dneska vlastně už stala v průběhu let tedy dětskou hvězdou a zjistíme, jestli náhodou v divadle z Pejbla a Hurvínka neplánují návrat z Pejbla a Hurvínka také dospělému publiku. Tak uvidíme.
1: No jenom, že Ondřej Cihlář si Hurvínka do studia nepozval. On si pozval ředitelku divadla z Pejbla a Hurvínka Denisu Kiršnerovou. A to je jméno, které tady ještě, Ondro, nepadlo.
2: To jméno, které tady ještě nepadlo, ale které jsem záměrně tajil, protože jsem chtěl způsobit napětí, jestli náhodou nepřijde Hurvínek.
1: Ondřej Cihlář, Ondro, ať se to povede.
2: Děkuji.
0: No a jenom o 10 let mladší jsou filmové ateliéry Zlín a jak vznikly tyto ateliéry, jak přispěly k rozvoji animace, reklamy a trikového filmu, tak to už je téma pro Sašu Michalidise. V jeho Akcentu rozebere toto téma například s režisérkou a dokumentaristkou Hanou Pinkavovou v 16:30.
1: Nám se právě teď otevírá 26. květnový den. Máme úterý, tak ať ho prožijete v klidu. Dnes nás čekají tropické teploty. Daniela to ostatně ještě za okamžik připomene ve zprávách. Mějte se hezky a přejeme za celý tým dnešního ranního vysílání také dobrý poslech následujících pořadů na Vltavě. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
0: a Daniela Čermáková.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Deset hodin, dobré dopoledne.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. červen jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Šarlota Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří. Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním shromáždění budou jeho současní i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění vystoupí i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní parlamentní komory pak převezmou symbolické klíče k Senátu. Senát si letošní výročí připomíná také výstavami a konferencemi. A jaké nás čeká počasí? Jasné nebo skoro jasné, s teplotami 27 až 32 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Podrobněji zprávy na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Snažím se mít v sobě kus Hurvínka, nepřestat objevovat, zajímat se, neustrnout a vyburcovat tak svého vnitřního spejbla z křesla, aby se ještě k něčemu vzepjal. To řekla Denisa Kiršnerová, ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka, náš dnešní host. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu a u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář. A do divadla Denisa Kiršnerová chodila už od dětství. Pracovali tu totiž její rodiče Helena Štáchová a Miloš Kiršner. V divadle začínala jako dramaturgině a jeho ředitelkou se stala v roce 2017. Kromě toho se snaží i mimo jeviště nést odkaz divadla, které založil Josef Skupa. Napsala několik publikací o Spejblovi a Hurvínkovi, spolupracovala na televizních pořadech, je autorkou několika CD s Hurvínkovými příběhy. No a do vizitku jsme Denisu Kiršnerovou pozvali ke stému výročí narozenin Hurvínka, který navíc tento čtvrtek, tedy už 28. května, převezme ocenění Zlatý střevíček na Zlín Film Festivalu. Mě by zajímalo, jestli vůbec se podaří, aby obul Hurvínek Zlatý střevíček přes ten svůj dřevák.
2: Takový popelák.
1: No.
2: Že by se tam o to pokusili.
1: Možná... To by snad mělo jako nějaký, ale nevím, jestli se to skutečně může podařit.
2: No, předcházela by tomu určitě technologická příprava, ale popravdě úplně teď si neumím představit, jak ten střevíček vypadá, ale oni s tím vždycky pomáhají ty vlastně jeho loutkovodiči. Takže...
1: Mm-hmm. No, tak doufám, že se to podaří, že se na to technologicky připravíte. Každopádně Hurvínkovi bylo 2. května 100 let, tak pojďme si říci takový to úplně základní minimum o tom průběhu, kdy a po kolika letech se ke Spejblovi přidal Hurvínek.
2: Tak pan Spejbl povil Hurvínka ve svých 6 letech. Pan Spejbl se narodil roku 1920, Hurvínek roku 1926 a to ještě vlastně na amatérské scéně loutkového divadla feriálních osob v Plzni, kde Skupa působil. Než se potom vlastně profesionalizoval v roce 1930 a už to bylo divadlo Spejbla a Hurvínka a od té doby to divadlo působí dodnes. Tam je takový hezký moment, že vlastně Skupa dostal Hurvínka jako překvapení, jako dárek od řezbáře Gustava Noska a když mu ho přinesl, tak byl nadšený, protože ten Spejbl šel těžko s někým spárovat. On ho chtěl původně, ho inicioval jako postavu, která by byla moderní, ničím nezatížená, chtěl se vyjadřovat k těm tématům, které byly aktuální a tomu ty postavy toho klasického lidového loutkového divadla úplně jako nevyhovovaly.
1: Protože on nějaká leta také fungoval ve dvojici s Kašpárkem, že jo?
2: Přesně tak, on fungoval s Kašpárkem, dokonce se Švejkem, to byl úplně seriál. Svým způsobem ho v té době Švejky zastínil, ale pořád prostě to partnerství nebylo rovnocenný a najednou, když Skupa uviděl toho Hurvínka, tak si říkal výborně, tak konečně má Spejbl parťáka, ale ve chvíli, kdy ho uvidělo publikum, tak říkali, no tak to je jasný, to je prostě Spejblův syn. A to prostě nějak jako ustavilo a od té doby je to otec a syn a ten jejich dialog prostě trvá bez přerušení, buď když už teda za války to divadlo bylo zavřený, tak na deskách, protože oni běžně překračují rámec toho divadla jako do jiných médií, tak trvá 100 let. Oni už si povídají 100 let.
1: No to je neuvěřitelné, Spejblovi je tedy 106.
2: Ano.
1: A takto dlouho 100 let si tedy už povídají spolu otec se synem, i když tam vy jste zmínila, a to je původně trošku pozapomenutá historie, a sice, že tedy Spejbl s Hurvínkem byly původně tedy postavy určené jako pro glosování aktuálních obtíží a situací pro dospělého diváka, nikoliv pro dětského. Tak kde se vlastně ztrácí tenhle ten původní jejich záměr?
2: Těžko říct, kde se přesně ztrácí. Vím, že vlastně, co se týče provozu, tak Skupa často odvozoval vlastně to dětské představení, tu výpravu toho dětského představení od toho dospělého. A ta poptávka byla taková, že produkovali v podstatě asi rodinný představení svým způsobem. Takže to jsou pak ty 30. léta, ale i od počátku vlastně tam to publikum bylo jakoby svým způsobem smíšený, protože i toho Spejbla, protože se ne vždycky choval úplně tak, jak by se před dětma měl chovat, tak ho vlastně jako vykázali zase zpátky do těch dospělých představení, čili on se tam tak jako prolínal. než i získal to svoje místo na světě, tak existují plakáty, kde je poznámka, ve hře hraje Spabel. Mm-hmm. Takže to byly takový různý vlastně krátký výstupy, kterýma on ty představení buď ukončoval, a postupně se, ještě pořád mluvím o Spejblovi, vlastně ano. prolnul do náplně toho celého představení.
1: No, ono je to tak, že se proměnil vlastně i ten jejich vztah a i ty typy, že jo? Mm-hmm. Tak pojďme si říct, jak byly vlastně rozvrženy ty typy původně.
2: No ten začátek, zrovna to představení, to bylo představení teda pro dospělí z roku 1930, kdy teda Skupa už měl to divadlo svoje. Mhm. Tak to je představení o tom, že Spabel opět zaplane láskou k nějaké dámě, opustí Hurvínka, Hurvínek ho se snaží získat zpět, sedí plačíc v parku na lavičce, kde ho poprvé potkává Mánička, to je jejich první setkání, oni si tam ještě onikají a ona mu říká, chlapečku, já ho viděla na divadle a teď je tady takový smutnej. Mm-hmm. A on říká tomu, ona nerozumí, já jsem prostě krutě opuštěn a ani... Ať není impertinentní, ani se mi nepředstavila. Ona mu řekne, já jsem přece Mánička. A s tou Máničkou jde, jdou za tou dámou do jejího bytu a tam jí prostě vylíčí Hurvínek tím hurvínkovským způsobem toho tatínka jako někoho mezi řádky, kdo pije, je insolventní a tak. Takže dáma vomdlí a v tu chvíli z jejího bytu vybíhá pes, který se k ním přidá, už je nikdy neopustí. A to je Žerik. Mm-hmm. Takže takhle, jako když to vezmete jako rodinnou konstelaci, pes je kradenej, otec, stoletý samoživitel, Mánička po letech s jakousi pěstounkou, ale hezký na nich je, že jako fungujou na tom podstatném, že to je jako rodina, která se jako podporuje. Mm-hmm. Takže to je takový jako začátek. O tom Spejblovi se tak hovořilo, že prostě holduje alkoholu ženám, že to byl takový bon vivant, ale prostě když získal toho Hurvínka, tak se jako notně musel usadit, najednou dostal tu otcovskou roli a pak tam převážilo to, že to je ten zmorděnej otec, který by chtěl si na chvilku do klidu sednout do toho ušáku a ten Hurvínek mu nedá pokoj, protože je zvídavej, pořád se na něco ptá a teď ten Spejbl vlastně se noří do toho, aby mu to vysvětlil a teď jak ty věci vysvětlit, které jsou mnohdy složitý a je to trošku ty císařovi nový šaty, jak to tomu dítěti říct a takhle oni prostě, je takový základní princip, jak oni se zapletou do těch svých dialogů.
1: No tak velice zajímavý princip nám tady teďka rozkrývá Denisa Kiršnerová, ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka. O Hurvínkovi se budeme bavit ještě dále, i když nejenom o něm, ale k jeho příležitosti z tému narození samozřejmě se budeme snažit o něm hovořit trošku více. Vy jste také vybrala písně, které dnes zazní a jako první to bude Perfect Day Lou Reeda, tak by mě zajímalo, který z vašich dnů je ten perfektní, že jste vybrala takovouhle písničku?
2: Spousta dnů je perfektních, dojde i na jiný písničky, spousta dnů je třeba unavených, smutných, veselých. Jsou to moje takový jako klasický písničky, který mám ráda, který člověka nějakým způsobem naladí, doprovází. Mají zajímavý texty, je to taky taková jako, je tam vždycky taková jako lehká, jako existenciální rovina, tak ten Perfect Day je prostě, ten je perfekt, no.
1: Tak ten zazní právě teď, no a vy máte příležitost všichni naši posluchači, pokud máte na Denisu Kiršnerovou, ředitelku divadla Spejbla a Hurvínka, jakýkoliv dotaz, tak nám jej pošlete prostřednictvím e-mailu visitka@rozhlas.cz.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Zpátky s Denisou Kirchnerovou budeme řešit nejenom životní průběh a peripetie Hurvínka, ale také z Pejbla, protože, a teď mi dejte ještě šanci se jednou vrátit do těch 30. let, do začátku vlastně divadla z Pejbla a Hurvínka, protože Josefa Skupu inspirovala avantgarda dadaismus a ty loutky jsou velice zajímavé, leckdo říká až geniální po výtvarné stránce, ale také tím, že jsou ze své podstaty časově i sociálně nezařaditelné. Tak by mě zajímalo, jestli ještě vlastně tam ty další postavy, které se potom ke Spejlubě a Hurvínkovi přidali, což je teta Kateřina a Mánička, jestli máte pocit, že odpovídají vlastně výtvarně a vizuálně těmto dvěma hlavním protagonistům, protože já bych řekl, že už jsou trošku možná z jiného těsta, z jiného dřeva.
1: Dřevo je to pořád lipový, takže tam, ale rozumím.
0: Tam je to stejné, no nicméně v tom rozumím. Stylu.
1: V tom stylu dokonce ta Mánička se proměňovala ze všech těch postav nejvíc a údajně úplně tu první, na který se teda v té vizuální podobě podílel taky Jiří Trnka i na první podobě toho Žerika, tak ona byla inspirovaná Josefinou Baker údajně, ta její podoba. To se časem posouvalo a Bábinka a Kateřina, Bábinka je nejmladší, to je vlastně z 71. roku, ale myslím si pořád, že nějakým způsobem korespondují. Máte pravdu, že to je posunutý lehce jinam, ale jako mně osobně přijde, že mě to nějak jako neruší. Tam je určitě úžasný, jako jak oni, jak vy říkáte, že jsou sociálně a časově nezařaditelný, že vlastně to, když jako namícháte jako recept, jaký oni mají charaktery, jak fungují, jak se mluví, jak se projevují potom na jevišti, že to je civilní herectví, že to je vlastně realisticky, jak jsou voděný, tak je opravdu můžete posunout kam chcete. Ta podoba se nejvíc změnila u té Máničky a ta Kateřina měla několik předskokanek. Je roztomilý, že ona je celým jménem Kateřina Hovorková, vlastně první paní, která tak jako atakovala toho pana Spejbla, byla paní Frňoulová, pak byla paní Drbálková, pak byla paní Švitorková a nakonec teda to skončilo u paní Hovorkový, což je roztomilý, jak se tam tak jako prolíná celou dobu ta povídavost a byly úplně jiný.
0: A babinka je teda
1: nejmladší.
0: Je maminka.
1: To je jako nevyslovený. Ona je taková jako pěstounka. Mánička jako by neměla jako vyloženě maminku. A tam je ještě taková jedna drobnost zajímavá, že když se Skupy přesně na to došlo otec, syn a kde mají maminku. Tak on vždycky říkal, já jsem to nechtěl karikovat. Já jsem jako postavu té matky tušil asi, že by byla jako taky musela být jako hodně svérázná. Tak to jako nechtěl to vůbec karikovat a vlastně vysvětloval i tím, že ten Hurvínek je jako neposedá a jako trošku neukočírovatelný tím, že vlastně nemá tu maminku. Tak to tak jako nechal, jako takovýho gluma někde pozadí, představte si ho, jak chcete.
0: No dobře, nicméně pojďme teda si říct, jaké výzvy potom teda před Hurvínkem se Spejblem stály dál, protože oni velmi záhy, už podle mě za první republiky, kdy začaly gramofonové desky, tak na nich byly nahrány jejich výstupy. Víte vlastně, ze kdy, z jakého roku byla první nahrávka?
1: No bude to 100 let za chvíli, bylo to z roku 1929.
0: Takže to bylo velmi rychle, velmi záhy.
1: Ano.
0: Potom samozřejmě po celou tu dobu, tedy éry mého dětství, už vycházely dál ty desky na dlouhohrajících takzvaných LPčkách. No nicméně pak se staly takové ty desky, kdy Spejbl s Hurvínkem učili děti například bezpečnosti silničního provozu. To nevím, jestli považujete už za úplně šťastné období. Je tam nějaké období, ale mířím k tomu, které jako je třeba brát jako součást historie divadla Spejbla a Hurvínka, ale nepovažujete toho úplně za šťastné?
1: Já si myslím takhle. Jsou lidi, kteří vyloženě jako ty příběhy, který mají ten edukativní podtext, jako vyloženě jako nemají rádi, přišlo jim, že to jako kazí právě tady ten jako tu hravost a nějaký objevování. Mě tak jako úplně z principu neruší byla třeba řada jako historických jako CDček. Oni svým způsobem jako je to jako jedna z jako z linek, když to tak vemu. Je to jako možný brát jako jednu z linek, kdy nějakým jako nenásilným způsobem, který si myslím, že byl jako hravej, tak je vede ty děti k nějakým jako informacím. Je to jedna linie. Já třeba jako miluju věci od Nepila, kde jsou takový, jako je ta absurdita. Prostě, když je to postavený tady na tom, tak pro mě je to jako úplně autorský jako požitek. Pak přesně byly strakovsko-kiršnerovský desky, o kterých mluvíte, jako byly strašidílka. To jsou jako, ano, to jsou takový jako klenoty, si myslím, které jsou jako top, jako i v dnešní době. A myslím si, že z poslední doby jsou taky jako fajn nahrávky. Často spolupracujeme třeba s Robinem Králem, který je jako taky skvělý autor. Miki Kiršner do toho vnáší svoje věci a tím, že se to divadlo jako v těch posledních 5 letech i po té autorské a režijní stránce otevřelo jako pravidelným, jako externím vlastně spolupracím s autorama, s režisérama. Měli jsme teď skvělou vlastně koprodukci s Národním divadlem Brně s operou, jako opera a loutky, jako v první moment si řeknete, jako tak, jako co to, jak to jako může dopadnout. A je to naprosto skvělý představení, který právě jako úplně bez jako jakýhokoliv tady toho cinku, jakože to je nějak tam naroubovaný, krásně to zbližuje, je to hravý, prostě užívají si to ty lidi a užívají si to s nimi i ty diváci, čili to jakoby jde i udělat nějaký přesah tímhletím směrem. Samozřejmě záleží na tom, jak se to zrovna povede, nebo se to nepovede a taky jako kontinuálně nevznikaly jenom takové věci, jako jo, že by to byla jako jedna edukativní nahrávka za druhou, čas od času se něco takového jako objevilo. Tak to nemůžu úplně jako zařadit, že to bylo nějaký v období X let, kdy vznikalo jenom tady takováhle jako produkce.
0: No vy jste zmínila, že jste se před pár lety rozhodli otevřít vlastně tu možnost práce s tím fenoménem Spejbla a Hurvínka také externím tvůrcům, což já považuji za mimořádně šťastné. A vím, že tam byl například jedním z těch režisérů a z těch autorů, kterého jste oslovili, Jiří Jelínek, který je fenomén práce s loutkami všeho druhu a i tedy s různými tématy pro dětského diváka nebo takového toho, řekněme, dospívajícího diváka. Tak pojďte nám říct vlastně, co to přineslo tomu divadlu. A jestli náhodou třeba nechystáte a neplánujete další třeba jména, další možnosti, podobně jako třeba s odkazem a vůbec fenoménem také velké legendy rychlých šípů pracuje institut nebo respektive nadace Jaroslava Foglara, celá vlastně ta snaha jako vlastně neuzavírat ty rychlé šípy do nějaké konzervy vlastně minulosti.
1: Tam jako muselo se to vybojovat i v rámci toho divadla samotného, prostě udělat ten krok někam dál, zvlášť jako s příchodem uměleckého šéfa Davida Janoška, to nebylo úplně samozřejmé, že se všichni natchnou a půjdou s tím, jak už to tak prostě bývá, bylo to poměrně obtížné a myslím si, když jsou to právě lidi, kteří chceme to dělat pravidelně, na příští rok třeba připravujeme spolupráci s Radimem Vizváry. Mm-hmm. Takže je tam vždycky taková domácí dílna, kde se my si děláme nějaké jako představení, které to je jako jedna linka a pak jsou ty hostující různý umělci. Tak co to přinese, jestli si to úplně sedne, jestli si to úplně potká, to člověk jako dopředu nemůže úplně přesně říct, ale musí tam zůstat ten prostor tady pro ten experiment, prostě vykročit z toho ven a zkoušet ty věci a co se z toho uchytí, tak si to vezmeme sebou dál. Co se týče Jirky Jelínka, přesně, my jsme se i vraceli zpětně jako historicky k věcem, které třeba byly celkem přirozený v tom divadle v těch 70. letech, jak se pracovalo, jak se pohybovali i herci mimo kukátko na předscéně. Tak ten Jirka se k tomu taky zase vrátil, zase s tím pracoval. Myslím, že úplně skvěle navázal na tu jejich jako typologii, na ten způsob, jak jim komunikujou a jak on to vždycky má, tak je tam nějaký téma. a je to chytrý, má to vždycky nějaký jako podtext, právě takový jako jemnej, hezkej.
0: Jaký téma je tam nejvýraznější u něj právě, u Jiřího Jelínka v rámci práce s tím odkazem, s celkovým tím, možná i trochu nánosem vlastně, který kolem Zpibla Hurvínka je?
1: On si tam vybral takovou jako trošku jako poctu Skupovi, jako jednu z těch linek, a pak práci s tím vystihl úplně skvěle s Terezou Lexovou, se kterou na tom představení spolupracovali, ten jejich jazyk, tu hravost. A je to trošku takový jako bláznivý představení o tom, jak vás svým způsobem zachrání to, co já třeba máte to v té hlavičce, mít v sobě toho svýho Hurvínka, nepotlačit sobě tu hravost a že vás to přenese jako i přes těžké věci, protože tam je naznačená ta válka, je tam naznačená, není to úplná autobiografie Skupy, ale je tam naznačený to, že ta hravost, ta kreativita zvítězí nad smrtí a nehnutostí a jakousi krabičkou, tak to tam tak jako lehce je v tom představení. To jsme uváděli teďka poslední 3 roky a byla to taková jako první jako vlaštovka. Ten Jirka to tak musel jako prorazit a byli jsme zvědaví, jakou odezvou se to setká. Setkalo se to s dobrou odezvou a samozřejmě to přitáhne zase lidi, kteří jsou zvyklí chodit na jiný divadlo, zajímá je jako jiná poetika a tak. A myslím si, že to byla jako šťastná, velice šťastná jako spolupráce a taková naše pionýrská cesta společná.
0: No tak to je fajn, tak držím palce, aby tahle linie vydržela. Hrozně mě zajímá, co s Hurvínkem a se Spejlem udělá Radim Vyzváry. Strašně by mě zajímalo, jak by si s ním poradili třeba bratři Formanové, kteří taky s Kloutkou mají samozřejmě velký a silný vztah. A celá řada dalších osobností českého divadla, tak snad se to podaří nějakým způsobem zakotvit a udělat z toho princip.
1: Je to náš záměr.
0: Tak v něm držím palce. Dalším záměrem je pustit si písničku Niny Simone Feel Good, tak doufám, že se tady cítíte dneska dobře.
1: Výborně.
0: Říká ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kiršnerová, no a my už očekáváme také vaše e-mailové dotazy. Pište je a posílejte na vizitka@rozhlas.cz. Birds flying high, you know how I feel.

0: Vizitka.
1: Ano, tradiční návštěva Hlasu Janky Plotkové oznámila, že jsme zhruba v polovině naší dnešní vizitky s Denisou Kiršnerovou z divadla Spejbla a Hurvínka. No, my už jsme se tady bavili také o tom, že Hurvínek i Spejbl se snaží otevírat také externím autorům, režisérům. Zmínili jsme Jiřího Jelínka a Radima Vyzváryho, s nímž vás spolupráce teprve čeká. Ale také mě zajímá fúze s různými tématy. A vy jste zmínila teď během písně zajímavou věc, a sice fúzi vlastně s tématem Prodané nevěsty. Tak pojďme se podívat, jak vznikla tato akce a jak to vlastně funguje propojení Spejbla a Hurvínka s Prodanou nevěstou.
2: Tak já za sebe můžu říct, že z mého úhlu pohledu funguje pozoruhodným způsobem, protože na první pohled loutky a opera vzbuzují otázku, jak to může fungovat dohromady. Vlastně toto představení vzniklo díky spolupráci s Operou Národního divadla v Brně, díky vlastně našemu uměleckému šéfovi Davidu Januškovi, který vlastně tyto dva domy propojil tady pro ten projekt, a vzniklo představení, které i si to odneslo vlastně diváckou cenu z Opery Praha tento minulý rok ještě, takže je to věc, která... Oni jako narušitelé vstupují do děje Prodanky, oni tam přicházejí jako diváci. Ta opera je zkrácená na 70 minut, jsou tam všechny hlavní árie, je u toho živý orchestr, pětičlený, takže vlastně to nejpodstatnější z Prodané nevěsty
1: se tam stane
2: a pějí v tom hvězdy prostě opery Národního divadla v Brně a hrajeme to střídavě u nás, střídavě v Brně. Ten projekt běží už 2 roky. Vlastně pomalu 3 roky na podzim a je to skvělá věc, jak jako i dětem, i si to užijí dospělí, je to rodinné představení, za tím scénářem stojí Patricie Částková, dramaturgině vlastně Opery Národního divadla v Brně, takže je to opravdu skvělý projekt, na kterým je vidět, jak to vypadá, když se to podaří.
1: No a jak to vypadá, když se to podaří?
2: No to byste musel vidět a slyšet.
1: Jo. No každopádně zajímá mě jedna věc, ten titul se jmenuje Hurvínek prodává nevěstu. Mm-hmm. Jedná se tedy o to, že Hurvínek se dostane do situace, že má nevěstu?
2: Ne, tak až to není. Oni vlastně se přichází jako diváci.
1: Co na to Mánička, řekl bych hned.
2: Oni jsou trošku jako pomáhají Mařence, aby to všechno dobře nakonec dopadlo. Ale vlastně se v mísí přijdou na představení, že Rik jim uteče na jeviště za oponu a oni ho tam jdou hledat. A teď v podstatě se rozbíhá představení Prodaná nevěsta a oni svým způsobem to narušují. Spejbl je zaměněný prostě za tatínka Prodané nevěsty. Takže se to tam tak jako krásně mísí dohromady a vznikají tam komický situace a to chce vidět.
1: Jo. Dobře, no tak je to pozvánka samozřejmě, ano, to k vám, pozvánka. Chápu to tak.
2: Ano.
1: To je jasné, i ostatně proto jsme vás pozvali, nicméně do vašeho divadla, které je v Dejvicích, je asi pravděpodobně docela těžké se dostat i z toho důvodu, vy jste navyšovali kapacitu, protože vy jste teď prošli určitou rekonstrukcí. Tak pojďte nám o tom říct více, proč to bylo?
2: Ano, díky vstřícnosti vlastně našeho zřizovatele a skvělý spolupráci s Prahou 6, kde jsou jako všude opravdu osvícení lidi, tak mám strašnou radost, že to prošlo. My jsme to tak cílili i k té stovce toho Hurvínka, že to bude jako hlavní dárek tomu Hurvínkovi. Je to vlastně zkušebná studio.

0: ven skrz tu rodinku, když se jim to nějakým způsobem bude pozdávat. Pro nás by to mohlo být obohacující, pro ně třeba taky, tak skýtá to nový možnosti, máme z toho velkou radost a v souvislosti s tím se to divadlo tak jako celkově kultivovalo.
1: No, ze Spejbla se před lety stala velká hvězda, protože se stala zcela náhodou teda hlavní postavou hudebního klipu.
0: No, to bylo super.
1: Tak nám řekněte, jestli vy jste to jako divadlo vlastně vítali, nebo jste spíš do toho házeli vidle?
0: Ne, neházeli. Tak jako,
1: pojďte nám říct, o co šlo.
0: To myslíte DJ a teďka Tyga, myslím.
1: Ano.
0: Tady tu. Mně se to hrozně líbilo, ale to vzniklo nějak tak, že on tady byl, koupil si loutku někde a udělal si s tím klip, ale mně to přišlo super. Kdybychom si to udělali sami, tak bychom byli pyšní.
1: Já mířím totiž k tomu, že jistě celou řadu, bych řekl teď nejmladších možná diváků nebo absolventů tady vašeho workshopu by mohlo zajímat práce s videem, protože přes mobilní telefony už je možný sestříhat si okamžitě v podstatě cokoliv. To znamená, že každý má ve svém mobilním telefonu v podstatě malou střežnu. Tak jestli míříte i tímhletím způsobem, protože právě práce s videí by mohla být vlastně něco, co je teď aktuální, stejně tak, jako to bylo třeba, a teď mě opravte, tuším, v 60. letech, kdy se Jiří Trnka dostal k celé řadě různých animovaných filmů, například Hurvínek v cirkuse a tak dál. Tak jestli vlastně tímhletím způsobem nehodláte nějakým způsobem trochu reflektovat tu situaci a práce s videí mezi mládeží tak, jak probíhá teď?
0: Jako je to určitě jedna z možností. My jsme na tom mysleli především po té loutkové stránce, protože je to tradice nejenom Spejbla s Hurvínkem, ale i té vlastně uchovávání nějaký té marionetářské tradice práce s tou loutkou, která je specifická s marionetou, protože když někoho chceme zaměstnat, tak si ho vlastně musíme vychovat. Jsou to lidi, kteří mají jako vzdělání herecký, prostě jsou schopní, ale s tou loutkou se musí naučit a trvá to rok, rok a půl, než vás ta loutka začne jako nějakým způsobem poslouchat a než si ní můžete jako před ty diváky vyjít. Takže tam je ještě, občas jsme oslovovaní s tím, že by lidi chtěli takový workshop, že by to chtěli jako vyzkoušet. Tak to je právě takový pestrý, tohle je jako taky skvělý nápad.
1: No každopádně ptám se na to proto, nebo respektive takhle, to, co říkáte vy, že ovládat, dokonalé ovládání této loutky trvá rok, rok a půl, tak to znamená, že...
0: To je úplný základ, že vám to chodí a že přijdete.
1: Jo, ale znamená to, že teda ovládání těch loutek je poměrně dost složité, asi je to na hodně lancích, to znamená,
0: ano,
1: že...
0: Hurvínek až na 13 nitích.
1: Na 13 nitích, což je hodně a v současnosti, tak jak sleduju trend současného loutkového divadla, tak se to spíš zjednodušuje. To znamená, že je to možná takový trochu protipohyb. Neuvažovali jste taky vlastně o zjednodušení třeba loutek z Spejbla Hurvínka?
0: Takhle, záleží na tom, o čem to představení je. Můžou se vám tam vyskytnout různý typy loutek, takže z nich uděláte maňáska, uděláte z nich javajku, nějak to někam posunete z nějakého
1: to
0: důvodu.
1: To se
0: děje, dokonce teď tady budeme mít hranatýho Hurvínka v jednom představení pro děti, který se teďka zrovna chystá.
1: Tak to taky v tom vidím určitou politickou satiru?
0: No, je to ještě takový jako, je to dětský, takže je to spíš jako Minecraftový, jak to ještě přeložíme pro dospělýho diváka, to ještě jako má otevřený.
1: Satina na motoristy se zatím nechystá.
0: Teď to jsme se teda ještě v rámci těch 5 nachystaných premiér, to jsme ještě nezvládli.
1: No, když chápu. Je pořád ještě Hurvínek vášnivým koloběžkářem?
0: Jezdí
1: stále na koloběžce.
0: Ano, to je jako jeden z atributů.
1: No tak to je skvělý. No jeden z atributů dnešní vizitky je další píseň, která bude v tomto případě Save Me Aretha Franklin. Co vy byste nejradši v sobě zachránila?
0: No tu mít pořád tu energii.
1: Jak se vám to daří?
0: Střídavě.
1: No tak dobře, tak budeme střídat samozřejmě mluvené slovo v rámci vizitky a píseň a právě teď zazní Aretha Franklin a já vyzývám další pisatele a posluchače, abyste nám poslali případně váš dotaz na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my se vracíme k dalšímu, v tomto případě už poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, Denisou Kiršnerovou, ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka. A dostáváme se také k některým našim posluchačským dotazům. Ten první je spíše pozdrav z Teplic. Dobrý den. Zdraví vás patrně jeden z nejstarších diváků z Spejbla a Hurvínka. V divadle jsem byl s pražskou tetičkou někdy okolo roku 1955, pravděpodobně ještě u náměstí Míru. To byla tedy scéna v Římské ulici, ano. Kousek tady od nás. Moc si toho nepamatuji, ale vím, že Hurvajs mě doprovázel hodně roků do života a vždy jsem čekal na Vánoce, zda bude další deska. A tak se nyní chystám divadlo znovu navštívit. Uvidíme. Zdraví z Teplic, pan Plocek. Tak děkujeme, Vladimíre. Chtěl jsem zjistit, jestli v jaké frekvenci, jestli stále vydáváte další a další desky.
1: Vydáváme
0: nebo
1: teď...
0: Nebo CDčka dneska,
1: no, nebo teď je takový i ten speciální formát MP3, kde je vlastně jako je dlouho hrající. Teď vlastně vyšlo naše záznam našeho představení Hurvínek a nezvaný host, to je poslední nebo přepis teda pro audio Mickeyho Kiršnera, Robina Krále. Tak to je vlastně naše poslední novinka a chtěli bychom udělat záznam právě pro Danky.
0: Mm-hmm.
1: To jsme rádi.
0: Máme tady další dotaz, nemohl nepadnout. Dobrý den, prosím vás, kolik máte marionet Spejbla a Hurvínka a máte ještě ty původní?
1: Ano, tak máme zhruba 30 párů Spejblů a Hurvínků. Spejblové lehce jsou početnější a úplně původní nemáme. A nám se podařilo nedávno získat pár zřejmě z dílny Gustava Noska Spejbla s Hurvínkem, tak to jsou ty nejstarší. Asi jsou to jako 30. léta, takže to je jako máme, konečně je máme.
0: No, tam je ta legenda s plzeňským gestapem a s nálezem těch loutek u popelnice. Pojďme si tohle to trochu projít, protože to zní jako dost neuvěřitelně. Tak co se tam stalo?
1: Vlastně Skupa byl zatčen koncem roku 43 a od roku 44 vlastně byl až do náletu na Drážďany v Německu v Matildě vězněn. Když to rozbombardovali, tak se mu naštěstí podařilo uprchnout. Zatkli na pár dní i jeho ženu a zabavili Spejbla s Hurvínkem a ty byli až do konce války uloženi na gestapu v Plzni, na plzeňském gestapu. A po válce, když se to vyklízelo, tak někdo prostě vzal ty loutky s Spejbla s Hurvínkem a vyhodil je na skládku. Mm-hmm. A tam je našel malej chlapeček a protože je znal, tak je sebral a odnesl je ke Skupovým. Ale což je jako takový krásný, jako poetický začátek, zase jako nový jako tý etapy, co toho Skupu čekala. Jako jde o to, že ani v té době nebylo těch párů, samozřejmě, že by byl jenom jeden pár. Oni měli i nějaký loutky schovaný právě tady z těch důvodů, protože věděli, že nějaký jako represe by mohly být, tak měli jako ukrytý nějaký, ale takhle se k ním jako symbolicky ten Spejbl s Hurvínkem po té válce vrátil a už byli osvobozený taky.
0: Osvobození Spejbla a Hurvínka. To zní skvěle. No řekněte mi, během války tedy... Ale Skupa s Hurvínkem a se Spejlem tedy prováděl nějakou satiru, která mohla teda, řekněme, být škodlivou?
1: Ano, oni uvedli hru Kolotoč o třech poschodích, která vlastně parodovala Mnichovskou dohodu, to tam prostě taková bytná, neodbytná Spejblova zabaví Spejblovi kus bytu. A je tam doslova řečeno, tak jako rozhodli o nás bez nás, ale my se prostě nedáme. A vlastně s tou hrou zajížděli, tehdy ještě v té době neměli tady divadlo, tak dojížděli a hráli tady vlastně až do května 39, tady to představení. A pak je taková jako válečná trilogie, kterou napsal Jiří Kubeš, Jan Malík, taky významná postava československého loutkářství a to byly Voničky, Dnes a denně zázraky a Džie zítřek. A vždycky to nějakým způsobem snažili se to ty diváky povzbudit v té době a byly tam prostě odkazy na tu okupaci, odkazy na to, že prostě ty váleční hrůzy skončí a ty lidi to viděli, vnímali to i různý donašeči, takže se na to, sem tam se o ně začala zajímat vlastně takovýhle různý udavači. I s Pable s Hurwinkem byli pod takovým jako tlakem vlajky, kde se o nich psalo, že to jsou prostě degenerované postavy, které jako ovlivňují naše děti a tak podobně. Ale pak už se o ně začalo zajímat. Gestapo toho skupovského vlastně autobusu bylo údajně použito i pro uchovávání vysílačky chrástecký nějaký odbojový skupiny, kterou teda bohužel nakonec se podařilo vypátrat, ale na skupu nic neměli, tak ho zavřeli vlastně jenom za poslech zahraničního rozhlasu na 5 let a putoval teda do Drážďan.
0: Kde měl tady štěstí, že přežil to masivní bombardování spojenců. Pojďme si říci ještě jednu důležitou věc, a sice občas se při jmenování z Pabla objevuje varianta Špejbl, tak řekněte mi, kde se vzala, jaká je správná ta výslovnost.
1: My jsme na to Špejbl takový alergický.
0: No, já jsem viděl váš výraz, ale nemůžu se nezeptat.
1: Občas to někdo říká a já teda, to je jako moje domněnka, právě to mám spojený jako s tou druhou světovou válkou, s těma vlajkařema, to Špejbl, že to je takový jako ten Špejbl s tím Hurwinkem, jo, že to tak jako
0: je takový trošku jako hanlivý.
1: Že to tak jako komolili a mám to díky tomu jako spojený takhle hanlivě. Oficiální je Spable s Hurwinkem.
0: Jo, takže takhle. Takže to upozorňujeme naše posluchače, že Spable je teda z vašeho pohledu šťastnější, jo?
1: Ano.
0: Pojďme si říci teď ještě, a teďka už se díváme samozřejmě pohledem k budoucnosti a k tomu, aby jsme nalákali některé posluchače, aby přišli ať už sami nebo se svými dětmi či vnoučaty právě za vámi do divadla. Tak co považujete teda teďka za hlavní osu všeho, co se dá v divadle zažít, kromě samotné představení. Tak jaká tam teď jsou a co je ten ostatní doprovodný možný program?
1: Tak jsou to různé dílny, jak to jsou speciálně teda pro ty, kteří shlédnou představení, tak jsou to workshopy v duchu dramatické výchovy, kde se vlastně rozvíjí poslání a téma toho představení, pracuje se s těmi dětmi, jak to vidí oni, jak to prožívají oni. Pak jsou tam dílny loutkového divadla, že si můžete vyzkoušet opravdu vodit loutky. Je tam ten celoroční kurz loutkového divadla. A pak se chystáme vlastně nějakým způsobem připravit zajímavou náplň pro to studio, které teď vytěžujeme především tím, že tam zkoušíme a máme tam tady ty programy, ale už tam bude první premiéra Hurwinkov pohádkový Express teď v červnu.
0: Studio, dá se říct, že je vlastně malá scéna.
1: To je malá scéna, tak. Malá scéna a hlavní scéna. A máme tam představení Mimíního divadla. Čili
0: Mimíního divadla?
1: Mimíního.
0: To je jako pro mimina.
1: To je pro mimina. Vlastně pro děti od roku do 3 let. Už máme vlastně 3 tituly, za kterými je většinou režisérka Janka Ryšánek-Šmitová. A jsou to vždycky takový vlastně jako hlavně interaktivní představení, vizuální, zvukový. Hraje se tam naživo. Ty děti jsou uvnitř toho příběhu, můžou si sáhnout na loutky a je tam vždycky jeden hlavní hrdina. Jedno je se Žerikem, jedno je s Hurwinkem a teď je s Máničkou pro lehce starší děti a to je o strachu před usínáním. Mm-hmm. Takže vždycky je tam takový jako tohle, protože pro starší, tak tam už je takový jako téma a pro ty děti je to takový vlastně první kulturní divadelní zážitek, jak někam vyrazit s rodiči, být tam s jinými dětmi a něco sledovat po nějakou dobu.
0: Jak reaguje roční dítě na Hurwinka?
1: Dobře.
0: Jo.
1: jo. Dobře, samozřejmě, že jsou tam někdy děti, který jim to zrovna nesedne, pláčou, tak mají možnost jít mimo to studio, mimo ten prostor a když se uklidní, tak se můžou zase vrátit zpátky.
0: Jedno z přísloví říká, kůň je jednou hříbětem, ale člověk dvakrát dítětem. To znamená, že při jeho sklonku života stává se v podstatě zpět dětským divákem, častokrát také s přičiněním Alzheimera a dalších chorob, tak by mě zajímalo, jestli neplánujete taky vlastně takovéhle dětské představení, ovšem tedy pro důchodce.
1: Já asi bych o tom nepřemýšlela takhle jako plošně, že nachyluje se věk, připravme něco zjednodušeného. Kdybychom se na to dívali takhle, jak můžeme použít ty mimíní představení, nemusíme chystat nic jiného.
0: No ale přeci jenom tam ta perspektiva vlastně toho diváka je jiná, že jo, přeci jenom před těma miminama je celý život u těch důchodců. Už je to spíš nějaká příprava.
1: Tak neradi bychom, aby to byl jejich poslední zážitek určitě.
0: Tak jsem si říkal, že když už se s těmi dětmi, s tím Hurvínkem začíná, tak by se mohlo vlastně s Hurvíkem i končit. Tak máte nějaká vlastně taková témata třeba, kde se Hurvínek setkává vlastně také s odchodem některých postav, se smrtí?
1: Tam je takový lehký náznak, ne, že by to na tom bylo jako postavený, byly Hurvínkovi nebesíčka, kde on jako zradí toho svého pejska, ten je tak nešťastný, že vlastně se dostane až do nebesíček, ale může se z nich za určitých podmínek jako vrátit, jo? Mm-hmm. Tak je tam taková ta zrada a tak. Ale jako cíleně jsme to zatím neudělali. To by asi chtělo nějaký jako právě tady ten komorní prostor a já tak jako na první dobrou mám pocit, že spíš jdou ty lidi za tím s Pejblem a Hurvínkem pro jako nějaký nadhled. Musela by to být jako zase poloha humorná. Se smrtí za dobře. A samozřejmě je to téma, který jako se otvírá čím dál víc a lidi si ho berou víc do života a lidi, kteří odcházejí, si mají možnost brát domů, což je skvělá věc a neutíkat před tím, protože to tak prostě je a je to jako velký finále, takže je to taky téma, který já nijak jako nezapuzuju, jenom říkám, že by to muselo být velice sofistikovaně udělaný, aby to zapůsobilo tak, že jdete jako na legraci a my tam na vás se smrtkou, ale jako nevylučuju to, je to zajímavý podnět.
0: Dobře, no tak uvidíme, no tak vidíte, tak nakonec i pár podnětů si možná z dnešní vizitky odnáší náš dnešní host Denisa Kirchnerová, ředitelka divadla z Pejbla a Hurvínka. Ještě než se spolu rozloučíme, tak je tady zajímavý dotaz našeho posluchače Davida Šutery, který se ptá, dobrý den, jak je důležitá pro vás výtvarná stránka scény, jaké máte ráda oblíbené vizuální umělce. Já bych to ještě trochu posunul do toho, jestli vlastně spolupracujete s různými výtvarníky a scénografy, aby se třeba trošku také to prostředí, v kterém se z Pejbla a Hurvínek pohybují, na jevišti různě proměňovalo.
1: Určitě navíc náš umělecký šéf je zároveň scénograf, takže jako má přístup k leckomu, navíc ty inscenační týmy, které do divadla přicházejí, tak si většinou výtvarníka berou, tak za tu poslední dobu jsme tam měli Báru Čechovou, David teď dělal výpravu, Miki Kiršner, který je dramaturg, taky zároveň výtvarník a taky si rovnou navrhuje ty loutky a výpravu, ale samozřejmě bychom chtěli bychom oslovovat, teď budeme mít Honzu Sušu, který je vlastně jako famák a animátor vystudovaný a připravuje představení a dělá i výpravu Řeže krásné loutky a tam máme právě toho hranatýho Hurvínka, takže svým způsobem se za určitých okolností, když je to opodstatnění, chystáme sáhnout i vlastně do toho vizuálu těch loutek, který, jak jste řekl, je v podstatě geniální.
0: Je to tak, my se loučíme v tomto případě už s naším hostem Denisou Kirchnerovou, ředitelkou divadla z Pejbla Hurvínka. Díky moc za vaši návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Přejeme dalších 100 let všem postavám minimálně, no a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Hodně štěstí.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Změna by živnostníkům měla ušetřit na odvodech na sociální pojištění několik set korun měsíčně. Podle vládní koalice by návrh měl pomoci začínajícím podnikatelům. Snížení záloh ale kritizuje opozice. Podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes navštívil Arménii. Bude tam jednat s šéfem tamní diplomacie Araratem Mirzajanem. Obě strany mají podepsat několik důležitých dohod, mimo jiné v souvislosti s projektem Trumpovy trasy pro mezinárodní mír a prosperitu. Ten má podle Washingtonu urovnat vztahy mezi Arménií a Azerbajdžánem a posílit regionální spolupráce. Načasování návštěvy vyvolalo kritiku. Zemi čekají parlamentní volby. Americký výbor arménského národa ve Spojených státech varoval před možným zasahováním USA do volebního procesu. Knihovny nejsou jen k půjčování knih. Na to chce v Brně upozornit dnešní Den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Zájemci si budou moci vyzkoušet tvůrčí dílny, virtuální realitu nebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila bude mít letos na místě své stánky přes 20 brněnských knihoven. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů a na horách bude kolem 23. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, s Českým rozhlasem vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Teď skoro už 3 minuty po 11. hodině. Pro dnešní jisté výročí Milese Davise nás na Vltavě čeká vícero příspěvků. Ovšem právě pro tuto chvíli máme připraveno Davisovo album Fille de Kilimanjaro, které nám přišel představit do studia Jakub Doležal, který ovšem přináší také jednu zprávu, která dnes, vlastně už včera, přišla z jazzového světa a není veselá. Dobrý den. Jakube.
2: Dobrý den. Ta zpráva, o které jsi mluvila, tak zní bohužel tak, že včera tamního času 25. května nás opustil Sonny Rollins, věhlasný saxofonista, improvizátor, skladatel, kapelník a někdejší spoluhráč Milese Davise v požehnaném věku 95 let. A i přesto bych vám chtěl popřát příjemné dopoledne všem.
1: A co z toho alba Fille de Kilimanjaro si poslechneme na úvod?
2: My si neposlechneme skladby z alba samotného, respektive poslechneme si skladby z alba, ovšem v podání jiných jazzmenů, než byl Miles Davis. A důvod, proč jsem dneska svůj vstup takhle pojal, bych vysvětlil až po první skladbě, což je skladba titulní Fille de Kilimanjaro, v podání tria Alex Massa, Brian Haas a Nicky Gillespie.

0: Skladba Feed Kilimanjaro dozněla, jazzová půlhodina s Jakubem Doležalem, ale pokračuje.
1: Je to tak. Skladba Feed Kilimanjaro, respektive tahle nahrávka, kterou jsme právě slyšeli, má zajímavou historii vzniku. Trumpetista Alex Massa z Jižní Dakoty se rozhodl pro turné po Americe, ovšem pojal to tak, že cestoval po Americe s trumpetou a v tom, kterém městě hrál s lokálními rytmikami, a v New Orleans se domluvil s klávesistou Brianem Hassem a bubenicí Nicky Gillespie a je z toho nahrávka, která vyšla v roce 2020 pod názvem Adventure No. 1 a Feed Kilimanjaro je jedno ze skladeb na ní.
0: A to je jedno z těch specifik toho alba, to protínání se s těmi rytmikami.
1: Já si myslím, že to původní album Feed Kilimanjaro, pokud se ptáš na to, tak je specifické především v tom, že je to vlastně přímý předstupeň Davisova obratu k elektrifikovanému jazzu, protože na původních verzích alba Feed Kilimanjaro máme elektrické klavíry a objevuje se basová kytara. Je to přesně ta doba, kdy Miles Davis přemýšlel o zapojení elektrické kytary do kapely. Zároveň vlastně to původní album je takový dokument o tom, jak končí slavný druhý výborný Davisův kvintet v 60. letech. Odchází Herbie Hancock, Aaron Carter a do kapely přichází basista Dave Holland a klavírista Chick Corea. Plus tam jsou teda ty nově zapojené, doslova do písmene, elektrické nástroje. A je to album, které je vlastně trošičku přehlížené, protože potom přichází In a Silent Way a Bitches Brew a předtím jsou zase ty slavná akustická alba. Podle mě v tom Davisově kánonu má rozhodně nezastupitelné místo a já bych se k němu tímto způsobem rád vrátil i díky těm cover verzím, které dneska uslyšíme, protože i z tohoto alba jsou skladby, které hrají ostatní jazzmeni.
0: A jaký název má ta další skladba?
1: Název zní Fralon Bruhan, je to hnědý sršeň. A tentokrát uslyšíme saxofonistu Cheda Ebiho ze Severní Karolíny s jeho lokální kapelou.

0: Také hnědý sršeň, Frelon Brun, si zabzučel ve vysílání Vltavy v jazzové půlhodině s Jakubem Doležalem. Říká se, že s albem Fee de Kilimanjaro souvisí osobnost Gila Evanse. Jak?
1: Gil Evans byl aranžér, skladatel, klavírista a v podstatě, co se Milese Davise týče, tak i mentor, který, když se to z historického úhlu pohledu veme, tak v podstatě každou dekádu Davisova profesionálního života hudebního pomohl s nahrávku, jako Davisovi s nahrávkami, možná dokonce byl přímo i autor aranžma, což bylo hlavně v 50. letech. A na desce Fee de Kilimanjaro fungoval nejen co by mentor, ale údajně i jako autor, či alespoň spoluautor, alespoň některých skladeb, ovšem, jak to Davis velmi často dělal, na obale o něm nenajdeme ani zmínku. Myslím o Gilu Evansovi. To znamená, že všeobecně se soudí, že třeba následující skladbu Petit Machine napsal Gil Evans, on ji potom dokonce hrál se svým orchestrem, ale skladba je minimálně na albu Fee de Kilimanjaro připisovaná Milesu Davisovi. A verze, kterou uslyšíme právě teď, je pro mě velice zajímavá tím, že ji natočil trumpetista Johnny Coles, což byl mimo jiné Gila Evanse oblíbený trumpetista, ale také třeba Charlesa Mingase a podobných kapelníků. Je to člověk, který byl stejně starý jako Miles Davis, narodil se taky v roce 1926 a tuhletu Davisovu skladbu on vlastně převzal už v roce 1971. V podstatě je to teda jeden z mála generačních druhů Davisových, který přebíral jeho modernističtější repertoár. Ta verze je velice specifická.

0: Pety Machine se musí pozastavit, abychom se dozvěděli od Jakuba Doložela, jaké byly další kroky Milese Davise. Představ nám poslední hudební ukázku.
1: To jsou dvě otázky naraz, pokusím se stručně. Další kroky Milese Davise jsou všeobecně známé. Po tom, co vychází Feed a Kilimanjaro, tak Miles Davis natáčí slavná, již plně elektrifikovaná alba In a Silent Way a Bitches Brew a vkročí do 70. let s elektrickou hlasitou kapelou a rozdělí všechny jazzové kritiky na zapřísáhlé odpůrce a nadšené příznivce. A poslední skladba, kterou dnes uslyšíme v rámci mého vstupu, je skladba, kterou údajně opět napsal Gil Evans, ale my to v podstatě nevíme oficiálně, je připisována Milesu Davisovi, jmenuje se Mademoiselle Mabry, respektive Mademoiselle Mabry, protože Betty Mabry byla v tu dobu Davisova přítelkyně a na krátkou dobu posléze i manželka. A je to v podstatě akustická variace, na respektive instrumentální variace na píseň Wind Cries Mary od Jimiho Hendrixe, což je zajímavé. A my uslyšíme v podání klavírního tria kapelníkem bude americký pianista Michael Stegner a já se s vámi loučím a přeji hezké dopoledne.
0: Hezký den.

0: Mademoiselle Mabry z alba Fille de Kilimanjaro svůj čas také pro dnešek vyčerpala, ale hudby Milese Davise v den jeho 100. výročí narození bude na stanici Český rozhlas Vltava po celý den dost. Dočtete se o tom i na webu vltava.rozhlas.cz, kam jsme zanesli už také informaci o včerejším úmrtí Sonnyho Rollinse. Saxofonový kolos odešel v předvečer stých narozenin Milese Davise.
1: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
2: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
1: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Portugalská zpěvačka Marisa nás ve stylu Fado přiblížila k 11:30. Stále posloucháte Polední Vltavu.
1: Osudy.
0: Aktuální rozhlasové vzpomínání italianistky, překladatelky, znalkyně italských operních libret a také dlouholeté pedagožky Marie Kronbergerové připravil Vojtěch Babka. Technicky spolupracoval Tomáš Kselhofer. Cyklem nás hudebně provázejí úryvky z opery Orfeus od Claudia Monteverdiho. Část druhá začíná.

Nebylo to nepřekonatelné, bylo možné si zažádat o ten devizový příslib a třeba ho dostat a dostat se tam a tak dále. To jako bylo, ale nějak jsem na to netlačila ani. A v tom roce 88 bylo možné jet na pozvání a my jsme tady měli souseda, který byl poloviční Ital, jeho tatínek byl jeden z těch kladeňáků, kteří po druhé světové válce přišli sem, taková celá větší parta. A tenhle ten syn jeho, David, se jmenuje jenom o několik málo let mladší než já, tak ten s tím tatínkem, který byl pořád, měl italské občanství, oženil se tady a pak měl i české občanství a toho synáčka si tam vozil. Jezdil za příbuznýma, byli právě ze severní Itálie, od Modeny a synka si tam vozil. Jenomže pak bylo synkovi 18 a měl branou povinnost, že? A už nemohl někam jet. A v tom roce 88, kdy mu bylo asi těch 28, tak nějak, ti příbuzní mu poslali pozvání a on jel. Ještě jsme vzali jednu moji tehdejší žákyni z jazykovky, která měla před svatbou s jedním skoro Římanem, tak tu jsme taky vzali a dojeli jsme do Verony a prostě jsem si já odjela dál zase za svými kamarády. Takže jsem tam byla po 15 letech a dal jsem tam na 3 neděle. Udělala jsem si takovou soukromou cestu po Itálii, jela jsem do té své milé Florencie a do Toskánska, ještě další toskánská města jsem navštívila a ve Veroně jsem byla, v Miláně, to jsem do té doby taky nebyla, prostě lombardská a piemontská města další jsem navštívila a jednak jsem viděla obrovský rozdíl finanční, protože když jsme byli v tom roce 73, tak jsme měli stipendium 150 tisíc lir a v té době průměrný měsíční plat byl zhruba nějak 150 nebo 180 tisíc lir. Já jsem měla tak jako všichni, jsme měli ještě nějaké peníze navíc, samozřejmě. Tak jsme si tam žili naprosto bezstarostně. V tom roce 88 byl tady průměrný plat ve výši asi 15% tehdejšího italského. Takže když já jsem si vezla ty peníze, které dala dohromady celá rodina různě, vlastně ještě to probíhalo tak, že ta kamarádka, co mě pozvala, tak mi jako musela poslat peníze, což se dělalo konkrétně tak. Ta kamarádka byla tak skoro stejně bohatá jako já, takže já jsem dala dohromady nějaký peníze, celá rodina a šli jsme s tím do banky. A šla se mnou jedna Italka, která žila v Praze a ta to tam vložila, jakože ona mi ty peníze dává. Jo, protože jsem neměla nárok si normálně vyměnit, to tehdy tak nebylo, peníze. A vím, že teda, že to bylo kruté, že ten rozdíl byl prostě obrovský. Že jsem měla třeba asi, já nevím, 500 tisíc lir nebo kolik, ale tehdy průměrný plat už byl asi 1,5 milionu. Já jsem tam jako byla několikrát, jsem byla u kamarádů,

ta návštěva na pozvání byla možná díky tomu, že se to uvolňovalo, že jo, to už bylo vlastně v době perestrojky a oni zavedli toto pravidlo, že můžeme jet na pozvání, sice tam dali tu podmínku, že nás musí pozvat i finančně, že nám nebudou dávat žádné valuty, že se nebudeme moc kupovat, že? Ale tohleto uvolnění s tím souviselo. To bylo, myslím, docela jako jednoznačné. Pokud jde o vztah Italů k Čechám, k kdysi Československu, nyní teda České republice, v 70. letech to bylo hodně ovlivněno tím, jak byly levicově zaměření. Zvláště se to teda týkalo intelektuálů nebo prostě vzdělaných lidí a umělců. A já jsem třeba směla a mám stále kamaráda Římana, Pietro Báty se jmenuje, klidně to mohu říct, protože více Čechů ho zná. A tento pán, který je mé generace, v 60. 70. letech, jednak jsem jezdil právě do Prahy, začal jezdit a pokud se někdo dostal do Říma, tak on měl na periferii Říma moderní vilu, velmi prostornou a on tam každého hostil naprosto zadarmo. Dlouho, pak ještě v 90. letech, já jsem se s ním seznámila díky kamarádce, která mimo jiné u mě studovala na jazykovce. A když jsme poprvé v 90. letech jeli s rodinou do Říma, tak mi říkala, já tě nakontaktuju s Pietrem a Bátym a teď mi to vysvětlila celé. A já jsem tam potom k němu poslala v 90. letech, když se začalo jezdit několik i významných postav české opery a české kultury, kteří se všichni velmi rádi s Pietrem seznámili a přijali, protože ona navíc, ta jeho vilka, byla, jak říkám, na periferii Říma. Jedním směrem se člověk dostal vláčkem a metrem asi do půl hodinky do centra Říma a druhým směrem asi za 4 hodiny k moři. Tak to nemůže být nic lepšího, že? Pietro měl rád Prahu a Čechy, jak byl levicově zaměřený, přišlo mu to blízké. Dále to je člověk kulturní, který také obdivoval právě krásy Prahy a dalších míst. A pak, jako upřímně řečeno, se mu líbily české ženy. Tím, že v té Itálii byla tak velmi silná ta levicová tendence a tak dlouho, tak když potom u nás došlo k té revoluci, převratu, jak to nazvat, tak jedna moje italská kamarádka, dobrá kamarádka, i spisovatelka a tak. A ta nám to strašně vyčítala. Byla tady na Silvestra koncem roku 89 a velmi výrazně se vyjadřovala, vy jste ten socialismus neměli schodit, vy jste ho měli jenom reformovat. Jo? Ta představa prostě reformovaný. Protože kam my jsme došli v tom kapitalismu, ale vy jste měli šanci to zlepšit, ale měli jste to jenom reformovat. No. V roce 89 prosinci, kdy my jsme byli všichni nadšení, že jo? No. No, no.

Pak jsem se dostala v tom roce 89, kdy mě student z jazykovky, který v té době chodil 2 roky na tu jazykovku, chodil od roku 87 do toho kurzu. Všichni ho tam měli hrozně rádi, protože Zdeněk je velice jazykově nesmírně nadaný. On taky studoval ve Francii, bydlí v těch jižních Čechách, kde se dívali na německou televizi za socialismu ještě dávno a všechny tyhle ty jazyky skvěle ovládá, tu italštinu taky prostě báječně. No a tak prostě za mnou přišel někdy v červnu ten Zdeněk Troška a řekl mi, jestli bych je nedoprovodila, protože měli na Barrandově, taky se měnily věci a pro ten jeho třetí film, To slunce se na

Masaryka mu sehnal Barrandov sponzora, což byl bývalý student FAMU, který utekl na západ, založil si tam filmovou společnost, vydělal velké peníze a řekl, že trošku film bude sponzorovat klidně, pořád říkám rok 89, čili už se to všechno tak jaksi hýbalo. No a tak jsme jeli ve čtyřech do toho města Kasíno, tam se vyhlížely ty exteriéry. A pak jsme se teda vrátili, za 2 měsíce se změnil režim. Barrandov se vlastně rozpadal a založili se nová společnost a tím ten sponzor z toho jaksi odešel. Takže když jsme tam potom jeli, tak ten německý sponzor nebyl, ale dalo se to dohromady. No. Já tomu říkám holka pro všechno. Tam jsem byla tlumočnice, to je nesmírně výhodný, to jsem potom ještě zažila při dalších prostě cestách. Tehdy jsme jeli nejprve z Prahy do Německa, to bylo vlastně půvabné. Jeli jsme z Prahy do Německa, protože ten sponzor chtěl, nejprve měl jednání se Zdeňkem a my jsme s architektem jeli vlakem. Tenkrát na nádraží za náma přišla paní z Barrandova, měla jsem služební pas z Barrandova, a přišla paní z Barrandova a dala mi nějaký peníze a řekla, já to dám radši vám, abychom měli na nějakou, kdybychom potřebovali, než se do toho Německa dostaneme, tak v tom vlaku si koupit kafe nebo tak. A řekla, já to dám radši vám, protože vy jste jako žena, tak jste spolehlivější než tady pan kolega. No a já teprve, když jsme se blížili k té hranici, tak jsem si uvědomila, že jsem vlastně měla peníze na černo, že? Takže jsem si je schovala, natrhla jsem si v kabelce počívku a tam jsem si je schovala a doufala jsem, že to ta paní nenajde, protože skutečně ta prohlídka byla dost důkladná, ale nenašla to. Tak jsme tam projeli a tam jsme potom, u Frankfurtu to bylo někde, a tam jsme pak nasedli, ten sponzor nám dal k dispozici takové auto o 5 místech a my jsme jeli a řídili to ti pánové z toho. Neměli jsme tam řidiče a jeli jsme do té Itálie a bylo to nesmírně zábavné, protože jsme měli německou značku auta, tak nás na hranicích nikde nekontrolovali. Zatímco ještě dlouho po 90. roce, když jsme jeli s českou značkou, tak nás, než se teda zrušily ty hraniční kontroly, tak nás velice pečlivě zastavovali, kontrolovali a tak. Ale tehdy ne, no, my jsme se samozřejmě na to konto jsme se bavili. No a jeli jsme do toho kasína, kde jsme byli ubytovaní a pak jsme tam vyjížděli na několik míst, kde se ty exteriéry měly natáčet a stejným způsobem jsme potom tím autem jeli do Německa a z Frankfurtu jsme se potom dostali zpátky

Vzhledem k té situaci, která panovala, že bylo skutečně nejednoduché, nelehké se do té Itálie dostat, a vzhledem k tomu, jak obrovský zájem jsem čím dál větší měla samozřejmě o Itálii, její kulturu. Já jsem předtím taky četla italskou literaturu, dívala jsem se na italské filmy, ale být potom konkrétně v té zemi a prohlížet si tu architekturu, všechny ty památky a tak dále, je zase něco přeci jenom jiného, že? Tak se mě často lidé ptají, jestli jsem třeba v té zemi nechtěla žít. Když jsem jela poprvé do Itálie, tak mi teda bylo 23 roků. Ne, že bych do té Itálie se nedostala, mohla bych se tam dostat, kdybych se tam třeba provdala, což by asi bylo poměrně snadné to uskutečnit, ale jednak jsem si nedovedla představit, jak by to maminka nebo oba rodiče, ale hlavně maminka, jak by to zvládali, kdybych se teda vystěhovala do kapitalistické země a ztratil by ten kontakt se mnou. Druhý důvod, proč jsem se do té Itálie nikdy neodstěhovala anebo jsem se tam neprovdala, byl ten, že zkrátka čeští kluci mají úplně jiný způsob vtipkování a mají jiný jazykový projev než ti Italové. Kde se mě v té Itálii se mi vždycky líbí, nebo u Italu, ta je chytarština, samozřejmě, zvlášť pokud jí měl hezkou, ale tahle ta kultura, ten rozdíl tam byl v podstatě obrovský a byl rozhodující taky. No. Jako druhý rozhodující moment byl ten vtip českých mužů a jazykový projev a tak dále. No. Prostě my, když jsme vyrostli na semaforu, na jazykové kultuře semaforu třeba, tak to je zkrátka někde úplně jinde. No, můj syn, když studoval na fakultě, on dělal, že jo, ten italský gimpl v Bohnicích a potom dělal na filozofické fakultě, studoval italianistiku a během toho studia, protože to bylo v 90. letech, tak se dostal na Erasmus, byl v městě Udine jeden semestr. Hodně mu to dalo z hlediska těch italských reálií. Hodně mu to dalo, kam se hrabu za ním v kuchyni. Některé věci on má tak okoukané a tak vyzkoušené a má taky za těch půl roku si tam udělal určitou zkušenost s poznáváním těch Italů, té italské povahy. A není to ten rozdíl, co jsem měla já a vnučka, která také dělala italské gymnázium. Ta se v tom zhlédla, protože to dělal tatínek a babička. V podstatě má tu italskou kulturu v životě, nebo má to tak jako začleněné a taky kamarády tam a tak, ale jinak nechce pokračovat v italianistice, že by studovala, tak chce dělat něco jiného.

Při studiu italštiny pro mě bylo taky nesmírně zajímavé sledovat česko-italské kulturní vztahy, protože samozřejmě ta kultura mě zajímala od malička, tak říkajíc, nebo minimálně od puberty velmi silně. To souviselo jednak se státním uspořádáním, protože třeba už v roce 1272 Přemysl Otakar II. Získal oblast Furlánska a stal se správcem Akvilejského patriarchátu. Samozřejmě velkou postavou byl Karel IV., který se stal císařem Svaté říše římské v roce 1349. A pro nás bylo dost zásadní období po Bílé hoře, po roce 1620 a dál, kdy do Prahy přišli různí italští umělci, kteří prakticky vytvořili to pražské baroko, které je víceméně italské nebo italsko-německé. A od toho se odvíjely další generace, které tady zůstaly a které vybudovaly tu obrovskou stopu italskou v českém umění, v architektuře a tak dále. Dokonce vím, že jsem někde četla, že v 19. století byla v Praze italština po němčině druhý jazyk, že mluvilo se německy nebo česky, ale z těch cizích jazyků byla italština vlastně druhý jazyk, takže ta stopa tady pořád byla velmi silná. V 20. letech minulého století vzniklo v Praze italské kulturní středisko, které se dodnes zapisuje nádherným způsobem do historie česko-italských vztahů samozřejmě. S tím italským vlivem na českou kulturu samozřejmě souvisí i to, že Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, uváděl v Praze své opery. Je známo, že Don Giovanni měl premiéru v Praze. Opery, které byly na italská libretta sestavené, byly, v té době to bylo běžné, že se to uvádělo v originále. A tak je otázka, jak dalece návštěvníci opery tehdy té italštině rozuměli. S tím souvisí jaksi vůbec i vývoj jazyka jako takového, vývoj italštiny jako takové, ale vím, že třeba u toho Giovanniho Lorenzo da Ponte napsal libretto, které bylo nesmírně i vtipné, zábavné, literárně hodnotné. K tomu jsou nějaké dobové materiály, že lidé se tím bavili, takže musela určitá část, alespoň toho publika, tomu prostě musela rozumět. To právě souvisí s tou, minimálně v Praze, jaksi s tou italianizací toho kulturního života, nebo částečnou italianizací, ale významnou samozřejmě. S tím vlivem italské kultury na českou kulturu si myslím, že asi souvisí i to, že ti Italové se právě v Praze cítí tak dobře. To je to, co jsem už vlastně popsala, že když jsem začala víc jezdit do Itálie, tak jsem zároveň si i víc uvědomovala, jak si krásu Prahy, včetně té italské stopy. Myslím si, že to je takové vzájemné, že prostě ti Italové se tady cítí dobře proto, protože zkrátka ten italský vliv je tam znatelný nebo dost výrazný.

Stejně tak na druhou stranu pochopitelně Češi, kteří jezdí do Itálie a pořád jich je hodně, tak tam jezdí proto, protože jsou tím italským vlivem do určité míry ovlivněni a protože přesně tyhle ty krásy renesanční, barokní a další především v té Itálii mohou obdivovat na mnoha a mnoha místech, mnoha a mnoha městech. Vím, že po té sametové revoluci ten příliv turistů do Itálie byl obrovský. Později se to samozřejmě rozšířilo, že se tam jezdilo hodně k moři, ale stále je Itálie pro Čechy, kteří mají rádi kulturu, architekturu, výtvarné umění a tak dále, tak je to stále země nesmírně zajímavá a nesmírně přitažlivá. Tak Češi jezdí do severní Itálie, do střední Itálie i dolů na jih, na Sicílii a tak dále. A myslím si, že to, co se stalo mně, když jsem byla teprve po několikáté na začátku 90. let, když jsem byla v Itálii, a měla jsem obrovskou touhu poznat co nejvíc z té kultury, to, co jsem měla částečně nastudováno. Dále jsem to stále studovala a tak. A měla jsem pocit, že to nemohu nikdy všechno poznat. A někdy v tom roce 92 jsem si uvědomila, že to je v podstatě jedno, protože těch míst, která člověk může navštívit a jít za tou architekturou a výtvarným uměním, je tolik, že to nikdo nemůže poznat. Dokonce Standal, spisovatel Standal, o tom psal už svého času, který měl s Itálií velké vztahy, tak popsal kdysi, že to nelze poznat. Myslím, že se tomu říká Standalův syndrom nebo tak nějak. A všechno, co poznám, tak je určitý přínos. A Češi z tohoto důvodu jezdí, jak jsem už říkala, do té severní Itálie, do střední Itálie. Některé kraje třeba trochu opomíjejí, protože nejsou tak slavné, ale ve všech krajích, třeba já nevím, v kraji Kampánie všichni znají Neapol, všichni znají Pompeje a některá další místa, ale je tam ještě mnoho a mnoho dalších. Nebo jsou kraje, jako je Apulie, Basilicata, Kalábrie, které skoro neznají lidé, ale i tam se najde mnoho a mnoho krásných míst. No, myslím si, že ten výběr českých turistů je dán vzděláním a to si myslím jaksi obecně, že o té Itálii, že máme povědomí velké. Potom tím, když tam začnou jezdit, tak právě zjišťují, že mohou poznávat další a další místa, která jsou zajímavá. V posledních letech mi přijde, že se hodně zvýšil zájem třeba o Sicílii, která je úžasná taky, samozřejmě. To je taky pokladnice umění a ještě to propojení s tou řeckou kulturou a tak. To je nádhera zkrátka. Já jsem s tím původně hlavně jaksi vzděláním, četbou a tak dále, po 89. roce tím cestováním, tak jsem se samozřejmě snažila i poukázat na tyto kulturní momenty a pravidelně jsem reálie jako takové italské jsem měla pravidelně součástí té výuky, ať už to bylo nejprve na jazykové škole nebo potom na konzervatoři a na všech dalších hudebních školách, kde jsem působila a bylo to snadné. Mě mnoho mých žáků bývalých řeklo, že jsem v nich probudila zájem a případně vášeň o italštinu anebo pro italštinu a italskou kulturu.

Další úryvek z opery Orfeus od Claudia Monteverdiho utichl v závěru rozhlasových osudů. Tentokrát v závěru druhé části vzpomínek italianistky, překladatelky i znalkyně italských operních libret a dlouholeté pedagožky Marie Kronbergerové. Osudy připravil Vojtěch Babka, za technické spolupráce Tomášek Selhofra.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. A počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou, to tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin poté, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
4: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V Belgii se ráno srazil vlak se školním mikrobusem. Na místě je zřejmě několik mrtvých. Neštěstí se stalo ve městě Buggenhout ve východních Flandrech, severně od Bruselu. Informoval o tom belgický server Flanders News. Zatím není zcela jasné, co nehodu přesně zapříčinilo a kolik má obětí. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
5: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
6: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
7: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
6: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
8: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
6: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradičních zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
0: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
2: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívána jako patronka rodin, litoměřické diecéze i českého národa.
1: Počasí.
2: Nadále čekáme slunečno a teplo, odpoledne bude převážně jasno s teplotami 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý a pokud možno i kulturní den vám přeje ze studia Lenka Novotná. Kam se vypravit na komentovanou prohlídku výstavy Czech Press Photo, i ve kterém divadle vědí, kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, se dozvíte už brzy.

Část z koncertu pro trubku a orchestr C-dur Michaela Haydna dozněla. Solistou byl Wolfgang Brunner a orchestrem byl Salzburger Hofmusik, dirigoval Franz Landlinger. Je 12 hodin, skoro už 12 minut, je s vámi polední Vltava. Národní muzeum zve do prostor nové budovy na dnešní komentovanou prohlídku výstavy Czech Press Photo s Martinem Divíškem. Prestižní soutěž novinářské fotografie v České republice Czech Press Photo je přináší každoročně nejlepší a nejaktuálnější fotografickou tvorbu z oblasti zpravodajství, umění, sportu i přírody. Výstavou vás provedou kurátor a fotograf Dan Materna a také oceněný fotograf Martin Divíšek. Jak se fotografuje krása baletu a mnohé další zajímavosti týkající se práce fotografa Mezinárodní obrazové agentury se můžete dozvědět, přijdete-li dnes před 16:30 odpolední do přízemí nové budovy Národního muzea v Praze. Začíná se totiž v 16:30.

0: To byla část z uvertýry Jeana Marie Leclerc a hrál soubor Florilegium. Je čtvrt na jednu a posloucháte polední Vltavu. V době, kdy je nutné každou informaci vyslanou do éteru ověřit ještě pečlivěji než dřív, přichází naivní divadlo Liberec s novou inscenací. Její autor, umělecký šéf divadla Drak, Jakub Vašíček, ji nazval Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu. A díky tomu, že jsme s Jakubem Vašíčkem právě teď ve spojení, budeme mít informace o blížící se premiéře z přímého zdroje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S naivním divadlem Liberec nespolupracujete poprvé. Pro dětské publikum jste zpracoval s Tomášem Jarkovským například téma kyberšikany v inscenaci Burn, I'm Here, Herostratos. S jakým tématem přicházíte tentokrát?
1: No tak teď vlastně se zabýváme tématem rukopisů, čili vlastně takových literárních památek, které vznikly na začátku 19. století a vydávaly se za památky pocházející zhruba z 10. až 13. století. A vlastně jsou to takový nejznámější nebo první český falza a takový předchůdci fake news.
0: Vám ale nejde jen o předání jedné kapitoly z našich dějin a z politického života Tomáše Garrigua Masaryka. Jako obvykle se nepohybujete jen na povrchu. V rozhovoru pro Kritické teatrum Masarykovy univerzity v Brně jste uvedl, že dělat divadlo pro děti je v lecčem daleko větší svoboda. Na některá témata názor buď ještě nemají, nebo si ho zatím utváří. Tak povězte, co je vaším autorským a také režijním záměrem tentokrát, co chcete dětskému divákovi pod Prahově předat?
1: No, vlastně dokonce si myslím, že tady to není ani úplně podprahově, ale vlastně jako docela explicitně, protože to téma je vlastně dost jakoby historický a protože se zabývá vlastně tím, že Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci v naší inscenaci je vlastně reprezentuje Jan Gebauer, jazykovědec, a Jaroslav Gol, historik, vlastně vydávali právě kritickou revue Athenaeum, kde napadly ty falzifikáty, ty rukopisy, a velmi explicitně právě zde jako vlastně řekli tu věc, o které jste mluvila teď v tom Perexu, že prostě je potřeba ty fakta ověřovat, je potřeba si jimi řídit a nepodléhat vlastně, neutvářet svět podle svých přání, ale podle fakt, která jsou zjevná.
0: A dokázat vyvrátit nepravdy.
1: A dokázat vyvrátit ty nepravdy, které se většinou řídí emocemi a našimi přáními, ale vlastně ne tou realitou.
0: A to se vám daří v rámci zkoušení této inscenace?
1: No, tak já doufám, že ano. Teď jsem odešel z generálky, takže pěti minutama jsem to dokoukal, tak mám pocit, že snad jo.
0: Vy rád navazujete, a to nejen v Královéhradeckém divadle Drak, jehož jste uměleckým šéfem, a nejspíš teď také v naivním divadle Liberec, na tradici východočeských loutkářů. Obvykle ale nenabízíte publiku jen to loutkářské řemeslo a rád si pohráváte s novými technologiemi. Jak to bude vypadat tentokrát po té inscenační a také režijní stránce?
1: No tak vlastně tady ta inscenace se docela ostře dělí vlastně na dvě poloviny, z nichž ta první je věnována právě Václavu Hankovi a objevení těch samotných rukopisů. A to je vlastně do jisté míry nebo do značné míry loutková a navazuje přímo vlastně právě na tu tradici těch východočeských kočovných loutkářů. A je taková vlastně obrozenecky loutkářská, jak by se dalo říct, neboť se vlastně nacházíme v době obrození i v době, kdy loutkové divadlo zažívalo svůj boom. A ta druhá část věnovaná tomu, jak Masaryk a jeho kolegové k rukopisům přistoupili, vlastně už je naprosto jiná, vlastně tam žádné loutky se nevyskytují a pracuje to hodně s technologiema, jako vlastně s projekcema a hodně jakoby takovým hudebním posunem, který se vlastně stane z takových vlasteneckých písní, se stane nějaká současnější věc.
0: Scenograf Kamil Bělohlávek se zmínil, že všechny hlavy loutek vytvořil ve 3D programu a následně je posílal řezbáři, který drží krok s dnešní dobou. To je běžná praxe, už se běžně využívá
1: tato technologie. My jsme to teda už několikrát vlastně použili a dokonce, a to nebylo tady v té inscenaci, ale v divadle v Dlouhé v Golemovi, tak tam jsou loutky přímo vytištěný na 3D tiskárně.
0: V Liberci nikoliv.
1: V Liberci ne, tam je to tak, že to teda byly jakoby taká fréza, co se do ní jako dá ten 3D model a ona to sama vyfrézuje.
0: A kdo další se na inscenaci podílí?
1: No, takže vlastně dramaturgem inscenace Vítek Peřina z Naivního divadla a autorem hudby je Daniel Čámský.
0: Říká.
1: A scénograf tedy Kamil Bělohlávek, jak už zaznělo.
0: Tak a to nám řekl autor a režisér z Brusu nové chystané inscenace Naivního divadla Liberec, Jakub Vašíček. Svědky toho, kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, pokud jste nebyli dnes na generálce, budete moct být poprvé 6. června v 18 hodin právě toho dne a v tu hodinu se odehraje poslední premiéra letošní sezony v tomto divadle. Já vám děkuji za rozhovor a zlomte vás.
1: Děkuji. Naschledanou.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovický chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jak se jmenuje jediná opera Ludwiga van Beethovena? Beethovenova opera, na kterou se dnes ptáme, má název Fidelio. I když německý hudební skladatel Ludwig van Beethoven operu tvořil v době tvrdého absolutismu, dílo odráží jeho obecně známý životní postoj, boj za svobodu, spravedlnost a ideály. Jediné Beethovenovo operní dílo se zaměřilo na témata zneužití politické moci, osobních obětí a věčné touhy po spravedlnosti a svobodě. Děj se původně odehrává ve španělském státním vězení blíže Sevilly ve druhé polovině 18. století. Vypráví příběh statečné Leonory, která neváhá podstoupit krajní životní nebezpečí, aby zachránila svého neprávem uvězněného manžela Florestana. Beethovenova jediná dokončená opera nesla původně jméno hlavní ženské hrdinky. Pod názvem Leonora měla premiéru roku 1805. O rok později skladatel uvedl revidovanou verzi s nově přepsanou předehrou. Teprve v květnu 1814 se s velkým úspěchem uskutečnila premiéra Fidelia. U nás toto dílo zaznělo poprvé v lednu 1870 v pražském Prozatímním divadle a dirigoval Bedřich Smetana.
0: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.

0: kabaret z baletu Le Carillon. Vltavská řada povídka patří tento týden textům Bianky Belové. Vybírali jsme je ze dvou sbírek. Tyhle fragmenty z roku 2021 a 22 fragmentů, což je titul vydaný loni. Bianku Belovou teď vítám ve vysílání Polední Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Vy patříte k nejvýraznějším současným českým spisovatelkám, vaše romány, i některé, je to tak, i některé povídky znají posluchači Vltavy velice dobře. Například oceňovaný román Jezero jsme nedávno znovu vysílali v četbě na pokračování. A teď máme díky vám týden povídek Bianky Belové. Mě by zajímalo, co vás jako autorku na žánru povídky baví, jestli jsou to třeba ty životní fragmenty.
1: No, baví mě, když dokážu pobavit čtenáře. To je jako napsat dobrou povídku, to je jak vyprávět dobrý vtip, to taky jako neumí každý. Myslím si, že to je jako žánr nebo forma sama o sobě a že vlastně tím, že ta povídka, že je krátká, nemá posluchač čas tam navazovat vztah s postavou, tak to vlastně stojí na tom příběhu a ten příběh musí být nějak vystaven, aby to fungovalo a tak si s tím hrát. Takhle to mě asi baví.
0: Je to tedy jedna z těch disciplín, které máte ráda?
1: Ano, ano, ano, určitě.
0: A každá dobrá povídka má v sobě potenciál románu. Není to dnes autorsky neekonomické v uvozovkách promrhat ho jen na drobnou prózu?
1: Tak to já bych asi jako možná i oponovala, že
0: oponujte.
1: Prostě, povídka je povídka, to je prostě něco jako, já nevím, koncertino, a román je prostě symfonie, no tam a pro mě vlastně i jako ten způsob práce je jiný, jak Luis Borges, když si řekl, že neví, jako jestli ten text píše jeho, nebo jestli on píše text, tak pro mě, jako když píšu povídku, tak tam jako jednoznačně vím, co se stane a kam to půjde, zatímco ten s tím románem třeba, tam si musím hodně hrát, hodně s ním, jako vlastně nevím, kam mě zavede, co se přihodí, jak se budou postavy vyvíjet. A vlastně se mi stalo asi jenom jednou, že jsem vlastně napsala povídku, to bylo na začátku pandemie, která se jmenovala Láska všechno překoná. A to bylo vlastně o epidemii moru, kterou na ostrov izolovaný zavlekl milostný dopis. A pak, jak vlastně začala ta epidemie, tak jsem vlastně si říkala, co kdybych s tím něco zkusila ještě udělat a napsala jsem román Ostrov, který teda byl úplně jiný než ta povídka, ale vlastně si nevybavuji jiný případ, kdybych povídku mohla použít jako román. A vlastně jsem vydala 22 fragmentů a určitě bych jako neměla v sobě jako napsat 22 románů.
0: Ona ta tvorba nelze zřejmě co do formy oddělovat. Dalo by se třeba říct, že povídky vznikají v jakémsi mezičase mezi romány nebo průběžně? Jak se ta témata rodí?
1: No, obojí, no. Když mě prostě osloví nějaký dobrý příběh, teďka třeba jsem četla o nějaké slečně, která se probudila z komatu s tím, že prostě v tom komatu zažila 7 let života s rodinou, s dětmi, které nikdy neměla a byla z toho traumatizovaná, tak to jsem si říkala, tak tohle je jako přesně dobrý námět na povídku, musím to napsat, než se mi to vypaří z hlavy, dokud ta inspirace prostě naléhá.
0: Ale, a už to máte napsáno?
1: Už to mám napsáno, ano.
0: Budeme se těšit.
1: Musím být rychlý.
0: A na čem pracujete v současnosti?
1: Teď budu vydávat nový román, takže dělám poslední redakční dokončovací práce, vyjde někdy v létě. Jmenuje se stručný průvodce odcházením.
0: Tak přeji vám zdárné dokončování tohoto díla a ještě bych na závěr, protože si pustíme ukázku z povídky Slavnost okvětních lístků ze sbírky 22 fragmentů, kdy se hrdinka omylem ocitá na slavnosti jarních květů v malém italském městečku.
1: Ano.
0: Přes podmanivou atmosféru oslav, ale nedokáže zaplašit hořké myšlenky na nevěru manžela. Vzpomenete si, kde jste třeba přišla na toto téma?
1: Tak na nevěru manžela jsem nepřišla určitě, ale ten úvod, ten se stal někomu, někdo mi to vyprávěl, že tam skutečně ta slavnost okvětních lístků na několika místech v Itálii se odehrává a jeden člověk tam přijel prostě na reportáž a přijel o týden později, tak to mi přišlo jako dobrý nápad rozehrát tuhle situaci.
0: A my si krátce rozehrajeme ukázku.
1: A já děkuji, Vltavě, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Vyjdu přes náměstí ulicí, která je ozdobená na zítřejší slávu.

0: hlavu. Zvedá se do kopce a na jejím konci stojí velký barokní kostel. Vyjdu tak vysoko, jak jen to jde. Na místo, odkud mám výhled na vulkanické jezírko Némy, v jehož středu se v noci odráží měsíc a proto ho Římané nazývali Dianiným zrcadlem. Oko mi tiká jako blázen.
1: To byla krátká ukázka z povídky Slavnost okvětních lístků, která má v podání Jany Kozubkové premiéru v neděli 31. května. A připomenu, že hostem Polední Vltavy byla dnes také autorka povídky spisovatelka Bianka Belová.

0: coming
1: home. Bob Dylan, čerstvě 85-letý, sice dospíval, ale kdo z vás má chuť zapátrat na webu Vltavy, najde určitě dva speciály jazzového podvečera, které připravili David Brada a Václav Vraný a které jsme vysílali. Bob Dylan lákal jazzmeny svými hledajícími i nacházejícími písněmi už v 60. letech. Tak jsou tyto pořady nadepsány. Hledejte na vltava.rozhlas.cz. Teď ale pořad nejbližší. Stále znova obdivuji své mistry a málo kdy si přečtu něco nového, říká to Edgar Dudka. Tento spisovatel a scénárista oslavil v minulém týdnu také 85. narozeniny a pro Vltavu připravil pravidelnou rubriku a představuje knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Pol.
1: Pardubice. Chemii jsem ve škole měl ze všech věd nejraději. S kamarádem jsme u nás na dvoře vyráběli nitroglycerin, ale v Pardubicích jsem objevil divadlo. Tenkrát byli v městském divadle výteční herci, než všichni odešli do Prahy. Nemohl jsem se divadla nabažit. Dokonce to došlo tak daleko, že jsem se stal režisérem divadelního spolku v rámci fakulty. Začínali jsme se Skapinovým šibalstvím, ale do premiéry jsme to nedotáhli. Já jsem začal psát vlastní divadelní aktovky, v čem mě podporoval režisér místního divadla Hugo Domes. To mě bavilo nejvíc. Ale ani ty jednoaktovky jsme na scénu nedostali. Mimo to jsem ilustroval školní časopis Chemik, taky jsem do něho začal psát. To mě moc bavilo. To byl konec 50. let. Začala vycházet americká takzvaná pokroková literatura. Tak jsem poznal dílo Williama Faulknera a Ernsta Hemingwaye, ale také Francise Fitzgeralda, Fitzgeraldova velkého Gatsbyho a pár dalších skvělých autorů. Prostě americká literatura. Z těch velikánů mě nejvíc zaujaly Hemingwayovy povídky. Byly přímočaré a mé představě povídky se nejvíc blížily. Z Faulknera ty válečné povídky, Tam a zpátky, byl jsem zrovna na vojně, ale taky ty s ženskou atmosférou, Růže pro Emílii. To na úkor studia chemie. Mé chemické vzdělání skončilo hlubokým vztahem k jedné studentce chemie. To jsem mnohem později popsal ve svých knihách povídek, které vyšly tiskem. Tato vysokoškolská kapitola skončila po třech semestrech a následovala mou prací směnového chemika v Rybitví východočeské chemické závody Pardubice, kde jsem v továrním provozu odebíral vzorky a titroval jsem mezi produkty azobarviv. Nakonec si to mě bavilo, ale celý život bych to dělat nechtěl. Navíc to bylo zdravotně závadné. A tak jsem 1. listopadu 1960 nastoupil na 2 roky základní vojenskou službu. Napřed u 120 minometů, ale kontráži záhy zjistili, že moje matka, co by politický vězeň, nejen utekla z věznice, ale utekla až do Austrálie. To jsem taky mnohem později podrobně zpracoval v knížce Matka vzala roha. Mě tenkrát okamžitě přeložili od 120 k bigošům, čili k pěšákům. Rok jsem běhal s pancéřovou pěstí ve Znojmě na Kraví hoře, než jsem si na Gorodku zlomil ruku a jako dočasný kripl jsem se dostal do vojenské nemocnice do Brna. Tam jsem objevil skvostnou lékařskou knihovnu a opět jsem začal číst. Dokonce i Tolstého Vojnu a mír. Na to člověk potřebuje klid a dost času, který jsem našel mezi růžemi v bývalých klášterních dvorech vojenských kasáren. Po návratu do kasáren desátník Grinda z východního Slovenska hrál na chromatickou harmoniku a přihlásil se na ASUT, armádní soutěž umělecké tvořivosti, a potřeboval někoho, kdo by ho uvedl. Tak jsem se přihlásil. Bylo to mimo kasárna. A abych nebyl jen konferenciérem, tak jsem si večer napsal narychlo básničku. Už si nepamatuju, jak se jmenovala, vyšla v brněnském Bloku. Grinda zahrál, já zarecitoval, on se vrátil do kasáren, kdežto já jsem postoupil do celostátního kola, odvezli mě na zámek Dobříš, kde jsem dostal 2. cenu. To bylo příjemné, protože jsem se dostal mimo kasárna. A seznámil jsem se tam s dopisovatelem československého vojáka, jinak člena loutkoherecké skupiny České televize, a ten mě pozval do Prahy. Záhy mě končila vojna a z nás se stali kamarádi, posedli literaturou na celý život. Ještě chvíli jsem psal básně, to byla Viola, taková dobová móda, Ostermann, ale pak jsem zkoušel povídky pro noviny a velmi brzo jsem měl za dveřmi hromadu vrácených obálek od různých novin a časopisů. Cítil jsem se jako Jack London ve svých začátcích a právě tehdy jsem se rozpomněl na své 2 roky v dětském domově.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice Knižní pól spisovatel a scénárista Edgar Dudka. Připravil Petr Šrámek a připomenu, že další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. 4 lidé zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku. Oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj zahynuli 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Bichenhout. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize VRT svítila na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibuse bylo celkem 9 lidí. Na místě zasahují záchranné složky i dopravní a forenzní experti. Městský soud v Praze dnes zamítl 2 žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v Pražské Bubenči a Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně. Rozsudek je pravomocný. Ruská federace může podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Stanici zástupci muzea předali Kijevsko-Pečerevské lávře, která je jedním z nejvýraznějších muzejních komplexů na Ukrajině. Nasazená má být po celé zemi. A počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Který program letošního ročníku Pražského jara patří k nejočekávanějším, se dozvíte už za pár minut. Stejně jako to, že hudební festival Colors of Ostrava dnes nabídne, tento ročník nabídne psychoterapeutickou pomoc. Dobrý den vám přeje Lenka Novotná.

Německá komorní filharmonie Brémy a Nehmejerovy v čele a v jejich interpretaci třetí věta z Beethovenovy symfonie číslo 1 C dur. Takový byl dnes úvod další hodiny polední Vltavy. Je 7 minut po 13. hodině. Hudební festival Colors of Ostrava, který se uskuteční od 15. do 18. července, letos poprvé nabídne návštěvníkům psychoterapeutickou pomoc. Organizátoři posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením, včetně ukrajinského válečného veterána Romana Cherkase, který přišel o končetiny, nebo slovenského rapera Bekima, který je po těžkém úraze na invalidním vozíku. Novinkou je spolupráce s platformou Hedepy, která do areálu vyšle psychoterapeuty, připravené poskytnout podporu návštěvníkům v případné psychicky náročné situaci. Jak řekla za platformu Hedepy Claudia Gutierrezová, nejistota nebo nepříjemný pocit se může objevit nečekaně i během bezstarostných chvil na festivalu. Psychoterapeuti korzující areálem budou pomáhat i kolegům z neziskové organizace ADRA, a to ve stanu první psychické pomoci. Mental Health stan bude umístěn u hlavního vstupu a prostor určený i pro festivalové brigádníky bude vybaven bytovými doplňky, aby se příchozí cítili pohodlně. Tolik aktuální informace o jednom z blížících se letních festivalů Colors of Ostrava, které v polední Vltavě také sledujeme.

0: Orchestr Lee Incogniti v mistrovské spolupráci s francouzskou houslistkou Amandine Bayerovou dohráli část presto z jedné ze symfonií pro smyčcové nástroje a basso continuo G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. A teď slíbená informace z nejlákavějších. Rezidence Barbary Hennigan patří k hlavním událostem letošního 81. ročníku festivalu Pražské jaro. Kanadská sopranistka a dirigentka během několika dnů představují v Praze různé podoby své umělecké osobnosti. Od komorního recitálu s klavírem přes spolupráci se smyčcovým kvartetem až po dva koncerty s Českou filharmonií. Dnes od 20 hodin Hennigan uvede ve Dvořákově síni Rudolfína Pulankovu operu Lidský hlas, a to v originálním pojetí, ve kterém zároveň zpívá i diriguje orchestr. Umělkyni si k mikrofonu pozval Daniel Jäger.
1: I'm bringing, you know, everything that I am.
2: Přináším na festival vlastně všechno, čím jako hudebnice jsem. Když jsme přemýšleli, které aspekty mé práce jsou nejdůležitější, vybrali jsme 4 různé projekty, které jsou mimořádně náročné. Uvidíte, že vyžadují úplně všechno. Je to taková olympiáda. Ne triatlon, ale vlastně 4-boj. A já jsem nesmírně poctěna, že tu mohu být a sdílet to s publikem právě tady. V Praze jsem byla dosud jen jednou, takže mám opravdu radost, že jsem mohla přijet.
3: Pražskojarní rezidence Barbary Hennigan začala ve středu 20. května recitálem s pianistou Bertrandem Chamayou.
2: S ním spolupracuji asi 5 let od chvíle, kdy jsme poprvé začali společně hrát komorní hudbu. Bertrand je, jak možná víte, velký solista, který se věnuje komorní hře jen občas. A já měla to štěstí, že chtěl vystupovat právě se mnou. Vytvořili jsme pro Pražské jaro velmi zvláštní program, přesahující běžnou zkušenost, s jasným vnitřním obloukem. Obsahuje vlastně 3 různé podoby spirituality. První je křesťanská spiritualita Oliviera Messiaena v cyklu Zpěvy země a nebe, kde sledujeme trojici Messiaenovy rodiny. Jeho samotného, jeho ženy a jejich syna Pascala, ale zároveň i nebeskou trojici, která byla součástí skladatelovi hluboké katolické víry. Pak jsme vybrali 2 klavírní skladby Alexandra Scriabina, který byl také mystickým skladatelem. Myslím, že jejich středobodem je síla ohně. A tím třetím dílem je pravděpodobně nejtěžší skladba, jakou jsem kdy v životě zpívala. Jmenuje se Jumala Taret a jejím autorem je John Zorn. To je americký jazzový skladatel a hudebník, je to také malíř a spisovatel, má vlastní hudební vydavatelství, zkrátka genius. Jeho písňový cyklus je inspirován bohyněmi finské mytologie a každá část se soustředí na jinou. Bohyně moudrosti, lesa, vody anebo měsíce. Někdy zpívám finská slova, jindy ze sebe zase vydávám zvuky bez konkrétního významu. Je to něco jako moderní bel canto. Opravdu šílené. A klavírní part, který hraje Bertrand, je stejně náročný. Naprosto virtuózní. Nevím, jak to dokáže. A oba jedeme na samé hranici svých možností.
3: Barbara Hennigan poté na festivalu vystoupila v neděli 24. května s proslulým Belčak kvartetem a teď jí čekají 2 koncerty s Českou filharmonií, se kterou bude spolupracovat poprvé ve své kariéře.
2: Znám ale její pověst, takže moje očekávání jsou velmi vysoká, protože vím, jak skvělý orchestr to je. První program, který spolu uvedeme, a to v úterý 26. května, bude něco, co hráči nikdy nezažili. Jde o Pulánkovu operu Lidský hlas na text Jeana Cocteaua. Tuto operu jsem už několikrát zpívala v klasické podobě, například v pařížské opeře, v Teatro San Carlo v Itálii i jinde. Je o ženě, která prožívá rozchod a má zlomené srdce. Jenže ona zároveň mluví o své fantazii i o tom, jak důležité je umět lhát. A v určité chvíli začneme mít pocit, že možná nic z toho není skutečné. Možná žádný její milenec vůbec neexistuje. Možná si jen představovala, že má vztah třeba s Bradem Pittem a že ji opustil. Proto jsem celé dílo přesunula do roviny extrémní fantazie. Umístila jsem do orchestru 3 kamery a za něj velké plátno. Zpívám, ale zároveň budu i orchestr dirigovat. Je to projekt, který jsem vytvořila v roce 2021. Premiéra byla v Paříži a od té doby jsme ho uvedli na řadě míst. Naposledy letos v La Scale v Miláně, anebo před 3 týdny u New Yorkské filharmonie. A přivést ho do Prahy je nádherné.
3: Barbara Hennigan přiznává, že pro orchestr je to velmi náročné, ale zároveň nesmírně zábavné.
2: Hudebníci musí být absolutně soustředění, úplně ponoření do představení. Jsme v tom společně. Není tam jediný okamžik, kdyby si někdo mohl říct, teď jen počkám na svůj nástup. Pak zazní také Straussovy Metamorfózy, což je hudba, která tomuto orchestru dokonale sedí. Je to skladba pro 23 smyčců, takže každý hráč je v ní vlastně solistou.
0: Rezidenční umělkyně letošního ročníku festivalu Pražské jaro, kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan, uvede od 20 hodin v Rudolfinu Polankovu operu Lidský hlas. V neděli 31. května pak povede masterclass pro studenty z celého světa a v úterý 2. června se znovu vrátí před Českou filharmonii, se kterou v Rudolfinu uvede hudbu George Gershwina a Arnolda Schönberga. S Hennigan mluvil redaktor Daniel Jäger.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Legendární Sir Charles Mackeras provedl a natočil s Českou filharmonií také Dvořákovy legendy. Cyklus skladeb pro orchestr opus 59, ze kterého jsme právě teď vyslechli pár minut před půl druhou, sedmou část v tonině A-dur.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: I když jméno Bianca Bellová zní trochu exoticky, patří jedné z nejvýraznějších českých spisovatelek dneška. Ostatně už jsme se v dnešním vysílání s touto spisovatelkou oceňovanou už spojili. Záznam rozhovoru najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Za domělou exotikou stojí hlavně autorčin balkánský původ a následný sňatek s britským hudebníkem. Bellová se ale narodila v Praze, kde dosud žije a živí se především překlady a tlumočením. Už v roce 2009 navíc vstoupila na literární scénu s knihou Sentimentální román, potom o dva roky později vyšel Mrtvý muž a za další dva roky novela Celý den se nic nestane. Vzornou časovou prodlevu dvou let porušila až s poslední knihou Jezero, ačkoliv jen o rok. A právě tato kniha byla výjimečná i z jiných důvodů. Bellové totiž vynesla všeobecné uznání a vítězství v anketě Magnesia Litera. Týden s Biankou Bellovou trávíme v době odpoledních povídek. Ve 13.30 byste měli uslyšet povídku Hrázný. Tak si počkejte.

0: Věrné posluchače Českého rozhlasu Vltava, dnes informace o stém výročí od narození Milese Davise nejspíš neminula. Po celý den na těchto vlnách průběžně jeho hudbu hrajeme a dali jsme si záležet na tom, aby šlo po každé o jinou zvukovou stopu. Toto byla skladba Milestones.
1: Povídka.
0: Autorkou povídky o životě v pohraniční vesnici, o samotě i touze po blízkosti je Bianca Belová, nazvala ji Hrázný a přečte vám ji Josef Sommer.

Čuba štěká. Na pasece nad hrází se asi pasou sny. Postavím vodu na kafe a půjdu se mrknout na dvůr. Je pěkný podvečer, slunce pomalu mizí v údolí, který je takový malebný. Jsou tam ty chalupy takový udržovaný, zápraží zametený a ozdobený všelijakýma serepetičkama. A čím hlouběji do Němec, tím je takový světlejší a teplejší. Nevím, jak to přesně říct, ale čím jdete tím údolím pod přehradou hlouběji, zvlášť když přejdete hranici, tím s nás se můžete nadechnout. Někde na kopci štěká srnec, proto ta čuba tak blbne. To vám je zajímavý, ty srny se prostě ani po otevření hranic necpou do Německa. Jak tu stála železná opona, tak tam nemohli. Byl tam plot pod proudem, který vystřeloval světlice, když se ho někdo dotk. A protože se srny učejí teritorialitě od matek podle toho, kam je voděj, tak si český srny pořád chodějí po Čechách a německý po Němcích. Německý srnec vám českou srnu neobskočí, což fakt nepochopíš. Řeknu čubě kuš, bestie, a ona sklopí uši a je na ní vidět, jak ráda by toho srnce vyštěkala, ale bojí se, že by dostala čočku. Tonka ji rozmazlila za těch pár měsíců, co tu byla. Chodila ji hladit a dávat jí od večeře a povídat si s ní a brala ji na procházky, prejže pes potřebuje venčení a dobrý slovo. Nechal jsem ji. Tonka si stejně vždycky jedala, co jí napadlo. Nejdřív jsem se bál, abych Tonku nerozbil, protože vypadala taková křehká. Navíc to břicho. A pak už mě měla omotanýho kolem prstu. No a čuba je teď sparchantila a pořád jen polehává a já ji musím znovu učit poslušnosti. Ale čuba tato pochopí, že nemá smysl chcát proti větru. Večery tu přicházejí rychle. Jednu chvíli je letní večer a za chvíli už koukáte, co si oblíknout. Ale teď je ještě teplo. Na stráni pod hrází se kouří jen ze 4 chalup. Tolik lidu tu zbylo. Takový velký chalupy po Němcích a po tolika letech od války už zase skoro všechny prázdný. Na obzoru ještě trčí pahajli stromu, který zabila chemička spolu s elektrárnou v Podůří. Ale když se po tom lese projdete, uvidíte, že už se začíná dávat dohromady. Je plný mladých zdravých stromů, kterýma to tu zaroste, až my tady nebudeme. Srnec pořád štěká jak smyslu zbavený. Ani se mu nedivím, takovej pěkný podvečer. Zítra zaběhnu na chvíli do lesa na borůvky a udělám si žahour. O tom koláči a borůvkových knedlících, co dělala Tonka celý minulý léto, si nechám zdát. To se jí musí nechat, že vařit uměla. Když to třeba srovnám s vlastní matkou, nebo ten Tončin králík na smetaně do prdele. První chalupa pod hrází je hájovna. Pořádnej echtovní barák po Němcích. Fatře se svítí. Hajnej je sám a už se s tím smířil. Taky pochopil, že dlouhá samota je lepší než blbá společnost. Žena mu utekla už dávno. Byla to taková malá osoba, chlupatá jak horská kráva, ale nějaký kouzlo měla, takovou vnitřní sílu, co ošklivý ženský mývají. Dřív ke mně Hajnej občas zašel, nebo já za ním. Dali jsme řeč a pár láváčů. Lidi ze samot občas potřebují společnost, jak prase drbání. Trochu mi to chybí, neříkám, že ne. Teď si tak občas leda můžu zatroubit na trombón. Vypadám sice s trombónem jako mamlas, ale na jiný nástroj jsem se nenaučil.
Klavír a housle přidělili litvínovský lidušce těm vymydleným holkám se samejma jedničkama a na ty blbce, jako jsem byl já, zbyly instrumenty jako trombon, táhací harmonika a tuba. Takže tu občas sedím před hrázním domkem a hraju do údolí na trombon. Je to trochu depresivní, ale zároveň to doopravdy zní jako hudba. A tu já občas potřebuju. Tady na horách je muziky všeobecně málo, když si člověk zrovna nepustí nějakou estrádu na Nově. A než estrádu na Nově, to se radši střelí.

na obchůzku mrknout, jestli na přehradě někdo nepytlačí. Pytláka jsme tu už ale neviděli dobře 2 roky, a tak se na to taky můžu vyprdnout. Po tom dlouhým suchu je málo vody a ryby jsou malý jak kozí bobky. Léhni si, blběno, řeknu Čubě a ona sklopí uši a léhne si. Jdu zapsat Eintrag do hrázní knihy. Voda na plotně už se skoro vyvařila. Zaleju kafe, hodím do něj 3 kostky a beru hrázní knihu z police. K dnešnímu datu píšu: žádné zvláštní události, stav vody 235 cm pod dlouhodobým průměrem. Trhliny ve stěně hráze. Není pozorována optická změna, ale průsak na severní straně narůstá. Na jižní straně přibývá pavoučitých prasklin, fotografie přiložena. Inspekce statika akutně potřebná a žádaná. Pak knihu zavřu a zapálím si. Je úplně jedno, co do knihy píšu. Nikdo ty zápisy nečte. Několikrát jsem psal na zprávu do Prahy. Jednou přijeli 4, tvářili se, jako by měli zuby v zadnici, a pak beze slova ujížděli ku Praze a od té doby o nich nikdo neslyšel. Viděli, jaké je to průšvih, ale usoudili, že nejlepší bude dělat, že nic. Až to prdne budou tvrdit, že o ničem nevěděli a nikdo nic nehlásil. Budou se to snažit hodit na mě, to je jasný. Ale já si ty dokumenty vedu celkem pečlivě a od všeho si dělám kopie. Nejsem žádný pitomec. Ale lidi si všimnou, to je jasný. Začnou se šířit drby. Lidi sem začnou míň jezdit. Bojej se, přehrady. Je to velká masa vody, žádná sranda. Jedinej, kdo se přehrady nebál, byla Tomka. Pořád kolem ní běhala s tou Čubou jak pominuta, i když už měla břicho. Ta přehrada jí sem přivábila až z města. Neptal jsem se jí, co má za sebou, myslel jsem, že mi to někdy třeba řekne sama. Popravdě jsem si dlouho myslel, že vyrostla v děcáku, ale pak přijela její matka. Úplně mě překvapilo, že má Tomka matku, ale kdybych si měl představit, jak vypadá, tak by určitě nevypadala takhle. Zavalitá selka, jen místo té velký vyšívaný sukně se zástěrou, má na sobě kalhoty z dederonu, nebo jak se tomu teď říká, na krku madonku, sedí mi v kuchyni jako sůva z nudlí, ruce založený v klíně, před sebou kafe, ale nepije ho. Nic neříká, Tonka proti ní, kouše si nechty. Obě tam seděj jak 2 mlčoši. No tak vezmu Čubu a jdu na obchůzku. Když se za hodinu vrátím, matka už je pryč. Kde je? Ptám se Tonky. A ona jen pokrčí rameny a ukáže hlavou směrem k městu. Nikdy toho moc nenamluvila. Taky proto mi tak přirostla k srdci. Jsou ženský, co celý den hubu nezavřou, pořád se na něco ptají a připomínkujou. To nemůžu vyslat. Ale Tonka ne. Ta jen občas utrousí půl slova a zase si mlčí. Co chtěla? Ale mávne rukou. Abych se vrátila domů a tak. A ty nechceš? Povídám. A přísahám, že i ta blbá Čuba úplně stůla. A Tonka zavrtěla hlavou, jakože ne. A já měl chuť ji vzít do náruče a pořádně zmáčknout. Ale radši jsem si jen zapálil. Břicho už měla docela pěkný, tak na půl cesty. Ne, že bych si představoval nějakou opentlenou společnou budoucnost, že bychom jako sviště společně vodili za ručičku a tak, ale přiznám,
že jsem se

nechal vyhecovat a udělal jí kolíbku. Tonka si vybílila komůrku a navěsila si tam záclonky a další blbinky. Hajnej jí ze dřeva vyřezal holubičku, jakou prej sám mýval nad kolíbkou jako děcko. Pak jsem Tonku našel, jak si hraje se starým domkem pro panenky. Je to taková věc, kterou před válkou mývali na hraní děti ze zámožnějších rodin. Celý velký dům s patrem, uvnitř polepenej tapetama, s kartonovejma závěsama. Nábytek je přesná kopie opravdového. Jsou tam židličky, stoly, krb, velký starožitný skříně i malovaný komody. Dokonce i maličkej porcelánový nočník a malinkatý příbory. Odkud to máš? Ptám se. A ona tak jako švenkne pohledem a řekne, že to našla dole ve vsi vyhozený u nějaký popelnice. Což je blbost. Tady by nikdo takovou věc nevyhodil. Tyhle ty staré věci po Němcích se dají dobře zpeněžit. Navíc, když jsou v takhle dobrým stavu. A taky jsem ten domeček poznal. Viděl jsem ho u Hajnýho na půdě, když jsem mu pomáhal nastavit anténu. Nic jsem ale neřekl. Zašel jsem pak ten samej večer za Hajným. Poprvé, co ho znám, měl v sednici naklizeno. Dokonce doma seděl v bačkorách. Byl voholenej, nechty měl ostříhaný. Když jsem přišel dovnitř, tak sebou trhnul. Ty mi běháš za Tonkou, chlape, povídám rovnou. On se začal kroutit, že jsem se zbláznil. Když viděl, že mu nevěřím, obrátil. A že prej si ani na Tonku nemám co dělat nároky, jako by byla moje. Že se mnou ani nespí, ani to dítě není moje. Tak co, že se pro parohy ani nevejdu do dveří, prej. Tak jsem mu dal facku. Nic tak chlapa neponíží jako facka. Stačilo plácnout. Ani to nebyla velká rána, jen to plesklo a poskočila mu přeházovačka. Jen tam pak tak seděl, jako zlomená volše, a já mu povídám, že jestli ho nachytám, jak nadbíhá Tonce, tak skončí, jak ty Němci na dně přehrady. Že si na něj jednou večer počíhám a nikdo se nic nedozví. Sám jsem se klepal jak vosíka, ale nešlo to poznat. A Hajnej se málem rozbrečel. Hajnej, no, chlap jak obr z Černobylu. Flintu měl postavenou vedle dveří. Šel jsem pryč. Když jsem se zvenku podíval dovnitř, viděl jsem, že má hlavu položenou na stole. To bylo naposled, co jsem s ním mluvil. Občas ho z hráze vídám, jak se motá po dvorku, nebo sedá do té svojí nivy, chvíli ji túruje a jede pryč. Pak z bůhdarma jezdí půl dne po lese a na večer se vrací do prázdné chalupy, jako já. Hospoda už ve vsi dávno není. To s těma Němcema je takovej místní folklor, ale říká se to, že ty Němci, který se po válce vyhnuli odsunu, když byli třeba ve městě, ve fabrice, machři na něco, čemu tady nikdo nerozuměl, tak pak postupně skončili v přehradě společně s těma barákama. Než to údolí zalili vodou, stály v něm dvě vesnice, německý, jak jinak, tady v pohraničí. Pěkný, ne zrovna bohatý, ale prosperující. Čistý vesnice s kostelem, školou, hospodou a hasičským spolkem, podle fotek. Teď stojí pod těma tunama zelený vody a bydlí v nich jen ty podměrečný ryby. Hlavně proto je tu zákaz koupání. Přehrada už dávno není zdroj pitný vody, zkazila se jako všechno kolem. Báby z vesnice dřív strašili malí děti, že každýmu, kdo se k těm zatopeným barákům potápěl, hráblo a pak ho odvezli do blázince do Hartmanic. Ty báby těm dětičkám malovali barevný obrázek toho blázince, bejvalý fary,
kde se všichni chovanci kývají zpředu dozadu a vydávají nesrozumitelný skřeky a žerou vlastní bobky. Teď už ale ve vsi není žádný dítě, který by ty povídačky vystrašili. Poslední dítě, který se tu narodilo, byl Hajnýho Hynek. Co vím, tak teď Hynek bydlí ve městě, je rozvedený a hraje na automatech. Taky proto se tu všichni tak nějak těšili, když sem přišla Tonka s břichem, i když ji nikdo neznal a přišla kdo ví odkud, takhle to tu měli všichni. Nikdo tu není díl než dvě generace. Dokonce i lufťáci, když mě potkali, se vždycky ptali, jestli je s mladou paní všechno v pořádku, a spiklenecky na mě mrkli. Najednou se tu zas objevil ten duch pospolitosti, který jsem tu zažil z kraje, když se jezdilo do divadla, do města, nebo dokonce až do Prahy, když se u hospody stavěl venkovní parket, nebo se prostě jen peklo prase. Společně se slavili Velikonoce i letnice, upnutí se ke společný věci. No ale to je jasný, že to bylo jen takový předsmrtný chmatání tonoucího. Jak zapadá slunce, hezky se to odráží od břízoli tu na fasádě domku. Hrázný domek je tady široko daleko jediná stavba postavená po válce. Žádný podivný kostlivci ve skříni, žádný válečný mundury na půdě a zrezlá munice pod podlahou, žádný starý fotky, ani duchové jako v každým druhým baráku tady. Lidi už jsou na ně zvyklí a zbytečně to neprožívají. Zvyknou si, že to tak nějak patří k tomu baráku jako pendlovky nebo králíkárna. Hajnej má ducha starý báby v bílém čepci, která si občas sedne na lavici v kuchyni. Vrtí hlavou a občas utrousí něco německy, ale Hajný německy neumí, takže jí nerozumí. Já ji nikdy neviděl, ale nemám důvod mu nevěřit. U konopáska se občas samovolně zamknou dveře a pražáci od božích muk vídají stát ve dveřích dvě malí děcka s mičudou a bez bod. No, já tohle svinstvo v baráku zaplať pán Bůh nemám. Tonce to bylo skoro líto. Poslouchávala ty historky o duchách a bubácích s otevřenou pusou a zasněnýma očima. Byla ještě pořád děcko, i když už jí táhlo na 25. V té mojí novostavbě se satelitem a mikrovlnkou pořád neměla stání. Jasně, že jsem ji trochu strašil, ale to jen proto, že jí to bavilo. Tady v tom divným kraji ani nemusíte moc strašit. Když to tu neznáte, tak vás to může vyděsit. Jdete si po louce a najednou zapadnete do sklepa baráku, po kterým nezbylo ani památky. Někde trčí mezi stromy zbytky zbořených zdí a v tom rumišti se dá občas i něco najít. Bota, kus barevného skla, stará pohlednice nebo lžíce. Za kopcem je stará podzemní továrna na munici, kde byli prej ve válce nasazený zajatci. No, kašlu. Poslední dobou furt. Teď taky zrovna. Celý život zdravý jak zípa, celý život na čerstvém vzduchu a teď v jednom kuse tohle. Ani teď nemůžu pořádně fouknout do trombónu. Taky to kdysi zraněný rameno mě najednou začalo pobolívat. Čuba vždycky schová ocas, když začnu kašlat. A když přestanu, tak se ke mně začne lísat blběna. Hodím jí klacek a ona běží jak retard, jak se mi snaží zavděčit. Nejvíc se Tonka vyptávala na ty zatopené vesnice, jak to tam prej vypadá. Nikdo nevěděl, jak to tam vypadá. Za prvé nejsme potápěči a za druhý nejsme padlí na hlavu. Kromě toho se v přehradě nesmí koupat, že jo? To už jsem říkal. Ale pověděl jsem jí, co jsem věděl. Dvě vesnice.
V jedný stál kostel. Měl barevný okna? Ptala se. Na návsi hlavičky, vzrostlý stromy, dlážděná silnice kolem dokola návsi. Asi tam v zimě byla nuda a v létě otravovali mouchy, jako všude. Zatímco jsem vyprávěl, Tonka usnula s hlavou na stole. To z toho mimina byla tak unavená. Odnes jsem ji do postele a přikryl. Pak jsem u ní jen tak seděl a díval se, jak na ní svítí měsíc. Z pusy jí tekla slina a bylo to docela roztomilý. Druhý den ráno nebyla v baráku. Ale to dělávala často, že se sebrala a šla se projít. Bylo to zrovna na konci prázdnin jako teď. Bylo pěkný horko, dozrávaly jeřabiny a to je tady vždycky pěkný. Kolem cest kvetly fialové lupiny. Tady všechno přichází o něco později. Vrátila se kolem oběda. Byly obě i s Čubou mokrý jak Viktorky. Byla bledá, prostě strašně bledá, úplně bílá. Vypadala skoro, jako by už ani nebyla živá. Úplně ve mně hrklo. Koupala ses v přehradě, řekl jsem jí. A ona se na mě jen tak hrozně unaveně podívala a začala omdlívat. Prostě se tak strašně pomalu začala sesouvat k zemi. Já se teda těmhletěm ženským záležitostem, breku, hysterii a vypjatým citům hledím vyhýbat, ale tady bylo vidět, že jde do tujího. Já jsem vždycky mýval dobrý postřeh. Proto jsem v Litvínově hrával v útoku, než jsem si na dobro zrakvil rameno. Chytil jsem ji. Když jsem ji nesl do postele, bylo to jako nést kus ledu. Jako kus hovězího z chladírny. Řekla, že byla v té zatopené vesnici. Řekla, že se procházela po návsi. Viděla, jak tam ze zhora svítí slunce a blejská se na špičce kostelní věže. Jak mezi okny proplouvají ryby. Na prádelních šňůrách rostou jako girlandy vodní trávy. Na návsi sedí na lavičce penzisti a šoupou nohama. A ve školní třídě sedí tucet dětí, rovný jak pravítka a úplně jako pěny. Jak u tabule stojí učitelka neurčitýho věku, jak unaveně pohlédne z okna a kývne na Tonku. Dal jsem jí vypít něco lipového čaje s kapkou kořálky a ona usnula. Když jsem za ní asi za půl hodiny přišel, měla peřinu schozenou na zemi a mezi nohama velký červený chrchel. Tonka koukala netečně do zdi. Od té doby už nic neřekla. 2 dny jsem se o ní staral a 3. den byla pryč. Nevzala si nic. Dokonce i boty po ní zbyly. Nevím, kam šla. I když mě samozřejmě napadají různé věci. Magor byla od samého začátku a já byl vůl, že jsem předtím zavíral oči. To děcko jsem zakopal na zahradě pod Modřínem. Čuba si tam často chodí lehat. Mám tam takový sedátko. Občas tam sedím a hraju Concerto for alto trombone od starého Mozarta. Někdy tam sedím jen tak, kouřím a čumím, jak se rojí chrousti. Chodím měřit praskliny v těle přehrady a zapisuju to. Pak vylezu na některý okolní kopec, čuchám si k jalovcům a hledám místo, odkud bude ten spektákl nejlíp vidět. Zatím je času dost, protože je vody málo. Ale zima s pořádnou sněhovou nadílkou
nebo 2 týdny silných dešťů, udělaj svoje. Představuju si, jak voda začne postupně stříkat z prasklin jako fontána. Za ní poletí kusy betonu jak flusance a voda si pak postupně vezme všechno. Povalí se údolím, poletí a jako tornádo smete ty starý chalupy a všechny ty nesmyslný srpetičky, telegrafní dráty, psí boudy, poštovní schránky, lívanečníky, vycházkový hole, potrhaný svatební závoje, panenky bez očí a nohou, starý dopisy a fotky ze zdí. Všechno to spláchne a vyčistí. Nemusím být žádnej lumen, abych věděl, že se to dřív nebo později stane. Je pořád ještě příjemně teplo. Vezmu pár láváčů a zaskočím na kus řeči zájným. Nebojím se, bude rád, že mě vidí. Můžeme vlastně jen tak mlčet, sedět před chalupou a dívat se do údolí. Srnec pořád štěká.

0: Do Vltavského týdne s Biankou Belovou jsme zradili také povídku Hrázný. Učinkoval Josef Sommer, režii měl Dimitrij Dudík a pro rozhlas ji v roce 2017 připravila Klára Flejberková. Odvysílané povídky celého tohoto týdne najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Už teď je tam k poslechu příběh Samozřejmě, že se podívala a také Divný sen. Učinkovala včera v režii Tomáše Soldána, Vendula Nováková a také Lukáš Červenka. Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ve věku 85 let zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. V 90. letech se Falbr významně podílel na rekonstrukci odborového hnutí, jeho šéfem byl 8 let. V politice byl za sociální demokracii, stal se senátorem i europoslancem. Richard Falbr zemřel 13. května a rozloučení v rodinném kruhu se odehrálo včera. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízejí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se v druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Írán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Íránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly taky lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci íránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Ve Spojených státech zemřel jazzový saxofonista Sonny Rollins, bylo mu 95 let. Rollins spolu vytvářel podobu moderního jazzu. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku tohoto hudebního stylu. V říjnu 2012 koncertoval tento jazzový umělec v pražské Lucerně. Do Česka se tehdy vrátil na den přesně po 30 letech. A počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
1: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotheka.cz.

Mark Murphy a Metropol Orchestra zahájili úterní odpolední Vltavu. Od mikrofonu vás zdraví a hezký den přeje Dagmar Kopečková. Jak se říká, umění neslouží k tomu, aby zdobilo život, ale aby ho pomáhalo chápat. A svým dílem k tomu přispívá i vysílání Vltavy, které vám každý den nabízí setkání s kulturou v nejrůznějších podobách. Co nás dnes odpoledne čeká? Ohlédneme se spolu za 17. ročníkem festivalu Divadelní svět Brno, který během 2 týdnů proměnil město v jednu velkou scénu. Povídat si budu s divadelním publicistou Lubošem Marečkem. Už pozítří začne Zlínský festival filmů pro děti a mládež. Na své si na něm pochopitelně kromě těch nejmenších přijdou také teenageři. A právě Mezinárodnímu festivalu filmů pro děti a mládež se budeme věnovat v úterním Kultivátoru. A do studia dorazí také kolega z hudební redakce Václav Vraný. Připomeneme si z té výročí narození Milese Davise, které připadá právě na dnešní den. A protože jazz na Vltavu neodmyslitelně patří, čeká vás během celého týdne mimořádný program věnovaný této hudební legendě. Dodáme podrobnosti. Vltava je tady pro vás také v úterý 26. května. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.

0: Berlínští filharmonikové nám zahráli druhou část symfonie číslo 18 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Chaty jako skvosty architektury, výjimečné stavby 20. století. To je téma nově otevřené výstavy v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, která se jmenuje Chata – fenomén ve světě moderní architektury. Expozice nabízí fotografie, modely, ale taky unikátní nábytek. Na místě natáčela redaktorka Zuzana Filipková a mluvila taky s kurátorem a autorem koncepce Adamem Štěchem.
1: Nezajímají nás v této výstavě chaty po domácku dělané, takové ty kutilské a tak dále. Opravdu se zabýváme tou typologií chaty jako tématu pro profesionální architekty. Tím možná zklameme řadu fanoušků chataření a podobně. Já jsem objezdil v podstatě celý svět. Máme tady chaty z Japonska třeba, z Alp, z Ameriky, z Francie, ze Skandinávie a podobně. Já se tím snažím ještě sdělit, že to opravdu chatařství není vyloženě český fenomén. Já mám pocit, že my Češi máme takový neduch, že si přivlastňujeme některé věci, které prostě nejsou bytostně naše.
2: Říká kurátor a teoretik architektury Adam Štěch, který výstavu mapující typologii chat a malých lesních domů připravil spolu s architektem Janem Burešem. Už když vstoupíte do sálu, je vám jasné, že se budete pohybovat v krajině. Jednotlivé kapitoly výstavy jsou oddělené vysokými zelenými stěnami, které se vlní jako kopce, a vy mezi nimi procházíte, aniž byste viděli za obzor. A čas od času narazíte i na modely konkrétních chat.
1: Což nejsou přesné architektonické modely, ale jsou to v podstatě jakési studie vycházejících z některých konkrétních chat a letních domů. Těch modelů je asi 7 a oni jakoby obývají tu krajinu. Jo? Takže třeba chata od Jaroslava Vaculíka, tady k tomu se dostaneme, chata od bratří Šlapetů, chata od Františka Marka a podobně. Jsou to papírové studie, které vytvořil Matěj Činčera.
2: Vysvětluje Štěch, výstavu doplňuje i původní nábytek a i na něm se dá dobře poznat, jaké věci byly vytvořené unikátně pro jednu nemovitost a ty vyráběné sériově.
1: Toto je lehátko, které vyráběla značka Tonet Mundus. Jeho architektem nebo designerem je Hans Lukhardt, významný německý funkcionalista, a je to vlastně jeden z takových prvních pokusů o vlastně chatový nábytek nebo rekreační nábytek, který musí být skladný, takže je to vlastně lehátko, které si můžete rozložit, složit. Zatímco tento kus nábytku, tato židle, to je architekt Norbert Troller, což byl židovský architekt z Brna, který navrhl chatu pro manželé Lorkovi v obci Čeladná v Beskydech, a tato židle byla exkluzivně navržena pro tu konkrétní chatu. Na počátku 30. let ta chatová architektura se nesla v duchu jakýchsi ideových typových návrhů, většinou v podobě takových jaksi opravdu buněk, dá se říct. Jo? Tady se třeba podívejte, od Aloise Zemana dřevěné domky rozkládací od 2800 korun. Jo? Jste si mohli pořídit malý domek rozkládací.
2: Další kapitola obsahuje asi nejvíce fotografií, které nafotil Adam Štěch během svých cest. Najdete tu také instalaci vytvořenou z fragmentů jedné ze dvou chat navržených výtvarníkem a architektem Zdeňkem Pešánkem. Ten byl dokonce v Umělecko-průmyslovém muzeu zaměstnaný a toho zachránilo před perzekucí za druhé světové války. Poslední část výstavy se věnuje souboru chat na Sečské přehradě a uvidíte tu opravdové skvosty a nápadité a unikátní interiéry.
1: Jejich autory jsou František Cubr a Zdeněk Pokorný. To jsou velmi významní představitelé české architektury. Františka Cubra asi nejlépe budete znát jako autora pavilonu Expo 1958 v Bruselu. Navrhl ve 40. letech rekreační objekty na Seči. Jednak je to letní dům Václava Syrovátka, ten je z roku 42. Velmi inspirovaná švýcarskými šalec a vlastně vernakulární architekturou s tím úžasným krbem, s těmi ručně malovanými kachlemi.
2: Poslední kapitolu věnovali autoři tomu, jak už po druhé světové válce začaly postupně zaplavovat tyto objekty krajinu a vystupňovalo se to za socialismu.
3: Hned po válce od roku 46 se začíná vlastně objevovat kritika tady toho častokrát nesystematického zastavování té krajiny. Je to buď Ladislav Žák, ten významný architekt, kterého si spojujeme hlavně s těma vilama, ale potom z jeho významným dílem, knihou Obytná krajina z roku 1947, který v té knize varuje před tím, že některé části krajiny byly takhle nesystematicky zastavěné a prostě ty chaty tam jsou různé vedle sebe z různých materiálů.
1: Já bych Honzu doplnil tady jenom citátem, právě Ladislav Žák píše: vzniká nepřeberný výběr ohavností, libovolných stavebních svinstev, jimiž kdokoliv a kdykoliv smí zničit i přírodu a krásu kteréhokoliv i nejcennějšího místa.
2: Dodávají autoři výstavy Jan Bureš a Adam Štěch. Samotné téma chatařství souviselo s radikální proměnou společnosti i myšlením tehdejší architektonické a výtvarné avantgardy.
0: Na výstavu Chata – fenomén ve světě moderní architektury můžete do hlavní budovy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze zajít do 13. září.

0: Americká jazzová zpěvačka Dee Dee Bridgewater vás provází úterním vysíláním Vltavy 14 hodin 23 minut. A u jazzu zůstaneme i v následujících minutách, protože si připomeneme jedno opravdu významné výročí. Před 100 lety se narodil Miles Davis, jedna z klíčových osobností dějin hudby 20. století. Jeho výročí si připomínají lidé po celém světě a pochopitelně Český rozhlas Vltava se také připojuje. Věnujeme mu rovnou celý tento týden, týden s Milesem Davisem, a víc už nám poví kolega z hudební redakce Václav Vraný. Dobrý den.
1: Dobrý den a ahoj.
0: Václave, hudební redakce má tento týden v plánu zpracovat Davisovské téma ve všech jazzových podvečerech a nejen v nich. Podaří se nám obsáhnout celou šíři Davisova významu?
1: Tak my jsme se vlastně o komplexnost toho tématu vlastně pořádně ani nesnažili, i když se nám nakonec nějaká podařila. Spíš nám šlo o nějakou přirozenost a svobodu, s jakou jednotliví autoři přistoupí k Davisovskému tématu. Ku příkladu včera mi telefonoval kolega Tomáš Kačner a říkal, že by si ve středu taky chtěl pustit nějakého Milese Davise. Jestli by mohl pustit desku Tutu, a já jsem mu říkal, že tu už mu bohužel zabral Ondřej Pivec v pátek s 80kovým pořadem a vztahem Milese Davise k pop music, a taky skvělý basista, uznávaný hudebník Tomáš Liška, který pro nás občas dělá pořady, tak ten si desku Tutu částečně zabral ve svém nedělním jazzovém podvečeru, který je věnován Davisovým slavným basistům, a ta deska Tutu je tak trochu basistická. Tomáš Kačner mi říkal, no tak to nevadí, já jsem stejně chtěl věnovat svůj pořad Martinu Kratochvílovi, který v pátek oslavil 80, ale on vlastně, když začínal v 70. letech svoji kariéru, tak se inspiroval Davisovým elektrickým obdobím a kapelami, které přišly po Davisovi. Tak já vlastně věnuji, říkal Tomáš Kačner, svůj pořad Kratochvílovi i taky trochu tomu Davisovi. To je jenom tak na okraji špička ledovce toho Davisovského univerza, které my zpracováváme.
0: No a co dalšího ještě tento týden k Davisovi připravujeme?
1: Tak já už to vezmu letem světem. Včera v pondělí se David Brada, kolega, zaměřil na jedno z nejúspěšnějších Davisových alb Kind of Blue. Dneska v úterý v jazzovém podvečeru Ondřej Konrád prozkoumá Davisovu úspěšnou spolupráci se revolucionářem jazzového orchestru Gillem Evansem. Ve středu Zdeněk Přidal odhalí Davisovu hudební reakci na společenské proměny 60. let, tak jak to činil se svým takzvaným druhým velkým kvintetem. A ve čtvrtek si moje maličkost posvítí na album Bitches Brew, a všechno už teď najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz.
0: Ty jsi nám ale přinesl do vysílání hudební ukázku Milese Davise. Nejčastěji zmiňovaná skladba tohoto týdne, skladba Tutu, to ale předpokládám nebude.
1: No, my jsme měli v plánu dneska pozvat, nebo já jsem měl v plánu pozvat na večerní pořad Ondřeje Konráda o Milese Davisovi a Gillovi Evansovi, ale zaskočila nás zpráva o tom, že zemřel Sonny Rollins, velikán bebopu, který mimochodem navštívil Prahu překvapivě už v roce 1982 a pak po 30 letech byl v Praze znova na festivalu Struny podzimu, dnešní Prague Sounds. A existuje nahrávka, kde saxofonista Sonny Rollins hraje s trumpetistou Milesem Davisem, je z roku 1954, a dnes tato nahrávka působí vyloženě magicky. Já vás, vážení přátelé, nechci nikterak zaklínat, ale to musíte slyšet. Uslyšíme hudbu z alba Miles Davis with Sonny Rollins, kde je doprovází Horace Silver na piano, Percy Heath na basu, Kenny Clark na bicí nástroje, a ta skladba se jmenuje Uleu.
0: Kolega Václav Vraný zval k poslechu hudebních pořadů na Vltavě, který po celý týden věnujeme Milesi Davisovi. Jazzové podvečery si nenechte ujít každý den od 18 hodin. Václave, děkujeme.
1: Díky moc.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Prší déšť, zpívá česká zpěvačka a písničkářka Lucie Rédlová. Že by pršel déšť, to o dnešním počasí říct nemůžeme. Obloha je jasná, no a jasný je i další program Vltavy. Každé úterý odpoledne vám totiž v Kultivátoru přinášíme kulturní tipy pro zvídavé děti všeho věku a pochopitelně také pro jejich rodiče. Dnešní rubriku věnujeme Mezinárodnímu festivalu filmů pro děti a mládež, který už pozítří začne ve Zlíně. A proto ji tentokrát výjimečně připravil náš filmový redaktor Tomáš Pilát. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Filmový i doprovodný program zdaleka není jenom pro nejmenší. Co organizátoři festivalu připravili pro ty větší?
1: Je toho hodně. Filmy i doprovodný program s aktuálními tématy dospívající generace. Ty filmy jsou z celého světa, samozřejmě jsou oblasti, kde se tomu filmu dětskému a mládežnickému daří tradičně, jako je Skandinávie, Španělsko nebo Latinská Amerika. U nás je to horší v tomto ohledu a teenagerům se věnují hlavně televizní nebo internetové cykly a seriály. No a k těm tématům je to umělá inteligence, jaký můžou používat především tedy mladí filmaři, síla gamingu ve spojení se vzděláváním, digitální hry a samozřejmě duševní zdraví, což potvrzuje i výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.
2: Pro nás je to téma zcela zásadní. My se dlouhodobě věnujeme jak duševnímu zdraví, které se prolíná do toho našeho programu z filmového programu, ale stavíme k tomu ještě další nástavby. Máme k tomu odborné kulaté stoly, co se týká duševního zdraví a co se týká například prevence, takových těch internetových bezpečností a podobně, tak to je naše další téma, které vedle toho řešíme. Co se týká filmů, tak v nich rezonují tato témata napříč světem. A to, co se děje kolem nás, tak si myslím, že ovlivňuje tu mladou generaci. A my se snažíme být místem, kde se ta témata, která mladé generaci se diskutují, tak kde se diskutují veřejněji, kde nemají obavu se ti mladí lidé zeptat. Otevíráme témata prostřednictvím filmů, po filmech následují besedy, další s odborníky, nejenom s tvůrci. A to si myslím, že je takový největší kus, který my na toto téma děláme, že

0: zůstala fantastickým člověkem. A měli jsme velmi otevřenou debatu, dlouhou, mluvila velmi hezky a inspirativně. A když jsem se po půl roce dozvěděla, že jedna slečna, která se v té době potýkala s drogovou závislostí, tam byla, seděla v koutku a potom to šla do léčebny dobrovolně, tak to je pro mě splněný sen.
1: Říká výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. Na mladé publikum ale cílí i programová sekce Young Stars, je to tak?
2: Je to přesně tak, tady se představují hodně mladí umělci, často v začátcích své kariéry, kteří už to ale někam dotáhli a můžou být takzvaně vzorem těm mladým divákům nebo návštěvníkům festivalu. Většinou jde o herce, známé buď z filmu nebo ze seriálu, no a jednou z těch letošních Young Stars je Tomáš Weber, kterého malí i dospívající diváci znají například z filmů Zlatovláska nebo High School Heist a má taky zkušenosti se zahraničními produkcemi. Jak reagoval na to, že proklouzl do kategorie Young Stars?
3: Opravdu jenom proklouzl a opět jsem se nevrátil do kategorie Young, tak obojí mi připadá nepatřičné, ale s pokorou přijímám.
2: Tady na té prezentaci festivalové padlo, že Young Stars jsou vybíráni mimo jiné z takových herců, kteří můžou inspirovat něčím mladé diváky například, nebo vůbec mládež. Čím si myslíte, že vy osobně chcete inspirovat mladé lidi, děti?
3: Myslím si, že to není jenom o divácích a divačkách, ale i o mladých tvůrcích, které bych chtěl inspirovat tím, že můžou proklouznout za hranice České republiky a mohou věřit svému potenciálu, pokud nějaké to semínko zárodek u sebe cítí, takže ho mají následovat. A to si myslím, že se dá přenést nejenom od těch tvůrců, ale i těm divákům toho svého potenciálu, aby si ho cenili, vážili a rozvíjeli.
1: To byl herec Tomáš Weber. Mluvili jsme o programu Zlín Film Festivalu pro dospívající účastníky akce, ale samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na ty nejmenší. Co pro ně festival chystá?
2: Nemůžeme, to by nebylo spravedlivé. I těm je věnována totiž velká část programu filmového i doprovodného. Filmy s tematikou starostí dětí a že těch starostí opravdu není málo. A z doprovodného programu vypíchnu několik záležitostí, například blok s názvem Domácí násilí z pohledu dítěte. No a svůj program tady bude mít samozřejmě i ČTD, dětský kanál České televize. Jejíž výkonný ředitel Petr Koliha dostane ve Zlíně cenu za celoživotní přínos dětskému filmu. No a pozor, stejnou cenu dostane i Hurvínek, a to v roce, kdy slaví své sté narozeniny. A mně se povedlo s ním mluvit, ovšem před mikrofon se připletl nějakým způsobem i Spable, který měl taky pocit, že k tomu má co říct, tak samozřejmě jsem ho tam musel a rád nechal. Ale nejdřív jsem se zeptal Hurvínka. Jaký je, Hurvínku, tvůj vztah k dětskému filmu a pamatuješ si na své filmové začátky? To byla 20. 30. léta přelom.
4: Šmanko, ty teďka jste mu to prozradil, co dostane.
5: No, konečně to vím.
4: Tak to je vážně překvápko tohleto.
5: No, na své začátky vzpomínám velice kladně, to jsem byl ještě černobílej.
4: Ano, ano, teď už jsme zbarevněli. Tehdy okolo roku 1930 jsme natočili náš první snímek.
5: Byla to reklama na sedací vanu.
4: Tak doufám, že si ji někdo koupil a nezdřevěnil.
2: Vy sami jste si užili té vany, nebo vy jste jenom měli tu reklamu?
5: Prosím vás, my nemůžeme do vody.
4: Ano, nebo zvlhneme a nafoukneme se.
5: A mě se potom nekoulej v oči.
2: Všude bylo o dobrodružství, to je snímek, který kombinuje vlastně film a rozhlas. Velmi zajímavý kreslený film, na kterém spolupracovali legendy českého animovaného filmu.
5: Jo, pamatujeme si na Jirku Trnku.
4: Jo, to je Plzeňák jako my.
1: Tak jsme se dozvěděli něco z filmových začátků Spejbla a Hurvínka, kteří se na Zlín Film Festivalu setkají s publikem hned v několika programech. Dnešní zlínský kultivátor s typy pro zvídavé děti a jejich rodiče připravil Tomáš Pilát, 66. ročník největšího a nejstaršího festivalu svého druhu na světě, začne ve Zlíně už pozítří. Tomáši, děkujeme.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám zahrál polku z prvního dějství Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Program ASIT na filmovém festivalu v Cannes vytvořili svým výběrem samotní filmaři a publiku se představil v rámci paralelní sekce. Jedním z 9 uvedených filmů byl i francouzský snímek pojmenovaný po hlavním hrdinovi Blézovi. Neobvyklý animovaný film, který vypráví o strastech dospívajícího chlapce, ukazuje i současnou francouzskou společnost. S tvůrci snímku natáčela přímo v Cannes naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
1: Jeden z režisérů, Dimitri Planchon, mi vysvětlil, že se jedná o animovaný film vytvořený fotomontáží, vyprávějící o manželském páru a jejich synovi, 16-letém Blézi. Pár, který má jistou obsesi, v přesvědčení, že je nikdo nemá rád a kteří mají potřebu se zalíbit všem kolem. Všechny 3 postavy to zavádí do určitých mezních situací. Dimitri říká, že inspirací mu byly tak trochu jeho osobní neurózy. Ty pak rozdělil mezi 3 hlavní postavy. Pozoroval svět kolem sebe, ale většina situací ve filmu je hodně osobních.
2: Des questionnements qui me sont assez personnels quoi et que Jean-Paul partage aussi je pense.
3: Voilà, oui. Et après visuellement sinon aussi.
1: Druhý z režisérů Jean-Paul Geek upřesňuje způsob tvorby, kdy se jednalo o střih, fotomontáž a jistou formu dekupáží, a to hlavně tváří, obličejů, které jsou různorodé a které tak trochu budí děs. Z postav jsou tak trochu monstra, říká Jean-Paul. Animace byla velmi originální. Jedná se o mix statických obrázků, které neukazují žádné emoce, v podstatě žádné charaktery. Statika, nehybnost postav tak zdánlivě umocňuje jejich asociální chování a nejasný vztah ke společnosti. Film se jmenuje Blaise, vychází ze stejnojmenného komiksu, který napsal Dimitri už před mnoha lety. Jedná se o chlapce, který se straní a v podstatě schovává za své rodiče. I v jejich filmu se jedná o dítě, skrz nějž se ale vypráví příběh všech kolem, zejména jeho rodičů.
2: Tout l'environnement de tout ce qui se passait de ses parents, des amis de ses parents, de la politique, de la télé, de l'école.
1: Dimitri Planchon i Jean-Paul Geek patří k předním francouzským tvůrcům komiksu nebo animace.
2: L'idée c'était aussi de faire un peu une peinture comme ça de la société à travers plusieurs couches.
1: Podstatným bylo ukázat skrz tyto postavy samotnou společnost. Společnost, která je rozdělená, která ukazuje různé vrstvy a jisté kasty. Společnost, která má své problémy, ale jakoby se naší středostavovské rodiny nedotýkala. Cítíme z filmu, že se něco děje. Vidíme manifestace, vidíme problémy ve školství nebo v nemocnicích. Naše rodina ale řeší něco jiného. Je v tom jistá ironie. Na jednu stranu vidět svět v hluboké krizi a na druhou koukat na někoho, koho se to přitom vůbec nedotýká.
2: Je des passages à l'hôpital, on voit que l'hôpital est en crise. Cette famille regarde ça, est témoin de ça.
1: Není to sociologický vhled, ale ukazuje to jistou pozici francouzské společnosti dneška. Nejedná se o Bretaň, i když to může navodit dojem, že právě tam je film situovaný. Dimitri říká, že spolupracovali právě s animačním studiem z města Rennes. Před obrazem ale přitom nebylo žádné konkrétní francouzské místo.
2: Tous les personnages sont un peu écrits comme des enfants en réalité.
1: Postavy filmu jakoby byly dětmi, říká Jean-Paul Geek, jako když si děti hrají na dospělé. Hrají si na obchod, hrají si na restauraci, továrnu, nemocnici nebo na manifestaci a přitom moc neví, jak to chodí. Všichni jsou infantilní. Šéf podniku, matka, která se snaží zachránit vztah se svými podřízenými, kolegové v práci, kteří se chovají jako na základní škole, i otec, který je chorobně závislý na své matce.
2: Un monde sous des yeux d'enfant quoi. Mais c'est vrai que la fin on l'a quand même fait assez ouverte finalement, ne pas non plus y mettre de morale, disons.
1: Konec je otevřený, říká Dimitri Plonchon, totiž film nemá moralizovat, jak je to často v jiných snímcích, kde se s absolutní vážností vyzdvihuje instituce přátelství nebo rodiny. Spíš se film chce pobavit nad konstatováním stavu věcí a popisem charakterů, říkají režiséři Dimitri Plonchon a Jean-Paul Guic. Animovaný film Bless doprovodili svými hlasy známí herci a herečky, třeba Léa Drucker. Film měl svou premiéru v sekci ASIT na festivalu v Cannes. Z Cannes Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
1: Hezké odpoledne, je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho také doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy, založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Festival Praha žije hudbou nabídne v pátek a v sobotu v centru Metropole téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů budou mít zájemci příležitost si poslechnout i známé interprety. Hlavní festivalová trasa povede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin a ulicí Na Příkopě až na náměstí Republiky k Paládiu. Program se bude odehrávat také na Smíchovské náplavce nebo v různých lokalitách Prahy 6. A počasí je převážně jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 23. Více zpráv vám přináší zpravodajský web i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Úterní vysílání je s vámi i po 15. hodině a mimo jiné nabídne také bohatý hudební program. Pasión Vega je španělská zpěvačka, jejíž hlas právě teď zazní na vlnách Vltavy. Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková.

Španělská zpěvačka Pasión Vega, posloucháte úterní odpolední Vltavu s datem 26. května. Jaké kulturní zastávky nás v této hodině čekají? Skončil 17. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, který nabídl přes 90 představení a událostí. My se k tomuto divadelnímu svátku vrátíme s publicistou Lubošem Marečkem, a to v druhé polovině této hodiny. Možná máme pocit, že vyprávění transdívky je podivný příběh někoho jiného. Proč je však tohle téma vlastní nám všem? A jak s ním pracovat při převodu do češtiny? Na to se Šárka Jančíková ptala autorky románu Zlozvyk Alany S. Portero i jeho překladatele Radovana Beneše. A oba rozhovory vám nabídnu už za chvíli. Kulturní tipy, aktuality a zajímavosti, to vše a mnohem víc vám přináší Český rozhlas Vltava. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Karl Dieters von Dietersdorf. Na Vltavě dozněla třetí část jeho koncertu pro hoboj a orchestr G-dur. Je 15 hodin 12 minut. Dělnická čtvrť Madridu 80. let, kterou ničí drogy, není zrovna ideálním místem pro dospívání. Vypravěčka knihy Zlozvyk, dívka uvězněná v těle chlapce, se v tomto prostředí snaží pochopit samu sebe i své okolí. Šárka Jančíková si s autorkou románu Alanou Esportero povídala o univerzální zkušenosti fyzické nejistoty i o potřebě poezie a krásy v neutěšeném světě.
1: I use this baroque language because always literature about working class or poor neighborhoods.
2: Barokní jazyk používám proto, že literatura o dělnické třídě nebo o chudých čtvrtích se vždycky psala takovým tím realistickým stylem. Zatímco já pro psaní o své čtvrti chtěla využít všechnu poezii, kterou v sobě mám. Sexualitu jsem poprvé začala vnímat skrze katolickou obraznost, skrze náboženskou ikonografii. Úplně poprvé jsem tělo vnímala jako vzrušující právě na všech těch obrazech spodobňujících krvácející svaté nebo ty téměř úplně nahé Kristy a podobně. Podle mě je to velmi silný a estetický nástroj, jak zobrazit sex, sexualitu a erotiku. A to první, co jsem v životě četla, byly právě mýtické příběhy. Můj způsob nahlížení světa stojí právě na takových metaforách, protože v mytologii je vždycky přítomný příslib proměny. A pro mou protagonistku je proměna klíčem k jejímu životu. Je to její nejsilnější touha. Odjakživa používáme mýty k tomu, abychom si navzájem porozuměli nebo si něco vysvětlili. Je to pro mě velmi přirozený způsob, jak psát a vyjádřit cokoliv, co vyjádřit chci.
1: So for me it's like it's a natural way to express whatever I want to express.
3: Už první věta vašeho románu Zlozvyk odkazuje ke Ginsbergovu Kvílení, tak proč právě on a jaké další inspirace či intertextuální odkazy jste do textu navrstvila?
1: Yes, it's Ginsberg reference because I love his literature and the first.
2: Ano, je to odkaz na Ginsberga, protože jeho básně miluju. Když jsem poprvé četla Kvílení, jako bych pochopila, že se dá psát i jinak. Moje mysl se otevřela. Podle mě je to jeden z nejúžasnějších prvních veršů v dějinách literatury a tak jsem mu chtěla složit poklon. Je tam ale i spousta dalších odkazů, většinou na španělské autory, ale třeba i na Homérovu Odysseu. Další velkou inspirací byl román Muž, který se zamiloval do měsíce od Thomas Panbauera. Je to jeden z mých nejoblíbenějších autorů a ráda si představuju, že moje kniha je taková mladší sestra muže, který se zamiloval do měsíce.
3: Ten román zároveň působí trochu jako časová konzerva, jako snaha zachytit queer či transhistorie v konkrétním čase a místě a také v jeho proměnách s dospíváním hrdinky. Od 80. let se to hodně změnilo i společensky, ale sledujeme proměnu celé čtvrti.
1: I think we change along with the cities.
2: Myslím, že se měníme společně s městy, ve kterých žijeme. Nedospíváme sami, rosteme se svými městy, se svými rodinami a se svým okolím. Když se mění moje město, měním se i já. A když se mění moje čtvrť, měním se spolu s ní. Nežijeme sami a nic takového jako samorůst neexistuje. Dospívání není izolovaná záležitost. Pokud chci psát nebo vyprávět příběh o někom, kdo dospívá, je naprosto nezbytné, abych vyprávěla i příběh o proměnách města, čtvrti, čehokoliv. Jsme lidmi, kteří se nás dotýkají, ale i těmi, kteří nás nenávidí. Jsme městem, které se mění s námi a kolem nás. Jsme z téže podstaty, která se rok od roku mění. Příběh mojí vypravěčky je i příběhem jejího města. Je to i příběh její rodiny. Je to příběh její země a všeho, co ji obklopuje.
3: Váš román ale není o hledání identity, protože protagonistka od první stránky přesně ví, kým je. V tom textu nesmírně dobře funguje, že od začátku sledujeme vyprávění dívky. Čtenář ji prožívá jako dívku a občas mu musí ona sama připomenout, že je uvězněná v jiném těle. Vám se tak daří to publikum částečně v hlavě jejich vlastní vrhnout do situace té hrdinky, do jakési dysforie reality?
2: Trans zkušenost je podle mě univerzální, protože všichni máme složitý anebo problematický vztah ke svému tělu. A každý má trochu strach z budoucnosti nebo z toho, kým se nakonec stane. Asi každý dokáže pochopit nejistotu spojenou s tělem. V životě jsem snad nepotkala nikoho, kdo by byl se svým tělem naprosto srovnaný. Máme tendenci vysvětlovat trans zkušenost jako něco zvláštního nebo jako velmi specifickou situaci, ale tak to není. Všichni jsme v životě zažili nějaké komplikace, takže pak podobné věci chápeme. A to je podle mě i klíč k mezinárodnímu úspěchu románu Zlozvyk. Že tu zkušenost dokážeme zobecnit, stačí k tomu snad jen trocha empatie. V jistém smyslu jsme všichni stejní. Vykreslovat trans zkušenost jako podivný a těžko pochopitelný příběh mi připadá jako klišé a je to lež. Někdy mám sama víc společného s lidmi, kteří nejsou trans. Příběhy lidských bytostí a lidských těl jsou univerzální. A dysforie je jen jiný název pro určité rozpory, které jsou lidskému životu přirozeně vlastní. Všichni žijeme, jak nejlépe umíme. Já přece taky chápu životy, které se zdánlivě tolik liší od toho mého.
1: I think lives that are apparently so different to mine.
0: Říká spisovatelka Alana Esporter o své knize Zlozvyk, kterou česky vydalo nakladatelství Prostor v překladu Radovana Beneše. A právě s ním se Šárka Jančíková bavila o úskalí překladu románu do češtiny, jak si budeme moci poslechnout po následující skladbě.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nesmutní psi.

0: Česká kapela svou písní Blázen přispěla k příjemně strávenému odpoledni s Vltavou. Dívka narozená v těle chlapce, která o sobě přemýšlí v ženském rodě, ale realita ji stahuje do dysforie. Specifický dialekt madridské dělnické čtvrti, slang nočních klubů a drsný příběh líčený jazykem mytologie a poezie. Jak se takový text překládá do češtiny? Na to se Šárka Jančíková nad knihou Zlozvyk španělské prozaičky i básnířky Alany Esportero ptala jejího překladatele Radovana Beneše.
1: Těch stylů je tam víc. Oni se střídají, plynou v takovém rytmu na úrovni kapitol nebo odstavců, takže nebylo těžké je od sebe oddělit a pro mě kuriozně bylo jednodušší překládat ty pasáže, které plynuly jako vodopád, byly takové snové, magické, že člověk se vlastně nechal unášet tím textem, zatímco ty klidnější pasáže, řekněme civilnější, tam člověk možná poleví trošku v té ostražitosti a já jsem měl štěstí, že jsem měl výborného redaktora Víta Kazmara, který sám je výborný překladatel ze španělštiny, takže ten mě neomylně vždycky na to upozornil, kde prosvítala ta struktura španělské věty v tom českém textu a ku podivu to bylo mnohem víc v těch civilnějších a takových těch pomalejších pasážích.
2: Román se odehrává napříč 4 dekádami a zachycuje proměnu komunity. Španělština má pro trans a queer lidi i určitý specifický historický glosář, který se navíc v tom čase vyvíjel, navíc San Blas, dělnická čtvrť, taky se specifickým genem loci a mluvou tamních obyvatel a teď je tam i ta náboženská ikonografie, mýty, literární narážky, tak jak jste k překladu těch výrazů přistupoval?
1: Musel jsem samozřejmě spoustu věcí dohledávat, u spousty jmen jsem na první dobrou třeba neznal tu osobu a teď myslím třeba ty narážky na popkulturu španělskou a nejenom španělskou. A základ byl, aby ta mluva všech těch protagonistů byla uvěřitelná, takže když mluví sousedé v té dělnické čtvrti San Blas, tak tam samozřejmě může zazvonit nějaký vulgárnější výraz, naopak by měl zazvonit, protože někoho třeba uzemní v té konkrétní situaci. A pak je ta specifika toho queer prostředí, kdy si musíte dávat pozor, když spolu mluví dva kamarádi, oba jsou z LGBT komunity a dělají si ze sebe legraci a mluví ironickým jazykem o sobě a kdybyste nevěděla, kdo to říká, tak si nadávají třeba. Ale oni spolu mluví velice láskyplně a oslovují se, tak co ty teplouši, nebo jak se máš teplárno. A ten samý výraz od někoho, kdo je zvenčí, nebo kdo to myslí pejorativně, nebo je agresivní, tak samozřejmě vyzní úplně jinak.
2: V tom textu hraje i velkou roli přecházení mezi maskulinem a femininem v tom myšlení hlavní postavy, která žije v mužské roli, ale vnitřně mluví a cítí se jako žena. Byly tam nějaké momenty, kdy vás ta česká gramatika nutila vyjádřit rod explicitněji než třeba španělský originál, nebo jaké to sebou neslo úskalí?
1: Je pravda, že španělština jako románský jazyk má členy, takže stačí tam dát člen L nebo La a okamžitě znáte rod, ale samozřejmě čeština má jiné prostředky, jak ten rod vyjádřit. A není to jenom hlavní protagonistka toho románu, tam i jiné osoby, tam je třeba číšník Antonio v kavárně, kam chodí hodně queer lidé a ten o sobě mluví v ženském rodě, ale ne úplně stoprocentně. Občas používá i mužský. Když tam přijdou dva mladí kluci, tak on je hned odhadne, oni tam přišli spolu, říká jim hola chicos, jako ahoj kluci, ale pak o jednom z nich mluví v ženském rodě. Není těžké to přeložit, ale člověk musí být velice pozorný, aby tam neudělal chybu, aby tam, kde je to zájmeno v mužském rodě, nedal v ženském a naopak. A i při korekturách se mi stávalo, že mi paní korektorka třeba upozorňovala, ale víš, že ten, co mluví, že to je muž a tam je najednou ženský rod. Ale já jsem říkal, ale v tom originálu to takhle je, jo. Tady zrovna mluví o sobě ironicky. Takže bylo třeba si na to dávat pozor, ale samozřejmě nebylo to nepřeložitelné.
2: Ten španělský název La Mala Costumbre odkazuje k něčemu, co je vnímáno jako nějaký špatný zvyk, nebo právě jak se jmenuje kniha Zlozvyk. Ale v českém kontextu může to slovo zlozvyk evokovat třeba i nějaké drobnosti, jako že si někdo kouše nechty, tak přemýšlel jste i o jiných variantách názvu, které by více akcentovaly nějaké společenské stigma, nebo zlozvyk byl pro tu údernost od začátku jasnou volbou?
1: Máte naprostou pravdu, protože mně by se třeba pro ten román líbil mnohem víc název Špatné návyky, protože by odkazoval k něčemu, co se dá změnit. A tam jde o to, že lidé, i když to myslí v dobrém, třeba rodiče té protagonistky, by byli rádi, kdyby ona se změnila, kdyby nebyla taková, jaká je. Čili kdyby ty návyky, jako kdyby si navykla dělat něco špatně, se daly odstranit a se daly změnit. Jenomže tím by se ten název posouval někam, mně by se tak hodil k tomu románu, ale někam, kde není v originále, protože to spojení Lamala Costumbre, ten zlozvyk se tam vyskytuje, jestli se nepletu, jenom dvakrát v celém románu a v obou případech ve stejné situaci, že hlavní hrdinka si říká, já mám ten zlozvyk vždycky se rozbrečet v tu nevhodnou chvíli a to je opravdu jako zlozvyk. A já bych tam dodával význam, který vidím v tom vyprávění toho románu, ale který není použit autorkou v té konkrétní situaci. A samozřejmě při výběru titulu románu hraje roli taky jeho údernost a ten zlozvyk je takový úderný. A já se přiznám, že mě to slovo zlozvyk tolik se nelíbí na titulní straně knihy, ale musím říct, že reakce jsou právě opačné, že spousta lidí mi řeklo, že se jim ten název líbil, že se jim jako hodil k tomu textu.
0: Tolik překladatel Radovan Beneš nad románem Zlozvyk španělské autorky Alany S. Portero, který v českém překladu vyšel v nakladatelství Prostor.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Giovanni Antonini a orchestr Il Giardino Armonico. V jejich podání na Vltavě dozněla část koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo C-dur Antonia Vivaldiho.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Skončil 17. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, který během 2 týdnů proměnil město v jednu velkou scénu. Pod motem A Tribute to Nations, tedy Pocta národům, nabídl přes 90 představení a událostí, od světové taneční špičky přes tuzemskou činohru až po představení v Šapito. Jaká byla druhá polovina festivalu, o tom si budeme povídat s divadelním publicistou Lubošem Marečkem. Dobrý den.
2: Hezký den z Brna.
0: Luboši, hodnocení první půle jsme se s vámi věnovali před týdnem. Pokud se podíváme na druhou polovinu programu, co pro vás bylo absolutním zahraničním vrcholem?
2: Tak ta zahraniční dramaturgie byla opravdu letos v celku silná, i když já jsem se tady minulý týden rozplýval nad linkou tanečního divadla, to opustím a vrátím se k činohře. Pro mě se stal osobně vrcholem takový divadelní horor Domeček pro panenky norsko-francouzského uskupení Plexus Polar v Mahenově divadle. Vysvětlím rychlosti, o co šlo. Umělecká šéfka, vlastně jediná protagonistka ženská, toho představení Ingvid Aspel v něm uhrančivým způsobem zpracovala slavnou Ibsenovu Noru skrze loutky v nadživotní velikosti a pro mě tam opravdu skutečně úplně to jiskřilo, neuvěřitelné napětí mezi loutkou a tou živou jmenovanou představitelkou a právě i přes vlastně loutky ta herečka přesně ilustrovala pocit té ztracené hrdinky, té Nory, která si připadá jenom jako pouhý bezduchý manekín v tom mužském světě. Druhým takovým už tradičním pilířem a velmi navštěvaným bylo tradičně Slovenské národné divadlo, které přivezlo slavného Joneskova Nosorožce a i když podle mě ta inscenace trošku režijně exhibovala, tak šlo ukázku opravdu divadelní lahůdku v podobě herecky úchvatně traktovaného absurdního dramatu a absurdního

0: Já jsem minulý týden se tady rozplival nad tanečním divadlem a takovým majstrštykem, že do Brna se podařilo přivést Netherlands Dance Theatre a vlastně jeho přípravku, ten prestižní taneční světový soubor založený Jiřím Kilianem. Snad myslím, nikdy tady v těchto dvou svých půlkách v jednom okamžiku nehostoval nikde, tak to vstoupí určitě do historie festivalu a oni to otevřeli a pro mě to, teď se vracím k té vaší otázce, uzavřela opravdu taková dechberoucí tečka. Z Prahy přijela 3,5hodinová inscenace Amadoka Pražského divadla X10 v režii Dušana Pařízka a já jsem opravdu byl v sobotu v novém prostoru otevřeném Kolaps, stržený tím, že Pařízek dokázal, že k velkému evropskému divadlu skutečně nepotřebuje okázalou scénografii, stačí mu 3 otřískané meotary, voda, stíny, 5 geniálních herců, kteří přecházeli z neuvěřitelnosti lehkosti mezi rolemi a mně se hrozně líbilo na tom festivalu, že ho sevřel tak výrazný mezinárodní a výrazný vlastně tuzemský konec, prostě to té přehlídce hrozně moc slušelo.
1: Letošní ročník nesl podtitul A Tribute to Nations, Pocta národům. V čem byl podle vás tento rok, řekněme, jiný oproti těm předchozím?
0: Ono se to dá nejlíp nastínit přes ty jakási unikátní data, statistická čísla. Byla skutečně rekordní, protože v Brně, já sám jsem z toho byl šokovaný, připomeňme znovu, že šlo 17. ročník tady té přehlídky a já ji sleduju od samotného začátku a byl jsem zaskočený, až jak prudce rostl zájem o tu přehlídku, protože doložím to těmi daty, z hlediska statistiky byl skutečně přelomový tento ročník, protože historicky se nabízelo nejvíc počet vstupenek 16,5 tisíce a z toho 15 tisíc bylo prodáno, takže takovým pomyslným vítězstvím opravdu je návštěvnost toho festivalu. Zaznamenal festival o 4 000 diváků víc než loni, tržby se téměř zdvojnásobily, překročili hranici 6 milionů korun a myslím, že to ukazuje, že lidé v Brně a z okolí, kteří se na festival sjíždějí, už vnímají tu akci jako velice zavedenou a že se vyplatí investovat i do náročných produkcí.
1: Každá velká akce má ale přece jen i svá slabší místa. Poprosím, máme poslední půl minutku, takže ve stručnosti, kde vidíte rezervy letošního ročníku? Co byste festivalu popřál do budoucna?
0: Tak já právě vnímám jakési rezervy v časové koordinaci toho programu, protože Brno disponuje množstvím scén a mně se hrozně líbilo, že festival třeba letos expandoval do nových prostorů. Případem je byt zesnulého básníka Zeno Kaprála, rezidence Café Kaprál nebo zmíněný Kolaps, kde jsem vydal tu opěvovanou Amadoku, ale myslím, že by se více slušela festivalu ještě lepší časová koordinace toho programu, aby prostě diváci, kteří si chtějí skutečně nakombinovat ona se ta představení kříží a nelze stihnout všechno. No a já do budoucna přeju festivalu, aby si skutečně udržel tu vysokou mezinárodní laťku a zapracoval víc na tom, na té dostupnosti těch vstupenek a těšíme se na příští ročník v květnu.
1: Divadelní publicista Luboš Mareček hodnotil druhou polovinu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, který svůj 17. ročník uzavřel v neděli 24. května. Děkujeme.
0: Hezký den z Brna, nashledanou.

0: I remember every little thing you used to do. I grow lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm lonely. The sky is blue. The night is cold. The moon is new. But love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing. Love, come back to me.
1: Máme minutu po 3:15, to byla americká jazzová zpěvačka Billie Holiday. Teď už se slova ujme bohemista, literární publicista a překladatel Jan M. Heller. Jeho dnešní úvaha má název Co smí obraz?
2: Před pár dny se objevila zpráva, že Evropská unie zakázala používání softwaru, který dokáže z fotky oblečeného člověka udělat fotku nahou. Nevyžádané deepfakey skutečných osob vytvářené umělou inteligencí se staly jednou z položek připravovaného zákona o umělé inteligenci AI Actu. Ne, že by nebylo fascinující myslet si, že když něco zakážeme, tak to zmizí, ale snad ještě zajímavější je, na jakou půdu jsme se tímto krokem vůbec dostali. A vůbec o té zajímavosti nemluvím v tak doslovném významu, jak to možná vyznívá. Co se tady totiž vlastně děje? Máme co dočinění se softwarem vytvářejícím obrazy, které jsou a současně nejsou pravdivé. Partie, které jsou podle současných společenských pravidel našeho kulturního okruhu odhalené, tedy zejména obličej a hlava vůbec, mohou být na fotce obrazem skutečné podoby člověka. Partie, které mají zůstat zahalené, takovým obrazem nejsou. Mohly by jim být, ale právě že jen mohly. Jsou to jen jakési sekundární znaky. Nejsou o ním obrazem, ale zastupují ho, označují. Společenská nepřijatelnost vlíkacích aplikací jistě není předmětem sporu. Co má zůstat skryto, nejď zůstane. Tady však už nejsme svědky odhalování něčeho skrytého, ale vytváření něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Na toto vytváření se váže rovněž uměle vytvořená intimita, touha a paměť. Není tu tedy ve hře jen lidská důstojnost, ochrana osobnosti a psychické integrity a podobné právnické pojmy, dokonce ani nejen digitální násilí, jak to výslovně nazvala nizozemská europoslankyně Kim van Sparentaak. Je to příznak posunu v dlouhých dějinách vztahu mezi subjektem, objektem a obrazem v evropské civilizaci. Obraz už nic nereprezentuje, obraz nahrazuje. Právě to je něco, čeho by se zrovna evropská kultura mohla dost bát. Italská renesance nejen přinesla krásné barvy a proporce, ale rehabilitovala subjektivní vidění, perspektivu. Současně proti subjektivnímu vidění vždy existoval protiproud. Od manieristické, lehce znepokojující deformace po modernistický rozklad možnosti reprezentace jako takové. O tom byly napsány celé knihy. Po anonymitu masek na benátském karnevalu, po cinematické obrazy Michelangela Antonioniho, které však přestávají garantovat smysl. A klidně až po přebarvené, přeestetizované a vůbec přepálené filmy Paola Sorrentina, které na první pohled vypadají jako pozlátko a bombast, ale, a tady přijde to důležité, jeví se nám tak právě tehdy, když nevíme, co hledat za nimi. Itálie se mi do myšlenek vkrádá intuitivně, ale ona to není náhoda. Tam bych se nechodil učit, tane mi na mysli věta jakéhosi dávno zapomenutého českého politika, pronesená v nějaké televizní debatě v porevolučních časech. Ale jo, právě tam. A právě my středoevropané, kteří máme potřebu skutečnost a svoji zkušenost nějak rámovat, interpretovat. Takový Cesare Pavese je u nás známý spíš jako básník, ale je také autorem krátkých próz, které našemu způsobu vnímání působí skoro šok. Právě na našem tématu se to dá dobře ilustrovat. Ne, že by se jeho hrdinky nesvlékaly. Svlékají se a ochotně. Jenže tam, kde bychom v okamžicích intimity čekali buď sestup do jiné roviny, traumatu, identity, paměti, nebo aspoň osobní konflikt či sociální kritiku, u Pavézeho se nic takového neděje. Eskalace, zasvěcení, vykoupení, nic. Jen stav světa, slunce, šumění moře a tiché posuny, které nejdou vzít zpět. Zpátky do našich dnů. Dobrali jsme se toho, že umíme softwarově vytvořit silný obraz, za kterým nic není. To je pravý opak toho, co dělají Pavézeho hrdinky. Žijí silné životní epizody, které neumějí, nemohou nebo nechtějí konceptualizovat. Možná bychom to mohli říct i anachronicky, Epizody, které nejsou převoditelné na Instagramové storíčko. Poslankyně má pravdu, ale ne celou. Apky nejsou zlo. To my ztrácíme půdu pod nohama, když nám realita přetéká někam, kde ji nemůžeme uchopit, nebo se naopak ztrácí pod nánosem významu. A někde zatím zase jednou zní prastará otázka. Co vlastně smí obraz?

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezké odpoledne, je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Do české muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispívatelů pro ní ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že jí Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala také ministerstva zahraničí Norska a Německa. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marie Willi. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta teď musí schválit premiér Andrej Babiš z ANO. Barbara Maria Willi byla rektorkou JAMU od letošního února. A počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 16 až 11 stupňů Celsia. V údolích naměříme ojediněle až 8 stupňů. Nejnižší teploty na horách budou kolem 14. Zítra čekáme jasno až polojasno. Od severu ale přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. S malou pravděpodobností i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 26 až 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů. Na severu Čech se budou pohybovat maximálně kolem 24, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Frédéric Chopin nebo Josef Haydn, také tvorbu těchto skladatelů nabídne další půlhodina na Vltavě. Následující minuty ale patří Kurtu Ellingovi. Máme aktuálně 3 minuty po 16. hodině. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková.
2: Used to be you were mine completely, but you told me the time was changing.

0: Kurt Elling zahájil další hodinu odpolední Vltavy. Je 16 hodin 8 minut.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: Filmové ateliéry Zlín vznikly před 90 lety a připomínat se to samozřejmě bude i na letošním Zlín Film Festivalu, mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež. Ten začne už pozítří, potrvá do 3. června. Jak tedy ale vznikly zlínské ateliéry a jak přispěly k rozvoji animace, reklamy a trikového filmu? Saša Michailidis se na to zeptá ředitele státního okresního archivu Zlín Davida Valůška a režisérky a dokumentaristky Hany Pinkavové, která je dcerou režiséra Josefa Pinkavy. Nenechte si ujít Akcent na Vltavě, začínáme v 16.30.

0: Akademie staré hudby nám zahrála třetí část symfonie číslo 60 C-dur Josefa Haydna. Jeden Evropan v Sofii, to je název dokumentárního filmu, který právě vzniká ve střižně v bulharské metropoli. Snímek režiséra Petra Bakalova pojednává o českém malíři z konce 19. století, kterého si Bulhaři velmi považují. Založil totiž bulharskou malířskou školu. Jmenoval se Jaroslav Věšín.
1: Franz Ferdinand, to je sštít, kojtu...
2: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšínovu malbu arcivévody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšín maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portrétistou, ale odmítl ji a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
1: 1897 година, krajina 19. věk.
2: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel. To už v Bulharsku působil jiný český malíř Jan Mrkvička. Na konci 19. století už Bulharsko mělo svoji státnost, kdy se s pomocí Ruska osvobodilo z područí Osmanské říše. Jaroslav Věšín se tedy rozhodl jít učit do nového slovanského státu.
1: Věšín je první bulharský batalist.
3: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
1: Те по едно и също време са учили. Věšín je došel v Bulharsku.
2: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci.
1: Film se jmenuje Jeden Evropanec v Sofii.
2: Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
1: Prvo v rodný grad na Věšín, grad Vrany.
2: Natočený materiál je už teď ve střižně. V Česku se točilo ve Věšínově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě, v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšínovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšínovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Český rozhlas.

0: No More Blues zpívá skupina Akcent v 16 hodin téměř 20 minut. Hezký den a dobrý poslech. Úterní odpolední Vltava se pomalu a jistě chýlí ke konci. Naše vysílání ale pochopitelně pokračuje dál. Co vám dnes ještě nabídneme? Před 100 lety se narodil hudebník Miles Davis. Na tohoto jazzového trumpetistu a skladatele se tento týden zaměříme v jazzových podvečerech, které na Vltavě začínají vždy v 18 hodin. Nenechte si ale ujít také dnešní večerní drama. Uslyšíte Miloše Nedbala v jeho životní rozhlasové roli. Na programu bude inscenace hry Samuela Becketa Krapova poslední nahrávka. Uvádíme ji k zítřejšímu 120. výročí narození herce Miloše Nedbala. Jde o monodrama o samotě, paměti a bilancování života. Tady je ukázka.
1: Po duševní stránce to byl rok nejhlubší temnoty a bídy. Až do té památné březnové noci na konci přístavní hráze v prudkých nárazech větru. Nikdy na to nezapomenu. Tam se mi všechno vyjasnilo. Zjevení konečně. Tohle, myslím, bych si měl především dnes večer nahrát. Předvídá je den, kdy všechna má lopota pomine a kdy si už možná ani nevzpomenu, ať v dobrém či ve zlém, na ten zázrak, který... Na ten žár, který mě roznítil. Pojednou jsem totiž viděl, že ona víra, která mě vedla životem, že totiž...
2: Ale co takový...
0: Co? Poslechněte si dnes herce Miloše Nedbala v monodramatu Samuela Becketa Krapova poslední nahrávka. Na programu je od 20 hodin. Vltavu si ale nezapomeňte naladit také zítra od 6 hodin, co například přinese zítřejší ranní mozaika. Zavítáme v ní mimo jiné i na divadelní prkna. To, že se souborné dílo dramatika Williama Shakespearea dá na divadelním jevišti vměstnat do 120 minut, to už víme. Ale je možné shrnout všechny romány Aloise Jiráska do 60 minut. S touto výzvou se popere pražské divadlo D21, které ve čtvrtek uvede premiéru Jirásek za 3600 sek. Na zkoušku vyrazila naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová a my vám nabídneme reportáž. Věnovat se ale budeme mimo jiné také českému varhanímu festivalu, který slaví 20 let. Letošní jubilejní ročník nabídne rekordních více než 100 koncertů po celé republice. O historických varhanách, jejich zvuku, záchraně i duchovním rozměru hudby bude mluvit zakladatel a ředitel festivalu varhaník Adam Viktora. Odpolní Vltava je u konce. Už za okamžik se ale slova ujme Saša Michailidis. Čeká vás dnešní vltavský akcent.

0: Ponořte se do tónů rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Filmové ateliéry Zlín vznikly před 90 lety a připomínat se to samozřejmě bude i na letošním Zlín Film Festivalu, Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež. Ten začne 28. května a potrvá až do 3. června. Jak vznikly zlínské ateliéry a jak přispěly nejenom k rozvoji animace, reklamy a trikového filmu. Nejenom o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A dnes máme oba dva hosty ve zlínském studiu Českého rozhlasu a jsou jimi ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A režisérka, dokumentaristka Hana Pinkavová, která je mimo jiné dcerou režiséra a scenáristy Josefa Pinkavy, který dlouhá léta působil právě ve Zlíně. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Tak, možná bychom, Davide, přece jenom ale mohli se vrátit na chvíli zpátky do roku 1936, protože vlastně z původně reklamního filmu nebo potřeb reklamy vznikly ateliéry. Jak se to mohlo stát?
1: No, oni nevznikli nějak separátně, ale bylo to vlastně logické vyústění 20 let trvajícího zájmu firmy Baťa o film a potažmo i fotografii. A ty potřeby, jak narůstaly, tak se ukázalo být v podstatě nezbytným, aby ve Zlíně vznikly i filmové ateliéry. Minimálně z praktických důvodů, protože zvukový film, který nastupuje počátkem 30. let, tak dělali profíci v Praze a ve Zlíně ten zvuk do té doby neměli kde dělat a tak se vlastně zvukové části filmů, které už počátkem 30. let ve Zlíně jsou zvukové, tak se jezdili točit do Prahy. A tyhle praktické důvody vedly k tomu, že nakonec bylo rozhodnuto, že ve Zlíně někdy v roce 1934 se začíná přemýšlet o vzniku samostatné budovy ateliéru a 1936 v červnu se budova, postavená budova na Kudlově, začíná provozovat.
0: Tam je úplně pozoruhodné mimo jiné to, že proběhla poměrně velká příprava i cesty vlastně do Spojených států, do Hollywoodu, aby se podívali tvůrci, jakým způsobem ty ateliéry stavět, ale ty ateliéry vznikly za 9 měsíců. Je to tak?
1: Je to tak a je to ve Zlíně v éře baťovské zcela běžná věc. Tady se stavilo rychle, efektivně, mnohdy se kolaudovalo, respektive zúřadovávalo oficiálně přes úřady uvedení staveb do života mnohem později, než skutečně už sloužili svému účelu. Takže 9 měsíců na zlínské poměry 30. let není nic neobvyklého.
2: Já bych doplnila, že tam byla jedna úžasná věc. Nebyl postavený jenom ateliér pro tvorbu pořád ještě reklamních filmů, ale že zároveň byla velmi brzo vybudovaná laboratoř, takže vznikl takový ucelený filmový kruh, kde věci, které se natočily dnes, tak zítra už měly nebo možná ten den vyvolané, takže to bylo úžasné tohle.
0: Paní Pinková, jaká je vlastně vaše nejranější vzpomínka, anebo řekněme zprostředkovaná vzpomínka od vašeho tatínka, který přišel do ateliéru vlastně poměrně brzo.
2: No, v roce 46, tak to jsem ještě nebyla na světě dávno, nebo dlouho, ale co já si pamatuju, tak tím, že ten Baťa nejenom, že ty ateliéry postavil nad městem 5 kilometrů, tak tam byla i taková kolonie, jako pro ty pracovníky, co dělali v laboratořích a ve studiu. A takže my jsme tam bydleli a jako děti jsme mohli občas a s úžasem pozorovat, jak vlastně se na těch loukách, které byly kolem, tak jak se natáčely některé exteriéry, jo, i do těch reklamních filmů. A potom hlavně, na co já nikdy nezapomenu, to už vlastně začal Karel Zeman dělat i hraný film a tam se proháněly koně, jo, tam byl postavený perský tábor, jo, byly tam makety, po kterých lezla Magda Vašáry a Kostka utíkal před takovými padouchy. Na to nikdy nezapomenu, takže to bylo pro mě jako naprosto úžasné. A já, když jsem to potom viděla později ve filmu, tak jsem si říkala, to je zázrak. To je něco tak úžasného, ale tehdy nám to připadalo vlastně samozřejmé. Takže to byly první moje doteky s filmem a vím, že táta ten dělal ještě taky populárně vědecký filmy a filmy školní, takže tam měl v komparzu děti, takže to si taky pamatuju, jak nás vybírali a jak jsem nikdy nechtěla, protože jsem se strašně styděla.
0: Mimochodem, školní filmy, Davide, to byla také docela samostatná kapitola.
1: Určitě ano, je to jedna z důležitých kapitol zlínského filmu, za kterou stojí především učitel Jaroslav Novotný, který učil na Měšťance ve Slaném, odkud ho v podstatě vyhodili kvůli tomu, že si dovolil používat ve výuce diapozitivy. Dnes nám to přijde úplně neuvěřitelné, ale on používal tehdy nepovolenou učební pomůcku, protože takovéto pomůcky moderní byly povoleny pouze na pokusných školách a proto si na něho kolegové stěžovali na Ministerstvu školství a národní osvěty úspěšně, protože porušoval pravidla. No a tak Jaroslav Novotný o pár let později odchází do Zlína na pokusnou měšťanskou školu a dostává se rychle do kontaktu s firmou Baťa, nabízí jí svůj nápad na tvorbu školních filmů. Měšťanská škola ve Zlíně, ta pokusná, je vybavená kamerami 16mm a začíná vlastně tahle jedna z větví zlínského filmu.
0: No a jak vlastně ty školní filmy vypadaly? To byly, když to řeknu teďko možná trošku zjednodušeně, to byla náborová videa?
1: Nebyla to náborová videa, je pravdou, že ten první film byl o té měšťanské škole přímo, takže byla to, řekněme, propagace toho dynamického zlínského školského systému, ale jinak to byly velmi prakticky zaměřené filmy, které měly podpořit výuku jednotlivých předmětů, takže...
2: Měli je podpořit obrazem a to byla úžasná věc v té době, protože byly normálně jenom učebnice, že? A oni se dostali do terénu a to si pamatuju, jak můj táta, který tam přišel na konkurs, který vyhlásil právě ten Jaroslav Novotný, tak tím, že měl v sobě ten učitelský prvek nebo element, tak vlastně byl šťastný, že to může dělat, protože oni šli do terénu, kde byli třeba ve vysokých pecích, jo, nebo dělali filmy odborné, fyzikální, nebo i z přírodních věd, takže najednou začali mluvit obrazem, což bylo úplně úžasné na tu dobu.
0: Akcent. V dnešním pořadu Akcent se věnujeme zlínským filmovým ateliérům, které slaví 90. společně s ředitelem státního okresního archivu Zlín Davidem Valůškem a s režisérkou a dokumentaristkou Hanou Pinkovovou. Pokud se, Davide, podíváme právě do historie ateliéru, tak asi bychom měli zmínit tři jména. Klos, Hackenschmidt a Kolda. Proč?
1: Protože přinášejí úplně novou dynamiku do filmového média nebo do práce s filmovým médiem ve Zlíně. Je zajímavé, že Elmar Klos se zlínským filmem seznamuje, takže v roce 1934 si všiml, že se natočil film ke 40. výročí vzniku firmy Baťa a ten film se mu hodně nelíbil a tak to dal výrazně najevo před Dominikem Čiperou, což byl jeden, řekněme, abychom řekli generální ředitel Baťovky a zároveň starosta města Zlína po smrti Tomáše Bati. No a Čipera se na tohoto tehdy 24-letého mladíka, čerstvě vystudovaného tuším právníka, obrátil s tím, že když teda tak kritizuje, tak ať se předvede. A uzavřeli spolu dohodu, že on na, řekněme, své náklady natočí film, měl dost

0: úžasní chlapi prostě nechtěli dělat jenom reklamní film, ale třeba když začala když začali obsazovat Němci pohraničí, tak oslovili třeba amerického režiséra Kleina a vyrazili prostě natáčet tu šílenou propagaci vlastně nacismu a natočili film Krizi, kterou potom museli, když začala válka, tak propašovat do zahraničí. A tím, že ten Klos byl vlastně Pražák a znal i ty pražské lidi, tak když začala válka, tak se začali stahovat někteří velmi významní režiséři a kameramani a střihači do Zlína. Působil tady Vávra, byl tady třeba Jiří Lehovec, který dělal své experimentální filmy, byl tady Plická třeba, jo, tak jako opravdu významní lidi, kteří se nebáli experimentovat, takže toto bylo úžasné a myslím si, že to byla právě taková vize. On byl docela vizionář, ten Klos, a prostě díky jemu tu vznikly, díky tomu byla i pozvaná paní Tyrlová potom, díky tomu začal tady Karel Zeman, který přišel na konkurs a vlastně se tady začal točit první loutkový film Ferda Mravenec.
1: Já bych možná k tomu ještě doplnil, že jestli něco svědčí o tom, jak kvalitní lidi Zlín tehdy získal, tak jenom to, když si uvědomíme, že z těchto tří jmén, Elmar Klos, držitel Oscara, obchod na Korze, Alexander Hackenschmidt pod uměleckým jménem Hamid, držitel Oscara po válce také. Takže je vidět, že ta ruka, která si na ně šáhla a stáhla je do Zlína, byla velmi šťastná.
2: A to ještě vlastně Ladislav Kolda se pak stal ředitelem filmového odboru OSN v New Yorku. A když, ale teďko už paní Pinková zmínila další jména, jako je Karel Zeman nebo Hermína Tydlová. Dá se říct si možná, David, že možná trochu nezaslouženě, ale ty filmové ateliéry Zlín jsou především známé nikoli svými začátky, které sloužily k vlastně propagaci výrobku firmy Baťa, anebo celé vlastně filozofie firmy Baťa, ale vlastně tím zaměřením na animovaný film a na film pro děti a mládež.
1: Je to tak a myslím si, že bez těch počátků a bez těch vlastně 20 let před tím, než byla postavena budova ateliéru, tak by tohle nic z toho nebylo. Je vlastně docela zajímavé, když se podíváme na ten Zlín, řekněme kolem roku 1918-1919, kdy firma Baťa poprvé vážně pracuje jak s filmem, tak s fotografií a tou příležitosti 25 let založení firmy, kdy vzniká fotoalbum s krásnými fotografiemi, které mapují vlastně celý ten tehdy existující závod a zároveň se natáčí zakázkový film na úplně stejné téma. A my se bavíme ale o době, kdy Zlín má zhruba 3,5 tisíce obyvatel. Je to opravdu valašské maloměsto a když byste se tehdy prošli po okolních vesnicích, tak je to stejné. Teď trošičku samozřejmě přeháním, ale je to hodně podobné, jako byste se dneska prošli po Rožnovském skanzenu po té valašské dědině. A teď si představte, že jenom o pár let později, v roce 1925, se točí film, který se jmenuje Aero Baťa nad městem Zlínem. A mně přijde tady tenhle moment vlastně jako absolutně symbolický, protože my jsme pořád na té valašské dědině, pořád tady není infrastruktura, i proto ty letadla, že? Protože když se chcete dostat někam daleko odsud, tak vlastně není jiná cesta než tím vzduchem. A najednou vlastně se v tom filmu, nebo tady v tomhle spojení film a letadlo spojuje ta nejmodernější technika, ty nejmodernější technologie a vlastně pro mě je to taková ukázka toho, kam směřovala firma Baťa i v době, kdy byly v těchto věcech úplně na počátku.
2: Paní Pinková, musíme zmínit jméno vašeho otce z hlediska dalšího vývoje vlastně filmových ateliérů Zlín v poválce, protože vedle té animované tvorby, tak jeho jméno je právě spojené především s filmy a také následně i seriály pro děti a mládež. Jak se vlastně vůbec stalo, že se ze Zlína stalo centrum výroby pro filmu pro děti a mládež?
0: No, to s tím souvisí to, o čem jsme teďka mluvili, protože vlastně původně bylo to zlínské studio po válce prostě přičleněno ke krátkému filmu, vůbec nebylo samostatné a vlastně tam pokračovala ta tendence těch školních, populárně vědeckých filmů a samozřejmě, že tady Karel Zeman

0: dělal vlastně filmy reklamní, kde si osvojoval vlastně tu animaci a později začal dělat vlastně trikový film, kde poprvé se objevily i živé figury. No a vlastně ono by to tak možná pokračovalo, že by nikdo neměl odvahu jako začít ten hraný film, ale naštěstí přišel tehdy, asi mám pocit, v 55. roce nový ředitel Aleš Bosá, který byl velice ambiciozní a jako kulturní člověk, a on, když viděl, že táta můj má takové ty schopnosti didaktické, on to byl takový, jako on byl učitelák taky vystudovaný, takže měl ty kantorské vlohy a i v těch filmech, které dělal ty populárně vědecké, tak tam občas hrály děti, a on mu nabídl tehdy, nebo mu vlastně dal jakýsi příkaz, že to musí ten Pinkava zkusit s tím hraným filmem. No a tehdy se tam začala tvořit už jako dramaturgie, taková zacílená právě pro ty témata dětské a mládežnické, a táta tehdy se sem dostal vlastně námět k filmu Pětikoruna, to už byl hraný film. A vlastně táta tehdy za to dostal nějakou naprosto nečekaně, prostě v Benátkách, cenu velkou. No a pak film Pětikoruna, a vlastně tím se to rozjelo. Že vlastně ten Bosák dodal tátovi a těm ostatním, a kde se vytvořila ta dramaturgie taky, odvahu dělat ten dětský film a vlastně stát se tím konkurentem vlastně té barandovské skupině dětského filmu.
1: Davide, dá se říci, že vedle těch nepopiratelných vstupních impulzů, které přišly právě od filmy Baťa v souvislosti s filmovými ateliéry a také laboratoří ve Zlíně, tak ale potom vlastně je to všechno taková šťastná souhra okolností?
2: Asi bych úplně neřekl, že je to šťastná souhra okolností. Na mě to spíš působí, že to má nějaký jako logický řetězec, který se postupně na sebe nabaluje. Ono vlastně i ta tvorba reklamních filmů u Baťů měla své souvislosti s vývojem té firmy, protože ta firma byla neobvyklá tím, že zřizovala velké množství vlastních prodejen, což nebylo úplně obvyklé, ale ještě v roce 1929 prodává velkou část produkce přes prostředkovatele. Takže ta potřeba reklamy nebyla až tak velká, protože vy prostě prodáte zboží velkou obchodníkovi a on se pak postará o ten maloprodej. Ale v roce 1929 Tomáš Baťa přichází s tím, že budou prodávat boty pouze ve svých prodejnách, a najednou raketově roste počet prodejen, které ta firma zřizuje. Nakonec jich v polovině 30. let je přes 2000 jenom v samotném Československu. A když máme v rukou prodej, tak musíme mít v rukou kompletně i reklamu a propagaci. A na to se vlastně začne nabalovat tady tahle vrstva filmu, kdy vytváříme propagační filmy, jsou to ty reklamní. A řekl bych, že takové jako náznaky nebo první hrané filmy přicházejí dovnitř do firmy, protože jednak se využívají už i v těch reklamách, tam jsou takové jako prvky hraných filmů, ale vytvářejí se filmy, které slouží třeba ke vzdělávání prodavačů, aby to vzdělávání nebylo suché, ale ukázalo se jim, jak profesionálně má prodavač obsluhovat zákazníka, tak se najímají v Praze špičkoví herci a natáčí se instruktážní filmy pro ty nastupující prodavače, a jsou to vlastně hrané scénky, jako jednoznačné hrané scénky. Přichází zákazník do obchodu, nakupuje boty. Takže vlastně to portfolium toho, jak pracuje firma Baťa s filmem, se připravuje celou první republiku, včetně toho, že Jaroslav Novotný začne experimentovat s využíváním grafů. Oni milovali grafy. Milovali ukázku toho, jak roste počet produkce bot, kolik máme zaměstnanců, kolik jsme postavili domů pro jednotlivé zaměstnance a tak dále. Ty grafické vyjádření strašně konvenovalo. A Jaroslav Novotný začíná do těch filmů používat tady ty grafy a začínají se ty grafy hýbat. Takže vlastně, když to potom zhrneme, tak během 20. a hlavně 30. let se tady nachystá podhoubí na to, že se zlínský film může vydat vlastně tou cestou, kterou se potom vydává.
0: Že může využít vlastně i té animace, protože ten graf taky toho využíval, vlastně hraných prvků. Opravdu se sem zvali Adina Mandlová a Nataša Golová, Rašilov a tihleti velikáni. A vlastně se to všechno zkombinovalo, vlastně se to pořád doplňovalo, pořád to tvořilo nějaký, nebylo to z ničeho nic.
1: Akcent. Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, mluvíme o zlínských filmových ateliérech, které slaví 90. Našimi hosty jsou ředitel státního okresního archivu Zlína David Valušek a režisérka a dokumentaristka Hana Pinkalová. Paní Pinkalová, vy jste pracovala v ateliérech Zlín v 80. letech. Byl ten etos ještě pořád stejný, to znamená, byla tam vlastně ta radost z té filmařiny a z toho dělání právě obsahu pro děti a mládež, případně samozřejmě i dokumentární tvorba?
0: No, já tu radost jsem vlastně mohla pozorovat víc v tom období, ještě než začala ta normalizace. Jo, ale tam jsem jenom nakukovala škvírkou jako dveří, kdy jsem byla třeba, když se točila, já nevím, Neobyčejná třída, nebo když začínal Radim Cvrček, to byly dva kmenoví režiséři, táta a Radim. A já jsem to pozorovala s jakou posedlostí, s jakou radostí, jako ta tvorba probíhala. Oni tam později byli zváni jako i další režiséři, kteří samozřejmě taky byli úžasní a byli šťastní, že se můžou do Zlína dostat, protože všichni říkali, že tu byla krásná atmosféra, že tu byl klid od toho velkoměsta a blízko příroda, jo, všichni byli šťastní, že mohli tady tvořit. Ale mně se zdálo, že už potom to často byla taková jako věc, taková rutina nějaká, jo, kdy úplně takovou tu velikou radost už jsem u všech necítila, jo, která byla v těch počátcích, kdy si ti lidi fandili a kdy nevznikaly nějaké trošku i malinké klany někde, jo, ale ta radost byla. Přicházeli sem ti mladí tvůrci, jako Smiček tady začal, dělal Housata, byl tady Drha se svým prvním filmem a Vít Olmer tady točil, předtím Vláčil a spousta jako známých tváří dnes už. Takže ano, ale ta radost a ta posedlost vždycky vlastně záleží nebo vychází z těch konkrétních lidí, jo? Takže tím nechci říct, že všichni, ale už to byla trošinku rutina a taky to bylo období takového toho ještě sevření, jo? Období normalizace a vlastně určitých příkazů, zákazů, kdo mohl točit, kdo nemohl točit, jo, vím, že táta to měl, dlouho nemohl točit po roce 71, posledním filmem byl Medráček, pak 6 let měl úplný útlum, vůbec jako hrané tvorbě nepustili, jo, takže a potom se to studio v roce 77 osamostatnilo, to přichází Bohumil Steiner, který byl velmi ambiciózní a možná ta ambicióznost byla v některých věcech fajn, že mu dělalo dobře, když tam vznikaly pořád dobré filmy. Takže najednou se to všechno rozšířilo, i témata, jo, to nebyly už jenom filmy pro děti a mládež, ale byly to dospělácké filmy a kromě té hrané tvorby pořád běžela ta linie animovaného filmu a populární vědeckého nebo dokumentu, ale samozřejmě Karel Zeman měl svoje oddělení, které bylo nedostupné v podstatě pro ostatní, jo, toto byla uzavřená prostě hradba a Hermina Tyrlová, která byla daleko taková vlídnější, bych řekla v tomhle a tam měli možnost si další režiséři odzkoušet svoje věci a potom se stali známými v té animované tvorbě. Takže bylo to tak jako rozdělené, jo, jako už tam ta rivalita byla cítit v některých věcech.
1: Když překleneme rok 1989 a dostaneme se až do současnosti, tak přes různé peripetie, privatizace ateliéru, tak co vlastně zůstalo z těch ateliérů dnes? Je to ještě stále místo, kde vzniká film?
0: Já už dlouho ve studiu nepracuju, vlastně od roku 90, kde jsme byli propuštěni všichni, takže jsem tady dělala jenom některé věci z produkcí ateliéru o svých mladých talentech, ale jinak už jsem na volné noze, takže to můžu pozorovat jenom zpovzdáli. Vím, že byly velké naděje, nebo všichni jsme vkládali naděje velké, když firmu převzala firma Monton a věřili jsme, že opravdu jim půjde o o natáčení filmu a pokračování v tom duchu, který tady byl. Ale bohužel k tomu nedošlo. I když se nějaký film ještě tady natočil, tak vlastně já mám pocit, že se ztratila taková ta posedlost, jo? Taková ta radost, taková ta pospolitost, která tady byla. Jo? Protože sem chodili už lidé, kteří neměli s tou historií a s tou tradicí nic společného. Jo? A to hraje velikou roli. Prostě to místo neměli v srdci. Přišli si sem natočit prostě nějaký film. Jo? A vlastně ateliér zanikl, střižny se zlikvidovaly, zvukové oddělení, přestaly produkce, všechno vlastně je pryč a já mám v sobě jenom takovou nostalgii. A možná mám teď i trošku radost, že vlastně třeba ateliéru se ujali dva mladí kluci, absolventi vysokých škol a snaží se vlastně tam pokračovat se svými animovanými projekty. A nebo že tady vzniká i nějaká produkce, která je schopna produkovat prostě hrané filmy. Takže věřím v tu budoucnost, věřím v ty mladé lidi, kteří doufám, že budou stejně posedli jako ti, kteří začínali v tom zlínském studiu.
1: Davide?
2: Já bych doplnil, že po zlínských ateliérech nám tady zůstaly také hroby. Já vím, zní to možná morbidně, ale vysvětlím. Na Lesním hřbitově je pochována celá řada zlínských tvůrců, nebo tvůrců, kteří tvořili ve Zlíně. A každoročně děláme komentovanou prohlídku zaměřenou na zlínský film. A tímhle způsobem si slávu zlínského filmu každoročně připomínáme.
1: V dnešním Akcentu jsme mluvili o zlínských filmových ateliérech, které slaví 90 let od 28. května do 3. června se na Vícku návězdíně tradiční mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Našimi hosty byli ve zlínském studiu Českého rozhlasu ředitel státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Moc děkujeme.
2: Díky také.
1: A režisérka a dokumentaristka Hana Pintohová. Moc díky vám.
0: Děkuji za pozornost. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Hezký den, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření, třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, že záležitost bude uzavřená. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu. Součástí plánů jsou také digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Vzácné varhany v místech, kde tyto nástroje před dekádami let utichly, i desítky tradičních míst oživí 20. sezóna Českého varhanního festivalu. Ten se koná od května do konce roku po celé České republice. Pořadatelé naplánovali stovku koncertů, jde podle nich o největší varhanní projekt na světě. Nejbližší koncert se koná 29. května v kostele svatého Apolináře v Modlanech, kde zaspívá sopranistka Gabriela Ajbenová a na varhany zahraje Adam Viktora. Seznam dalších festivalových zastávek je na webu www.ceskevarhany.cz/koncerty. A počasí zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 26 stupňů až 31, na jihu Moravy naměříme až 33 stupňů Celsia. Na severu Čech se budou teploty pohybovat maximálně kolem 24 stupňů a na horách naměříme kolem 20. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí, vysílání Vltavy ale pokračuje. Zůstaňte s námi.

0: Art Café. Světlo, dialog, hostina. Témata letošních ročníků festivalu Královéhradeckého kraje, které oživují celá města nebo obce. Mezinárodní festival regiony v Hradci Králové, Šrámkova Sobotka a Teatrum Kux. Jakým způsobem se zvolená témata promítnou do festivalové dramaturgie, jak se v průběhu let proměňuje vztah organizátorů k místu i místa k festivalu a jaký je klíč k udržitelnosti festivalů, které existují již několik desítek let? I tomu bude věnován dnešní díl Art Café, u kterého vás vítá Dominika Midhofer. Ve studiu je se mnou dramaturgyně Klicperova divadla a předsedkyně dramaturgické rady Mezinárodního festivalu regiony Adéla Vondráková. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Organizátor festivalu Šrámkova Sobotka Honza Trč. Ahoj Honzo.
2: Ahoj a dobrý den.
0: A umělecký šéf festivalu Teatrum Kux i souboru Geislerhof Komedianten režisér Petr Hašek. Ahoj Petře.
3: Ahoj a zdraví posluchače.
0: Mezinárodní festival regiony začne už za pár týdnů, konkrétně 19. června. Šrámkova Sobotka se otevře svým návštěvníkům 4. července. Festival Teatrum Kux vypukne 19. srpna. Jak se aktuálně mají vaše festivaly? Adélo.
1: Tak my jsme vlastně úplně ve finále, ta drtivá část naší práce už je v podstatě hotová a začátkem tohoto měsíce jsme spustili prodej lístků, takže náš festival se má dobře a dobře proběhne. Petře.
3: Náš festival je v očekávání. My jsme teďka hodně aktivní, protože ladíme poslední body programu, aby jsme mohli 1. června spustit taky předprodej. Takže všechno finišujeme a zejména se těšíme.
0: A Honzo?
2: Tak nás ta cílová rovinka teprve čeká, protože jsme u 14 dní posunutí oproti regionům, ale už se to začíná v Sobotce tak tetelit ve vzduchu, to očekávání toho, co nás čeká.
0: Dnešní Art Café se bude věnovat i hudebnímu programu festivalu. Začneme nejnovějším singlem Astrofyzik kapely Ametyst, ve které působí oblíbený Ventolin. Ametyst vystoupí na festivalu regiony v Hradci Králové v pátek 25. června v Šapitou divadla Drak.

0: Adélo, tématem festivalu Regiony je dialog, tedy téma dostatečně široké, aby se pod něj dalo ukrýt mnoho. Proč jste si vybrali právě toto téma a jak se promítne do dramaturgie festivalu?
1: Tak my jsme si říkali, že dialog v naší společnosti je neskutečně potřeba a to nejen taková ta kakofonie hlasů, kdy jenom někdo mluví, ale ten skutečný pravý živý dialog, kdy nejen někdo mluví, ale někdo taky pozorně naslouchá. A to je něco, co jsme chtěli vytáhnout zase víc k pozornosti diváků a vrátit se tím spádem jako vlastně i ke kořenům toho divadla, protože divadlo je prostě založeno na dialogu a nejenom dialogu postav na jevišti, ale dialogu mezi jevištěm a hledištěm a v našem případě navíc i dialogu nějakých uměleckých forem nebo divadelních druhů, protože my se tou dramaturgií snažíme obsáhnout co nejširší paletu divadelních přístupů a máme na tom programu vlastně spoustu projektů, které ohmatávají hranice těch žánrů, druhů a jsou třeba i meziumělecké.
0: Honzo, letošní sobotka se ponese v duchu tématu hostina, což odkazuje mimo jiné i ke kulatému výročí, tedy k 70. ročníku Festivalu českého jazyka a literatury. V programu avizujete mimo jiné i degustační menu současné češtiny. Narazili jste při hlubším zkoumání tématu na nějaké zajímavé gastronomické neologizmy?
2: Tak čeština samozřejmě nesklamala, to je třeba říci. Krom toho, že se může vytasit svými vlastními slovy, zmíním tady například jídloismus, což je až náboženská fascinace jídlem. Potom v návaznosti na to jídlo mě zaujala slova jako jídlostačný a soběstačný v rámci nějaké spotřeby a jídlonož, což je kurýr, který, jak známe všichni, jezdí Boltem a podobnými společnostmi, tak ale nebrání se čeština ani nemůže bránit těm zahraničním vlivům, takže tady máme slova jako foodie nebo freegan, což, jak jsme se tady už bavili, takový militantní strávník se vší láskou k těm a oceněním, kteří to dělají, nebo jsou to lidé, kteří se snaží vést nějaký udržitelný přístup k jídlu. Ale můj nejoblíbenější je teda zoodles, což vzniklo spojením slov zucchini a noodles, takže jsou to v překladu cuketové nudle. Tak pokud byste se chtěli dozvědět více, tak 7. července budeme mít celou dopolední přednášku věnovanou právě těmhle těm krásám.
0: Teatrum Kux si za své téma zvolil světlo, symbol naděje i prozření, ale také barokního světla a šerosvitu, odkazujícího k místu konání baroknímu areálu Kux i k oslavám svých 25 let a klíčovému zdroji inspirace. Součástí letošního programu bude velkolepá barokní opera Divadlo světla. Petře, jak probíhají přípravy a zkoušení této opery?
3: No tak my do Divadla světla už jsme ponořeni jako více než 2 roky, protože to celé vzniklo tím, že jsme poptali současného skladatele Jana Jiráska, aby pro Geislery k jejich výročí, také 25. nám, jestli by neskomponoval přímo pro ně, pro činoherce vlastně operu. A pak jsme hledali nějakou dobu to téma a zároveň se to potkalo zase s tématem Kuxu, protože jsme tam před těmi 2 lety pokřtili francouzský román, nebo román francouzské autorky Andela Flot Mehdevi, která román s názvem Divadlo světla vyšel i právě v češtině v nakladatelství Argo a zabývá se Kuxem a prvním veřejným divadlem tady na našem území, což bylo Šporkovo divadlo v Hybernské ulici. A ten román nás tak zaujal, protože je to o mladém klukovi, který se stal prvním osvětlovačem, prvním light designérem, tak nám to přišla vhodná látka právě pro operu a pro nás, pro Geislery, takže jsme to začali takhle připravovat. Helena Koblišková vytvořila libretto, Jan Jirásek komponoval, no a zkomponoval to tak, že to je hodně, hodně hudebně náročné pro nás, takže to už hodně dlouho hudebně nastudováváme a teď jsme ve fázi, že jsme po generálkách, Čechách a připravujeme se na světovou premiéru na Smetanově Litomyšli, takže se těšíme a jsme taky zároveň pln obav, ale máme naději, stejně jako náš festival, a myslím, že stejně jako festival v regiony potřebuje ten dialog, nebo se postihnout dialog, to je určitě hrozně nutný a myslím si, že si to všichni slibujeme od našeho festivalu, že vedeme dialog s našimi diváky. Ale i tu naději v dnešní době, ta nám trošku chybí, takže my jsme se rozhodli, že ještě k tomu dialogu přidáme tu naději, tak doufám, že to bude přítomné i v té naší inscenaci, kterou budeme otevírat celý festival na nádvoří hospitálu. A zároveň jenom bych vás chtěl poopravit, že to nebude se jednat o barokní operu, je to ryze současná opera, ale zabývající se barokem nebo odkazující se k baroku.
0: Vaše festivaly prorůstají do celého města nebo obce. Máte pocit, že jste za dobu svého fungování už prorostli celým veřejným prostorem i jeho zákoutími, nebo stále objevujete nové možnosti? Měníte vy podobu místa, nebo to samotné místo mění vás? Honzo.
2: Tak jak už padlo, tak letošní ročník, který budeme mít, tak bude 70., což je, myslím, dost času na to, aby si město a ten festival na sebe přinejmenším zvykli. Nicméně já za sebe můžu říct, že za těch 10 let, kdy se Šrámkovou Sobotkou nějak žiju, tak mě nepřestává fascinovat to, jak ačkoliv malo město, ne úplně velká brána do českého ráje, tak nějaké plné míst, které, když se procházím, když se mi to zrovna povede se teda procházet i mimo ta frekventovaná zákoutí, tak jak je nabité různým scénickým potenciálem, že tady si řeknu, je, tady by bylo super scénické čtení a je, tady by bylo super udělat site-specific poslech. Ale pak to samozřejmě začne narážet tyhle ty nápady na různé provozní a logistické překážky, ale to už je zase jako můj úkol si s tím nějak poradit, ale abych odpověděl, tak myslím, že když tady bylo několikrát zmíněno slovo dialog, tak že to město s tou akcí vede i po těch 70 letech velmi živý dialog.
0: Adélo?
1: Já jsem byla připravená se vytahovat tím, že regiony vstupují do 31. ročníku, což se teď dělá těžko. Nicméně i za tu dobu, za těch 31 ročníků se ten festival hodně proměnil, vyzkoušel různé podoby a v tuhle chvíli tím festivalem opravdu žije celé město. Což samozřejmě neznamená, že my pořád nehledáme nové prostory nebo nové možnosti. Souvisí to jak s tím, že divadelní umění se vyvíjí a vznikají různé specifické projekty, kterým by třeba slušel nějaký industriální prostor nebo nějaký opravdu pěkný sklep. A tím to nemyslím, že to je ošklivé, ale že prostě potřebují svoji atmosféru a něco jim třeba sebereme tím, že je strčíme do klasického kukátkového prostoru. Tak to samozřejmě neustále hledáme a je to výzva a objevují se takovéhle výzvy pravidelně, ale mám pocit, že to město s festivalem teď žije opravdu v pěkný vzájemný symbioze. Nás to, jak město žije a jaký feedback máme vlastně od diváků i od těch běžných návštěvníků města, kteří prostě, když přijedou, tak okamžitě zjistí, že se tam něco děje a třeba se někde zastaví, tak tohle to pro nás je vlastně nesmírně důležitý.
0: Petře?
3: Tak my jsme 25-letý, tak to už mě taky přijde čtvrt století, taky už jsme tam dost to zažili. Já třeba osobně se neminul ani jeden ročník, takže jsem byl na všech. A vůbec důvod vzniku toho festivalu, já si myslím, že už to má v prazákladu v té myšlenky, že to je fascinace tím místem, tím silným géniem Locik, který v tom Labském údolí, tam v předhůří Krkonoš vlastně je, ona řada členů nebo toho našeho přípravného výboru tam už vlastně i zahnízdila, já už tam mám také trvalé bydliště ve vedlejší vesnici, ale ten kraj vlastně miluju a samotného mě to překvapuje, jak je tam neustále co objevovat, jak je to tak bohaté místo vlastně ke zdivadelnění vůbec, jakože to je taková divadelní krajina, barokní krajina, která je opravdu úplně jedinečná. A všechny ty umělce, kterými tam zveme, tak jsou hodně fascinovaný tím místem. nejenom barokem, ale myslím, že to je jakoby zejména to místo, proč se tam rádi všichni znovu vrací. Ale zároveň i to místo je trochu vykořeněné, nebo stejně jako baroko je plné kontrastů, takže neříkám, že všechno jde úplně hladce a neustále máme s kým bojovat, stejně jako Špork bojoval s jezuity vedle v Žirči, tak my máme pořád vůči komu se nějakým způsobem obhajovat, anebo prostě... Máme pocit, že ne všichni ten festival tam chtějí, nebo že v něm vidí smysl, ale to je prostě tím vykořeněním toho místa a tím, že to byly ty Sudety a že tam určitá ta entita, zejména ta německá, která tam byla velmi silná, tak byla vysídlena a teďka se jako znovu objevují, obnovují ty kořeny a znovu se to místo revitalizuje a myslím si zcela nesebekriticky, že k tomu hodně pomohlo to živé umění, které tam právě náš festival už těch 25 let přináší, že to není jenom o obnově těch památek, ale nějak obnově prostě toho myšlení a toho ducha, toho místa. Tak doufám, že se to postupně daří. Ono to jsou takové vlny a že nás, ale o tom se ještě určitě budeme bavit, že nás i ty místní čím dál více přijímají a berou jako součást toho jejich celoročního fungování právě v tomhletom údolí.
0: Na festivalu Regiony má své místo i elektronická hudba. Jedním z interpretů tohoto žánru, kterého najdeme v programu, je brněnské trio Opatův modul. Je možné, že v sobotu 20. června v setu zahraje i skladbu Scarecrow, kterou si teď představíme.

0: Důležitou součástí měst i obcí je nejen jeho veřejný prostor, ale také jeho obyvatele, jak už jsme na to narazili v předchozí otázky. Jaký je vztah místních obyvatel k vašim akcím? Daří se vám nějakým způsobem mapovat, jaké procento z nich je mezi stálými návštěvníky? A setkáváte se, jak už třeba Petr naznačoval, s nějakými odmítavými reakcemi? Adélo.
1: Tak Mezinárodnímu divadelnímu festivalu Regiony se v Hradci říká divadelňák. Myslím si, že v tom je už obsažena nějaký určitý druh láskyplnosti místních obyvatel, kteří na ten festival hodně chodí. Já jsem si byla letos v předprodeji dobít té pracovní baterky tím, že tak jsem tam byla na otevření přítomná a viděla jsem prostě tu dlouhou frontu našich diváků, kteří ještě hodinu před otevřením pokladny už stáli ve frontě a měli ty lepíky, na kterých měli vypsané inscenace, na který rozhodně musí sehnat lístky. A to mi přišlo jako neskutečně krásný a opravdu jsem si ten okamžik užila. Zároveň samozřejmě existují diváci, kteří nebo lidé, pro které divadlo nic moc neznamená, ale my se snažíme být vůči našim obyvatelům v Hradci velmi ohleduplní, protože samozřejmě ten divadelní festival je velký zásah do těch jejich životů, když stáví ráno do práce, hluk je ruší a podobně, takže všechny akce, které jsou v naší režii, končí s nočním klidem. Velmi se staráme o prostředí, ve kterém působíme, takže se staráme o úklid odpadu a podobné věci a snažíme se neomezovat ten běžný život v centru města, byť to centrum města tím festivalem se opravdu rozžije. Ale zase říkám, máme na to i velmi pozitivní ohlasy a to jak od běžných diváků, od diváků z okolí, kteří přijíždějí si užít tu festivalovou atmosféru a pak ale i od té odborné obce, která tím festivalem dost často začíná svoje divadelní prázdniny a mnohdy je to až trošku terapeutické setkání.
0: Honzo.
2: Tak Šrámkovka, jak říkáme mazlivě zase my, tak před těmi 7-10 lety vznikla z iniciativy místních a lidí, kteří byli zapáleni pro odkaz Frání Šrámka, zmíním hlavně jeho družku Miloslavu Hrdličkovou Šrámkovou a myslím si, že v průběhu těch 7 dekád se na tomhle nic nezměnilo, že se místní k tomu odkazu hlásí a jakkoliv samozřejmě především s nástupem nového tisíciletí a těch posledních 2 dekád to začalo narážet, jak festival rostl na nějaké limity toho města, protože v tom poklidu najednou přijde ten týden, kdy se tam navalí několik stovek lidí, kteří tam celý ten týden stráví, včetně potom těch, kteří přijedou třeba jenom na jednotlivé body toho programu, tak jak už Adéla říkala, i my se snažíme o to nějak pečovat s těma lidma, komunikovat, aby neměli pocit, že se ze Šrámkovy sobotky stala akce, která je tak vytržená z toho místa nebo znásilňuje to město a je to nějaký intelektuální, elitářský tábor sám pro sebe, ale že je to ta Šrámkovka, na kterou jsou zvyklí a jsou jim tam dveře otevřené, tak jako to bylo i dříve. Takže stává se samozřejmě, že ne každý vítá ten týden s nějakou libostí, ale snad ne příliš optimisticky, ale pravdivě můžu říct, že minimálně poslední roky to opravdu začíná žít nějaké větší synergii.
0: Chtěl bys něco doplnit, Petře?
3: Určitě, tohle je pro mě jakoby hodně takové ožehavé téma, protože nám se v průběhu těch ročníků právě stalo, že my jsme se hodně cílili na to naše publikum, které za náma jezdí a vytvořili jsme si jakoby podle mě velmi pevnou diváckou základnu, která je strašně fajn a přijímá vlastně velmi otevřeně to baroko a ty fúze barokní. A je velmi tolerantní a vlastně všeho chtivý, ale trochu jsme vlastně v tom zapomněli na to místní publikum a to se snažíme teďka několika ročníky, už asi vlastně před 3 rokama jsme si řekli, že na tom musíme opravdu zapracovat, protože jsme se vzdálili, že to je trošku, se stalo to, co Honza říkal, že jsme tam začali být brány jako takový elitáři a vlastně, že nejsme srozumitelní pro ty místňáky. Jak se říká, proto ani nemáme žádný takový familiární název pro náš festák. Takže je to teatrum a pro řadu, myslím, místních to je i takový strašák, přesně, že jim to ruší ten jejich zavedený klid. Ale takže jsme proto udělali řadu opatření, třeba, že jsme se trochu posunuli, to naše hlavní centrum, protože já jsem vždycky si přál být hodně součástí ty obce, ale ne, že bychom dělali v obci, různé programové body, nebo různé prostě eventy, ale tu hlavní večerní stage jsme posunuli trošku mimo obec, aby jsme nerušili tolik ten noční klid a zároveň taky jsme vytvořili takový prolog pro místně. A už loni jsme se spojili s takým dokumentárním divadlem Tisíci hran, který zapojil místní obyvatele do takový jakoby site specific procházky v rámci našeho programu, kteří i vystupovali v tom dokumentárním představení, který připravili pro místňáky nejdřív předvečer toho festivalu. Jsme se sešli v obecním hostinci a vzpomínalo se tam při dokumentárních, jako měli různý fotografie a videa na místního jako velmi svérázného hospodského, kterému se říkalo Prdiola. Pak se šlo do místní bývalé školy, kde zase vzpomínali ty, na své učitele, ty žáci bývali, kteří tam doposud žijí v Kuksu. Potom jsme byli také u pramene Kukského, který kde stával původní zámek Šporkův a oni tam vzpomínali na koupaliště, který tam bylo vlastně a podařilo se nám takhle jako hezky zapojit místně nějaký velmi jako aktivně. Potom divadlo Dno s Jirkou Jelínkem připravili představení kronikárium z kukských kronik, které si zahrál pro místňáky právě v té hospodě. A myslím si, že se nám takhle postupně daří je vtahovat. A měl jsem z toho velmi dobrý pocit. A zároveň jsme taky otevřeli nový kulturní prostor ve vedlejší vesnici, hnedka kilometr tam teď ve Stanovicích, 129. A tam jsme zase připravili jako vánoční setkání s místňákama. A vlastně přišlo docela hodně lidí, takže postupně takhle se snažíme je zpátky vzít do hry. Ono to v těch prvních ročnicích, co já si pamatuju, tak to bylo, že se účastnili jako dobrovolníci. A dokonce jsme tam měli i dětský amatérský soubor, který se zabýval barokem vždycky v rámci rezidence. Týden před začátkem jsem zkoušela krátká inscenace s kukskýma dětma. A to se trochu vytratilo, takže to zase zpátky vracíme do hry, protože moc o ten kontakt s místními i s místní samosprávou stojíme.
0: Pojďme na to navázat. Adélo, součástí festivalu Regiony bude také speciální koprodukční projekt. Tahle země není pro starý. Inspirovaný životy seniorů a seniorek, kteří jsou zároveň spoluautory a partnery toho tvůrčího procesu. Jak tento participativní tvar funguje?
1: My rezidenční projekt máme vlastně od roku 2023, takže letos už je to několikátý. Je to, vychází právě z toho, že my máme svoje město rádi, takže i tohle je site-specific projekt. Vznikl na základě open callu, který jsme vyhlašovali a kde vlastně jedna z těch podmínek byla právě, že to má být projekt, který z toho města nějakým způsobem vychází. Vznikl nakonec projekt, který je vznikl ze spolupráce Chemického divadla, Divadla setkání, Nové sítě. A je to taková participativní procházka. Vychází se, zřejmě se bude vycházet z Malého náměstí a projde se tím centrem. A přináší témata, která jsme považovali za vlastně ve společnosti celkem okrajová a vychází z seniorských témat a z toho, co vlastně sami seniori, se kterými Chemické divadlo a Divadlo setkání spolupracovalo, říkali o svém životě a sami v tom i hrají a nějakým způsobem se podílí. Je to vlastně hodně zajímavý projekt, protože se tam objevuje opravdu řada témat a zároveň se prochází i danými místy, ke kterým mají nějakým způsobem ti hradečtí seniori nebo obecně se týkají toho seniorského světa. A kombinují se jak ty živé scény, jakoby divadelnější, tak vlastně výtvarný přístup k performativitě a zároveň i čistě audio nahrávky, protože diváci na začátku dostanou klasicky sluchátka a společně tedy s těmi průvodci procházejí určitá jakoby stanoviště, kde se právě nějakému tématu nebo něčemu konkrétnímu věnují. Já to vlastně nechci moc spoilovat, protože scénář jsem samozřejmě četla a velmi mě okouzlil, pobavil, někdy trochu dojmul a nechci úplně prozrazovat, koho přesně potkají nebo na co narazí, protože mám pocit, že to tajemství, to, že se člověk nechá někam vést, je součástí toho zážitku, takže říkat, že dojdou z bodu A do bodu B, tady mám pocit, že nemá úplně smysl, ale chtěla bych lidi rozhodně nalákat, protože to je unikátní zážitek a opravdu příležitost se napojit na někoho dalšího a vnímat a je to to divadlo setkání.
0: Vaše festivaly jsou vstřícné i k rodičům a dětem. Věřím, že toho v těch bodů v programu je hodně, ale na co byste rádi upozornili právě tuto skupinu návštěvníků? Honzo.
2: My samozřejmě myslíme na to, že dospělí, na které ten festival primárně míří, tak by často rádi přijeli do Sobotky i s dětmi. Takže krom toho, že nabízíme jak poměrně širokou programovou paletu pro ně, i v rámci dílen, tak to děláme i pro jejich ratolesti, takže zatímco dospělí mohou jít dopoledne na přednášku nebo se účastnit některého z těch tvůrčích nebo didaktických workshopů, tak paralelně s tím mají svoje vyžití i děti, ať už se jedná o divadelní dílny, budeme mít ve společnosti, ve spolupráci s Disma, s novým rozhlasovým dětským souborem, podcastovou dílnu, recitační dílnu pro děti, tak to je jedna polovina toho a aby se na ně nezapomínalo ani v průběhu dne, tak pravidelně o 16:00 nám začíná dětská programová linie, která je tak jako žánrově pestrá a navazuje na ní odpolední dětská dílna, takže rodiče můžou vlastně zase odložit děti do dílny, aby si ten festival užili také po svém a užívat si oni sami potom toho města nebo programu.
0: Petře?
3: Já taky vezmu obecněji, asi jako Honza, s tím, že náš festival je otevřený úplně komukoliv, kdo se chce nechat okouzlit barokem a nebo mu tam něco říká přesně to místo, o kterém jsme se bavili, ten silný genius Loci, a myslíme, že takhle může být okouzlen přesně i ten dětský divák a zároveň naše tvorba co my máme rádi, třeba pokud se bavím o divadle, tak to je hodně hravý přístup k divadlu, takže se to dětem hodně líbí, to, co máme v rámci programu. Ale ono za ty leta už nám tam vzniklo takové, ne dětské centrum, ale v odpoledních hodinách tam v parčíku pod hospitálem, kde stojí šapito a kafekára u jednorožce, tak tam vlastně my směřujeme hodně inscenace anebo program právě cílený na rodinného diváka, hodně loutkových věcí tam je, se jí to tam opanuje, divadlo Dno, které tam dělá i zároveň vždycky kolem poledního, prostě takové loutkové zpravodajství z předchozích festivalů Dnů v podobě loutek, takže jmenuje se to polévkové divadlo, takže ty návštěvníci si tam můžou dát v kafe polévku, vždycky speciální, a k tomu dostanou i divadlo. A plus samozřejmě máme hodně blízko k loutkovému divadlu, takže v průběhu celé té programové skladby, kterou letos připravujeme, tak je tam řada loutkových inscenací, které jsou určeny i dětskému diváku, ale ne jenom primárně jemu, protože si nemyslíme, že loutky rovná se divadlo pro děti, to rozhodně ne. O tom se asi ještě taky pobavíme, tak ale přesto jsou tam ty inscenace. Já bych vyzdvihl pro mě úplně moc milovaná inscenace Baba Jaga, Loutky bez hranic, tak to si myslím, že je pro dětského diváka úplně ideální, ale i Geisleři mají o původu Kuksu, kde se zabýváme legendou, jak vznikly lázně v Kuksu a tak dále, takže je tam toho každý den určitě pro rodinného diváka, na něj myslíme a počítáme s ním.
0: Adélo?
1: Velká část našeho programu je věnovaná dětskému divákovi, ostatně spolupořadatelem regionu je i divadlo Trak, což mimochodem je vždycky dobrý nápad vzít dítě na festivalu a jít se podívat, co se děje v divadle Drak nebo kolem divadla Drak, protože tam je vlastně ten program po celou dobu festivalu velmi bohatý a zaměřený na dětského diváka. Proběhne dračí víkend od 19. do 22. června, kde divadlo Drak jednak odprezentuje část svého letošního dramplánu, čímž projde vlastně ty různé věkové kategorie, protože tam už si pak najdou svoje kategorie 3+, 8+, 10+, ale je tam řada dalších inscenací vysloveně pro děti. Ale máme na festivalu špičková loutková divadla pro děti, která jsou možná už jako ty jejich inscenace, moderní inscenace loutkového divadla dost často lákají rodinného diváka, protože prostě dobrý loutkový divadlo baví i dospělého. A díky regionům vlastně v tom Hradeckém kraji pak je možný vidět špičkový loutkový divadla z Česka, ať už jde o naivní divadlo Liberec nebo divadlo Alfa. A jsou tam ty kategorie opravdu od těch nejmenších dětí až do teenage publika. Ostatně u nás na regionech hrajou i tady Petrovi Geisler z Hofkomedian, ten hrajou Hněv, myslím, že 23.
3: Je, a krása,
1: hněv, je zrovna, hněv je zrovna pro teenage publikum. Mm. Ale taky je možný si na regionech nakoukat třeba tvorbu té úplně nejmladší loutkářské generace, jako jsou soubory Musashi Entertainment, R405 nebo Fra. A to taky můžu doporučit komukoliv s dětma, ale i komukoliv, kdo prostě má nějaký vztah k výtvarnu, nebo kdo má rád hračičkování. A každopádně regiony jsou opravdu pro dětského diváka velmi vhodný a ostatně i v Žižkových sadech je obrovský program pro děti, a to včetně i různých tvůrčích dílen a podobného interaktivnějšího ještě vyžití.
0: I festival Teatrum Kux má svůj hudební program. Ve středu 19. srpna v Refektáři zde zahraje portugalský kytarista Tiago Matias. My si zahrajeme jeho úpravu barokního manuskriptu Caifrás de Viola.

0: Café. Festivaly představují celoroční práci celého týmu lidí a pak jsou během pár dní pryč. Co pro vás představuje esenci vašich akcí? Snažíte se ji nějak konzervovat? Petře.
1: No, já myslím, že my jsme v tom festivalu namočený asi úplně celoročně, takže my už teďka připravujeme ten následující ročník, že víme, co bychom chtěli, aby bylo tím tématem, domlouváme společné projekty, ale vlastně i se snažíme trošku rozšiřovat tu naši činnost mimo ten festival, ať už je to formou rezidencí, které vyhlašujeme, nebo open cally, které vlastně jsme se teďka rozhodli, že hnedka po skončení toho ročníku hned vyhlašujeme už téma ročníku následujícího, zároveň pořádáme malou loutkovou inventuru u nás v Kuksu na zahájení sezóny teďka v červnu, takže my s tím festivalem žijeme celoročně, takže ani nemám pocit, že by se měl nějak konzervovat. A ani mi to k tomu, protože mě zejména jde o živé umění a nebo přeju si, aby ten festival byl živý, aby to nebylo, jak já s oblibou říkám, jízda na mrtvém koni, to naše baroko, aby jsme nerekonstruovali, ale vedli ten dialog se současným divákem. Takže nekonzervujeme, ale jedeme prostě a přemýšlíme do budoucna a neustále se snažíme něco vymýšlet. Tak to je asi ten náš celoroční život s Teatrem Kuk.
0: Jste celoročně naložení.
1: Jsme celoročně naložení. Zejména vlastně ten náš jakoby ústřední, ta hlava, což na to bych nerad zapomněl, že my jsme taková trojice, to je Kačka Bohadlová, což je naše ředitelka festivalová i Geislerů, a pak Stanislav Bohadlo, což je její otec a zároveň vlastně nějaký duchovní otec celé té myšlenky vzniku toho festivalu, a je to významný muzikolog, takže ten se hodně orientuje v té hudební části a my zase máme na starosti tu divadelní a společně vždycky dáváme ten mozkový tras dokupy a u nás na chlupě se vždycky sejdeme a vymýšlíme prostě neuskutečnitelné věci a ono pak z toho se vždycky něco uchytí.
0: Honzo.
2: Tak mám-li vystihnout u esenci Šrámkovky, tak dovolím si použít slova Radovana Lipuse, který mluví o tom, že Sobotka se i díky festivalu stává vždycky hlavním městem prázdnin, což mi přijde...
1: Pak teda Kuks, že jo?
2: A samozřejmě.
3: Ale hlavně ten Hradec.
2: Ano. Tak Hradec dělá prázdninám prolog, my to vykopneme, ty prázdniny.
1: Ano, to epilog.
2: Teatrum Kuks je takový důstojný epilog. Takový. Nicméně to si myslím, že to hlavní město prázdnin je ve zkratce to, co bychom chtěli, aby Šrámkovka přinášela do toho města a těm, kteří se na ní přijedou podívat. Nicméně, co se týče toho konzervování, tak v podstatě navážu na to, co říkal Petr. My teďka ku příležitosti toho 70. výročí se samozřejmě zamýšlíme nad tím, jaké jsou nějaké další možnosti, které Festival českého jazyka, řeči a literatury v nějakém současném světě a se všemi jeho problémy a výzvami může nabídnout. Takže se snažíme opravdu nacházet taková východiska, která budou zajímavá i

0: okamžiku, kdy třeba ten jazyk je někde na periferii toho, toho obecného zájmu. A zároveň, jak už taky padlo, na konci festivalu vždycky zvoláváme ta a ta sobotka skončila a žije ta a ta Žrámkova sobotka, takže to vlastně nikdy nekončí a tím festivalem žijeme opravdu v průběhu celého roku.
1: Adelo?
2: No, já musím souhlasit s tím, že jakákoliv konzervace v rámci živého umění docela ošemetná věc. A já vždycky říkám, že divadlo je jako jídlo a prostě rozdíl mezi čerstvou zeleninou a konzervovanou zeleninou je obrovský. Takže my právě víc než konzervovat se snažíme poučit a rozvíjet a tím, že právě ta práce je kontinuální a v tuhle chvíli ještě festival s diváky neodstartoval, ale my už řešíme vlastně příští ročník, tak se po každý snažíme vzít ten recept a uvařit ho na příští rok ještě lépe a poučit se právě z toho, co fungovalo a přidávat nový nápady, nový ingredience a zase na konci té večeře to vyhodnotit a začít znovu.
1: Velkým tématem nejen festivalu může být také otázka udržitelnosti týmu. Všechny vaše festivaly existují už dlouhou dobu. Jaký je váš recept na udržení festivalu v průběhu tolika let? Co vás motivuje, Petře?
3: Já začínám. A tohle je takové bolavé místo zrovna, protože to neustále řešíme. Teď jsme zrovna v bodě takového přerodu, že měníme jako vedení produkce a tak dále. A máme tam takové jako etapy, no, kdy se nám ty lidi prostě vyčerpají. A teda ten základ zůstává. A já vlastně nevím, čím to je. My v tom vidíme prostě smysl. A nás to pak vždycky uskuteční každého toho ročníku tak nabije a dá nám to, tam se to vždycky nejvíc, celý ten tým stmelí, to, že celá ta dřina předtím a ty klacky pod nohy, co jsme museli zdolávat, takže to k něčemu bylo, tak ten tým hodně drží pohromadě v průběhu toho festivalu, pak ještě jako dojíždí a pak tam právě jako začíná být ta další přípravná fáze a jako prostě pracujeme v kultuře a ono se to jako podle mě jinak než srdcem dělat nedá, musí tam být ta láska pro tu věc, protože pokud vyprchá, ale což je samozřejmý, tak to nic jiného nevykompenzuje. Takže to se nám jakoby stává, že u někoho ta zamilovanost odejde, tak se musíme, ale samozřejmě se vší láskou, rozloučit a hledáme někoho nového. Takže jako nám se ten tým docela pravidelně obnovuje v určitých cyklech a to jsme zrovna teďka v tom přerodu. Ale jinak, no pak jsme tady ty staří matadoři, kteří už tomu propadli a nedá se nic dělat, asi nám to zůstane, ale jsme rádi, nebo dává nám to pořád smysl a baví nás to a zejména inspiruje. Ale může ten pramen vyschnout, ale doufáme, že do té doby budeme mít nějakého nástupce, co to zase po nás převezme, protože mám pocit, že by byla škoda tuhle tu kontinuitu už 25 letou ukončit. Ona tam mezi tím byla, o toho špodměném vazujeme na tu 300 letou, že jo, ale tam byla nějaká prodleva, tak bychom teďka rádi navázali na ten odkaz, který nám tam ten Špork vybudoval, protože je z čeho čerpat.
1: Honzo.
0: Tak u nás krom toho, že na nějakou kontinuitu té akce dohlíží přípravný výbor, což je 11 lidí, kteří se schází opakovaně v průběhu té sezóny, aby dali dohromady nějaké dramaturgické impulzy a to směřování festivalu, jak pro ten konkrétní ročník, který je zrovna na stole, tak i do dalších let. Tak to, co si myslím, že aktuálně jádrem životnosti toho festivalu je sobotecký divadelní soubor, který se jmenuje Studio Šrámkova domu a je u Šrámkovky od jejich počátku a v různé intenzitě se na tom festivalu podílel, ale myslím, že posledních třeba 5 let se to semknulo o to intenzivněji, že krom těch dospělých, kteří na ten soubor jsou nabalení, což jsem mimo jiné i já, nebo kolegyně Lada Blažejová, který ten soubor vede a jsme v jádru té organizace, tak jsme si začali k sobě nabírat ty teenagery, respektive ty členy a členky toho souboru, kteří v Sobotce prostě vyrůstají společně s tím festivalem, účastnili se opakovaně těch dětských dílen a prostě tak postupně se nechávají protknout tou akcí a jednak je výchovné jim dát, pokud mají proto chuť a vůli, nějaký úkol nebo možnost, jak se na tom festivalu můžou realizovat taky, ale v nějakým širším hledisku předáváme jakoby ten festival opravdu do rukou těm místním, kteří jsou často vysokoškoláci nebo jsou to velmi schopní lidé, a to si myslím, že je ten kámen mudrců nebo to, co dá Šrámkově Sobotce spoustu dalších let.
1: Adélo?
2: U nás je ta situace asi poměrně specifická, protože tím, že ten festival spolu organizuje nejen Klicperovo divadlo, ale divadlo Drak a kulturní neziskovka Kontrapunkt, tak na vzniku toho festivalu se podílejí z velké části zaměstnanci Klicperova divadla a divadla Drak, kteří to mají jako součást své běžné práce, takže potom, co zařídí běžný chod našich dvou divadel, tak jdou organizovat festival. Zároveň v Kontrapunktu tedy je tým složený z externistů, kteří se vysloveně přihlásili k tomu, že by rádi organizovali festival a tudíž to dělají, ale i tam se vlastně ten tým v posledních letech ustálil a ve chvíli, kdy vlastně ten festival má přes 300 produkcí v průběhu těch 8 dní, do čehož počítáme nejenom samotná divadelní představení, ale i koncerty, diskuze, workshopy, tak přichází na řadu i velká spousta dobrovolníků, kteří v té finální části vlastně nám s tou organizací pomáhají, bez kterých by to ve finále vůbec nešlo. A myslím si, že to, co ty týmy drží nad vodou a pohromadě, je vzpomínka na ten předchozí ročník a na to, jak je to jako báječná akce, jak ve finále, když už přijde na těch 8 dní, vlastně dostaneme tu práci velmi, jako tu energii z té práce velmi dobře zpátky, protože opravdu vidíme, že to mělo smysl a že o to někdo má zájem, že to někomu dělá radost a že to město najednou vlastně žije úplně jiným životem, velmi kulturním životem, že se potkáme se všemi svými kamarády, jako v mém případě prakticky doslova. A to je to, co si myslím, že bez čeho by to nešlo. Bez tohohle druhu jakoby potlesku si myslím, že už by se do toho nikdo nepouštěl.
1: Teatrum Kux je součástí celorepublikové iniciativy Rok loutkového divadla, připomínající 10. výročí zapsání slovenského a českého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Na začátku června, jak už zmiňoval Petře, pořádáte již 5. ročník malé loutkové inventury. Už jsme se tady toho trochu dotkli, že to loutkové divadlo neznamená divadlo pro děti. Tak jaké je podle tebe současné loutkové divadlo pro dospělé a co bys rád vyzdvihl?
3: Já mám pocit, že teďka dochází k takové renesanci loutkové divadla. Já mám z toho velmi dobrý pocit u té mladé generace. Mě naučil milovat loutkové divadlo právě z Draku Josef Krofta, což byl můj pedagog na DAMU. Takže já miluju loutkové divadlo a cítil jsem určité období takový odklon od loutek právě z tohohle důvodu, že je to jenom divadlo pro děti. A teď cítím z té mladé generace, že se k ním vracejí, k loutkám, ale trošku jiným způsobem, než já jsem byl zvyklý, nebo než já vnímám loutky hodně jako situačně, tak oni jdou do takového podobenství a udržitelnosti, mám pocit, že oni se hodně inspirují přírodními materiály. Je to velmi, jako vytvářejí pomocí loutek velmi specifické prostředí, vlastně podobu toho světa, a je to až jakoby na pomezí výtvarného divadla, výtvarné instalace, a to mně přijde hodně zajímavý. A tyhle ty soubory mi hodně oslovujeme a jsou vlastně v kontrastu, si myslím, jakoby k té starší generaci, ať už teďka zmiňované loutky bez hranic, které který jedou tím klasičtějším způsobem, nebo naivní divadlo, jak už zmiňované. Takže to je taková zajímavý kontrast, který my nabízíme v rámci právě té naší malé loutkové inventury, kdy se my specializujeme přímo jako na to divadlo určené dospělému divákovi, aby byl zasažený tím výtvarným divadlem, které si myslím, že v tom současném loutkovém divadle převládá.
1: Kdybyste měli z pestrých programů vašich festivalů vybrat něco, na co byste rádi posluchači upozornili, co by to bylo, Adélo?
2: Určitě náš zahraniční program, to je opravdu unikátní divácká příležitost. Ať už je to Macbeth Song, kde tři čarodejnice v podstatě stvárňují Tiger Lilies, hudební kapela, nebo francouzské představení o povaze otcovství Otcové, a nebo mezinárodní koprodukce mezi Slovenskem, Polskem, Německem Negativy sněhu. A pak z loutkového divadla pro dospělé, pak třeba nizozemské představení Brás, které je hudebně, kabaretně, objektovoloutkové a neskutečně zábavné.
1: Petře.
3: Já bych nejradši, nebo já osobně, na co se nejvíc těším, tak to je na to naše publikum, protože to je, myslím, unikátní úplně, až takové jako přátelské, a my společně vyjíždíme vždycky v rámci festivalu na společný výlet, který je vždycky ve čtvrtek, my začínáme ve středu a ve čtvrtek se jede na výlet do okolí a objevujeme pro ty naše diváky zajímavá místa. Tak teď pojedeme do takových zaniklých lázní svatojánských, které už nejsou, ale byly tam, a Hraničnímu kameni, Šporkova panství a tak dále, a kde zastřelil jelena a prostě řadu takových jakoby příběhů, které se k tomu vážou, a po sochařské výzdobě s místním sochařem právě, které jsou rozesety kukské sochy po celém tom okolí. Takže to třeba na to, ale pak je tam toho řada jakoby dalších, a já bych jenom ještě moc rád pozval na The Voice Band, na jejich voicebandovou operu Láska, vzdor a smrt E.F. Buriana, která je úplně unikátní, tak to tam bude vlastně Derniera, a nebo na neobarokní operu La Daphne od ensemble Damian, Vítka Zouhá a Tomáše Hanzlíka, což je taky úplně unikátní projekt hudební.
1: Honzo?
0: Já bych mezi tou řadou divadelních představení, koncertů, besed, přednášek, autorských čteních možná trochu atypicky vypíchnul pořad, který budeme věnovat tomu 70. výročí Šrámkovy sobotky. Nazvali jsme ho příznačně 70 Šrámkových sobotek. Bude to 10. července, téměř na závěr festivalu, a chci se o něm zmínit kvůli tomu, že se budeme po tom festivalu bavit v kontextu těch různých dekád, a budou samozřejmě přizvány osobnosti, které byly pro ty dekády nějak určující, že bude příležitost se setkat s lidmi, kteří zažili opravdu tu první Šrámkovu sobotku, a myslím si, že to bude skvělá možnost pro to se setkat.
1: Dnešní Art Café je u konce a já se loučím se svými hosty. Předsedkyní Dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Regiony Adélou Vondrákovou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Organizátorem festivalu Šrámkova sobotka Honzou Trčem.
0: Já taky děkuji a těším se.
1: A uměleckým šéfem festivalu Teatrum Kux, režisérem Petrem Haškem.
3: Moc díky za pozvání.
1: V pondělí 22. června vystoupí v rámci festivalu Regiony v šapitou u Kašny indie písničkářka Květach. My si od ní zahrajeme nejnovější singl Samota. Od mikrofonu Art Café Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Dominika Midhofer.

0: Je 18 hodin, skončilo Art Café, kterého se zítra ujme Aleš Opekar a představí nám nové desky zkušených rockerů od Precedence, Michala Pavlíčka po Famous Five. To bude to zítra v 17 hodin. Jana Kozubková přeje klidné chvíle od mikrofonu Vltavy z technického zázemí Viktor Láně. Je úterý 26. května, dnes je tomu 100 let od narození trumpetisty a skladatele Milese Davis. Se také Ondřej Konrád se připojuje k oslavám jeho jedinečnosti.
1: Jazzový podvečer. Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Připomínáme si 100 let od narození Milese Davise a dnes to bude především připomínka jeho výjimečné spolupráce, ale nikoliv snad kuse, naopak procházela spolu vlastně několika dekádami s aranžérem a dirigentem Gilem Evansem. Podle mého je nejúžasnější z jejich bohaté spolupráce zpracování Gershwinovy opery Porgy and Bess.

V závěru jste si určitě všimli té role tuby. V rukou a ústech byla Barbara, skvělého technického hráče, a byl to takový, řekl bych, dost typický prvek Evansových aranží. Album Porgy and Bess vyšlo v roce 58, ale Evans se s Davisem znali už od konce 40. let, kdy spolu pořídili sérii nahrávek devítičlenné skupiny. Tehdy ovšem vycházeli jenom jednotlivě, respektive jako singly. LP desky neexistovaly a jako komplet se tahle ta várka snímků objevila na albu Birth of Cool až v roce 1957, čili měla vyjadřovat vlastně zrození stylu cool jazzu, který byl takovou odpovědí na velmi energický, překotný a nervní bebop, ve kterém ovšem hrál mladý Miles Davis v 40. letech také docela podstatnou roli. Nicméně to, ten cool jazz, speciálně potom v těch velkých krásných aranžmá a hodně objevných Gila Evanse mu nesmírně slušel. Čili následovala další deska Miles Ahead a firma Columbia, ze kterou měl Davis tehdy čerstvě podepsanou smlouvu, byla otevřena další spolupráci. Takže vzniklo právě v tom roce 58, jak už jsem říkal, zpracování původně vlastně árií z Gershwinovy opery.

Dileva zvolil pro tu nahrávku obsazení, které sice z části odpovídalo běžnému big bandovému posazu, to znamená 4 trubky, 4 trombóny, 5 hráčů na takzvané dřevěné nástroje, čili střídající saxofony s flétnami a klarinety, ale k tomu přibyli 3 hráči na lesní rohy, to už bylo hodně zvláštní, plus tuba, už zmíněná, Bill Barber, no a rytmiku tvořili ale Davisovi spoluhráči z jeho stále malé kapely, basista Paul Chambers, a za bicími se střídali Philly Joe Jones a Jimmy Cobb. Všechno bylo do poslední noty napsáno, ale Davis samozřejmě měl volné ruce při improvizacích, byť mu také Gil Evans tu a tam předepsal například stupnice, ve kterých se měl pohybovat. On sám, myslím tedy Miles Davis, hovořil o tom, že nejsložitější pro něj bylo držet se vlastně kdesi v rozmezí lidského hlasu, protože šlo o to instrumentální zpracování árií, ale to se mu dařilo, myslím, velmi dobře, například i v té nejslavnější z Porgy and Bess u Kolébavce Summertime.

Porgy and Bess, ovšem spolupráce Gila Evanse s Milesem Davisem nekončila. V roce 60 následovalo další pozoruhodné a v mnohem ohledu objevné album Sketches of Spain, vycházející ze právě španělské hudební, španělského hudebního odkazu. A ještě v roce 1963 zase Quiet Nights, částečně odrážející objevenou zrovna brazilskou hudbu. Ale zůstaňme u Porgy and Bess, která podle mého je skutečně ta asi nejzdařilejší, a úžasná práce Gila Evanse je slyšet například v árii, která je vlastně modlitbou jedné z hlavních postav za Bessino dosavadní utrpení, tuším, že ze třetího dějství té opery.

při poslechu Porgy and Bessy si uvědomíme, že to je vlastně nahrávka, která vznikla jen velmi krátce před natáčením Davisovy vůbec nejslavnější desky Kind of Blue, které je jakousi vlastně demonstrací nového přístupu, takzvaného modálního jazzu s využíváním starých církevních stupnicí, což otevíralo v mnohem ohledu dveře těm improvizátorům, a například zrovna na nahrávce It Ain't Necessarily So slyšíme to, co se potom na právě Kind of Blue tu a tam objevovalo.

Zbývá už jen dodat, že spoluprací na těch velkokapelových albech to nekončilo a Gil Evans stál za celou řadou Davisových dalších nahrávek v pozadí jako vlastně rádce, spíš takový, v takovém duchu celých koncepcí, a Miles Davis vždycky věděl, že se může na Evanse obrátit, když potřebuje s něčím poradit nebo když si s něčím sám ty rady úplně neví. Ale na Porgy and Bess to bylo celkem jasné od počátku. Poslední nahrávka dnešního podvečera I Love You Porgy a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Dnešní sté výročí narození Milese Davise přineslo na stanici Vltava týdenní sérii jazzových podvečerů. Zítra se zaměří Zdeněk Přidal na Milesu v druhý kvintet, to bude v 18 hodin, a dnes v čase Akademie ve 9:45 pohovoří Jakub Doležal s jazzmeny Petrem Hamáčkem a Liborem Šmoldasem o Milesově osobnosti a hudbě, a pak v 10:30 si také poslechneme část soundtracku k filmu mapujícího život Milese Davise Miles Ahead.
1: Četba na pokračování.
0: Podle Petra Placáka má jeho kniha Fízl didaktický účel. Je to návod, jak se bránit jakémukoliv vnějšímu nátlaku, ať už je jeho původcem stát nebo cokoliv jiného.

14. května 1984. 11. května 1984 provedli estébáci tajnou prohlídku bytu v Křivenické ulici. Vypovídá o tom zápis ze 14. května. Pramen se setkal s bývalým mluvčím Charty 77 Bedřichem Placákem v jeho bytě. Během rozhovoru jmenovaný předal Pramenu několik svých soukromých poznámek a materiálů, které zveřejnil nebo ještě hodlá zveřejnit, píše STB v Ptidepe, zastírajícím protizákonné vniknutí do cizího bytu bez soudního příkazu a bez přítomnosti třetí osoby. Kromě jiného si STB ofotila. Za prvé, informace o Chartě 77, dokument za leden 1984, za druhé, dokument Charty 77 číslo 6/84, prohlášení Charty 77, sdělení VONS číslo 355, závorka domovní prohlídka u Šabatové. Za osmé, Erich Fromm, židovská otázka. Za deváté, dokument Tragická dilemata sovětské světové moci. Za čtrnácté, Vladimír Boudník byl. Za sedmnácté, básně Petra Placáka. Za osmnácté, posudková komise, povídka Petra Placáka. Za dvacáté druhé, povídka Barťák, 14.6.1983. Za dvacáté třetí, námět na povídku Podivuhodný dopravní přestupek. Za dvacáté čtvrté, druhé dějství komedie o autu, které nevyjelo z garáže. Za 26. stížnost inspekci Ministerstva vnitra Československé socialistické republiky v roce 1984. Za 27. stížnost inspekci Ministerstva vnitra Československé socialistické republiky týkající se syna Jana Placáka. Opravdu povedený index. Povídka Barťák 14.6.1983. Námět na povídku Podivuhodný dopravní přestupek a druhé dějství komedie o autu, které nevyjelo z garáže, byla díla otce, který formou literární parodie pravidelně komentoval policejní opatření proti rodině. Dnes si můžete napsat, co chcete. Upsat se třeba k smrti a nikdo si vás ani nevšimne. Zatímco v této zlaté éře českého písemnictví mělo slovo přímo zázračnou moc. Stačilo několik řádek a věci se hned dali do pohybu. A slávu, po zásluze úřady archivovanou, jste měli zajištěnu na věky. 22. června 1984. Z toho dne pochází záznam odposlechnutého rozhovoru otce s Milošem Reichertem v bytě v Křivenické. Pramen byl přítomen v bytě doktora Bedřicha Placáka, bývalého mluvčího Charty 77, rozhovoru se signatářem Charty 77 Milošem Reichertem. Oba při vzájemném rozhovoru reagovali na program v televizi, kde právě hovořili o závadové mládeži. Na toto spojení hned reagoval Reichert s poznámkou, že oni už to prosadili, to slovo závadové. Uvedl, že to poprvé slyšel od Fízlů při nějakém výslechu asi před 4 lety. To slovo se do něho vepsalo jako příklad takové zhovadilosti a oni už to prosadili. Tak ta policie má takovou moc, že už i tu češtinu začíná uzurpovat. Jak dále to hodnotil? Závadová mládež, to přímo odporuje duchu češtiny a pravidlu odvozování. Jak poté namítal Placák, tohle policajtům nevadí. Tihle jsou možná tak posraní, že těm policajtům neodporují. Jinak oni se dost brání, mají tam ještě lidi, kteří cítí česky. Reichert se jen podivoval nad rčením závadová osoba, když už tak závadná, jak k tomu asi přišli. Dále se Reichert zmiňoval o Placákovi, o Petrovi a dotazoval se, zda slyšel už tu hudbu. Je to prý zajímavé, má doma textaře. Nejdříve předpokládal, že je absolutně amuzikální, na nic nehraje, ale dělal také nějaké ty skupiny, dělali texty. K tomu však Miloš dodal, že soudruzi po něm nějak jdou, něco o tom také zaslechl. Podle Placáka to psal nějaký pán. V loni s tím byl průser, že psali nějakou pornografii. Bylo to jenom porno pro porno. Jenom všechno
pro toto ošklivé slovo. Honza to napsal asi 10krát a oni mu to našli ve skřínce. Měl to na pracovišti. K tomu se zmínil Miloš, že tehdy s tou pistolí to bylo něco podobného. Náboje tam nebyly. Celý text je natolik debilní, že by si to člověk nevymyslel. Jako kdyby se nejednalo o zprávu kontrarozvědky, ale o slohové cvičení žáka prvního stupně základní školy po formální i obsahové stránce. Jinak se to ovšem vyvíjí dobře. Zaháleč, narkoman, pornograf, fašista, homosexuál, zloděj zapletený do krádeží uměleckých děl, píšící nihilistické a úpadkové texty a manipulující s pistolemi, které jsou podrobné úpravě schopné střelby. Co si do života přát víc? K jednomu ze způsobů, jak režim Imre Wéhre špehoval své občany, patřilo využívání takzvaných uličních či domovních fízlů či podfízlů, to znamená domovních důvěrníků a podobně. V rámci víceméně marné snahy STBáků zjistit něco o mém soukromém životě zadala pražská správa STB úkol obvodní policii v Praze 8 prošetřit mou pověst v místě bydliště, což nemohlo skončit jinak než jako úplná legrace. Sídliště, na které nás komunisti počátkem 80. let vystěhovali, bylo plné fízlů, lampasáků a dalších příslušníků komunistické družiny, kteří se za normalizace slétli do Prahy dělat kariéru. Člověk se tam z pochopitelných důvodů zdržoval jen na přespání. Května 1984. Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti zaslalo 29. května 1984 zprávě STB Praha zprávu o prošetření, to je výsledek prověrky v místě bydliště. Jmenovaný není politicky organizován a do politického ani veřejného života v bydlišti se nezapojuje. Na základě vystupování na veřejnosti jej dotazovaní hodnotí jako občana slušného jednání tiché, málomluvné povahy. Při setkání se omezuje na pozdrav, další rozhovory nenavazuje a proto nejsou známy bližší informace o jeho soukromí a zájmech. Společně s bratrem Janem žije ve společné domácnosti, s rodiči v bytě 3+1 první kategorie a dle posouzení jsou vztahy v rodině urovnané. Výjima věcí osobní potřeby, nevlastní majetek větší hodnoty. Otec, placák Bedřich, narozen 16.2.1914, je od 18.10.1973 majitelem osobního auta VAS 2101, státní poznávací značky ABP 9065. S okolím udržuje běžné formální styky. Styk s WC, vízovými cizinci a osobami z řad Charty 77 či vztahy do KS kapitalistických států nebyly zaregistrovány. V domě je však známo, že otec prošetřovaného je signatářem Charty 77. Za nepřítomnosti rodičů dochází do bytu návštěvy, jejichž totožnost nebyla zjištěna. Jedná se o osoby ve věku asi 25 let. Negativně na sebe upoutávají pozornost občanů svým oděvem, délkou vlasů a chováním. Jedná se ale pravděpodobně o styky jeho bratra Jana. Provedl Janeček, zapsala Faktorová, náčelník odboru, podpis nečitelný. Negativně na sebe upoutávají pozornost občanů svým oděvem, délkou vlasů a chováním. To bylo přesně ono. Za žádnou cenu nebýt spořádaný občan. Výnos ministra vnitra za Třetí říše umožňoval uvalit preventivní policejní vazbu na osoby, které svým asociálním chováním

tedy návštěvníky z nesocialistických zemí. To zní dnes téměř jako science fiction. Několik dní na to jsem pobýval u Němců v Věčné ulici, kam jsem pravidelně chodil terorizovat tamní obyvatele před čítáním svých juvenilních textů, když se zrovna od soudu s Jiřím Gruntorádem vrátila Dana Němcová a měla skvělý úlovek. Řadu básní z Magorových Labutích písní. Na cigaretovém papírku stočeném do malinké ruličky je Daně při polibku na chodbě strčil jazykem do úst Jirka Gruntorád, když ho spoutaného k soudu přivedli z věznice, kde seděl s Magorem. Nádhera. Už jenom kvůli tomu stojí Labutí písně za to. I když jsem byl společensky unavený, dal jsem si velké kafe a ihned jsme se jali motáky přepisovat a rozepisovat je do několika kopií. Dana mi text diktovala a já verše, písmenko po písmenku, klepal do staré Andrewoodky. A andělíčci přiletí na čela postýlek. Vůně dne rozleží se v snech a s vůní noci promíchány obalí něžné usínání. A zahrady se naplní rosou a milostí, svěceným zrním ptáky v hnízdech, andělé pohostí. Pár veršů a najednou mi bylo jasné, že komunisti nemůžou zvítězit. No, ráno bylo zase jinak. 11. června 1984. Toho dne u Bondyho pro změnu slídil agent Mary, jakýsi Ladislav Pražák, o kterém vůbec nevím, kdo to byl. Možná jsem ho znal pod přezdívkou. A tato virtuální policejní persona předala STB v konspiračním bytě 28. června tuto zprávu. Pramen byl v průběhu schůzky podrobně dotěžen k signatáři Charty 77 Zbyňku Fischerovi, Egon Bondy, kterého navštívil dne 11. 6. 1984 v jeho bydlišti. Přítomen byl jistý František Pánek. K tomuto pramen mimo jiné sdělil, že v rozhovoru Zbyněk Fischer zejména hovořil o potřebě podchycovat mladé, začínající autory, básníky a vůbec lidi, co něco píší. Dle pramene tím mínil dostat tyto autory do spojení s ním, poznámka ŘO řídícího orgánu myšleno Zbyňkem Fischerem, a tímto způsobem dotyčným dát možnost publikování a podílet se na dalším jejich růstu. V této souvislosti vzpomenul na jistého svého žáka, který tvoří pod pseudonymem Zmrzlík obsahově dobré básně. Přitom prý se jedná o 20letého mladého muže. V tomto případě bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností jedná o syna bývalého mluvčího Charty 77 Bedřicha Placáka, Petra Placáka. Zpráva je informativního charakteru, podává obraz záměru Zbyňka Fischera podchycovat mladé lidi s možností tyto využívat do budoucna pro psaní zcela úpadkového, nihilistického písemného projevu. Ke kontrole obyvatelstva STB využívala především svou agenturní síť, což byl hlavní zdroj šmírování a zároveň i kámen úrazu. Sehnat inteligentního a věci znalého agenta nebylo vůbec snadné. Situace, kdy s STB či jinou obdobnou organizací spolupracuje váš letitý, ba nejlepší přítel, se odehrává spíš v románech, než aby to byla každodenní realita. Většina spolupracovníků STB byly známí druhé a třetí kategorie, dodávající si důležitosti, kterou neměli, a jejich zprávy také podle toho vypadaly. Ať už byla role policejních agentů v boji s vnitřním nepřítelem jakákoliv, určité charakterové vlastnosti těmto bytostem dozajista upřít nelze. Například již zmíněný agent Jarda, občanským jménem Vladimír Ticháček, který se koncem února setkal u Tigra s bratrem. O setkání vypovídá záznam, který se nachází v bratrově svazku. Pramen je zde samotný Ticháček.
Pramen byl dne 27.2. přítomen při své

navštěvě v pivnici u Zlatého tygra, rozhovoru bývalého náčelníka městské správy veřejné bezpečnosti Vladimíra Ticháčka se signatářem Charty 77 Janem Placákem, synem bývalého mluvčího Charty 77 doktora Bedřicha Placáka. Ticháček požadoval po Placákovi mladším nějaké léky pro svoji nemocnou manželku. Přitom podotkl, že by je mohla obstarat buď sestra nebo matka, jelikož obě pracují ve zdravotnictví a již vědí, pro jaké účely je to třeba. Fízlovské podprase Ticháček si objednal u mámy léky a pak kvůli tomu mámu práskl. Šlo o dvě dávky Aldometu. Léku na krevní tlak pro nemocnou Ticháčkovu manželku, kterému máma předala 16. července u Tigra. Ve zprávě agenta Jardy, zapsané 23. července, je přitom uvedeno, že máma poznamenala, aby o tom raději nikde nehovořil, neboť to má psané na sebe a uvedené léky nejsou k dostání, i když jejich cena je pouze 33 korun. Máma Ticháčkovi léky obstarala ne ze zjištních či jiných nekalých důvodů, ale považovala to za přirozenou pomoc bližnímu v situaci socialistického zdravotnictví, kde bylo léky obtížné získat, aniž by snad od Ticháčka očekávala nějakou protislužbu. Na základě Ticháčkova udání STB rozhodla provést proti mámě součinnostní opatření spolu se čtvrtým oddělením 2A odboru správy STB Praha s cílem dosažení kádrového opatření u objekta akce Zdravotník. O celé věci mluvila máma s otcem a Milošem Reichertem v bytě v Křivenické 20. července, což bylo odposlechnuto STB. Pramen uvedl, že byl přítomen v bytě doktora Bedřicha Placáka při jeho rozhovoru s Milošem Reichertem. Rozhovoru obou mužů byla též přítomna Placákova manželka Miloslava Placáková. Na začátku hovoru Placáková informovala o tom, že byla předvedena na správu SNB do Bartolomějské ulice, kde byla vyslýchána k úniku léčiv z jejího pracoviště v OUNZ v Praze 6 a dále k tomu, komu nosí z pracoviště léky na lékařský předpis. Stěžovala si, že byla sebrána před pracovní dobou, takže na ní čekalo v ordinaci hodně lidí. V průběhu dalšího rozhovoru Placáková nevybíravými slovy komentovala průběh výslechu na SNB a na adresu příslušníků ministerstva vnitra vulgárně nadávala. Pramen uvedl, že na závěr prohlásil její manžel Bedřich Placák, že to tedy bude chtít zase stížnost. Dále se smál a říkal ženě, že taky na ní došlo. O den dříve 19. července STB odposlechla obdobný rozhovor mámy s bratrem, který je, co se týká charakteristiky vnitráků, konkrétnější. V průběhu rozhovoru informovala svého syna o neplánované návštěvě na bezpečnosti. Uvedla, že ji sebrali těsně před zaměstnáním, přičemž nevybíravými slovy pomlouvala orgány bezpečnosti, napadala jejich práci. Poznamenala, že nikdo z přítomných, kteří ji vyslýchali, nebrali žádný ohled na to, že na ni v zaměstnání čekají pacienti. Přitom znovu opakovala, že všichni od bezpečnosti jsou zločinci a jejich způsob je typický příklad činnosti mafie. V další části popisovala, jakým způsobem s ní byl prováděn výslech, poznamenala, že se jednalo o nějaké léky, které měla přinést k Tigrovi. V této souvislosti Honza uvedl, že s bezpečností spolupracují i číšníci, kteří jsou zaměstnaní u Tigra. Jako za příklad dodal, že jeden jeho známý chtěl knihu přání a stížností a na jeho zápis mu bylo sděleno, že byl opilý a pokud se nechtěl s tímto vysvětlením spokojit, tak se má dostavit do Bartolomějské číslo 7 a nechat si zavolat příslušnou linku s tím, že tam mu to patřičně vysvětlí. Placáková znovu charakterizovala pracovníky bezpečnosti a přitom nevybíravě a pomlouvačně svině, hajtry, kreatury a podobně popisovala některé jednotlivé pracovníky bezpečnosti. Svině, hajtry, kreatury. Skvělé, máma měla jasno. Jako obvykle měla estébácká provokace zcela opačný účinek, a to nejen v rodině,
ale i na mámině pracovišti v OUNZ v Praze 6, kde moc dobře věděli, o co kráčí, a k mámě se přes všechny snahy STB chovali více než slušně. Máma si na adresu STB v tomto případě ulevovala spontánně. S bratrem jsme ovšem záměrně využívali odposlouchávaných telefonů ke kratochvíli, která spočívala v nadávání STBákům. Z mnoha nejrůznějších indicí jsme věděli, že telefon u bratra v práci je stejně jako u nás v bytě odposlouchávaný, takže jsem mu vždycky z bytu zavolal do práce, zeptal jsem se ho na nějaký nesmysl, přidal jsem nějakou nesmyslnou informaci a pak jsme oba spustili. Vylízaný estébácký hovada, kreténi, zmrdi, vymaštěnci a tak podobně. Pak jsme se zase v klidu rozloučili a dodali jsme něco jako tak ve čtvrtek v 7 s tím člověkem u Bonaparta. Ani jeden z těchto hovorů ovšem ve spisech zaznamenán není.

20. července 1984 vypráví otec v bytě doktorce Jiráskové, jak utíkal před STB přes balkon. Měl odjet na Slovensko, STB mu v tom chtěla zabránit a nechala byt hlídat místní policií. Otec policajty ale včas zahlédl, obešel dům zezadu, vylezl na balkon, zbalil se a stejnou cestou zase odešel. Uvedl, že spatřil příslušníky přes vchodové skleněné dveře. Obešel to zadem, zjistil, že se doma svítí, a tak zaťukal na okno z balkónu. Byla doma dcera Lenka, ta mu otevřela, dala večeři, podala kufřík a zase šel. Poznamenal, že prostě dostali rozkaz stát za dveřmi, tak tam stáli. Dodal, že tohle nedělají ti syčáci, ale ti, kteří je nemají moc rádi, tak neprojevují zvláštní iniciativu. Ani by si třeba nemysleli, že by v těch 70 letech lezl přes klandr. Den předtím, 19. července, provedla STB tajnou prohlídku bytu, z které si odnesla ofotografované listy číslo 6/1982, časopis Horizont číslo 7 a povídku Petra Placáka Nocí šel. Z nového úlovku vznikly nové úkoly, které měly být využity v akci Chirurg a Fagot s tím cílem, že budou provedena operativní opatření k legalizaci uvedených materiálů. To znamená, že ofotografované materiály měla STB zabavit při osobní prohlídce, po zadržení na ulici či při domovní prohlídce a nimi pak nadále veřejně operovat. Povídku Nocí šel jsem nenapsal já, ale bratr. 10. září 1984. 3. září předal Ladislav Pražák alias Mary v konspiračním bytě STB zprávu o tom, že se v polovině srpna zúčastnil oslavy narozenin Jaroslava Hajny, obdivovatele závadových hudebních skupin a osoby, jež se pohybuje v okruhu mladých signatářů Charty 77 a osob volné mládeže. Mezi jinými byl přítomen jistý Jiří Winschenbauer, údajně redaktor nějakého katolického plátku, několik osob ze Slovenska, dále František Pánek a Jaroslav Pilnáček společně se Zdenou Smetanovou, s níž nyní žije. Tato přinesla kazetový magnetofon s poslední nahrávkou bývalé hudební skupiny Plastic People, která se má nazývat Hovězí porážka. Dle vyjádření pramene se nahrávka skládá ze 7 skladeb. V surrealistických textech se několikrát objevují motivy jatek. V závěru se pramen zmínil o tom, že v současné době se členové Plastic People a lidé kolem nich scházejí ponejvíce v restauraci Na Klamovce v Praze 5. V příloze zprávy pak figurovaly pro demonstraci Hovězí porážky 4 skladby, mimo jiné skvělé Vernišovy verše. Chvíli přihlížel, jak se bourá vůl, sám zkusil palicí rozbít oko. Najednou jsem slyšel zpěv Pepi Janíčka a dýchla na mě taková dávka pohody, uvolněnosti, svobody a tak dál, že těžko by člověk našel větší kontrast k utrápenosti, omezenosti, bezduchosti, podlézavosti, nechutnému šmírování a tak dál, které na člověka lezou ze spisů STB. Na předtištěném formuláři se fízlové marně snažili postihnout něco, co bylo úplně mimo jejich dosah.

0: 14-dílnou četbu na pokračování knihy Fízl Petra Placáka natočil v roce 2014 režisér Vlado Rusko. Připravil Jiří Vondráček, díl pátý nám zítra v 18.30 opět přečte na stanici Vltava herec Igor Bareš. Herec Miloš Nedbal bude mít ve čtvrtek 28. května výročí narození 120 let a my ho dnes uslyšíme jako Krapa v Beckettově dramatu.
1: Po duševní stránce to byl rok nejhlubší temnoty a bídy. Až do té památné březnové noci na konci přístavní hráze v prudkých nárazech větru. Nikdy na to nezapomenu. Tam se mi všechno vyjasnilo. Zjevení. Konečně. Tohle, myslím, bych si měl především dnes večer nahrát. Předvídá je den, kdy všechna má lopota pomine a kdy si už možná ani nevzpomenu, ať v dobrém či ve zlém, na ten zázrak, který... Na ten žár, který mě roznítil. Pojednou jsem totiž viděl, že ona víra, která mě vedla životem, že totiž...
2: Ale co takový...
0: Co? Herec Miloš Nedbal často spolupracoval s režisérem Josefem Henkem a bylo tomu tak i v dramatu Samuela Becketta Krapova poslední nahrávka. Titulní role monodramatu patří k vrcholům Nedbalova interpretačního umění. Jeho herecký projev se pohybuje v jemných nuancích mezi ironickou apatií, unaveným humorem a bolestně přesnou introspekcí. Toto večerní drama zahájíme na Vltavě za hodinu ve 20.00. Do té doby bude z Vltavy znít švédský indie rock. Počkejte si ještě.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Sedmé nebe.
1: Tak máme krátce po 19. hodině a od mikrofonu vás zdraví Milan Zeiss. Protože je úterý, tak začíná sedmý nebe se mnou a dneska, jak už zaznělo, se vydáme na sever. Severní vítr je sice někdy krutý, ale v dnešním sedmém nebi to bude spíš takový hladivej vánek, řekl bych. Neboť skupina Junip, těžko říct, jak se to čte, asi spíš Junip, budu to číst tak, jak to oni píšou. Pochází ze švédského Göteborgu, což je hnedka po Stockholmu druhý největší město a hraje celkem pohodovou indie folkovou hudbu, tahleta kapela. Za tímhle projektem stojí dva hudebníci, jejichž sestavu při nahrávání desek a hraní živých koncertů ještě doplňují další muzikanti, který dotvářejí tu živou kapelu, ale gro kapely Junip ovšem tvoří kytarista José González a klávesista Tobias Winterkorn. Dneska se podíváme na jejich zatím poslední album z roku 2013. Už je to pěkná řádka let, co zatím nic nevydali chlapci, tak by se mohli polepšit. Tahle deska je eponymní, tudíž nese název Junip a možná pak ke konci pořadu zbyde čas i na ochutnávku z jejich debutové desky s názvem Fields. Desku Junip odevírá úplně fantastická píseň, která mi přijde, že celkem výrazně převyšuje všechny ostatní na tom albu, tak snad vás to neodradí k poslechu dál, ale já jsem, když jsem slyšel tuhle písničku poprvé, tak jsem si ji okamžitě zaradil do svých oblíbených playlistů a to je teda opravdu gradace par excellence, tak si ji užijte, jmenuje se Line of Fire a pak hnedka Suddenly.

V takovémhle pohodovém duchu se dneska bude nést Sedmé nebe. Album Unip, který si dneska představujeme, vyšlo 22. dubna 2013 u City Slang, což je vydavatelství takový menší, který vydal tuhle desku v Evropě, a hnedka následující den, tudíž 23. dubna 2013, vyšlo u Mute v Severní Americe. Kapelu Unip založili v roce 1998 už takhle daleko. Kamarádi z dětství, to je mi blízký, José González a Eliáš Aria spolu ještě s Tobiášem Windcornem. A kapelu brali v podstatě jenom jako takový koníček, protože v té době měli jiný povolání. Windcorn byl učitel na částečný úvazek, Aria ještě studoval umění a González studoval biochemii. V roce 2000 vydali svoje první EPčko Straight Lines a kapelu trošku potom pozastavili hnedka po vydání toho EPčka nebo pár měsíců potom, protože José González se mu tak trošku rozjela jeho solová kariéra a v roce 2003 a v té době přerušil studium dokonce a začal hodně koncertovat a živit se muzikou. O José Gonzálesovi ještě bude řeč v dnešním Sedmém nebi, ale my si zatím pustíme další dvě písničky. První dostala název So Clear a ta druhá Your Life, Your Call.

docela dobrýma bubnama to končí, takový jako bláznivý zakončení klidné skladby Your Life, Your Call. V roce 2005 se Unip zase trochu oživili a vydali svoje druhý EPčko, který nazvali Black Refugee, a po kterým se ovšem Jose González znovu vydal na svoje solový turné, takže se opakoval trošku scénář z toho předchozího EP. No a trvalo to dalších 5 let, než v roce 2010 konečně vydali svoje první studiový řadový album s názvem Fields. Na následném turné se živá sestava kapely rozšířila ještě o basovou kytaru a perkuse. No a na albu Fields se objevily i písničky Far Away a Don't Let It Pass, které byly v obě dvě použitý v takovém dost slavném filmu, který nevím, jestli jste viděli, měli ho možnost vidět, ale určitě ho doporučuji. Jmenuje se Tajný život Waltera Mittyho, který režíroval a dokonce si v něm zahrál i hlavní roli hvězdný Ben Stiller, který já osobně jako vlastně moc nemusím, Bena Stillera, ale v tomhle filmu byl úplně skvělý. A ten film je taky skvělý, teda musím říct. Takže v mých očích trochu stoupnul. A pak se jim ještě podařilo, že akustická verze Far Away byla použitá ve videohře Redemption. My si pustíme další dvě písně. Ta první je taková miniatura. William dostal název a pak hnedka Walking Lately.

Párkrát se mi to stává, že slyším nějakou jednu píseň od určitý kapely, strašně mě dostane úplně, si říkám, tak to je bomba. A pak se tak jako těším na ten zbytek a ten zbytek pak přijde a je tam takový drobný zklamání, tak se s váma dneska v sedmém nebi o to malý drobný zklamání tady dělím, protože, jak už jsem říkal na začátku, ta první skladba Line on Fire je prostě fantasticky vygradovaná, je tam jednoduchá čtyřtónová, šestitónový postup a prostě to stačí. A tady už jako marně hledám ty nápady. Nicméně, po úspěchu Alba Fields kluci hodně koncertovali a trávili spolu dost času. O 3 roky později potom vydali svoje druhý řadový eponymní album s názvem Unip, který si dneska představujeme v sedmém nebi. A po nahrání Alba, ale bubeník a spoluzakladatel Eliáš Aria kapelu opustil a na koncertech potom pro následující turné ho už nahradili jiní bubeníci a píseň Line on Fire, která album otevírá, byla dvakrát použitá v seriálu The Blacklist a kromě toho taky byla použitá v seriálu Breaking Bad na stanici AMC. Já se tomu nedivím, protože, jak už jsem říkal, je prostě dobrá. Head First, to je další písnička, kterou si pustíme a pak hnedka Batem.

až taková basová figura a la Messi Fetek trochu, i když výrazně pozitivnější, řekl bych. Já jsem vám sliboval, že si trochu něco povíme o vůdčí osobnosti kapely Unip Jose Gabrielem Gonzálesem. A teď ten čas přichází. On se narodil 31. července, takže zanedlouho bude mít narozky v roce 1978 v Göteborgu ve Švédsku argentinským rodičům, jak už jeho exotičtější jméno rozhodně ne švédsky znějící napovídá. Jeho politicky aktivní rodiče byli studenti na Národní univerzitě v St. Louis a než po argentinském státním převratu v roce 1976 uprchli z Argentiny, tak s Gonzálesovou starší sestrou, která už byla v té době na světě, uprchli do Brazílie, kde jim švédský konzulát v Rio de Janeiro udělal azyl a v roce 77 se přestěhovali do Göteborgu, takže José už se narodil ve Švédsku a vyrůstal samozřejmě asi díky rodičům na latinsko-americký folkový a popový scéně. A za svého hodně oblíbeného umělce měl kubánského zpěváka a skladatele Silvia Rodrigueze. A už ve 12 letech byl na svém prvním koncertě kapely Wailers a toho asi učarovalo a taky mu rodiče koupili kytaru a v té době už hodně poslouchali Boba Marleyho a Michaela Jacksona. No a taky studoval, že jo. González získal magisterský titul molekulární biologii na univerzitě v Göteborgu a dokonce začal studovat i doktorát z biochemie a ten pak nějak přerušil. My si teď pustíme další skladbu, která dostala název Beginnings a trvá skoro 5 minut a pak si ještě

José González z kapely Unip nám teď zpíval. Má celkem charakteristický zpěv nebo takovou barvu, sice nějak překvapivou, ale možná může na někoho působit až monotónně po čase. Ale nedá se mu upřít takový jako rozpoznatelný charakter. Já vždycky, když ho slyším, tak je mi jasný, že to je José. Taková jakási křehkost v tom hlase je. A něha, bych řekl skoro. Jeho tvorba je samozřejmě převážně původní, ale můžeme od něj znát i dost povedených akustických cover verzí, takových notoricky známých hitů, jako třeba Heartbeats od jeho švédských kolegů z kapely The Knife, nebo Love Will Tears Apart od Joy Division, nebo Born in the USA od Bruce Springsteena,

hand or jak se jmenuje ta píseň? Hand on Your Heart. Kylie Minogue, ta moje angličtina. Já budu říkat jenom ty interprety, jo, protože to bude možná jednoduchší. Bronsky Beat, Massive Attack, už tady dneska o nich byla řeč, Teardropy, jeho bezvadná cover verze. Takhle by se dalo samozřejmě pokračovat. José González je nesporně talentovaný, to se mu nedá upřít a vede velmi spořádaný život, až by se dalo říct, že je takovým jako prototypem rockový antihvězdy. Je v dlouhodobém vztahu se svojí partnerkou, švédskou modní návrhářkou, se kterou mají dceru a ta se narodila v roce 2017. Je ateista a vegan a pevně věří v efektivní altruismus. Dokonce je od roku 2017 členem Giving What We Can, což je taková komunita lidí, kteří se zavázali věnovat alespoň 10% svých příjmů charitativním organizacím, tak to se cení. Minimálně snaha se cení. After All Is Said and Done, to je další píseň, která se na vás chystá.

slogan, který dal název i písničce After All Is Said and Done, mizel v halu a odcházel dál a dál a náš pořad taky tak trošku pomaličku mizí, ale ještě máme chvíli, tak si můžeme říct, že Unip obdrželi za album Unip převážně pozitivní recenze. Na Metacritics mají na základě asi 17 recenzí průměrný skóre 76%, což není vůbec špatný. A kritici možná jenom trochu vyčítali, že druhý album se moc neliší od toho debutu a že tam není patrný takovej vývoj, i když já si myslím, že tady na tom albu vlastně se rozkošatili poměrně i o takový větší aranže smyčců. Přijde mi ty písně v mnoha ohledech takový odvážnější nebo i ta produkce. Takže jako já tam nějaký posun vnímám. Ovšem teďko nás na závěr čeká zmiňovaná skladba, která svojí atmosférou hodně dotvářela zmiňovaný film Bena Stillera Tajný život Waltera Mittyho. Dostala název Don't Let It Pass. A přijde mi úplně skvělá. Myslím si, že docela hezky právě charakterizuje celou atmosféru toho filmu, který vám vřele doporučuji a popřeju vám krásný v podstatě letní večer, protože venku je opravdu parno a dost bych se divil, kdyby ho někdo z vás strávil u rozhlasových přijímačů, ale možná, že takový mezi váma jsou taky. Tak se budu těšit zase příště a vlastně příště tady budu mít hosty Terezu a Ondřeje Rychlýho, budeme si povídat o jejich desce, tak se budu těšit zase naslyšenou.

0: Švédská folkroková kapela z Göteborgu Unip vyplnila dnes prostor sedmého nebe Milana Zeise.
1: Český rozhlas Vltava. Umění.

0: Pěkný úterní večer s Vltavou přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně. Před námi je teď monolog starého muže od Samuela Becketa a pak věnujeme čas akademie Ďáblovi a hudebnímu géniovi v jedné osobě, jak o Milesi Davisovi hovoří trumpetista Petr Harmáček. Zdůrazní jeho jedinečnou schopnost přizpůsobit se době a zároveň do každého období vnést svůj nezaměstnaný rukopis. Bude to ve čtvrt na 10 dnes na Vltavě.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
2: Večerní drama.
0: Ke 120. výročí narození herce Miloše Nedbala, které připadá na čtvrtek, uvádíme na Vltavě rozhlasovou inscenaci hry Samuela Becketa Krapova poslední nahrávka. V monodramatu o samotě, paměti a bilancování života vytvořil Nedbal jednu ze svých mimořádných rozhlasových rolí. Jeho podmanivý hlas, výrazná dikce i schopnost vystihnout jemné odstíny ironie a melancholie dávají Becketovu textu dodnes mimořádnou sílu. Inscenaci v roce 1965 natočil režisér Josef Henke.

Samuel Beckett. Krapova poslední nahrávka. Přeložil Josef Kaušic. Hudební spolupráce Marek Kopelent. Režie Josef Henke. Krap, zasloužilý umělec Miloš Nedbal.

0: pozdě večer, někdy v budoucnu. Krapův kutloch. Malý obyčejný stůl se dvěma zásuvkami. U stolu, na opačné straně, než jsou zásuvky, sedí starý, schátralý muž. Krab. Má úzké, příliš krátké, špínou zažloutlé černé kalhoty. Černou vyrudlou vestu se čtyřmi hlubokými kapsami. Těžké stříbrné hodinky s řetízkem. Bílou ukoptěnou košili u krku rozepnutou, bez límce. Zarážející pár světlých sešlapaných, hodně úzkých a špičatých bot. Při nejmenším 48. Tvář. Bílou. Nos. Nafialovělý. Šedivé střepaté vlasy. Je neholený. Silně krátkozraký, ale brýle nemá. Nedoslýchá. Chůze těžkopádná. Na stole má magnetofon s mikrofonem a řadu škatulek s cívkami nahraných pásků. Stůl je v ostrém světle. Kolem tma. Krab.
1: Ah.

Cívka.

0: banán.
1: Obrátí se, pohladí banán, oloupe ho, slupku upustí na zem. Strčí si špičku banánu do úst a zůstane nehybně stát s pohledem upřeným do prázdna. Konečně špičku ukousne a začne přecházet. Přitom rozjímavě přežvikuje banán. Šlápne na slupku, uklouzne, málem upadne, zachytí však rovnováhu, sehne se, krátko zrace kouká na slupku a nakonec ji odkopne. Pak banán dojí a zůstane stát s pohledem upřeným do prázdna.

škatulka číslo 3, cívka 5. Cívka. Škatulka 3, 4, 2, 9, pane bože, 7. Vydaj potvůrku. Škatulka číslo 3. Cívka 5. 5. Tady je mrška. Cívka 5. Škatulka 3. Cívka 5. See?

0: Máti má pokoj konečně. Černý balónek, černý balónek. Hnědovlasá služka. Mírné zlepšení střevních potíží. Památná. Cože? Rovnodennost. Památná. Rovnodennost. Památná. Rovnodennost. S Bohem lá. Sce. Lásce.
1: Dnes je mi 39. Zdráv jsem jako...
0: Alcatr.
1: Dnes je mi 39. Zdráv jsem jako ryba, až na tu mou starou slabost. A rozumově mám všechny důvody se domnívat, že ta právě dosahuje svého vrcholu. Nebo jen málo chybí. Oslavil jsem, jako pokaždé v posledních letech, tu slavnou příležitost, pokojně ve vinárně. Kdo tam nebyl? Seděl jsem u kamen se zavřenýma očima a třídil zrno od plev. A hodil jsem si několik poznámek na zadní stranu obálky. Jsem bohudík už zase ve svém kutlochu, ve svých starých hábech. S lítostí doznávám, že jsem právě snědl 3 banány a 4. jsem si odepřel jen s velkým sebezapřením. Pro člověka s mými potížemi je to jed. S tím musím přestat.
0: No.
1: Tohle nové světlo nad stolem je mnohem lepší. V té tmě kolem si teď připadám méně osamělý. V jistém smyslu. Rád občas stanu. Projdu se tou tmou. A znovu se vrátím sem ke mně. Krab. Zrno. Vida. Ani nevím, co tím vlastně míním. Patrně. Ty věci, co budou ještě za něco stát, až se všechen prach, až se všechen můj prach zase usadí. Zavírám oči a snažím se představit si je. Dnes večer je nezvyklé ticho. Napínám uši a neslyším ani hlásku. Vždycky v tuhle hodinu zpívá stará slečna Megloumová a dnes večer nic. Prý to jsou písně z dob, kdy byla ještě děvčátko. Těžko si ji představit jako děvče. Ale stejně je to skvělá bába. Mám dojem, že je Irčanka. Z Konohotu. Jestli pak já budu zpívat v jejím věku, jestli se ho vůbec dožiju. Zpíval jsem já někdy, když jsem byl kluk. Ne. A zpíval jsem si vůbec někdy? Ne. Právě jsem si poslechl namátkou vybraná místa z jednoho staršího pásku. Neověřoval jsem si to v knize, ale bude to tak z doby nejméně před 10 nebo 12 lety. To jsem tenkrát ještě žil aspoň občas s Biankou v Kedarské ulici. Ale že jsem se z toho dostal k sakru. Nemělo to žádnou budoucnost. Oni samotné nic zvláštního. Kromě chvalospěvu na její oči. Nadšeného chvalospěvu. Najednou jsem je zase viděl. Něco nevídaného. No což. Krušná věc. To letání mrtvol na světlo. Jenže si často myslím, že je to užitečné, než se člověk pustí do nové zdržovačky. To je ale k neuvěření, že jsem mohl být někdy takový blbeček. Ten hlas, Kriste Pane. A ty aspirace. A ta předsevzetí. Hlavně méně pít. Statistiky. 1700 hodin s více než 8000 promrháno jenom po hospodách. Víc než 20%, dejme tomu 40% bdělého života. Plánovat pohlavní život méně unavující, tátova poslední nemoc. Honba za štěstím čím dál ochablejší. Fiasko s projímadly. Pošklepky nad tím, co nazývá svým mládím, a prý zaplať pámu, že už skončilo. V tom zaznělo něco falešně. Přelud budoucího veledíla. A na ukončení. Zeštěkání na adresu prozřetelnosti. Co zbývá z celé té mizerie? Dívka v utáhném zeleném kabátku na nádražním nástupišti. Ne? Když tak pohlédnu

0: Zpátky na uplynulý rok, tak trochu pohledem, který si doufám, věkem osvojím. Vybaví se mi samozřejmě dům u průplavu, kde máti umírala na sklonku podzimu po dlouhém vdovství.
1: Co?
0: A taky
1: vdovství.
0: Máti umírala na sklonku podzimu po dlouhém vdovství. A taky...

slovník naučný. Stav nebo životní postavení toho, kdo je nebo zůstává vdovcem nebo vdovou. Kdo je nebo zůstává vdový vdovský vdovectví. Husté závoje vdovství. Rovněž o zvířatech, zejména o ptácích. Vdový pták neboli snovač. Černé peří samečků. Snovač vdový.

0: lavička u stavidla, ze které bylo vidět na její okno. Na té jsem sedal v rezavém větru a přál jsem si, aby už bylo potom. Skoro nikdo tudy nechodil, jenom nějaké služky, děti, starci, psi. Zřejmě už navyklí tomu okolí. Všecky jsem je už nakonec znal, to se vidí, jen od vidění. Zvláště mi utkvěla v paměti jedna hnědovlasá krasavice, vždycky náramně nažehlená, naškrobená, s nevídanými prsy. Tlačívala dětský kočárek jako landaur s funebrácky černou boudou. Civěla na mě pokaždé, když jsem po ní kouknul, a přesto, když jsem se osmělil ji oslovit, ačkoliv nás předtím nikdo nepředstavil, pohrozila mi strážníkem. Jako kdybych ukládal o její cnost. Jakou ta holka měla tvář. A ty oči jako chryzolity. Na což? Tam jsem tenkrát seděl. Chryzolity. Když zrovna spustili roletu, takový ten špinavý krám, co se navíjí. A já jsem zrovna házel balónek takovému bílému pejskovi. Bůh sám ví, proč jsem se podíval nahoru a vida. Už to bylo tu. Skoncováno. Konečně. Poseděl jsem ještě pár okamžiků na té lavičce. S balonkem v ruce a s pejskem, který na něj ňafal a hrabal po něm tlapkou. Okamžiky. Její okamžiky. Moje okamžiky. Okamžiky toho psa. Nakonec jsem mu ten balónek dal a on ho vzal do tlamičky jemně, docela jemně. Starý gumový balónek, černý, plný a těžký. Budu ho cítit v ruce až do dne své smrti. Byl bych si ho mohl nechat. Ale dal jsem ho tomu psu. No což. Po duševní stránce to byl rok nejhlubší temnoty a bídy. Až do té památné březnové noci na konci přístavní hráze, v prudkých nárazech větru. Nikdy na to nezapomenu. Tam se mi všechno vyjasnilo. Zjevení konečně. Tohle, myslím, bych si měl především dnes večer nahrát. Předvídaje den, kdy všechna má lopota pomine a kdysi už možná ani nevzpomenu, ať v dobrém či ve zlém, na ten zázrak, který... Na ten žár, který mě roznítil. Pojednou jsem totiž viděl, že ona víra, která mě vedla životem, že totiž...
1: Ale co takový...
0: Co tím? Žulová skaliska a mořská pěna, jak tryskala ve světle majáku a větroběr vířil, jak vrtule. Konečně mi bylo jasné, že ta tma, kterou jsem se vždycky tak urputně snažil v sobě potlačit, je ve skutečnosti ve mně to nejlepší.
1: A co s tím sakra?
0: Až do posledního vzdechu nerozborné sepětí bouře a noci a se světlem pochopení a s ohněm.
1: Ale zatracen takový.
0: Tvář do jejich ňader, ruku na jejím těle. Leželi jsme tam bez hnutí. Ale pod námi se všechno zlehonka houpalo a kolébalo nás nahoru a dolů, z boku na bok. Minula půlnoc. Nikdy jsem nezažil takové ticho. Země jako by nebyla vůbec obydlená. Tady končím.

0: S loďkou na jezero. Vesloval jsem podle břehu, pak jsem zamířil doprostřed jezera a nechal loďku volně unášet vlnami. Ona ležela na dně loďky s rukama pod hlavou a s očima zavřenýma. Slunce planulo, vanul větřík a voda šplounala, jak to mám rád. Všiml jsem si, že má na stehně škrábnutí a zeptal jsem se, jak tomu přišla. Při trhání angreštu, odpověděla mi. Ještě jsem řekl, že mi to připadá beznadějné, že to nemá smysl v tom pokračovat. A ona jen kývla. Ani oči neotevřela. Řekl jsem jí, aby se na mě podívala. A po chvilce ona se podívala. Jenomže oči nechala přivřené, jako skulinky, kvůli slunci. Naklonil jsem se nad ní, aby se dostali do stínu a oči se otevřely. Vpustili mě dovnitř. Zaneslo nás to do rákosí a loďka v něm uvízla. Jakoby vzdychlo, jak se ohnulo pod přídí. Přivinul jsem se na ní, tvář do jejich ňader, ruku na jejím těle. Leželi jsme tam bez hnutí, ale pod námi se všechno zlehonka houpalo a kolébalo nás nahoru a dolů, z boku na bok. Minula půlnoc. Nikdy jsem nezažil.
1: Banán.

Zrovna jsem si poslechl toho ubohého blbečka, kterého jsem před 30 lety pokládal za sebe sama. Jak neuvěření, že jsem někdy mohl být tak padlý na hlavu. Aspoň tomuhle už je zaplať pánbu konec. Ty oči, jaké měla.

Bylo v nich všechno, celá... Bylo v nich všechno, celá tahle mrcha planeta. Všechno světlo a tma, hladomory a obžerství všech věků. Ano. Tohle nechat plavat, Ježiši. Mohlo to třeba odvrátit od jeho rozmilého študírování, Ježiši Kriste. Konečně možná, že měl pravdu. Třeba měl pravdu. A není už co říct ani ně. Jeden rok, co je to dneska. Přežvikování ničeho a ucpaná díra v zadku. Zachutnalo mi slovo cívka. Cívka. Nejšťastnější okamžik z posledních 500 000. 17 výtisků prodáno, z toho 11 za sníženou cenu veřejným knihovnám do zámoří. Začíná být někdo. 1 libra 6 šilinků a pár pencí. Možná 8. Jednou nebo dvakrát jsem se vyhrabal ven koncem léta, než se ještě docela ochladilo. Posadil jsem se v parku na lavičku. Klepal jsem se zimničně v bláhových snech a hořel touhou skoncovat s tím. Ani živáčka. Poslední chiméry. Pryč s nimi. Málem jsem si zničil oči, když jsem znovu čet Efi. Denně jednu stránku. A znovu jsem slzel. Efi. Mohl jsem s ní být šťasten tam nahoře na Baltu.

každé povídá. V tvém věku. Vyložil jsem jí, že jsem se celý život šetřil pro ní. Jednou jsem byl na nešporách. Jako když jsem byl ještě malý kluk. Šerý se stmívá od našich hor na modrý obzor noc se vkrádá. Nastichla. Pole noční chor. Celý kraj znavený do spánku padá. Usnul se v tom kostele a spadl jsem z lavice. Někdy v noci si kladu otázku, co abych to zkusil ještě se naposled schopit. Ale doraž tu flašku a zalez do pelechu. K těm kecům se vrátíš zítra. A nebo to nech tak. Nech to tak. Zavrtej se do tmy. Podepři se polštáři. A bloumej. Buď znovu v údolíčku. Je štědrý den a ty lámešce smínu s červenými bobulkami. Buď znovu na krouganu v husté mlze. Chodíš si s Fenkou nedělní ráno. Postůj a poslouchej zvony. A tak dál. Buď znovu, buď znovu. Znovu celou tu starou mizerii. Jednou ti to nestačilo. Přiviň se na ní.

dřívka pět. Trhání angreštu, odpověděla mi. Ještě jsem řekl, že mi to připadá beznadějné, že to nemá smysl v tom pokračovat. A ona jen kývla. Ani oči neotevřela. Řekl jsem jí, aby se na mě podívala. A po chvilce ona se podívala. Jenomže oči nechala přivřené, jako skulinky, kvůli slunci. Naklonil jsem se nad ní, aby se dostali do stínu a oči se otevřely. Vpustili mě dovnitř. Zaneslo nás to do rákosí a loďka v něm uvízla. Jakoby vzdychlo, jak se ohnulo pod přídí.

0: Přivinul jsem se na ní, tvář do jejich ňader, ruku na jejím těle. Leželi jsme tam bez hnutí, ale pod námi se všechno zlehonka houpalo a kolébalo nás nahoru a dolů, z boku na bok.
1: Nahoru a dolů.
0: Minula půlnoc.
1: Boku na bok.
0: Nikdy jsem nezažil takové ticho. Země jako by nebyla vůbec obydlená.
1: Ticho.
0: Tady končím tenhle pásek. Škatulka 3. Cívka 5. Nejlepší léta mám už nejspíš za sebou. Léta, kdy jsem měl ještě jistou šanci na štěstí. Ale už bych je nechtěl zpátky. Teď už ne, když mám v sobě ten žár. Ne. Už bych je nechtěl.

nutě zírá do prázdna před sebe. Pásek se odvíjí dál v tichu.

Skončila hra Samuela Becketa, Krapova poslední nahrávka. Přeložil Josef Kaušic. Krapa hrál zasloužilý umělec Miloš Nedbal. Hudební spolupráce Marek Kopelent. Zvuk Vladimír Bako. Záznam a střih Libuše Soušková. Asistence František Beránek. Režie Josef Henke.

To byl herec Miloš Nedbal ve své životní rozhlasové roli v komorním dramatu O samotě, paměti a nenaplněných očekáváních ve hře Samuela Becketa Krapova poslední nahrávka. Vysílali jsme ji v rámci Nedbalova 120. výročí narození, které připadne na čtvrtek. Na dnešek připadá z té výročí narození trumpetisty Milese Davise. Jak došel k tomu, že méně je více, řekne nám trumpetista Petr Harmáček dnes na Vltavě ve 9:45.

Americký klavírista Garrick Olson býval a dodnes je u nás častým hostem na Pražském jaru. Měl řadu recitálů, ale přijížděl i mimo festival koncertovat a nahrávat. V někdejším Československu například natočil na LP desky oba dva klavírní koncerty Friderika Chopina. A my jsme slyšeli snímek ze Dvořákovy síně Rudolfina, tehdy zvaného Dům umělců, nejprve Aparition Ference Lista a teď ještě odtamtud také Chopinovu baladu F-moll.

Gerrit Olson nám hrál na klavír baladu Friderika Chopina psanou v F-moll a teď je tu ještě jednou v dílku Johannesa Brahmse.

0: To byla jedna ze sedmi fantazí pro klavír Johannesa Brahmse v podání Gerika Olsona. Teď ovšem dáme na Vltavě prostor jednomu trumpetistovi. Jak už jistě víte, dnes je den z tého výročí narození epochálního hudebníka a skladatele a trumpetisty Milese Davise. A my vám nabízíme mimořádné vysílání pořadu Vinyl Story partnerské stanice Český rozhlas Jazz. Jakub Doležal hovoří s jazzovými hudebníky Petrem Harmáčkem a Liborem Šmoldasem o Davisovi průkopnické umělecké osobnosti a jeho hudbě.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u pořadu Vinyl Story. Moje jméno je Jakub Doležal a mám tu čest uvádět speciální díl pořadu Vinyl Story, který vysíláme u příležitosti z tého výročí narození Milese Davise. A zanedlouho se ke mně připojí i naši dnešní hosté, pánové Libor Šmoldas a Petr Harmáček. Mezitím si poslechneme první skladbu dnešního vysílání.

0: Jak už bylo zmíněno, dnešní díl pořadu Vinyl Story je podobně jako celý dnešní den věnován stému výročí narození Milese Davise. A já už bych chtěl přivítat své dva dnešní hosty, a sice pana Libora Šmoldase.
1: Dobrý den.
0: A pana Petra Harmáčka.
2: Dobrý den.
0: Mě napadla úvodní otázka, která je naprosto nejklíčovější pro celou problematiku. Kdo byl vlastně Miles Davis?
3: No, Petře.
2: No, byl to ďábel a hudební genius v jedné osobě, myslím si.
0: Libor souhlasně pokyvuje, vážení posluchači. My jsme první skladbu vybrali ne z alba Milese Davise, což jste možná poznali, ale z aktuálního alba Libora Šmoldase, které vyšlo letos na jaře. Můžeš nám o tom albu něco, Libore, prozradit?
3: Moc rád. Já nevím, jestli je to dobrý začátek pořadu, kde oslavujeme z té nedožitý narozeniny Milese, protože to album se jmenuje Sorry Miles a zabývá se problematikou toho, že ne všechny skladby, které jsme věřili, že Miles byl autorem, tak jejich autorem opravdu byl. Jak se ukazuje, tak spoustu písniček a hlavně slavných jazzových standardů, který měl Miles zaregistrovaný a hrál a proslavil a učinil tím, čím jsou dnes, tak ve skutečnosti napsal někdo jiný a já jsem si toho už nějakou dobu všímal a pak tady z toho historického jazzového bádání vzniknul koncertní projekt a z toho pak vznikla deska. Ale není to nic vezlým. Já bych strašně byl nerad, kdyby se to vnímalo jako nějaká negativní věc vůči Milesovi a Milese miluju jeho hudbu a kdyby on se těch písniček nechopil, nenahrál je tak, jak je nahrál a nehrál je tak, jak je hrál, tak by se z nich nikdy nestaly takhle úžasný jazzový standardy a nahrávky a takhle úžasný písničky, na kterých pak můžeme improvizovat a vytvářet hudbu, takže já jako jenom nechci, aby to vyznělo nějak negativně, je to spíš taková zajímavost.
0: Ty jsi do studia dneska přinesl mimo jiné i skladbu Donna Lee, což je skladba asociovaná velice těsně se saxofonistou Charliem Parkerem. A mě by zajímalo, proč jsi zvolil tuhle skladbu?
3: Obecně celý ten projekt mě zajímá hlavně proto, že tam není jenom ten holej fakt, že spoustu těch písniček Miles pravděpodobně nenapsal, ale za všema jsou nějaký příběhy. Do jistý míry doložený, do jistý míry nedoložený a zrovna Donna Lee je skvělý příklad tady toho, protože to je písnička, kterou si Miles zaregistroval, aspoň myslím, ale každopádně se přihlásil k jejímu autorství ve své autobiografii, kterou určitě spoustu posluchačů rádia jazz četlo. A ještě to potvrdil v nějakých rozhovorech, ale každý, kdo někdy hrál jazz a zabýval se tady tím obdobím bebopu, tak ví, že to, jak to napsal, vůbec nebyl jazyk hudební, který Miles v té době používal. A daleko víc to sedí někomu, jako je Charlie Parker. A existuje historka, která je teda nedoložená, že Charlie Parker, když potřeboval nutně peníze, pravděpodobně na to, aby si mohl koupit nějaký drogy, tak přepadnul nějakou dámu na benzínové pumpě, aby později zjistil až posléze, že to byla dcera Curlyho Russella, což byl skvělý basista na newyorské scéně, která se jmenovala Donna Lee Russell. A když to zjistil, tak prej jako omluvu jí věnoval tady tu skladbu. Nicméně tím to ještě nekončí, protože Donna Lee samozřejmě je takzvaný kontrafakt, což je termín, který používáme proto, když člověk vezme skladbu už
0: existující. Myslím, že my proto v Čechách používali termín parafráze, nevím, jestli to je ještě v oběhu.
3: Jo, to se mi líbí. A každopádně vezmete skladbu, která už existuje, změníte melodii, protože forma a harmonická struktura, mimochodem, milí posluchači, se nedá zaregistrovat autorskými právy. Takže kdybyste náhodou chtěli složit skladbu zcela novou a autorsky zcela vaší, a neměli dosti inspirace, pak člověk může vzít nějakou skladbu už existující a změnit melodii.
0: Třeba Dajánu nebo Stánky.
3: Přesně tak, ale nechceme nikoho samozřejmě tady na Českém rozhlase k něčemu navádět, tohle je zcela teoretická situace. Ale tohle, že svý muzikanti dělají strašně rádi, ne kvůli těm autorským právům, ale protože nás baví vytvářet nový melodie na už existující schémata, mimo jiný. A Donna Lee je tenhle případ, v bebopu to bylo naprosto běžný a je to na starou písničku Indiana. Donna Lee není první, která takhle byla rok před natočením Donny Lee, existovala jiná písnička, která se jmenovala Tiny Scorn a saxofonista a klarinetista Aaron Sachs ji natočil a je velmi, velmi podobná do nělí. Takže oni ty písničky ve skutečnosti není to černobílý, není to takový, že by někdo se něco napsal z ničeho nic, ale často ty věci na sebe navazujou a pravděpodobně někoho napadlo napsat bebopovou melodii přes Donnu Lee, jak to napsal Charlie Parker, to pak někde slyšel, líbilo se mu to, tak to udělal pak po svým, pak to Miles prostě někde hrál. Všechno je to hodně propletený.
0: Tak ona to vlastně byla komunita muzikantů celkem ne těsně sevřená, ale když to řeknu lidově, tak tam se v podstatě všichni znali a pořád spolu hráli. Ono se konec konců říká, že spousta témat třeba jazzových blues byly, já nevím, jestli se to do češtiny správně překládá, jako melodie veřejné domény, že se to prostě hrávalo a pak jenom záleželo na tom, kdo si to registruje, co by autor. Myslím, že se to říká třeba o Tenor Madness, který uvádíme, že napsal Sonny Rollins a tak podobně. Ještě zpátky k Donělí. My, když jsme se tady rozcvičovali před mikrofony, tak Petr Harmáček řekl, že to je téma, který by nikdy trumpetista nenapsal. Mohl bys to nějak laicky?
2: No tak je to... Není to úplně do ruky trumpetisty napsaný. A já bych ještě k tomu řekl, protože já samozřejmě jsem se Marsovi taky věnoval a on prostě několikrát říkal, že právě tady ty parafráze, o kterých se bavíte, tak vznikaly tak, že oni si přesně vzali nějaký tady ten starší standard a přišli prostě na jam a tam na to jamovali a pak si řekli, hele, to je dobrá melodie a pak třeba druhý den šli a už vlastně jim z toho vzniklo nějaký to téma, na kterým se shodli a pak nějakým způsobem takhle pak už to používali dál, jo. Jinak, co se týče tohodle toho, kdy on vlastně u toho Charlieho byl, tak on tenkrát, když tam přišel, tak si pamatuju vlastně z jeho knížky, že dostal od Charlieho úkol, protože on tam přišel po Dizzy Gillespie, tak dostal tenkrát takový úkol, kdy Charlie mu řekl, hele, prosím tě, hlavně už nehraje jako Dizzy a hraje úplně jinak. Celý to otoč a buď trošku jiný, takže myslím si, že taky spíš to inklinuje to téma k Charlie Parkerovi než k Milesovi. No.
0: Jenom je tam důležitá historická okolnost, že když Miles Davis přišel do kapely Charlieho Parkera, tak mu bylo 20 vlastně, že jo? 19 nebo 20, mladý, no. Byl vlastně strašně mladý.
2: Byl mladý, no. Hodně.
0: A nám, vážení posluchači, zbývá k této problematice jenom poslední krůček a sice poslechnout si tu skladbu. Takže následuje skladba Donna Lee.

0: Posloucháte Český rozhlas Jazz, povídáme si s Petrem Hrmáčkem a Liborem Šmoldasem o Milesu Davisovi. Teď jsem to malem řekl naopak.
1: To by bylo lepší.
0: A moje otázka zní, kdy vlastně jste začali poslouchat Milesa Davisa, co byl ten první vstupní krok?
2: Ježíš, ale teď jako to bude hrozně vtipný, jo, protože já jsem... ne, tak bude to takový vtipný a bude to takový jako krásně český, protože každý prostě dechař začíná v dechovce a my jsme byli s dechovkou v Kanadě, někdy okolo roku 99, myslím, nebo takhle nějak, a já jsem si chtěl z Kanady přivést krásný nějaký suvenýr a řekl jsem si, že si půjdu koupit nějakýho jazzovýho černocha na albu. Tak jsem šel do nějakého storu, kde prodávali alba, a viděl jsem tam v akci za 2 kanadské dolary Miles Davis Kind of Blue. Tak jsem si říkal, hele, to je levný, tak to si koupím, ať aspoň vím, co jde. A zrovna jsem si koupil za $2 jeho nejlegendárnější asi desku. Takže takhle jsem začal poslouchat Milesa Davise, no, zcela upřímně a zcela jednoduše.
0: Co, Libor?
3: No, já o tom přemýšlím, já nemám takhle dobrou historku, ale já jsem poměrně záhy přešel od Nirvány přes Nirvánu Unplugged na akustický blues a přes blues pak k jazzovým deskám, a první jazzový desky, co jsem poslouchal, byly Bebopový a na některých byl Charlie Parker a Dizzy Gillespie a na některých byla už ta kapela s Milesem. Ale on v té době Miles nehrál tak, jak ho známe, že hrál hodně jinak. Takže já jsem ho začal asi poslouchat až později, až když jsem byl někdy na Gimplu nebo tak.
0: Petr Hrmáček, náš dnešní host, když studoval na Janáčkově akademii muzických umění, tak dokonce psal, já budu říkat diplomku, já teď nevím technicky, jak se tomu říká, tak...
2: No, diplomová práce asi, nebo bakalářská práce.
0: Bakalářskou práci, tak to je hezký, to budeme říkat. Petr si vybral pro svou bakalářskou práci právě Milesa Davise, a mě by zajímalo, proč vlastně zrovna Milesa Davise? Bylo to kvůli tomu hraní na trumpetu, nebo kvůli tomu jeho obecnímu významu?
2: Ale tak zajímalo mě samozřejmě taky hraní na trumpetu, ne úplně technický, ale myslím jakoby frázování a takovýhle věci, ale hlavně mě zajímaly ty jeho vývojové etapy, jo, ty jeho věci, a vlastně on mě do toho našrouboval hodně, člověk Honza Beránek, který tam vlastně učil dějiny jazzu, tak mě do toho našrouboval a nějakým způsobem mě inspiroval k tomu, že jsem si řekl, že když už tam mám psát nějakou diplomku, takže to udělám v tomto tématu, protože mě to osobně zajímalo. Trošku jsem si naběhl, no. Ten obsah je obrovský, to množství je velký samozřejmě a bylo by to na několik knih, no, tak já jsem to se snažil zpracovat do nějakých 35, 40 stránek a snažil jsem se udělat takový to nejdůležitější, ale teď je otázka, co je vlastně to nejdůležitější, že tam toho je tolik, že...
0: Vlastně ty jsi do studia přinesl 2 skladby a první z nich je skladba Tutu, což vlastně může souviset s těma Davisovými různýma obdobími. Mm-hmm. Jak vlastně vnímáš Davise a jeho ty změny stylů a změny kapel a...
2: Tak já to vidím tak, že on byl takovej, nechci říct úplně chameleon, on se vždycky dokázal přizpůsobit době, ale vždycky do toho vložil něco svýho, s čímž vlastně z toho udělal ten, takovej ten svůj originál. Jo? On vzal něco, co vždycky bylo v té době nějakým způsobem novátorský, dejme tomu, a dal do toho nějaký svůj rukopis. No. Takhle bych to vlastně asi shrnul jednoduše. No.
0: Mě by právě zajímalo, když tady máme i Libora Šmoldase, jestli je nějaké Davisovo období, bez kterého by se s Libora třeba obešel.
3: Já se přiznám, já teda na rozdíl od vás dvou nejsem tak dobrý jako v té komplexní znalosti hudební historie, a já mám takovou podivnost pro muzikanta, že já v podstatě poslouchám jenom věci, které se mi úplně strašně moc jako bytostně líbí, a jsem dost línej poslouchat věci, které bych poslouchat měl, jako se seznamovat se současnou scénou newyorskou a znát všechny ty lidi a tady to. A já se přiznám, že mě je blízký Miles před tím jazzrockovým obdobím a to je mi bližší, ale zase bych to nerad nějak jako říct, že bych se pobešel bez tam toho. To by, že jo, strašně moc naprosto úžasný hudby, hlavně která vznikla z toho, že otevřel tady ty dveře, by pak nevznikla, takže to bych fakt strašně nerad. Ale jako když já se chci poslechnout Milese, tak spíš šáhnu k těm deskám před tím jazzrockovým obdobím.
0: Já si myslím, že přišel pravý čas na to, aby jsme si připomněli právě už to období, které bylo v podstatě až po jazzrockovém, a pustíme si Tutu.

0: Na stanici Český rozhlas Jazz posloucháte pořad Vinyl Story. Našimi hosty jsou Libor Šmoldas a Petr Harmáček a povídáme si samozřejmě o Milesu Davisovi. A já bych se chtěl zeptat, protože oba jste kapelníci různých projektů, jak vnímáte Milese Davise jako kapelníka?
1: To je dobrá otázka, protože já si myslím, že Miles, kromě toho, že byl hudební génius, na čem se asi obecně shodneme, tak já myslím, že jeho genialita měla přesahy ještě do jiných lidských činností. Kromě toho, že mimochodem to byl třeba skvělý výtvarník a malíř, tak já si myslím, že jeho obrovská silná stránka byla v okolí sledovat, co se kde dobrýho děje ve smyslu skladeb, hudebních stylů a muzikantů. A on neustále, si myslím, hledal, co by mohl použít, jaký lidi by mohl zkombinovat, aby vznikl skvělý výsledek, jakou hudbu, ať už žánrově, anebo co se týče skladeb, by mohl vzít, která bude fungovat. A to si myslím, že byla jeho obrovská kapelnická síla, že lidi, kteří znají trošku Milese, tak ví, že prostě měl významný kapely, kterým říkáme First Great Quintet a Second Great Quintet, ale ne, už každý si uvědomuje, že těch kvintetů mezi tím a různých kapel bylo neuvěřitelně velké množství. My jsme se tady, než jsme začali natáčet ten rozhovor, i bavili o tom, kolik desek natočil a vydal. A ty jeho tvorby je strašně moc. A i když je to všechno velmi dobrý, tak ne všechno je tak geniální, jako jsou ty Great Quintets a tady ty A Kind of Blue a takhle. A já si to vysvětluju tak, že on vlastně neustále, i v té knížce, když to člověk čte v té autobiografii nebo v jiných materiálech, tak on vždycky jako říká, jo, tady ten, já přesně potřebuji, aby ten bubeník dělal tady to a teďka. On prostě podle mě neustále hledal lidi a jakoby prostředky okolo sebe a způsoby vyjádření, který by mu slušely a který by jako dohromady dali nějaký geniální výsledek. A to si myslím, že jako na úrovni toho kapelnictví, o kterém jsi mluvil, že jako jeho neskutečný přínos a zdroj a jeden z důvodů, proč ta hudba je takhle skvělá, je, že on neustále hledal lidi, se kterými by chtěl hrát a často dával dohromady jako lidi, kteří vůbec by nikdo jiný je dohromady nedal. Jo? Když se koukneš na takový to steaming a cooking a relaxing with Miles Davis, tam jako lidi říkají, to jsou jako lidi, kteří by vůbec, někdo říkal, Red Garland byl barový pianista, tamhle prostě Coltrane byl saxofonista, který ho vlastně v té době někdo mu nerozuměl. Jo, a dal takhle lidi dohromady, takže já myslím, že v tomhle byla jeho obrovská síla a souvisí to vlastně i s těma skladbama, kde vlastně objevujeme, že spoustu věcí nenapsal, anebo vlastně napsal, ale stejně to byly elementy, které sebral z různých věcí, které slyšel okolo a líbily se mu.
0: Já bych k tomu dodal, že v knize Miles Beyond od Paula Tingena, což je kniha, která se zabývá právě elektrifikací hudby Milese Davise, tak tam je historka, která mi přijde hrozně zajímavá z různých úhlů pohledu, spíš pro lidi zběhlí ve společenských vědách, kdy v kapele Milese Davise je Gary Bartz, saxofonista, a pianista Keith Jarrett, který musí hrát

0: takhle, ale já si myslím, že on měl obrovský čuch, přesně jak říkal Libor, jako měl čuch na lidi a ten čuch na lidi se samozřejmě buduje a to je přesně ty mezi kvintety, mezi alba. On vlastně v té knize, ta jeho dcera, myslím, říká, že jeho nejoblíbenější dcera byla hudba a jeho nejoblíbenější žena byla taky hudba. Takže on prostě neustále vymetal kluby, hrál prostě co nejvíc to šlo, snažil se přesně jít i do míst, který zrovna v tu dobu neměl probádaný a tam prostě hledat lidi a spojovat, jo. On byl schopný, za mě si myslím, a to je třeba, což to je taková ta kapelnická škola, jo, jako spojit lidi, kteří spolu fungují, je lehký, že jo, ale spojit lidi, kteří ještě spolu nehráli, to je se sakramensky těžký, jo. A on tohle to si myslím, že možná si třeba párkrát taky nabil, jak se říká, hubu, jo, ale to, co známe, to, co slyšíme na těch albech, tak se jako za mě se to povedlo a asi celý svět to tak vnímá taky, no.
1: Já bych jako dobrou ilustraci pro tuhle kapitolu uvedl skladbu Nefertiti ze stejnojmenného alba a to je právě ten Second Great Quintet, kdy v Davisově kapele hraje Herbie Hancock na klavír, Ron Carter na basu, Tony Williams na bicí. Tony Williams do Davisovy kapely přišel, když mu bylo asi 17. To je strašidelná představa, když si to člověk poslechne.
2: Ale že další kapelnický risk, že jo? Že tady ty lidi dáš takhle dohromady, navíc on v té době, že jo? Williams jako chtěl hrát muziku, jako čemu říkali tenkrát new thing, nebo prostě volnou vlastně i bez timeu v podstatě muziku, takže to byl element, který to mohl úplně celý zbourat, že jo, tu kapelu.
1: A měl samozřejmě hrozně důležitá osoba pro tuhle konkrétní sestavu byl saxofonista Wayne Shorter, který tam vlastně nosil skladby, on, Herbie Hancock, Wayne Shorter i Ron Carter tam vlastně nosili skladby. Davis v tu chvíli to spíš jenom tak řediteluje. A to je ta kapela, která se říká Second Great Quintet. Libor to zmínil tady. A my si poslechneme Nefertiti.

0: Posloucháte pořad Vinyl Story na stanici Český rozhlas Jazz. Našimi hosty jsou Petr Harmáček a Libor Šmoldas. Povídáme si o Milesu Davisovi a já bych teď chtěl stočit ještě víc řeč na spolupracovníky Milesa Davise, protože už jsme slyšeli tutu, kterou vlastně pro Milesa Davise vyprodukoval a složil Marcus Miller. A teď byla skladba Nefertiti, kterou napsal Wayne Shorter a hrál jí s Davisem Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams a Libor Šmoldas zmínil i saxofonisty, kteří hráli v kapele těsně před Wayne Shortrem. Jestli bychom se k tomu mohli vrátit, teď, když jsou zapnuté mikrofony.
1: No, já jsem jenom navazoval na tu diskuzi, kterou jsme měli předtím o tom, jak Miles geniálně dával muzikanty dohromady. Jen jsem poznamenal, když ta písnička začala hrát a mikrofony se vypnuly, že vlastně ten zvuk tady toho Second Great Quintet byl hotový ještě předtím, než tam Wayne Shorter přišel, protože tam byl saxofonista George Coleman, se kterým vlastně dohromady už tady ten styl hraní, který v té době byl totálně revoluční a našli prostě novou věc, která otevřela dveře strašně moc dalším skvělým moderní hudbě, tak už vlastně byla hotová, ale z nějakého důvodu, možná je to kvůli těm skladbám, možná kvůli jiným věcem, teprve když, nebo já ani nevím, proč Miles se rozhodl tam vyměnit toho saxofonistu, tam budou nějaký historický fakta, který neznám, ale teprve když tam přišel Wayne Shorter, tak vlastně se to stalo takhle obrovsky úspěšným a skvělým. Ale skvělý bylo to i předtím, George Coleman je tam úplně boží a tady jsme si říkali, že kolikrát člověk nepozná úplně přesně, než se na to zasoustředí, jestli je to Wayne Shorter nebo George Coleman, zvlášť když ten George Coleman tak skvěle přemostil to období mezi Coltranem a Shorterem.
0: Mně ještě napadá, že vlastně mezi Georgem Colemanem a Wayne Shortem se v kapele na strašně krátkou dobu, v podstatě jenom na japonské turné, ocitl saxofonista Sam Rivers.
1: Oh, wow.
0: Což byl ojedinělý případ, kdy teda Milesu Davisovi spoluhráč doporučil člena souboru a Davis ho opravdu do kapely přijal a Sam Rivers odehrál turné po Japonsku, ale protože Sam Rivers byl totálně zaujat jako avantgardními směry jazzu, tak asi pro Davise nebylo perspektivní tu spolupráci prodlužovat, ale v tu chvíli už vypadalo, že by mohl být volný Wayne Shorter. Mm. A jak se říká v Americe, zbytek je historie. A to jsou jako spoluhráči, že? My jsme mluvili o Marcusu Millerovi taky, nebo zazněl Marcus Miller, který byl nejen spoluhráč, ale on byl i producent a skladatel. A byl vlastně jeden z klíčových osobností v Davisova hudebního života. A podobně významnou osobností pro Davisův hudební, asi i osobní život, byl Gil Evans. A ty s Petře shodou okolností přinesl do studia skladbu, kterou Miles Davis s Gilem Evansem nahrál. Tak jestli bys nám k ní mohl něco říct.
2: No tak je to z alba Miles Ahead, je to z roku 57 a je to taková vlastně první ze série společných big bandových nahrávek s Gilem Evansem. Gil Evans v podstatě zaranžoval komplet celý album, najali si na to big band, který ovšem neměl klasický sound, jo. Tam prostě byly vidět vlivy hodně i impresionismu a takovýchhle věcí, hodně čerpali z klasiky, takže najednou se tam objevují uflétny, najednou se tam objevuje tuba, lesní rohy a tak dále a tak dále. Prostě bylo to hodně zajímavý a mně se to třeba osobně strašně moc líbilo, ten sound, ty hráči, zase opět, jo, ale to třeba tady si nemyslím úplně, že by třeba Miles Davis byl takový ten kapelník, který je spíš jako solista a spíš to jakoby nominoval ty lidi Gil Evans hlavně.
0: Ano, ale Gil Evans vlastně stál jako muž v pozadí.
2: Ano.
0: Za Davisovým projektem Nonetta, který působilo mezi lety 1949 až 1950. A bohužel teda v klubových podmínkách bylo finančně neudržitelné. A Gil Evans vlastně byl aranžérem a tak dalo by se říct hudebním režisérem, nebo takovým jako poradcem.
2: Ano,
0: nebo...
2: ano. Já dokonce mám od Milana Svobody krásnou story, kdy on navštívil Gila Evanse v Americe, když studoval. A říkal, že za něm přišel a právě byl překvapený vlastně, jaký velký kompetence u toho Milese ten Gil měl, jo. Jakože vlastně, co řekl Gil, tak Miles sklapnul a normálně fungoval a poslouchal ho normálně, de facto na slovo.
0: A, nemohl říct každý.
2: A ten Miles mu prej za to nikdy nedal ani dolar, jako jo. Že tam prej vznikla krásná situace, že Gillovi přišlo blbý si o ty peníze říct a Miles se vůbec nenapadlo, že mu něco má dát. A prej, kdyby ten Gill si něco řekl, tak ten Miles mu samozřejmě dá cokoliv, jo, ale že tam byla takováhle vtipná story okolo toho, no.
0: Tam je vlastně zajímavý, že teda Gill Evans s Milesem Davisem spolupracuje už na konci 40. let. Potom spolu mají sérii těch alb, řekněme, big bandových v 50. letech, ale Gill se pak posléze objevuje v Davisově životě na začátku 80. let, kolem alba Decoy, kdy vlastně v tom elektrickém období Davis opět se obrátí na Gilla Evanse, aby mu jako vlastně pomohl, že? Což je jako strašně zajímavé a podle mě, nevím, jestli to dostatečně propátraný jako vliv Gilla Evanse, podle mě tomu v nějaký knížce musí být.
2: Já si myslím, že ta důvěra tam v toho Gilla byla obrovská od Milese, jako hodně, no.
0: Můžeš nám o těch třech až čtyřech big bandových albech ještě říct víc?
2: No tak...
0: Patří tam alba Porgy and Bess třeba.
2: Porgy a Bess, Sketches of Spain, že jo, a tak dále. No, chci říct jenom to, že třeba za mě to první album Miles Ahead, jako třeba to je moje asi jedno z nejoblíbenějších, protože přijde mi, že to tam je pěkně secvičený, pěkně nahraný, pěkně udělaný. Třeba ohledně Porgy a Bess, tak tam opět zase panujou nějaký story typu, že na to měli týden, nějak to promrhali a nakonec to prý snad točili až ten pátek nebo co. A snad to udělali za jednu nebo dvě frekvence celý. Co se týče i alba, tak jako z pohledu trumpetisty chci říct tu věc, že tam třeba hraje lídra Ernie Royal, což je strašný jako za mě obdivuhodný výkon, kdy vlastně třeba z pohledu lead trumpetisty, tak prostě tam hraje naprostý zvěrstva, který jsou nehratelný dodnes pro některé trumpetisty na světě. A mně se strašně líbí ta barva. Mně se strašně líbí, jakou to má barvu, prostě jak to funguje. Je to úplně nový pojetí. Není to vlastně ten hot jazz, hot big band, vlastně, který do té doby hodně byl jakoby používaný, ten sound, jako myslím, hodně byl psaný, aranžovaný. Já, když jsem to slyšel vlastně poprvé, tak na mě to působilo ohromně a poslouchal jsem to několikrát furt dokola. A vlastně i ten Miles mi tam přijde takovej, že najednou vlastně pod tím Gillem najednou se dostal úplně do jiného světa, do jiného spaceu. Já nevím, no, doporučil bych posluchačům, ať si to poslechnou, protože v tom objeví hodně nových věcí, pěkných.
0: Ta příležitost nastává. Musíme si skladbu Springsville.

0: Na stanici Český rozhlas Jazz posloucháte pořad Vinyl Story. S Petrem Harmáčkem a Liborem Šmoldasem se bavíme o Milesu Davisovi. A před chvílí byla řeč o důležitých spolupracovnících Milesa Davise a já bych chtěl ještě zmínit jedno jméno, které nepadlo. A to byl George Russell. George Russell byl původně bubeník, posléze hlavně skladatel a klavírista, který stojí za knihou, která má hrozně dlouhý název. Lidický koncept chromatické tónové organizace, myslím se to dá přeložit. A byl to člověk, který Milesa Davise přivedl na myšlenku takzvané modální improvizace. Protože to je termín, který se s Milesem Davisem v souvislosti s Milesem Davisem často skloňuje. Rád bych vás, pánové, jakožto erudované hudebníky, poprosil o stručné laické vysvětlení.
1: To já nevím, jestli dokážu podat, ale když si to řekl, tak jsem přemýšlel o tom, že Miles vlastně vždycky přistupoval k improvizaci dost modálně. Že on sice vyrost na bebopu, kde by se dalo říct, že ten přístup k improvizaci z větší části je opak modality, to znamená, že ty muzikanti hodně staví ty melodické linky okolo akordických tónů a tenzí a alterací a hodně se opírají v té melodii o harmonii, ať už tu, kterou ta písnička má, anebo tu, pro kterou se v tu chvíli sami rozhodnou. A to určitě byla doména lidí jako Charlie Parker a všech následovníků tady toho language. Ale my jsme tady jednou řekli, že Miles vlastně, když hrál s Charlie Parkerem, tak hrál úplně jinak a i když možná v té době se snažil hrát víc bebopově, tak mu to podle mě nebylo úplně vlastní a svůj vlastní hlas našel až později. A i když hraje na těch hardbopových nahrávkách, tak on vlastně ten element toho, že vystihuje a vyjadřuje ve svých improvizovaných melodích akordy, u něj nikdy nebyl úplně dominantní a vždycky tam má takovej nadhled, který myslím, že by se dal označit za modální přístup k té improvizaci, protože on často jakoby vnímá spíš tu tóninu nebo používá nějaký jednoduchý tónový materiál, který se nenutně váže na každý akord zvlášť. Takže já jsem vždycky jeho hraní vnímal i v těch raných fázích, že je v zásadě vlastně modální, ale samozřejmě je do toho přimíchaný všechny ostatní elementy, kterých jsou tam potřeba a v naprosto úžasném poměru. Ale za mě Miles, jeho přístup k improvizaci a hudbě byl vždycky modální, ať už má zrovna modální období, jak se to dneska označuje, anebo ne.
0: A teď otázka velice kontroverzní a zároveň na tělo. Petře, ty jako trumpetista, jak bys přiblížil Milesa Davise v jeho různých obdobích jako instrumentalistu, prostě jako trumpetistu?
2: Naprosto originální frázování, naprosto originální vedení melodie, práce s motivem obrovská. A taky, o čem mluvil Libor vlastně, že na začátku, kdy on vlastně ten bebop, hardbop a tady ty věci, tak za mě trošku působil, jako kdyby byl maličko Dizzyho kopie. A co se týče toho modálního období, tak tam za mě se to brutálně u něj otevřelo. A vlastně takhle já jsem ho poznal poprvé. A pro mě je to prostě krásná, nádherná práce s motivem, s melodií. A on vlastně ukázal v té době, že méně je více. to taky takový pocit z toho mám trošku. A k tomu modálnímu jazzu, vlastně, co jste tady řešili, já, když jsem psal tu bakalářskou práci, tak jsem tam se nějakým způsobem dozvěděl, že vlastně ty jazzmeni v té době, než přišel ten modální jazz, se snažili inklinovat k celosvětový nějaký muzice, jo. A vlastně ten modus a ten mod, což je vlastně stupnice, tak oni vlastně se snažili nahradit ten akord, že jo, ty základní akordické tóny, tak se snažili vlastně nahradit, že každý tón z té stupnice má svoji dominantní hodnotu. Tímhle tím způsobem oni přikládali důraz na každý tón té stupnice a tím pádem se to hrozně zjednodušilo pro ně. Přestalo to být tak komplikovaný a o to víc se mohli věnovat tomu motivickému hraní a ty práce s tím motivem. Vlastně, no.
0: Může to mít něco společného s blues třeba?
1: Já myslím, že to má všechno společného s blues. Ale ještě mě napadlo k té tvojí otázce, jsem si vzpomněl, někdo někde vyjádřil dobrou observaci, že vlastně přes skrz všechny ty období Milesova, že Miles hraje furt stejně a jediný, co se mění, je to okolo. Což samozřejmě není úplná pravda, ale něco na tom strašně moc je, že vlastně to Milesovo hraní, třeba teď, když si nadhodil blues, to blues tam vždycky je jedno, jestli je to prostě 19-letý Miles, který se snaží hrát s Charlie Parkerem, nebo starý Miles, který už prošel všema těma žánrama, ale kdyby člověk vyndal to jeho hraní, tak vlastně nejenom ta esence samozřejmě je stejná, ale docela i ten zvuk, že jo, on byl ve formě, někdy nebyl ve formě v různých částech svého života, co se týče hraní na trumpetu, protože to je samozřejmě těžký nástroj, když člověk necvičí, tak většina lidí to má těžký hrát. Ale tomu samozřejmě nestálo v cestě. Ale víte, co myslím, že vlastně, ano. Když si vezmeš ten doprovod stranou, jestli je to prostě nějaký jazz rock nebo naprogramovaný nějaký takový pop jazz nebo bebopová kapela, tak vlastně to Milesovo hraní zní dost podobně celou dobu.
2: Ano, určitě.
1: A to myslím v dobrým. Jako ne,
2: na Kind of Blue, tam každý by si řekl, že bude vycházet z Dorských stupnic, ale tam je strašný náznak bluesu jako několikrát, v mnoha případech.
0: Myslíte si, že modální improvizace je nadužívaná v hudebním pedagogice?
1: Je to stejné.
0: No, ale s Davisem to souvisí, že?
1: Včera jsem byl na jamu a přišel tam Petr Zelenka, skvělý český kytarista, který už teďka hraje méně a žije ve Francii. Společně s Davidem Doruškou, moji dva nejdůležitější učitelé v mém životě. A Petr říkal, dal jsem si hodinu s Davidem. A já jsem říkal, no to je super, a co ti řekl? Řekl mi, hraje jako Miles Davis. To bylo včera. Teďka se mi to vybavilo.
0: Ale já, ještě v roce 2026 to pořád teda je aktuální.
1: První věc, co mi řekl, je, hraj a představuj si, že jsi Miles. Nicméně, ano, já si myslím, že modální přístup k improvizaci, nebo takhle, přístup založený na stupnicích, spíše než na intervalech a rozložených akordech, je věc, která přišla do jazzu ve skutečnosti až někdy v 60. letech. A do té doby samozřejmě máme blues, který můžeme a nemusíme vnímat jako modální improvizaci ve chvíli, kde se na to používá nějaká pentatonika nebo tak. Ale v zásadě veškerý jazzový language od začátku až vlastně do 60. let byl postavený na rozložených akordech a intervalech a tady to. Ale jazzové školství vzniklo až někdy, kdy jako v 70. letech.
0: To je otázka velice složitá. Dá se říct, že bylo už ve 40., ale tam jde o to, že ty větší instituce, které dneska známe, jako Berklee School of Music, tak ten rozmach byl samozřejmě jako koncem 60., začátkem 70. let. Ale už byly různý speciální programy, třeba jako byla kdysi konzervatoř Jaroslava Ježka Studium pro dospělé, pro pracující, tak něco podobného vlastně vystudoval John Coltrane ve Filadelfii. Jako mladý saxofonista a tak. Takže on se nedá se říct, že by to jazzové školství nefungovalo, ale nebylo to systematické a byla to záležitost od jako 40. let. Nejdříve spíše nárazová a pak už institucionalizovaná, já to řeknu dneska. Promiňte, pak už to byla ta instituce.
1: Já to každopádně vnímám tak, že se to institucionalizovalo někdy v těch 70. letech a vznikly jako fakebooky, realbooky, vznikly učebnice, vznikly metodiky a bylo potřeba to zasadit do nějakého rámce, který bude do systému, který budou učit a to do té doby moc nebylo. A v té době jazzový muzikanty zajímalo jakákoliv hudba, jenom ne jazz, když to takhle přeženu. Jazz v té době měl znít jako cokoliv jiného než jazz. Nemělo to znít jako straight ahead jazz, nemělo to znít jako swing. V té době frčela modální přístup k organizaci tohoto nového materiálu, plus všechny možné rytmy a vlivy z celého světa. Takže bylo logický, že v té době ten systém, který založili jako základ učení jazzové, byl založený na stupnicích, takzvaný chord scale system, kde řekli, takovýhle akord, dáme tam takovouhle stupnici a můžeš tam použít ještě pět dalších takovejhle stupnic. A to se nám trošku traduje až doteď, i když už dávno jako muzikanti vědí, že jazz až někdy do 60. let takhle nefungoval. I když se tímto systémem dá vysvětlit. Takže to je odpověď na tu tvoji otázku.
0: Takže bych to uzavřel písní bebopovou a bude to skladba Solar, o které se také říká, že ji napsal Miles Davis.

0: Našimi hosty jsou Libor Šmoldas a Petr Harmáček a oni se mi tady smějí, takže než vás rozsadím, pánové, tak bych potřeboval zjistit pro naše posluchače, kteří se Milesem Davisem do hloubky nezabývali, co jsou podle vás nejlepší prameny, kromě nahrávek, ke kterým se člověk může obrátit?
1: Častokrát se zmiňuje jeho kniha, autobiografie, ale já jsem si to strašně s nadšením tenkrát přečet a pak jsem se dozvěděl od starších, zkušenějších jazzových kolegů, že je tam snad 40% věcí vymyšlených, kdy on dost věcí zkresluje podle sebe. To nevím, jak se věci mají, ale co se týče pramenů, tak jako pokud si chtějí najít ty stěžejní věci, stěžejní nahrávky, tak já myslím, že allmusic.com, nepletu se, web, kde si lidi můžou najít spoustu informací o těch albech, spoustu informací o těch hráčích. A nejvíc, co se dá sehnat, je na internetu. Samozřejmě na internetu je toho moc a je tam moc dobrýho, ale taky moc špatného, nebo respektive moc zkreslujících taky informací. Takže já bych doporučil všem posluchačům, pokud jsou do toho zajutí, ať bádaj. A já myslím, že se tak nějak k tomu všemu vykrystalizují ty informace, které schánějí a nahánějí.
2: Souhlasím. Ale měl bych co říct k tomu Solaru, co jsme teďka doposlouchali.
0: Ježišmarja, ono to s ním souvisí vlastně. Že?
2: V krátkosti, protože na tom skvělý je, že tuhle skladbu napsal Karel Jahelka.
0: To je pravda. Není to, patrně předek zpívajícího právníka?
2: To nevíme, ne, to asi ne. A jenom, abych to v rychlosti vysvětlil, není to fabulace, je to pravda, protože tuhle písničku, kterou Miles nahrál a zaregistroval se jako Solar, se původně jmenovala Sunny. Sunny s O jako jméno Sunny, protože to bylo pro Sunnyho Bermana. A Miles vzal Sunny, z toho udělal Sunny jako slunečno a z toho Solar. A ten autor, který napsal, se jmenoval Chuck Wayne, což bylo po američtěný jméno potomka československých rodičů Jagelkových nebo Jahelkových, který přijeli z Československa do Ameriky. Tam už splodili syna Charlese, Karla, a ten napsal tady tu skladbu, kterou následně Miles takhle nahrál.
0: A to je třeba informace, kterou si člověk může dohledat v jakém prameni?
2: No vidíš, to je dobrá otázka. Já už si nepamatuju, je člověk, který napsal hodně článků na internetu o autorství tady těch skladeb Milesových. A teď bych měl samozřejmě v rozhlase přesně říct, jak se jmenuje a kde to najít.
0: Nebyl to Mark Myers?
2: Je to možný. Určitě to půjde pomocí internetového vyhledávače nebo nedej bože umělé inteligence rychle najít. Ale takhle z hlavy já si to teďka nepamatuju. Každopádně, pokud někoho tohle téma zajímá, tak se to dá jednoduše dohledat.
0: Já bych ještě doplnil knihu Ashleyho Kana Kind of Blue o vzniku legendárního alba a pokud posluchače zajímá elektrifikované období Milese Davise, tak doporučuji knihu Miles Beyond od Paula Tingena. Už jsem jí tu zmiňoval, je to fascinující čtení. Vrátil bych se do roku 1950 a poslechl bych si Milese Davise, jeho tehdejší Nonetto a skladbu Budo, skladbu, která vyšla posléze na kompilaci Birth of the Cool.

0: Náš pořad z cyklu Vinyl Story, pořad věnovaný Milesu Davisovi, se chýlí ke konci a já bych se chtěl svých hostů, Petra Harmáčka a Libora Šmoldase, zeptat. Poslední otázka. Kdo byl váš nejoblíbenější Davisem odchovaný hudebník? Já uznávám, že pro trumpetistu je tohleto sakramensky obtížné.
1: No, já nevím, no, jak k tomu přistoupit, k tomuhle. Já bych spíš řekl, že bychom měli všichni Milesovi poděkovat za to, co nám všem trumpetistům přines, protože myslím si, že každý trumpetista, který si poslechl Milese, tak určitě změnil nějaký dosavadní mindset, nastavení v hudbě a myslím si, že tak nějak všichni, co ten jazz myslí vážně, tak se určitě zabývali Milesem Davisem, takže si myslím, že všichni jsme jeho žáci.
2: Souhlasím a kdybych měl vybrat jedno jméno, tak by to byl John Scofield.
0: To jsem nečekal se před, já jsem čekal, že řekneš třeba John Coltrane nebo Herbie Hancock.
2: A... No tak samozřejmě všichni lidi, co s ním hráli, tak jim byli ovlivněni a vděčíme mu hlavně za to, že otevřel strašně moc dveří, kterýma pak spoustu geniálních lidí mohlo projít novejma směrama, který předtím byly nečekaný. Ale kdybych měl vybrat jednoho, tak by to byl tady ten.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas a... Ještě jednou připomínám Liborův Davisovský projekt, který vyšel na CDčku letos na jaře, Sorry Miles, a loučím se tím pádem s Petrem Harmáčkem, s Liborem Šmoldasem a těším se příště opět naslyšenou. Zdraví vás Jakub Doležal.

0: Jakub Doležal hovořil s jazzovými hudebníky Petrem Harmáčkem a Liborem Šmoldasem o Davisovi průkopnické umělecké osobnosti. Pořad Vinyl Story hledejte na webu Český rozhlas Jazz. Teď je tu ještě na stanici Vltava výběr ze zvukové stopy doprovázející filmový snímek Miles Ahead z roku 2016, mapující život Milese Davise. Pianista Robert Glasper v něm moderně zpracovává Davisovy nahrávky a herec Don Cheadle napodobuje Davisův charakteristický slovní projev.
1: It takes a long time to be able to play like yourself.

0: But if we could go back a bit for context and explore your earlier stuff, modal jazz, and its influence...
1: I like that word, jazz. Don't call it jazz, man. That's a made-up word.
0: Right.
1: I'm trying to box somebody in. Don't call my music jazz.
0: All right.
1: It's social music.
2: V den z tého výročí narození trumpetisty a skladatele Milese Davise jsme slyšeli na stanici Vltava v čase akademie výběr ze soundtracku k filmu Miles Ahead.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Četba s hvězdičkou.

typické prominentní outsiderky z nevyzpytatelného prostředí lze číst mnoha způsoby, jako dokument o pohnuté době i jako zpověď rozstřelené duše. Z knihy Když máma spala čte po 14. v premiéře na Vltavě Anita Krauzová.

Na podzim 1978 krajina potemněla. Mraky, visící nízko nad střechou našeho rozvážně sesunoucího dělnického autobusu, nedovolili nekonečným lesům mezi Voznicí a Dobříší zaplát, byť nakrátko, zlatem žloutnoucího listí. Dlažba na piacetě Dobříšského gymnázia byla tmavě šedá, o moc tmavší než před rokem touto dobou. Celé září jsme se školou zase jezdili na brambory. Hned na začátku školního roku, v neděli 3. září, za posledních teplých večerů, mě táta pozval na utajenou návštěvu do domu s věží pod Letenskými sady, kde na začátku Skalecké ulice bydlel režisér Pistorius. Tady se večer odehrálo jedno z představení bytového divadla jménem Play Macbeth. Macbetha hrál táta, jeho Lady Macbeth byla Vlasta Chramostová. Kohout, o němž mi táta už dávno vysvětlil, že není herec, byl vypravěč a taky to vlastně všechno vymyslel a pomocí Shakespeareova textu sepsal. Pak jsem tady zažila kluka s kytarou, co byl před rokem na Hrádečku a říkalo se mu Třešňa. No a nakonec tady byla holka v čelence, jen o málo starší než já. Dcera Pavla Kohouta Tereza, která taky chtěla být herečka, ale nikam ji nevzali a taky aspoň přibrali její táta do této své hry. Ta se, panečku, má, myslela jsem si. Táta mi řekl, kam a v kolik se mám dostavit a že mám zazvonit na Pištoru. Když jsem 3. září došla na určené místo, žádný zvonek se jménem Pištora na domě nebyl. Pistorius to ano. Jméno mi bylo povědomé, byl to někdo od divadla. Jenže instrukce zněla jasně. Pištora. A já si byla jistá, že táta nějakého pana Pištoru zná, neboť jsem si z 2. třídy dobře pamatovala příhodu, která se tohoto pána týkala. Ta se totiž zapomenout nedá. Vůbec jsem netušila, že Jiří Pištora tou dobou už dávno není mezi živými. Když jsem nenašla patřičný zvonek, vylezla jsem z domu, vyhledala telefonní budku a volala jsem mámě, jestli neví, kam jsem měla přijít a na koho mám zvonit. Taky nevěděla a chvíli jsme se dohadovali. Zase mi připomněla, že jsem blbec a pak mi řekla, ať zazvoním na Pistoria. Že to bude asi Luboš Pistorius, režisér, a tam mě neukousnou, i kdybych byla jinde, než mám být. Tak jsem to riskla a byla jsem poslední host, který přišel. Už tam sedělo a tiše mluvilo asi 50 lidí. Táta měl na sobě jakousi síť, do které se chytají ryby, takže vypadal jako ulovená velryba. Šel rovnou ke mně a nahlas šeptem povídá. Kde seš, ty blbče, čeká se jen na tebe. No, tati, ty si říkal, že mám zvonit na zvonek Pištora a tady žádný Pištora nebydlí. Nač, zahučel táta. Zase tě někam pozvu. Rozhlídl se a kolem sedícím řekl. Dcera, neumí přijít nikam včas. Všichni, kdo to zaslechli, se na mě přátelsky usmáli, protože se ještě ani zdaleka nezačínalo.

Přemýšlela jsem, kde jsem udělala chybu. Jiří Pištora byl básník. V době, kdy jsem začínala chodit do druhé třídy, vyšla v mateřídoušce jeho básnička, která způsobila strašný rozruch nejen v celé zemi, ale i v naší rodině, a na to já jsem nemohla zapomenout. Básnička zněla: Žije, žije ve stepi, jeden v suché otepi, druhý v láptích pod pařezem, třetí v díře mezi bezem. Ať si jsou tam, kde jsou, ať sem na nás nelezou. Byla ilustrovaná obrázkem, kde nepříliš sympatičtí pobudové lezou z jakýchsi jeskyní, čehož si hned povšiml děda, když jsem přinesla domů nové číslo časopisu, který jsme odebírali ve škole. Pak se tomu s babičkou smáli a večer se smála i máma. A když se na zítří dostavil domů i tatínek, tak hned ve dveřích začal. Je zakázaný a stažený celý číslo dětského časopisu. Můj pardubický kamarád, co je kamarád i Pepy Pulpána a Jirky Gruši, nějakej Jirka Pištora, co mu tátu svýho času popravilo gestapo, po výslechu na pardubickém zámku, tak prej napsal básničku pro děti, která někoho na UV tak zvedla ze židle, že zakázali celý náklad dětského časopisu. A máma mu na to povídá. No, Betty na to má, to je v mateřídoušce. Kde je? Zařval táta. Jsem s ní. A tak jsem pro ní šla do aktovky, ale nemohla jsem ji najít a všechno jsem prohledala, hledal i děda. Nedávalo to smysl, nosila jsem ji pořád v tašce, ale táta trval na tom, že ji musím najít, protože celý náklad je stažený a on ji nutně potřebuje. Druhý den ve škole jsem si všimla, že si mojí mateřídoušku vyndala na lavici nová spolusedící, jakási Janečková, která ale vedle mě seděla jenom na 14 dní, protože bydlela v Maringotce u kolotočů, co zrovna v té době stály na plácku za školou. Mateřídoušku nedostala, protože ji neodebírala, neboť se jak známo objednává na celý rok dopředu. Když ji u mě viděla, tak ji taky chtěla, ale já jsem jí tu svoji nemohla dát a tak jsme četli spolu. No a teď si ji vyndala na lavici a tvrdila, že je její, a měla jí dokonce nahoře v rohu podepsanou. Šla jsem za naší novou učitelkou Kamilou Maříkovou, co jsme jí měli krátce, a řekla jsem jí, že mi Janečková vzala mateřídoušku, protože svoji neměla. A Maříková to začala vyšetřovat a Janečková tvrdila, že mateřídouška je její, ale já věděla, že je moje, jenže Maříková se zeptala Janečkové. A kdo tě tady podepsal? A Janečková povídá. Maminka, to je moje mateřídouška. A já na to. To je moje mateřídouška, já ji odebírám a já si ji poznám. Jenže tehdy jsem ještě nevěděla, jak těžký to s Maříkovou budu mít, i když se to už právě začínalo rýsovat. Maříková rozhodla, že mateřídouška je Janečkové, protože ji má podepsanou a vůbec jí nebylo divné, že ji neodebírá, zatímco já ano. Tohle rozčílilo i dědu a táta se rozhodl, že to takhle nenechá a zajde do školy a tam zjedná pořádek. Oba, táta i děda, se na mě svorně vztekali, proč jsem si tu mateřídoušku tak málo hlídala a proč jsem si ji nechala ukrást. No, nakonec táta do školy zajít nestihl, protože jednoho rána už Janečková do školy nepřišla. Cestou domů jsem se zašla podívat k plácku za školou, kde vždycky stávaly kolotoče, ale už tam nikdo nebyl. Kolotoče i maringotky odjeli i s Janečkovou a s mojí mateřídouškou. Trápila jsem se ztrátou mateřídoušky tak dlouho, že mi v hlavě pochopitelně uvázl nejen verš ať si jsou tam, kde jsou, ať sem na nás nelezou, ale hlavně i jméno pana Jiřího Pištory. Nevěděla jsem, že si básník během následujícího roku prošel tolika těžkými a dehonestujícími událostmi, že si začátkem dalšího školního roku pustil plyn a dobrovolně odešel z tohoto světa.

Když tedy táta řekl, ať přijdu k Pištorovi, tak jsem při své povaze prostě nemohla jít k Pistoriovi. Nechápu, jak mi to všichni pořád dokola mohli dělat. Něco říkali a přitom mysleli něco úplně jiného. Takže první půlku Macbetha jsem pořád ještě promýšlela tu dávno starou křivdu, ale zároveň mi bylo i trochu trapně z toho, že se táta tak strašně blízko válí na gauči po Vlastě Chramostové, což ale ostatním asi nevadilo. A pak mě strhla hudba a charismatické zvuky připomínající dusot kopyt, jež vyluzoval Třešňák na své kytaře, se kterou zacházel chvíli jako s kytarou, chvíli jako s kordem a chvíli jako by byla kůň. Tihle tři, Třešňák, Tereza a Kohout, recitovali verše takovým podmanivým a dynamicky uspěchaným způsobem, že mě to vtáhlo do děje. Několikrát mě sice napadlo, že Macbeth nemá s mým tátou vůbec nic společného, protože pořád váhá a pořád přemýšlí nahlas, což táta opravdu nikdy nedělal. No a pak ještě podléhal svojí ženě, Lady Macbeth, což táta taky neměl ve zvyku, takhle někomu podléhat, natož pak nějaké ženě. Nic podobného si nepamatuju. Dokonce bych řekla, že byl Macbethův pravý opak. Jednal vždycky rychle, neočekávaně a jakoby neuváženě. Jestli přemýšlel, to nevím, ale rozhodně ne nahlas. A komu nakonec podlehne či nepodlehne, to se nikdy nedalo odhadnout. A jednal skoro imrvére, ani na chvíli se nezastavil. Zkrátka byl spíš takový anti-Macbeth, ale to jsem tam, zdálo se mi, tušila jen já a ostatní mu asi věřili. Navíc jsem si všimla zvláštního napětí mezi vlastním a tátovým herectvím, které asi spočívalo v tom, že táta byl zvyklý na rozměry činoherního klubu, to znamená na podprůměrně stísněné a intimní prostory, zatímco Vlasta, původně z Vinohradského divadla, měla gesta, která směřovala až do 50-metrové dálky. Byla vznosná, hrdá a patetická, zatímco táta si tam něco šumloval pod knír. A vždycky, když se jeden nebo druhý chtěli přiblížit k herectví svého protějšku, tak na sebe narazili. Bylo to fakt absolutně zvláštní představení. Jsem si dokonce skoro jistá, že kdyby takové divadlo bylo okolnostmi donuceno existovat několik let, mohlo se z toho vyvinout něco vskutku podivuhodného, jako vždycky, když se sejdou velké a protilehlé síly. Ale to se nestalo. Představení se odehrálo asi jenom 14. Ta poslední byla zrušena rafinovaným způsobem, a to tak, že policie chytala a legitimovala diváky, kteří se nenápadně přibližovali k utajeným bytům, ještě na ulici, a tím zredukovala jejich počet na nulu. A to se pak před prázdným hledištěm hercům blbě hraje.

Takže vnitřní dispozice souboru se nestačily rozvinout ani zúročit. Zanedlouho po posledních odehraných představeních už mužská část souboru pobývala v nedobrovolném exilu a ženská část tady na plný úvazek společensky paběrkovala v rámci života v Dizentu. Nicméně charismaticky polospívané verše, že i nejtemnější noc vyústí v ráno, jde mi na pomoc, snad tehdy vedle několika desítek diváků zaslechla i sama nebesa, protože podzim 1978 opravdu připomínal, alespoň mě, nejtemnější noc. A věřím, že i toto bytové divadlo běželo ránu na pomoc. No a pak si pamatuju, že v den tátových narozenin 11. září 1978 byla máma u výslechu, ale nechtěla o tom mluvit. Pak odjela se Slavojem do jižních Čech na jeho chatičku, bývalý Včelín, kde pracovala na rozepsaném rozhlasovém seriálu o Národním divadle a Slavoj chodil na ryby. Nám vysvětlila, že tady na to nemá nervy. Nikdo samozřejmě netušil, že od zimního slunovratu 1977 běží akce bezpečnostních složek nazvaná Asanace. Jejímž cílem je vytlačit takzvané zájmové osoby ze země a že Asanace nabírá na síle. A že jejími zájmovými objekty nejsou jen členové Plastic People, písničkáři Sváťa Karásek, Jaroslav Hudka, Charlie Soukup nebo básník Pavel Zajíček z DG307, ale i skupina lidí, kteří hrají bytové divadlo. Táta byl koncem podzimu ještě jednou vzatý asi na 2 týdny do vazby a vrátil se ve zcela jiném rozpoložení než na jaře. Hned jsme si všimli, že tam za 14 dní zešedivěl. Nevyprávěl žádné veselé příhody z vězení jako minule, ale zasmušile mlčel. Přijížděl k nám relativně často a vždycky si hned vzal sousedovic boxerku Ambru a šel s ní naproti do Břízek. Asi se mu stýskalo po Antarovi. Pamatuju se, že se jednou večer zdržel, protože si byl popovídat nahoře u Johnnyho a Petry a odjel až kolem 10. Ráno v 6 hodin, těsně předtím, než se měla odejít na autobus, někdo zazvonil. Máma byla pryč, Andrea ještě spala. Otevřela jsem a za dveřmi stál obrovitý chlap. Je doma Pavel Landovský? Ne, on tady nebydlí. Ale je tady, že jo? Není. Odešel. Včera. Večer. Já jsem šílený strach. Sklonil hlavu, aby se vešel pod futra a strčil do dveří, abych je nemohla zavřít, což ovšem bylo stejně zbytečné, protože jsme měli kliku i zvenku. Máme hlášeno, že je tady. Ani jsem nehlesla. Muž držel dveře a díval se na mě jako kobra na myš. Cítila jsem, jak mi tuhnou svaly v těle. Zavolej mi někoho dospělého, máme informaci, že odtud neodešel. Bála jsem se říct, že tady nikdo dospělý není. Nevěděla jsem, co je lepší, jestli to, že tu táta není a my jsme tu sami, anebo to, že by tady byl, protože ho evidentně přišli zatknout, anebo kdo ví, co mu chtěli. Obr mluvil v množném čísle, bylo jasné, že tady není sám. Já musím do školy, jede mi autobus, špitla jsem odvážně. Kdo je doma? Sestra. Kolik je jí? Nevěděla jsem, jestli mohu prozradit, kolik jí je, pak jsem zašeptala. 14. Obr se otočil a beze slova zamířil ke schodům. Když jsem za víc než půl hodiny, hned poté, co jsem se vzpamatovala z největšího úleku, vybíhala na autobus, který už bylo nutné stihnout, protože ten můj mi ujel a já se bála, že mi spolužáci ujedou na pole, stálo před domem bílé auto a v něm seděli 2 muži. Další cizí auto s lidmi uvnitř pak stálo o kus výš u horní branky. Nepamatuju si z toho rána už nic víc a ani nevím, co bylo s Andreou a co se dělo potom. Až do 6. října jsme se školou chodili na brambory. Zapsala jsem si tehdy do deníku.

6.10.1978, pátek večer. Ty poslední dny jsme chodili brigádničit do Staré Hutě nedaleko do Bříše. Pole to bylo sympatické oproti tomu předchozímu. Řádky mělo přehledné a to je hlavní. Počasí však bylo pro nás ohavné. Přestože je konec září a první říjnové dny, zima je jak v listopadu. Vždycky po ránu, když jsme zahajovali řádku, dlouhou řádku, na jejíž konec jsme díky zvlněnému terénu ani nedohlédli. Byl ostrý vzduch, vlhko a celá krajina byla ponořená v jakýsi mlžný opar. Pole bylo rozbahněné, brambory zabalené v hlíně, všechno mokré a studené, protože celé noci pršelo. Přes den se nad námi vznášel velký mrak, ale pracovat jsme mohli, museli. Košíky se hned obalily blátem, dvojnásobně stěžkly, holínky až ke kolenům důkladně zacákané, ruce byly nejvíce špinavé, bahnem černé i přes rukavice a promrzlé. Na ruce, na ty byla zima nejhorší. Všichni jsme hned splynuli s Polem. Po večerech jsem tehdy, nezatížena úkoly ze školy, pilně chodila do filmového klubu. Viděla jsem Tarkovského, Andreje Rubleva a nedokončenou skladbu podle Čechovova Platonova a četla Virginii Woolfovou. To všechno bylo, jak dnes vidím, chválihodné, ale uvědomuju si, že jsem si život neulehčovala ani tam, kde bych mohla. 13. pátek, říjen 1978, pátek večer. Učím se zeměpis, zítra je sobota a my jdeme do školy. Bolševická vymoženost. Dnes je 13. pátek. Ráno revizor v autobusu, zubař, písemka z matiky a z češtiny. Volal táta, má zlomenou nohu. V noci šel ze Slávie, za ním šel už od Národního divadla jakýsi ožrala, který ho provokoval a na mostě ho s nějakou ženskou napadl a porvali se. A dotyčný řval, že ho zabije, že ho utopí a že se těší, až bude viset a tak dál. Jak pak chtěl tátu hodit z mostu, zapříčila se tátovi noha mezi dva sloupky v zábradlí a křuplo mu v kotníku. Nemohl zavolat policajty, protože se bál, že by ho mohli opravdu do té vody hodit a v nejlepším případě ho obvinit z výtržnictví a znovu zavřít. Lumpárna. Do telefonu nám táta neřekl, že se doplazil domů po čtyřech, protože se bál zavolat nejen policii, ale i sanitku. Hlásila to o pár dní později Svobodná Evropa. Táta měl na noze sádru, ale neležel. Dnes vím, že další víkend musel donatočit záznam z bytového divadla, protože Pavel Kohout už měl domluvený odjezd do rakouského exilu a tento termín se mu nějakou lstí podařilo ještě o 5 dní odložit, aby se v bytě u Vlasty Chramostové dokončil záznam bytového představení, které natáčel její manžel, zakázaný kameraman Standa Milota. Táta se po světě belhal se sádrou, všechny tím nevýslovně prudil, příkazničil, jak jsme tomu doma říkali, neboť rozdával příkazy, jako bychom všichni byli jeho sluhové. Dokonce jezdil se sádrou i v autě, které si zrovna koupil, což byl malý Fiat 127, ve kterém pak vycestoval. Sotva se tam s tím gipsem vešel.

Film o bytovém představení se stihl dodělat a Pavel Kohout odjel koncem října 1978 do Vídně. Nevěděli jsme tehdy, že táta už je rozhodnutý jet také. A samozřejmě jsme ani nevěděli, že ještě slíbil Václavovi H., že s ním nahraje zvukový záznam audience, kde bude hrát Sládka. A Václav bude hrát sám sebe, což se pak tak akorát stihlo. Všechno se konalo v tajnosti, v romantické kolonii ve Střešovičkách, kde tehdy se svou ženou bydlel hudebník Vláďa Merta, který kolem nahrávky zařídil vše potřebné. Netušila jsem tehdy ani dlouho potom, že již zmiňovaný Luboš Pistorius audienci v domečku u Mertů tajně režíroval. Přesně nevím, a nevěděla jsem to ani tehdy, jaký tlak na tátu STB vyvíjela. Teprve dnes mi dochází, že to tehdy nejspíš zkoušeli i na mě, i když tenkrát a ještě dlouho potom mě to nenapadlo. Byl to takový plíživý postup, jak nenápadně někoho vyděsit až k smrti. Na podzim a v zimě v roce 1978 se občas vypínal elektrický proud, protože běžela táhlá energetická krize a proudu se prý zvláště v zimních a temných měsících nestíhalo dost vyrobit. A z toho vyplývalo, že byla občas tma i na ulicích a svítily jen obchody. Tam, kde žádné nebyly, jako třeba v naší Jinonické ulici, vládla tma jako v pytli. Asi tak 2-3 měsíce předtím, než táta odjel, šla jsem jednou večer s tramvaje pod Klamovkou na zastávku naší 130. A jak tak přecházím od plzeňské pochodníku vedle parčíku, spíš cítím, než vidím, že se ke mně připojuje policejní auto a pomaličku popojíždí vedle mě. Když jsem zastavila, zastavilo také. A když jsem přecházela širokou Vrchlickou ulici, jelo těsně vedle. Minula jsem zastávku 130 a váhavě vstoupila do temnot Jinonické ulice, která byla v těchto místech vedle polozřícených koníren staré turbovky obzvláště strašidelná. A policejní auto najednou udělalo nečekaný manévr. Přejelo nezřetelný obrubník, vyjelo na chodník a vydalo se krokem těsně za mnou. Co mám udělat? Cítila jsem, že se mi úží dech a jenom mechanicky pokračuju v toporné chůzi. Nejsem to přidat ani se otočit. Krk drží jakási neviditelná ruka, asi ruka strachu, až jsem si byla už skoro jistá, že auto do mě najíždí. Ale ono asi po 30 metrech sjelo nečekaně z chodníku, pomalu se vrátilo do vozovky a nakonec se váhavě rozjelo naší ulicí nahoru a jeho reflektory na okamžik ozářily temnotu zarostlých zahrad a domů. Povolila mi kolena a po těle se mi rozlila neúnosná slabost. Co když se to auto vrátí? Rozběhla jsem se ke světlu, k zastávce, kam dopadala chabá zář z rozsvícených oken velkého domu nad křižovatkou. Nevím, za jak dlouho přijel autobus. Dnes už ani nevím, zda byl podvečer či hluboký večer. Myslím, že jsem o tom doma mluvila, ale jako obvykle v podobných situacích mě nikdo neslyšel. A to byl ten strašný podzim. Podzim 1978.

Syrově autentický obraz osobností disentu i duchovního hledání v autobiografické knize dcery herce Pavla Landovského Beatrice se zítra ve 23 hodin na Vltavě už uzavře. 15-dílnou četbu s hvězdičkou knihy Když máma spala natočil režisér Jakub Doubrava, připravila Petra Hinčíková, interpretace Anita Krauzová.

0: Eva Turnová zpívala v písni Plastic People of the Universe V konečcích prstů.
1: Osudy.
0: Italianistka, překladatelka, znalkyně italských operních libret a dlouholetá pedagožka Marie Kronbergerová fandí opeře a je ráda, že ji v tomto týdnu může na Vltavě propagovat. Ovšem druhým důležitým tématem v jejím životě je italština. A my si teď poslechneme, o co se s námi chce podělit v druhé části svých rozhlasových memoárů.

Bylo to nepřekonatelné, bylo možné si zažádat o ten devizový příslib a třeba ho dostat a dostat se tam a tak dále. To jako bylo, ale nějak jsem na to netlačila ani. A v tom roce 88 bylo možné jet na pozvání a my jsme tady měli souseda, který byl poloviční Ital, jeho tatínek byl jeden z těch kladeňáků, kteří po druhé světové válce přišli sem, taková celá větší parta. A tenhle ten syn jeho, David, se jmenuje jenom o několik málo let mladší než já, tak ten s tím tatínkem, který byl pořád, měl italské občanství, oženil se tady a pak měl i české občanství a toho synáčka si tam vozil. Jezdil za příbuznýma, byli právě ze severní Itálie, od Modeny a synka si tam vozil. Jenomže pak bylo synkovi 18 a měl branou povinnost, že? A už nemohl někam jet. A v tom roce 88, kdy mu bylo asi těch 28, tak nějak, ti příbuzní mu poslali pozvání a on jel. Ještě jsme vzali jednu moji tehdejší žákyni z jazykovky, která měla před svatbou s jedním skoro Římanem, tak tu jsme taky vzali a dojeli jsme do Verony a prostě jsem si já odjela dál zase za svými kamarády. Takže jsem tam byla po 15 letech a dala jsem tam na 3 neděle. Udělala jsem si takovou soukromou cestu po Itálii, jela jsem do té své milé Florencie a do Toskánska, ještě další toskánská města jsem navštívila a ve Veroně jsem byla, v Miláně, to jsem do té doby taky nebyla, prostě lombardská a piemontská města další jsem navštívila a jednak jsem viděla obrovský rozdíl finanční, protože když jsme byli v tom roce 73, tak jsme měli stipendium 150 tisíc lir a v té době průměrný měsíční plat byl zhruba nějak 150 nebo 180 tisíc lir. Já jsem měla tak jako všichni, jsme měli ještě nějaké peníze navíc, samozřejmě, tak jsme si tam žili naprosto bezstarostně. V tom roce 88 byl tady průměrný plat ve výši asi 15% tehdejšího italského. Takže když já jsem si vezla ty peníze, které dala dohromady celá rodina různě, vlastně ještě to probíhalo tak, že ta kamarádka, co mě pozvala, tak mi jako musela poslat peníze, což se dělalo konkrétně tak. Ta kamarádka byla tak skoro stejně bohatá jako já, takže já jsem dala dohromady nějaký peníze, celá rodina a šli jsme s tím do banky. A šla se mnou jedna Italka, která žila v Praze a ta to tam vložila, jakože ona mi ty peníze dává. Jo, protože jsem neměla nárok si normálně vyměnit, to tehdy tak nebylo, peníze. A vím, že teda, že to bylo kruté, že ten rozdíl byl prostě obrovský. Že jsem měla třeba asi, já nevím, 500 tisíc lir nebo kolik, ale tehdy průměrný plat už byl asi 1,5 milionu. Já jsem tam jako byla, několikrát jsem byla u kamarádů, ale jinak jsem si cestovala za svoje peníze vlakem a tak a ten rozdíl byl prostě patrný. No ale jinak se vlastně to moje poznávání Itálie prohloubilo jenom v tom poznávání těch míst dalších a v tom, že Italové byli ještě trochu kritičtější vůči svému vlastnímu režimu, než byli před těmi 15 lety, protože to už se chýlilo, že oni potom měli v 90. letech taky obrovské problémy a to už koncem těch 80. let bylo naprosto patrné. A zase jsem se pohybovala mezi kamarády a jejich kamarády hlavně. No tak tyhle ty dva momenty tam byly takové jako nejvýraznější. No.

Ta návštěva na pozvání byla možná díky tomu, že se to uvolňovalo, že jo, to už bylo vlastně v době perestrojky a oni zavedli toto pravidlo, že můžeme jet na pozvání, sice tam dali tu podmínku, že nás musí pozvat i finančně, že nám nebudou dávat žádné valuty, že se nebudeme moc kupovat, že? Ale tohleto uvolnění s tím souviselo. To bylo, myslím, docela jako jednoznačné. Pokud jde o vztah Italů k Čechám, k kdysi Československu, nyní teda České republice, v 70. letech to bylo hodně ovlivněno tím, jak byly levicově zaměření. Zvláště se to teda týkalo intelektuálů nebo prostě vzdělaných lidí a umělců. A já jsem třeba směla a mám stále kamaráda Římana, Pietro Báty se jmenuje, klidně to mohu říct, protože více Čechů ho zná. A tento pán, který je mé generace, v 60. 70. letech, jednak jsem jezdil právě do Prahy, začal jezdit a pokud se někdo dostal do Říma, tak on měl na periferii Říma moderní vilu, velmi prostornou a on tam každého hostil naprosto zadarmo. Dlouho, pak ještě v 90. letech, já jsem se s ním seznámila díky kamarádce, která mimo jiné u mě studovala na jazykovce. A když jsme poprvé v 90. letech jeli s rodinou do Říma, tak mi říkala, já tě nakontaktuju s Pietrem a Bátym a teď mi to vysvětlila celé. A já jsem tam potom k němu poslala v 90. letech, když se začalo jezdit, několik i významných postav české opery a české kultury, kteří se všichni velmi rádi s Pietrem seznámili a přijali, protože ona navíc, ta jeho vilka, byla, jak říkám, na periferii Říma. Jedním směrem se člověk dostal vláčkem a metrem asi do půl hodinky do centra Říma a druhým směrem asi za 4 hodiny k moři. Tak to nemůže být nic lepšího, že? Pietro měl rád Prahu a Čechy, jak byl levicově zaměřený, přišlo mu to blízké. Dále to je člověk kulturní, který také obdivoval právě krásy Prahy a dalších míst. A pak, jako upřímně řečeno, se mu líbily české ženy. Tím, že v té Itálii byla tak velmi silná ta levicová tendence a tak dlouho, tak když potom u nás došlo k té revoluci, převratu, jak to nazvat, tak jedna moje italská kamarádka, dobrá kamarádka, i spisovatelka a tak. A ta nám to strašně vyčítala. Byla tady na Silvestra koncem roku 89 a velmi výrazně se vyjadřovala, vy jste ten socialismus neměli schodit, vy jste ho měli jenom reformovat. Jo? Ta představa prostě reformovaný, protože kam my jsme došli v tom kapitalismu, ale vy jste měli šanci to zlepšit, ale měli jste to jenom reformovat. No. V roce 89 prosinci, kdy my jsme byli všichni nadšení, že jo. No. No, no.

pak jsem se dostala v tom roce 89, kdy mě student z jazykovky, který v té době chodil 2 roky, na tu jazykovku chodil od roku 87 do toho kurzu. Všichni ho tam měli hrozně rádi, protože Zdeněk je velice jazykově nesmírně nadanej. On taky studoval ve Francii. Bydlí v těch jižních Čechách, kde se dívali na německou televizi za socialismu ještě dávno a všechny tyhle ty jazyky skvěle ovládá, tu italštinu taky prostě báječně. No a tak prostě za mnou přišel někdy v červnu ten Zdeněk Troška a řekl mi, jestli bych je nedoprovodila, protože měli na Barrandově taky se měnily věci a pro ten jeho třetí film, To slunce se na erotika, mu sehnal Barrandov sponzora, což byl bývalý student FAMU, který utekl na západ, založil si tam filmovou společnost, vydělal velké peníze a řekl, že trošku film bude sponzorovat klidně, pořád říkám rok 89, čili už se to všechno tak jak si hýbalo. No a tak jsme jeli ve 4 do toho města Kasíno, tam se vyhlížely ty exteriéry. A pak jsme se teda vrátili, za 2 měsíce se změnil režim. Barrandov se vlastně rozpadal a založili se nová společnost a tím ten sponzor z toho jak si odešel, takže když jsme tam potom jeli, tak ten německý sponzor nebyl, ale dalo se to dohromady. No. Já tomu říkám holka pro všechno. Tam jsem byla tlumočnice. To je nesmírně výhodný, to jsem potom ještě zažila při dalších prostě cestách. Tehdy jsme jeli nejprve z Prahy do Německa, to bylo vlastně půvabné. Jeli jsme z Prahy do Německa, protože ten sponzor chtěl, nejprve měl jednání se Zdeňkem a my jsme s architektem jeli vlakem. Tenkrát na nádraží za náma přišla paní z Barrandova, měla jsem služební pas z Barrandova a přišla paní z Barrandova a dala mi nějaký peníze a řekla, já to dám radši vám, abychom měli na nějakou, kdybychom potřebovali, než se do toho Německa dostaneme, tak v tom vlaku si koupit kafe nebo tak. A řekla, já to dám radši vám, protože vy jste jako žena, tak jste spolehlivější než tady pan kolega. No a já teprve, když jsme se blížili k té hranici, tak jsem si uvědomila, že jsem vlastně měla peníze na černo, že? Takže jsem si je schovala, natrhla jsem si v kabelce počívku a tam jsem si je schovala a doufala jsem, že to ta paní nenajde, protože skutečně ta prohlídka byla dost důkladná, ale nenašla to. Tak jsme tam projeli a tam jsme potom, u Frankfurtu to bylo někde a tam jsme pak nasedli, ten sponzor nám dal k dispozici takové auto o 5 místech a my jsme jeli a řídili to ti pánové z toho. Neměli jsme tam řidiče. A jeli jsme do té Itálie a bylo to nesmírně zábavné, protože jsme měli německou značku auta, tak nás na hranicích nikde nekontrolovali. Zatímco ještě dlouho po 90. roce, když jsme jeli s českou značkou, tak nás, než se teda zrušily ty hraniční kontroly, tak nás velice pečlivě zastavovali, kontrolovali a tak. Ale tehdy ne, no, my jsme se samozřejmě na to konto jsme se bavili. No a jeli jsme do toho kasína, kde jsme byli ubytovaní a pak jsme tam vyjížděli na několik míst, kde se ty exteriéry měly natáčet a stejným způsobem jsme potom tím autem jeli do Německa a z Frankfurtu jsme se potom dostali zpátky.

Vzhledem k té situaci, která panovala, že bylo skutečně nejednoduché, nelehké se do té Itálie dostat, a vzhledem k tomu, jak obrovský zájem jsem čím dál větší měla samozřejmě o Itálii, její kulturu. Já jsem předtím taky četla italskou literaturu, dívala jsem se na italské filmy, ale být potom konkrétně v té zemi a prohlížet si tu architekturu, všechny ty památky a tak dále, je zase něco přeci jenom jiného, že? Tak se mě často lidé ptají, jestli jsem třeba v té zemi nechtěla žít. Když jsem měla poprvé do Itálie, tak mi to teda bylo 23 roků. Ne, že bych do té Itálie se nedostala, mohla bych se tam dostat, kdyby se tam třeba provdala, což by asi bylo poměrně snadné to uskutečnit, ale jednak jsem si nedovedla představit, jak by to maminka nebo oba rodiče, ale hlavně maminka,

Druhý rozhodující moment byl ten vtip českých mužů a jazykový projev a tak dále. No, prostě my, když jsme vyrostli na semaforu, na jazykové kultuře semaforu třeba, tak to je zkrátka někde úplně jinde. No, můj syn, když studoval na fakultě, on dělal, že o tom italský gimpl v Bohnicích a potom dělal na filozofické fakultě, studoval italianistiku a během toho studia, protože to bylo v 90. letech, tak se dostal na Erasmus, byl v městě Udine jeden semestr. Hodně mu to dalo z hlediska těch italských reálií. Hodně mu to dalo, kam se hrabu za ním v kuchyni. Některé věci on má tak okoukané a tak vyzkoušené a má taky za těch půl roku si tam udělal určitou zkušenost s poznáváním těch Italů, té italské povahy. A není to ten rozdíl, co jsem měla já a vnučka, která také dělala italské gymnázium. Ta se v tom zhlédla, protože to dělal tatínek a babička. V podstatě má tu italskou kulturu v životě, nebo má to tak jako začleněné a taky kamarády tam a tak, ale jinak nechce pokračovat v italianistice, že by studovala, tak chce dělat něco jiného.

Při studiu italštiny pro mě bylo taky nesmírně zajímavé sledovat česko-italské kulturní vztahy, protože samozřejmě ta kultura mě zajímala od malička, tak říkajíc, nebo minimálně od puberty velmi silně. To souviselo jednak se státním uspořádáním, protože třeba už v roce 1272 Přemysl Otakar II. Získal oblast Furlánska a stal se správcem Akvilejského patriarchátu. Samozřejmě velkou postavou byl Karel IV., který se stal císařem Svaté říše římské v roce 1349. A pro nás bylo dost zásadní období po Bílé hoře, po roce 1620 a dál, kdy do Prahy přišli různí italští umělci, kteří prakticky vytvořili to pražské baroko, které je víceméně italské nebo italsko-německé. A od toho se odvíjely další generace, které tady zůstaly a které vybudovaly tu obrovskou stopu italskou v českém umění, v architektuře a tak dále. Dokonce vím, že jsem někde četla, že v 19. století byla v Praze italština po němčině druhý jazyk, že mluvilo se německy nebo česky, ale z těch cizích jazyků byla italština vlastně druhý jazyk, takže ta stopa tady pořád byla velmi silná. V 20. letech minulého století vzniklo v Praze italské kulturní středisko, které se dodnes zapisuje nádherným způsobem do historie česko-italských vztahů samozřejmě. S tím italským vlivem na českou kulturu samozřejmě souvisí i to, že Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, uváděl v Praze své opery. Je známo, že Don Giovanni měl premiéru v Praze. Opery, které byly na italská libretta sestavené, byly, v té době to bylo běžné, že se to uvádělo v originále. A tak je otázka, jak dalece návštěvníci opery tehdy té italštině rozuměli. S tím souvisí jaksi vůbec i vývoj jazyka jako takového, vývoj italštiny jako takové, ale vím, že třeba u toho Giovanniho Lorenzo da Ponte napsal libretto, které bylo nesmírně i vtipné, zábavné, literárně hodnotné. K tomu jsou nějaké dobové materiály, že lidé se tím bavili, takže musela určitá část, alespoň toho publika, tomu prostě musela rozumět. To právě souvisí s tou, minimálně v Praze, jaksi s tou italianizací toho kulturního života, nebo částečnou italianizací, ale významnou samozřejmě. S tím vlivem italské kultury na českou kulturu si myslím, že asi jsou

souvisí i to, že ti Italové se právě v Praze cítí tak dobře. To je to, co jsem už vlastně popsala, že když jsem začala víc jezdit do Itálie, tak jsem zároveň si i víc uvědomovala, jak si krásu Prahy, včetně té italské stopy. Myslím si, že to je takové vzájemné, že prostě ti Italové se tady cítí dobře proto, protože zkrátka ten italský vliv je tam znatelný nebo dost výrazný.

Stejně tak na druhou stranu pochopitelně Češi, kteří jezdí do Itálie a pořád jich je hodně, tak tam jezdí proto, protože jsou tím italským vlivem do určité míry ovlivněni a protože přesně tyhle ty krásy renesanční, barokní a další především v té Itálii mohou obdivovat na mnoha a mnoha místech, mnoha a mnoha městech. Vím, že po té sametové revoluci ten příliv turistů do Itálie byl obrovský. Později se to samozřejmě rozšířilo, že se tam jezdilo hodně k moři, ale stále je Itálie pro Čechy, kteří mají rádi kulturu, architekturu, výtvarné umění a tak dále, tak je to stále země nesmírně zajímavá a nesmírně přitažlivá. Tak Češi jezdí do severní Itálie, do střední Itálie, i dolů na jih, na Sicílii a tak dále. A myslím si, že to, co se stalo mně, když jsem byla teprve po několikáté na začátku 90. let, když jsem byla v Itálii, a měla jsem obrovskou touhu poznat co nejvíc z té kultury, to, co jsem měla částečně nastudováno. Dále jsem to stále studovala a tak. A měla jsem pocit, že to nemohu nikdy všechno poznat. A někdy v tom roce 92 jsem si uvědomila, že to je v podstatě jedno, protože těch míst, která člověk může navštívit a jít za tou architekturou a výtvarným uměním, je tolik, že to nikdo nemůže poznat. Dokonce Standal, spisovatel Standal, o tom psal už svého času, který měl s Itálií velké vztahy, tak popsal kdysi, že to nelze poznat. Myslím, že se tomu říká Standalův syndrom nebo tak nějak. A všechno, co poznám, tak je určitý přínos. A Češi z tohletoho důvodu jezdí, jak jsem už říkala, do té severní Itálie, do střední Itálie. Některé kraje třeba trochu opomíjejí, protože nejsou tak slavné, ale ve všech krajích, třeba já nevím, v kraji Kampánie všichni znají Neapol, všichni znají Pompeje a některé další místa, ale je tam ještě mnoho a mnoho dalších. Nebo jsou kraje, jako je Apulie, Basilikáta, Kalábrie, které skoro neznají lidé, ale i tam se najde mnoho a mnoho krásných míst. No, myslím si, že ten výběr českých turistů je dán vzděláním a to si myslím jaksi obecně, že o té Itálii, že máme povědomí velké. Potom tím, když tam začnou jezdit, tak právě zjišťují, že mohou poznávat další a další místa, která jsou zajímavá. V posledních letech mi přijde, že se hodně zvýšil zájem třeba o Sicílii, která je úžasná taky, samozřejmě. To je taky pokladnice umění a ještě to propojení s tou řeckou kulturou a tak. To je nádhera zkrátka. Já jsem s tím původně hlavně jaksi vzděláním, četbou a tak dále, po 89. roce tím cestováním, tak jsem se samozřejmě snažila i poukázat na tyto kulturní momenty a pravidelně jsem reálie jako takové italské jsem měla pravidelně součástí té výuky, ať už to bylo nejprve na jazykové škole nebo potom na konzervatoři a na všech dalších hudebních školách, kde jsem působila a bylo to snadné. Mě mnoho mých žáků bývalých řeklo, že jsem v nich probudila zájem a případně vášeň o italštinu anebo pro italštinu a italskou kulturu.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur, vážení a milí, začíná teď pravidelný vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Nazýváme ho od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Co nás dnes čeká? Mimo jiné hudba Telemanova, Bachova nebo Bíbrova, i některých méně známých autorů, a pak také hudba raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho, samozřejmě na historické nástroje. Nejdříve uslyšíme skladbu duchovní Salve Regina od Nicoli Porpory. A to v podání souboru Stile Galante, ve kterém solo zpíváme co sopranistka José María Lo Monaco.

na stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a jejímž vysíláním vás teď provází Petr Weber, dozněla skladba Salve Regina ad te suspiramus od Nicoli Porpory. Zpívala José Maria Lo Monaco a hrál soubor Stile Galante.

Pro příštích několik desítek minut nás čekají v našem vysílání Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho. Zásadní dílo z přelomu 16. a 17. století, ve kterém slyšíme napětí mezi odcházejícím madrigalovým stylem vrcholné renesance a experimenty patřícími už novému, tedy baroknímu slohu. Jeho dvojzborová koncepce odpovídá dispozici benátského chrámu svatého Marka, však také v Benátkách v roce 1610 mariánské nešpory byly vytištěny, vydány a v roce 1613 provedeny. Mají 14 individualizovaných částí, sahají od monumentálních ploch až k intimním modlitbám. Monteverdiho Vespro della Beata Vergine, tedy skladbu opěvující blahoslavenou panu Matku Boží Marii, uslyšíme v podání souboru Pygmalion, založeného v roce 2006 v Bordeaux, souboru řízeného Rafaelem Pichonem, zpěvákem ročníkem 1984.

0: Na stanici D-dur dozněly mariánské nešpory Ves pro della Beata Vergine od Claudia Monteverdiho, monumentální dílo z počátku 17. století. Učinkovali solisté Céline Chen, Lucille Richardot, Emiliano González Toro, Zachary Wilder, Antonin Rodpierre, Etienne Bazola a Nicolas Brumans a s ním sbor a orchestr Pygmalion, který založil a řídí od roku 2006 v Bordeaux Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následuje teď koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo v tonině F-dur od Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Christian Binde, Jörg Schultes, Ingeborg Scherer, Annette Wennert, Annette Speer, Juris Teichmannis a Michael Schneider, který hraje na zobcovou flétnu a zároveň je uměleckým vedoucím účinkujícího souboru barokního orchestru La Stagione Frankfurt. Schneider založil tento soubor v roce 1988, 10 let poté, co pravidelně hrál s kamerátou Köln.